0: věrné naše mailování. No, já volám častěji, protože já to jsem, kdo potřebuje duchovní podporu, nabít baterky. Já dokonce vždycky říkám, že když se objevím tady za vrátkama jednou za půl roku, tak do toho hlásím, tady je tvůj starší bratr Ondřej a za hodinu odcházím plný optimismu, zase to všechno vidím růžově.
1: Počkej, ale to ty o 14 let mladší bratr by si měl nabíjet svého staršího bratra, ne?
0: Ne, on nabíjí mě.
2: My si nabíjeme navzájem.
1: Jak to nabíjení vypadá? Dorazíš?
0: No, teď se mi chce říct, je takový moment, ale to už moje návštěva končí, že já jak se svěřuju furt se svýma nějakýma problémama, tak je mi třeba porazeno na začátku, ale pak vidím takový skelný zrak a mám takový pocit, že audience skončila, protože už vedu jenom monolog, ale pozor, už ho vedu v podstatě radostný, protože tenhle člověk mě vždycky tak jednoduše vysvětlí, že ten můj obrovský problém vlastně vůbec nic není.
2: No on taky, ale není. Takže to není.
1: Čili
2: to
1: ty sem chodíš jako psychiatrovi, psychologovi. S čím tak chodívá, pane Jiří? Přijde zkroušený Ondřej?
2: No třeba najednou obrovský problém, že nějaký blb o něm něco napíše nevlídného.
1: Ano.
2: A on místo, aby si z toho nic nedělal a zasmál se, tak najednou napíše, že je smuten.
1: Ano. A vy jste si už zvykl na to, když o vás blb něco takového napíše?
2: Jo.
1: Nebo blbové už nepíšou o vás?
2: Blbové píšou pořád, samozřejmě. A já je svým způsobem miluju, poněvadž mě vnesou do toho uštvaného života takový moment, kdy člověk se zastaví a přečte si to ještě jednou a zakejvá hlavou. To je takový docela příjemný
0: okamžik.
1: A to je sebemrskačství, ne? Už. Čili vy dokonce i na internetu, když se něco dočtete, se díváte i do těch internetových diskuzí, co si tam o vás povídají, až takhle daleko
2: ne,
1: jdete?
2: Ne, to jsem udělal jednou a zvedl se mě žaludek a já jsem nemohl už dál, takže jsem si říkal, tohle si odpustím pro příště, poněvadž kanál se vyvalil.
0: Tam se chodím vám občas podívat já a pak musím ovšem jít na Ořechovku.
1: Pak odjíždíš za svým bratrem.
0: Za svým bratrem, aby mě z toho dostal.
1: Možná bychom měli našim posluchačům teď popsat to místo, kde sedíme, protože oni jsou samozřejmě u rozhlasových přijímačů, neví, jak to tady vypadá. Mně připadá hloupé, když mám vedle sebe Jiřího Suchého poeticky popisovat váš obývací pokoj. Co byste tak zdůraznil, aby si posluchači představili, co tady máte zajímavého, jak to tady vypadá? Tamhle je dokonce postel, tam spíte?
2: Tam spím, no na posteli, já spím na posteli, je to... Doteď jsem si myslel, že to je normální, no, ale když se položí
1: to
2: tu otázku...
1: Já jsem myslel, že spíte třeba na Vavřínech, víte, nebo... Ale tak já jsem čekal, že tady máte třeba víc postelí, ale kdo kdy viděl postel Jiřího Suchého, že?
2: A chcete se tam jít tedy k ní podívat?
1: No, lehnul bych si, no. Třeba by mě tam něco poetického napadlo. Čili co tady stojí za zmínku? Ondřej, taky můžeš doplňovat.
0: Já tady stojím za zmínku, jsem tady zajímavý.
2: Jsou tady různý obrázky, tady je mám dokonce, já mám i televizi.
1: Já koukám právě, hezkou, velkou, no jo.
0: Hele, a ty jsi mě říkal, že máš už takový zařízení, něco 3D.
2: 3D.
1: 3D.
2: Ano, a těch filmů na tom 3D není k mání dneska mnoho.
1: Už máte 3.
2: Ale, no, asi tak. Ale co jediný si občas dopřeju, a hlavně když přijdou lidi, Alenka v říši divů na závěr jí přiletí na rameno motýlek.
1: Ano.
2: A on se najednou vznese a vletí do místnosti a lítá tady asi tak metr před tím televizorem.
1: Jako tady v té místnosti.
2: Tady v té místnosti. Opustí tu obrazovku a poletuje tady a to každýho jaksi překvapí a i mě to, já na to hrozně. A on potom zase zaletí zpátky do televize.
1: Ano, já myslím,
2: to ostatní
1: že...
2: se děje jaksi v hloubce toho obrazu, ta plastičnost, že ano. Ale na závěr ten motýlek opustí televizi a to je... neskutečně.
1: Ano, asi je to možné už jako technicky, ano, že vyletí ano. Motýlek z televize.
2: Ano, vyletí motýlek z televize.
1: A nemáte strach, že někdo vystoupí, tam. Jako že sem někdo přijde? Že se budete dívat, víte, večer
2: takový
1: na ten...
2: filmy. No já nemám strach, ale já doufám, že tak budou dělat erotické filmy.
1: Počkejte, aby nebylo třeba 3D zpravodajství, víte, budete se dívat na události a na jednou z těch událostí vystoupí politika, bude sedět tady u vás v obýváku.
2: A najednou vypnou prout a on mi tady zůstane.
1: Mě se líbí, krásně vysvětloval Karel Šíp, kdesi, že nevěděl, co to znamená 3D, a se svým malým synkem tedy šel do biografu, kde se promítali 3D filmy, ten film absolvoval a řekl, teď už vím, co to je 3D. Bylo to dlouhý, debilní a drahý. To jen pro vysvětlení. Pánové, já jsem rád, že právě vy dva jste hosty dnešního Toboganu v pyžamu, ale mám tedy jeden jazykový problém, se kterým si lámu hlavu, vy mi určitě poradíte. Dá se říct, že mými hosty jsou Jiří a Ondřej Suší?
3: To je zajímavá otázka.
2: Já myslím, že dá se říct všecko. Dneska už se dá říct všecko.
1: Jo, to máte pravdu.
3: Aleši, a takhle mě dobíjí ty baterky, protože já přijdu s takovým podobným problémem. No, já myslím, že se dá říct. A je to vyřízený. Ne, ale je to pravda, protože někdy píšou dokonce Suší.
2: Ano, a to jsem dostal včera takový dopis zrovna, já tě to ukážu.
1: Bratři
3: Suší.
1: No Jiří a Ondřej Suchých určitě.
2: Suchých.
1: Ale když by byli bratři, já jsem si to dneska ráno říkal ve vaně, jo. Když by byli bratři, kteří by byli pokorní, tak se dá říct, že jsou to bratři pokorní. Čili Suší taky by mělo být správně, že jo?
3: Tak a teď nevíme.
2: Ano. No ještě, ale nejlepší bratři Jiří a Ondřej Suchých.
3: Suchý.
2: A jsem z toho venku.
1: Výborně. No,
3: rodina Suchý.
1: Nebo, ano, čili, nebo Suší bratři tomu říkejme. No, Suší bratři.
3: Neříkej to. Nebo,
2: Jiří Suchý a jeho bratr Ondřej. No. Dá se to obejít různě.
1: No, ale to by se zas mohl urazit, že to není Ondřej Suchý a jeho bratr Jiří, že jo?
3: Ne, já jsem mladší, takže já se nikdy neporazím.
2: A nebo se dá napsat Jiří Suchý a jeho bratr Ondřej a naopak.
1: Ano, čili teď už rozhlasových přijímačů všichni vědí, kde jsme a kdo nás pozval na návštěvu. Pánové, jako vždycky má host Toboganu v pyžamu šanci vybrat si písničku, respektive 4. Vy, protože jste 2 Suší bratři, tak máte každý jen 2 písně. Ondřej, a protože jsi mladší, tak začneš?
3: Já nemůžu dát přednost staršímu.
1: No můžeš,
2: ne, ale... Ne, jen se z toho nevykrucuj.
3: Tak já bych si přál písničku, ze který jsem měl velkou radost, protože se mě asi povedla, protože ji naspívala paní Hegerová a jmenuje se to Buď to ty, anebo já.
1: Výborně, Hana Hegerová zpívá vám všem, kteří posloucháte na vlnách dvojky Tobogán v pyžamu a jeho hosty jsou Jiří Suchý a jeho bratr taky Suchý, ale Ondřej.
3: A naopak.

0: Na dvojce Českého rozhlasu právě dospívala Hana Hegerová. Já se ještě malinko usmívám, protože Ondřej Suchý, jeden z hostů, se tak rozkuckal, když se napil kávy, že to vypadalo, že nedožije konce písně, ale dopadlo to dobře, už si v pořádku.
1: Už jsem v pořádku, ale když tak by to dorazil můj starší bratr tady.
0: Ano, to je výhoda zvát si do pořadu dva hosty, takže Jiří, radši nic nepijte, ať mi dopoledne vydržíte alespoň vy.
2: Ano, ano. A co mám teď říct?
0: Vy jste si tak... Pánové, já bych se rád vrátil do doby vašeho dětství, protože, a to jsem chtěl říct posluchačům, pokud čekáte povídání u Ondřeje o pamětnických filmech a nostalgické myši a u Jiřího o semaforu, to už jste slyšeli tisíckrát. Já bych rád využil toho, že vám nedávno vyšla nádherná knížka Od poslechy a nepijá na bráchu a tam jste na sebe prozradili velmi roztomilé věci. Čili bych se rád podíval do doby vašeho dětství, což vlastně se tak úplně nepřekrývá. Jiří, vy jste o 14 let starší, to můžeme říct.
2: No to můžeme říct.
0: Řekneme, kolik vám je, takže že jo, to si každý...
2: A já to řeknu, 81.
0: 81, ano, teď jsme netaktně prozradili, kolik je mladšímu Ondřejovi, ale jakých bylo těch 14 let, než k vám domů přivezli Ondřeje?
2: No tak ty se vyvíjeli tak celkem normálně, poklidně, že jo, poněvadž...
1: Jsem nebyl potom, na světě.
2: Ano, když potom se objeví v rodině mimino, tak je nějaký čas poklidu, že jo, poněvadž to vždycky vnáší rozruch. No ale fakt je, že když Ondřejovi bylo už 20 let, tak to už bylo potom dobrý.
0: Jak to působilo na 14-letého kluka? Vy už jste přece musel mít úplně jiné záliby a najednou vám šoupli do ruky kočárek se řvoucím Ondřejem, to ještě nevypadal tak, to byl ještě mladší.
3: Můžeme ještě... dotaz na něj?
0: No, ptej se ho na cokoliv.
3: Já jsem nezeptal, jestli ti maminka někdy řekla, Jiří, přebal Ondřeje.
2: No, tak to mě naštěstí neřekla.
3: Zaplať pán Bůh.
0: Tak teď můžeš pokračovat. To by přišlo po letech žinantní, že by tě...
3: Že by mě viděl Jiří... nahatý. No ne, co se tam prostě provede do té plínky, víc.
0: Jo, takhle. No, tak to se dá odtušit, ne? To tuším i já.
3: No ne, tak pokračujte, já nechci...
2: To já jsem se přebaloval sám.
0: No, to je hezké téma, ale těšil jste se na brášku po 14 letech?
2: Jo, jo.
0: A musíme říct, že to byla stejná maminka, stejný tatínek, že?
2: Ano.
0: Vlastně oba rodiče jste měli stejné.
2: Ano, ano, ano, ano.
0: Jiný, čili byste jim nestačil, nebo už jste začal zdrhat z domova a řekli si, tak by to chtělo ještě jedno miminko?
2: Ne, to byste se museli zeptat jich na ten důvod, ale to já...
3: Já ten důvod, člověče, jsem tak si vypočítal, vzhledem k tomu, že jsem se narodil v září roku 45, tak jsem si těch 9 měsíců odečet a já si myslím, neoslavoval už tatínek s maminkou blížící se konec druhé světové války?
2: Možná, že jo.
0: A jakože ty jsi plod té oslavy.
3: Já bych mohl být plod.
2: První jeho slůvka, která vyslovil, byl, ať je rudá armáda.
0: Jo? Mě se líbí, jak tě bratr zcela vykolejil, ale tak samozřejmě velmi důležité jsou osoby rodičů. Jaká byla vaše maminka?
2: Hrozně hodná byla. A do dneška mě to strašně mrzí, že jsem se nezeptal, kde vzala ten bohatý repertoár písniček. Ona furt zpívala. Počínaje operníma ariema, písně z operet, Voskovec a Verich, lidový národní písničky. No ten repertoár byl tak obrovský a já nechápu, kde to vzala, poněvadž rádio jsme tenkrát neměli, dokonce ani gramofon jsme neměli. My jsme byli chudá rodina, víte?
0: Jo, no. A kdy to skončilo?
2: To neskončilo.
3: To je blbá otázka.
2: No a ona si to všecko pamatovala a zpívala z Rusalky a z Voskovce a Vericha. No prostě neskutečně bohatý repertoár a já jsem zřejmě to nasával, poněvadž ty písničky dodnes znám. No.
3: Já bych k tomu řekl, že zatímco maminka zpívala Jiřímu písničky Voskovce a Vericha například, tak já si pamatuju z dětství, kdy jsem nejvíc zrval a to vždycky zpívala mě. Počkej, ty budeš litovat, až přijde čas. Ježišmarja. A pamatuju si na tu postýlku, jak jsem v ní to a strašně jsem brečel. Ona mi to snad zpívala, když jsem nějak zlobil nebo co?
2: No, určitě, to se zpívá, když se zlobí.
3: Hodným dětem se to nezpívá.
2: Já jsem
0: obrečel. Proto si říkám, že tu písničku neznám.
2: Já jsem obrečel, a to jsme se shodli s Jiřím Šlitrem, že on říkal, že taky probrečel dětství. Osyřelo dítě o půl druhém létě, že jo?
3: A když hlavičku češe krev potučkem teče mačecha. Víš, kdy to zpívám? To zpívám své manželce, když mě stříhá a neurvale mě tím kalendrem.
0: Tebe stříhá manželka?
3: Ano.
0: Tím si stvrdil, že jste chudá rodina pořád, že ani hodinči nezajdeš, ale tak...
2: že se takhle chudá...
0: Mě překvapilo v té vaší knížce třeba i to, že vlastně až když vaše maminka odešla, tak jste zjistili nejen, že hodně četla, to jste museli vědět, ale co četla. A je tam taková krásná douška, kterou jste si vzájemně řekli, že člověk, jak jako se dostane do víru toho života a začne utíkat, tak vlastně tyhle ty věci ani nevnímá. Co čítala vaše maminka?
3: No, totiž nikdy bychom se to nedozvěděli, kdybych nenašel takový sešítek, kde si vypisovala například a půjčovala si knížky v městské knihovně. Corbusier, architektura, knížku o tomhle slavným architektovi. Albert Schweitzer, prostě rodina, kronika rodiny Bachových, Johann Sebastian Bach a to... neskutečný, takhle jen napadly tři tituly třeba.
2: To slyším ponejprv, to je zajímavý. Ani o tom sešíčku nevím.
0: Vy jste nečetl vaši knížku, která teď právě vyšla, Jiří. Prostě já jsem se to dozvěděl v té knize, kterou jste napsali. Možná já vám ji tady nechám. Je to docela čtivý, kdybyste se do toho podíval. Je tam hodně i o vás. Že by vás to možná zaujalo.
2: Jo.
3: Teď jste to dostal.
2: Já jsem četl, když to přicházelo takhle, ale to bylo jako spíš korektura a tak.
3: Ne, já bych na obranu Jiřího jednak hned mě nabídl, že příští naše knížka, že bude mít on podíl jaksi větší na tom rukopise, ale chtěl bych říci, že zrovna ve chvíli, kdy jsme byli v té poloviční fázi, tak přišel problém s divadlem, kdy si musel zmenšovat soubor a začít psát paralelně třeba dvě hry najednou. A do toho já vždycky, už mi tam napiš konečně.
2: No.
3: Že jo?
2: No jo, je to pravda, to byla nejkrizovější
3: No a teď jsme to museli odevzdat. A...
2: Od kdy jsme jako to divadlo málem odepsali a musel jsem stáhnout 7 her z repertoáru, poněvadž jsme na ně neměli, Kytice 25 lidí. Lysistrata 26 lidí, že jo, to jsme neuplatili. A tak jsme to stáhli, ale nemohli jsme hrát jenom ty 3, co zbyli. Takže jsem musel napsat dalších 6 her urychleně přes léto a tak a nazkoušet to. Teďka už máme premiéru 4. hry 1. prosince.
3: Dneska máš zrovna, premiéru.
0: Dneska máte premiéru.
2: Dneska máme premiéru.
0: Nechci vás děsit, ano. Ale je 1. prosince, abyste na to večer nezapomněl. Že by vám pak ty finance mohly skrouhnout úplně. Jsem myslel, že ty vaše hry už jsou tak úsporné, že už v nich nejste ani vy.
2: Ano, dneska máme premiéru. Máme hry, už dneska píšu i pro 3 lidi, pro 5 lidí a tak. A tím se ušetří a my musíme vyšetřit 4 miliony. Takový malý blbý divadýlko nás stojí měsíčně 1 300 000 až 1 400 000. Čo? A tržba z vstupného je tak 500 600 000.
0: A to mi neříkejte, že se, když tady přeskočíme z vašeho dětství teď do divadla, proč ne, že se nenajde bohatý mecenáš. Já mít ty prachy, tak mi bude ctí, že zasponzoruju Semafor, řeknu, pane Suchý, tak kolik potřebujete? 100 milionů a napište, co Kytice, 15 lidí, ať je vás tam 50.
2: No, tak fakt je, že se jednou našel mecenáš fantastický, který nám v době nejhorší najednou dal ze své kapsy 1 000 000. Ale ten týž mecenáš mě nabídl, že si má schánět sponzory nějaký. A já ve své hrdosti jsem řekl, podívejte se, já nerad žebrám. A tak nezamítám to. Kdyby došlo k nejhoršímu, tak vám řeknu ano, buďte tak hodný, ale pokusíme se vlastníma silama. Představte si, že vypadá to, že jsme to zvládli vlastní silou. Samozřejmě zmenšení souboru, psaním na nových a nových her, ale mě většinou většinou takovýhle věci děsně nabudějí. Jo? Já jsem si říkal, co sponzora, to říci od sponzora, to dokáže každý, ale překonat tuhle tu krizi, a to mě strašně jako začalo zajímat. A no skutečně 4 nové hry už máme na repertoáru, který jsem napsal, napsal jsem k ním i hudbu, režíroval jsem je, poněvadž jako režisér, já jsem nejlevnější síla v republice, já to dělám zadarmo a prostě všechno hraju v tom, takže samozřejmě ten tlak byl mohutný a proto se omlouvám, jestli jsem si neuvědomil. Ne. Já jsem si to určitě uvědomil, jo, ale zase jsem to vytěsnil, poněvadž
3: já už bych, mě... Já bych rád tady dal takový doplněk, že přes to, že psal ty 2 hry a já jsem vždycky musel čekat 3 dny, než z něj něco vymáčknu, tak ten Jiří opravdu ještě stíhal jako dodělávač. Na jaře jsme to celkem dělali půl na půl, ale tady jen prostě jsem to hlídal já na konci. No.
0: Ale mně se moc líbí, že právě díky téhleté knížce si vzpomenete na věci, které už jste si třeba nepamatovali, nebo jste si je jako bratři nikdy nevyříkali.
3: Já mám takový příběh, jeden, který v té knížce není, který bych tady dal k dobru. A
0: jsem s ním do toho
3: zároveň možná Jiří si vybaví a může k tomu říct nějaký komentář. Já díky tomu svému bratrovi, tak si to pamatuju ze spořilova, to znamená od 0 let do 5 jsem věděl, kdo to je Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong, Benny Goodman například. Neuměl jsem to třeba vyslovit, ale Graham Bell, že jo, australský Dixieland. Protože tyto desky se u nás hrály. A můj bratr, ke kterému jsem zhlížel, měl první benžíko, takový dutý, takový bubínek a odposlouchal si písničku Lionela Hamptona
2: Hejba Priva. Ano.
3: Ten Hampton potřeboval, aby mu odpovídal sbor.
2: Taková ozvěna tam byla jako.
3: A tak mě posadil Jiří do takového černého křesla, to je naše rodinné křeslo, mám ho dodnes v Šimánovicích, já malinký, a on říká, dávej pozor, budeš mi odpovídat, až přijdu k tomu refrénu. Hej, báb, rej, báb.
2: Hej, mám, rej, báb.
3: Hej, báb, rej, báb.
2: Hej, mám, rej, báb.
3: A já mu odpovídal fascinovaný a šťastný, že můj starší sourozenec něco ode mě chce. A teď udělám střih, uplynulo 35 let, a Lionel Hampton měl koncert v Lucerně a můj sourozenec měl 2 lístky. I zavolal mě, netuše ovšem, že se stane okamžik, seděli jsme po straní loži, teď tam ten Hampton a ten vibrafon, teď to bylo úžasný celý koncert a najednou přišlo na Hey Bab, Rey Bab a on okázal publiku, že má hulákat Hey Bab, Rey Bab. A my 2, snad jako malí kluci, jsme odpovídali přímo tomuhle úžasnému muzikantovi. Hey, bab, rey, bab, hey, bab, rey, bab.
2: Ano, to bylo zvláštní.
3: To byl krásný,
2: to si pamatuju, na
3: krásný zážitek. Tak to jsem chtěl říct.
0: To je hezký. Mně se líbí tyhle společné zážitky, jak se člověk rozáří, jak si úplně vybaví tu situaci, ta místa, vůně těch míst, tohle to všechno. Krásný. Jakou si dáme písničku? Ondřej, ty už si vybíral první.
2: Teď je na mě zase řada.
0: Ano,
2: že?
0: Ano,
2: já bych tam dal tady na doporučení mladšího bratra, poněvadž já na něj dám takovou píseň, která po mnoha letech mě zase přinesla takový úspěch téměř hitový, ale díky nejenom mě, ale hlavně díky Michalu Pavlíčkovi. Jmenuje se
3: Kdykoliv.
2: Ano, kdykoliv, kdekoliv.
0: Tak tu si myslím všichni rádi poslechneme.
4: Dávno vše obecně známý je, že někdo žije

0: cokoliv, když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Stále posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, stále jsme na návštěvě u Jiřího Suchého, kam dorazil i bratr Ondřej. Já jsem se před chvílí ptal na vaši maminku, ale když se brouzdáme vaším dětstvím, mě to nedá a zeptám se na vašeho tatínka. Protože když jsem pročítal tu vaši knížku, mně se dlouho nestalo, že bych se nahlas smál u čtení knížky. Váš tatínek to musel být naprosto neskutečný člověk a chápu, po kom, samozřejmě i po mamince, jste vy dva podědili teda. Ondřej, dá se nějak přiblížit, Jiří, váš tatínek, aby ti, kteří o něm slyší teď poprvé, nějak pochopili?
2: To se asi nedá přiblížit, protože on byl nepochopitelný.
1: Já si to myslím, to muselo být zjevení na svůj.
2: On byl naprosto prostý člověk, naprosto neintelektuál, to tedy si řekněme rovnou, a chrlil takový téměř dadaistický průpovídky, všechno komentoval, ale tak zvláštním způsobem, bizarním, že prostě...
3: Ale přitom se neodbourával, nebo nekoukal, jako co tomu řekne, že teď je vtipný. Nebo on to tak jako...
2: Suše.
1: No jak jinak, že jo, tak od něj bych to čekal.
3: Musím říct, že tatínek se dožil 92 let a přišel jednou k nám, zrovna moje žena měla zapálenou cigaretu, já jsem kouřil, on se stoupnul do dveří a říká, děti, nekuřte, budete toho litovat, až vám bude 90.
1: Mně se zalíbila jeho průpovídka, to je v té knížce, jak je to, musím si užít, dokud jsem starý. To se mi zalíbilo. A ty jsi zapisoval tyhle ty jeho vejšplechy?
3: To jsem zapisoval já, protože ne, že bych chtěl strhnout jako na sebe, to, ale můj bratr s ním nežil. Že? Já jsem s ním byl víc ve styku a on teprve v tom vyšším věku mě najednou došlo, že z něj padají takovýhle skvosty a že to je potřeba zapisovat. Jednou jsme, Jiří, tady ve vedlejším pokoji jsem přebyl půlnoc, byl jsem tady asi v jednu hodinu v noci a začal jsem ti vyprávět tatínkovo vtipy, co se mě tak vybavovalo. A já si pamatuju, že Jiří se tak smál, že se sesunul podél skříně a seděl si na zemi a řval si smíchy a asi do dvou nebo do půl třetí jsme oba plakali smíchy nad tím, co ten tatínek dokáže prostě vymyslet, nebo vymyslet, co tak dokáže blácnout.
2: Takový sentence jako já nikdy nelžu a když, tak jenom abych zatajil pravdu.
1: Těch věd v té knížce je celá řada. Čili to jsou věci samozřejmě maminka, tatínek, které vás formovaly, ale když se pohybujeme ve vašem dětství, co třeba, a teď nahodím téma, jo, já doufám, že se chopíte mikrofonu, zeptám se já jako rodilý téměř Karlovarák, Karlovarský filmový festival. To je přece svátek, dá se říci, filmový, který pro život vás obou měl velmi důležitou roli.
3: On měl roli pro Jiřího spíš v tom smyslu, že tam zažil si i strýčka, že jo, myslím, v Karlových Varech, nebo žili Seldnerovi.
2: Ano, no tak toho jsem zažil v Praze, když museli utíct z Karlových Varů před sudeťákama.
3: Abych to tady moc nerozpatlával, prostě tam byla tatínková sestra, musím říct jednu věc, tatínková sestra, kterou

0: mě to ovlivnilo. Jiří, pro Jiřího to bylo jako jistě potěšující rozptýlení a zábava, festival karlovarský, ale pro mě to bylo životně důležitý, protože jednak jsme tam měli bratrance Ivana Seldnera, který se stal potom filmovým publicistou, dokumentaristou a bohužel ve 30 letech jaksi zahynul. Byl o 7 let starší, čili ke mně měl blíž a ten mě docela směřoval i k tomu filmu, poněvadž řekl, nakresli nějaký vtipy o filmech nebo o kině a to. A to já jsem začal v 17 publikovat v časopise Kino. No a Karlovy Vary byly pro mě sbírat podpisy, že jo, autogramy, teda ze začátku, protože začaly prázdniny a začal festival. Potom jsem díky svému bratrovi a díky svému bratranci byl občas zbráván. Maminka dovolila, že večer můžu jít do zaplot letního kina, ano, a vidět Kdyby všichni chlapi světa, nebo dokonce Most přes řeku Kvaj, myslím, že tam dávali, tam že jo. A ten můj bratranec dokonce, když viděl, že mě to baví, tak mě vzal Jiří i na takovou projekci, já to vidím jako dnes, kde jsem teda musel budit pozornost, že tam takovýhle kluk sedí v malý projekční místnosti, dávali přehlídku filmu kanadského filmaře
1: McLaren, jo?
0: McLaren, ano. Který se proslavil tím, že například na emulzi filmu do každého okýnka něco nakreslil, co dávalo smysl. Třeba spirála se rozvinula, zase svinula a to. A vím, že už tenkrát jsem si zapamatoval název jednoho z těch filmů a to se jmenovalo Blinkity Blank.
1: Blinkity Blank, ano.
0: No, ještě musím říct jednu věc.
2: Povídej.
0: Že když se mě líbila nějaká herečka, tak jsem jí požádal o adresu. A skutečně jsem některým herečkám napsal, ale vzhledem k tomu, že jsem moc neuměl němčinu, tak Anne-Katrin Birger mě neodpověděla, protože si myslela, že nějaký choromyslnej jí píše. Já jsem jí to napsal na psacím stroji, takže nemohla vidět dětský písmo. Ta neodpověděla. Ale polská herečka Barbara Polonská, ta mi loni mě napsala, že naše přátelství už trvá přes 50 let.
2: Vidíš to? A ještě jste se neviděli.
0: Ne, viděli.
2: Jo, viděli.
0: Já jsem si ji pozval do kavárničky, do Ostravy.
2: No, tak to jo.
0: No tak teď Jiří.
2: Jiří, tak u Ondřeje to byly, ano, filmové festivaly. Na co vy si vzpomenete ze svého dětství jako takový prazážitek, co vás formovalo? A zase může to být chuť, vůně,
1: no taky,
2: cokoliv.
1: Taky na filmových taky festivalech si pamatuju třeba, když mě bylo asi 16-17 let, tak jsem si půjčil od otce kameru s úmyslem natočit si Jana Wericha. Poněvadž já jsem byl ve vleku jeho osobnosti a teď jsem tam čekal před tím pupem a on vyšel. Já jsem vyndal kameru, ale když se díval mým směrem, tak jsem nebyl schopný ho začít filmovat, tak jsem ho začal točit vždycky, když se obrátil. A já mám asi 30 minut Jana Wericha ze zadu. Poněvadž, když se začal obracet naspátek, tak jsem zase tu kameru skoval. Takže ho mám natočenýho ze zadu.
0: Řekl jsi mu to někdy?
1: Jo, říkal jsem mu to, říkal jsem mu to. No a prostě to byla taková osobnost, že já nevím, dneska jdu po Václaváku a zastaví mi cizí lidi a říkají, pane Suchý, může se s vámi vyfotit? A teďka zastaví kolem jdoucího chodce. Prosím vás, pojďte sem, pane, pojďte, zmačkněte nás. A teď mě objímají a já tam stojím jak blbec. A já jsem si tenkrát netroufnul Jana Wericha, aby viděl, že ho točím. Nevím proč.
2: No jak na tohle reagujete? Když někdo přijde do divadla a nechodí třeba pravidelně, poprvé v životě jede do Semaforu, tak samozřejmě těší se na pana Suchého. Patří to k té profesi, myslím tím profesi být Jiří Suchý, potom se vyfotit, podepsat?
1: To víte, že jo. Samozřejmě. Někdy těch podpisů, třeba když jsme na zájezdě hlavně, kde se nevyskytujeme denně, jinak v divadle to jsou 3-4 podpisy a tak, ale na zájezdě to je tam už třeba fronta. A já už bych rád jel domů, ale vždycky si vzpomenu na Louise Armstronga, jehož koncerty jsme uváděli s Jiřím Šlitrem a když bylo po koncertě, to bylo kolem 10:30, 11, tak samozřejmě celá Lucerna chtěla mít podpis Louise Armstronga a tak se tam postavili do fronty a on si sedl ke stolečku a hodinu a půl podpisoval pokorně s úsměvem, on byl velice takový vlídnej člověk, no tak já si říkám, vždycky se na něj vzpomenu a prostě odpadnou mě takový ty myšlenky, že bych utek zadem.

0: Jednou se mi, můžu dát takovou drobnou příhodu, jednou jsem opravdu potřeboval, hráli jsme tuším ve Slaným a já jsem potřeboval rychle vypadnout, poněvadž jsem měl v Praze ještě nějakou povinnost a tam byla Dáda Patrasová, s námi hrála a poněvadž přijela se mnou autem, takže se mnou odjede a já jsem říkal, prosím tě, já bych šíjel tímhletím zadním vchodem, poněvadž upředu budou ty davy a budu tam podpisovat. A on, tak jsme šli a tam byl ten zadní vchod byl zavřený. Tak jsme museli jít tím hlavním a tam stála taková malá ušmudlaná holčička s památníkem a Dáda říkal, jo, tak to jsou ty davy.
1: Čili recept, pokud jsem někde v restauraci a najednou vidím, že u vedlejšího stolu třeba obě dva Jiří Suchý, jak to mám udělat, aby to bylo taktní, abych vás nevyrušil? Víte, teď dejte recept těm všem, kteří se
0: no,
1: s vámi potkají.
0: No tak bylo by dobrý mě nechat aspoň polknout sousto.
1: Ani nejde o to dojíst?
0: Dojíst. Já nemám rád. Dokonce nedávno jsme zažili takový otřesný zážitek. Jsme seděli s Jitkou Molavcovou, obědvali jsme a přišla k nám nějaká paní, sedla si na židli vedle a začala nám do toho jídla povídat svý problémy a tak. A my jsme jedli a ona tam seděla celou tu dobu a hučela do nás. No, tak jsme si říkali, tak tady chybí Kinderstube.
1: Ondřej, jaká bude další písnička? Tentokrát máš právo vybírat. Ano, ano.
2: No, dokonce jsme i naspívali společně s mým bratrem, ale no, nevím, jestli bude k mání nějaká. Každopádně by to mohla být nějaká písnička z našeho CDčka Písničky pro děti. Liboli nějaká, ať zazní.
1: Velmi rádi tady u nás na Dvojce Českého rozhlasu. Co byste řekli tomu, kdybychom si pustili třeba tuhle?

0: Milí posluchači, na dvojce Českého rozhlasu vám dospívali bratři Suší, tedy Jiří a Ondřej, jsou hosty dnešního Toboganu v pyžamu. No a na úplný závěr se přeneseme z vašeho dětství opět do současnosti. Já bych se zeptal velmi stručně na několik takových důležitých věcí, které by mě zajímaly. Jsou to takové věci velmi přízemní, ale mě by to opravdu zajímalo. Jiří, co máte rád k jídlu? Opravdu, když si chcete dát dobrý oběd, co si dá Jiří Suchý?
1: Tak já mám několik jídel oblíbených. Jedno z nejoblíbenějších vůbec je knedlíky vepřový a zelí, nebo knedlíky kachna a zelí.
0: Knedlíky se zelím,
1: no,
0: se zelím,
1: no, to je to, co nemá být. Ale vedle toho mám rád třeba brambory s nivou.
0: Jo, jo, ale tak ono třeba jenom brambory na loupačku, to je přece
1: i brambory úžasný. Na loupačku jsou skvělý.
0: Já, vidět, že jste chudá rodina, no, tak
1: ale... Ano, ano, já mám velice rád takový ty velice jednoduchý jídla a tak, ale jednou, dvakrát týdně jdu a dám si něco honosného. Jdu si tam třeba na sushi nebo tak, prostě takovýhle... A nebo do nějaký lepší restaurace a tam se jako nacpu.
0: Ondřej, co tobě udělá radost k obědu?
2: Žiju v těch lesích, tak já mám rád držkovou.
0: Jsou se kořínky, že jsem tam šišku, žalud.
2: Jak se říká slušně tej polívce, zabíjačkovou. Ale Jiří zapomněl, že jeho oblíbené jídlo bylo takové, které mám já teď oblíbené, a to jsou...
1: Knedlíky s vajíčkem?
2: Ano.
1: Ano,
2: a
1: knedlíky s vajíčkem.
2: Knedlíky s vajíčkem.
0: S vajíčkem.
2: Úžasný. A když už teda honosnýho, tak asi svíčkovou bych tak řekl.
0: Výborně. Pánové, který film vás v poslední době zaujal? Na co byste nás pozvali? A nemusí to být novinka do biografu. Může to být něco, co jste objevili třeba po dlouhých letech a znova si to připomněli. Kromě té Alenky, jak ten motýl vám věří tady motýl, létá.
1: No, no,
0: vás
1: ten
0: doma.
1: Mě zaujal nejvíc, hlavně ten motýl. No, já, který vždycky jsem se díval malinko s despektem na velkofilmy, poněvadž takový ve mně byl zárodek intelektuála, který se naštěstí nerozvinul, takže jsem spíš takový ty Bergmany a Godardy a tak, ale mě velice oslovil Avatar.
0: Fakt?
1: Ano.
0: A ten už možná taky bude 3D potom někdy, že?
1: No ano, já už ho mám 3D v podobě, už jsem ho viděl dvakrát. To je výtvarně tak něco nádherného a oni si tam vymysleli nový rostliny, nový skály, které létají, že jo, a takový fantazie surrealistická, ale ty modrý lidi podivní. No,
0: mě u vás bych děsně. Avatar nečekal, ještě mi řekněte, no. Že si čtete po nocích Harryho Pottera.
1: Ne, tak to ne. Ten mě tolik neoslovil, taky jsem ho viděl a nezatracuju ho, tedy já jsem viděl ten první díl a byl docela příjemný a tak, ale není to jako přímo šálek mého, ale ten Avatar tou výtvarnou stránkou a i tou myšlenkou a tak, strašně se mě líbí.
2: Teď se ukáže, jaký je mezi náma propastný rozdíl v některých věcech. Zatímco Avatara, moje žena mě o něm básnila a já jsem řekl, já se na to nemohu dívat, jsem viděl první záběry těch lidí, nechci ten film znát, tak jsme se pohádali, poněvadž vám řekla, to je tak nádherný film. Tak já, vzhledem tomu, že si dal možnost, že no, člověk jistě, může mluvit i o starých filmech, tak já, když si chci prostě udělat hrozně krásný okamžik, tak už já nevím, postý, si pustím film Prázdniny pana Ilota, včetně hudby, včetně Jacquesa Tatiho, to, co to... Pak, když, pokud mám málo Tatiho, tak si ještě dám Můj strýček film. Ale Prázdniny pana Ilota, nevím čím to, ale tou atmosférou, já se vždycky uklidním, takže tady je ten rozdíl, že zatímco ten 3D tady, Avatar...
0: 3D starší bratr, ano, třeba...
2: Já jsem rád, že vůbec umím založit DVD do toho a pustit si to.
0: Ale už si aspoň u DVDčka vidíš to,
2: jo.
0: Že nemotáš videokazety.
2: No, ano.
1: Já nemám Tatiho, ale mám ho rád. Samozřejmě několikrát jsem viděl Ilota a ty další filmy, ale pro mě je, když přijdu hodně utáhnej z divadla, tak si pouštím starý filmy George Formbyho. Ale pouštím si je více mě, buď jako seriál na pokračování, poněvadž po 20 minutách se mě chce spát, ale hlavně si vytáhnu písničky, vždycky to zrychlím a to mě přináší děsný spokojení.
0: Kdo ze současné mladé generace vás zaujal? A ptám se na herce, zpěváky, divadelníky, dejme tomu do 30. Nebo do 35, abych se tam vešel taky ještě.
3: No tak...
1: No tak třeba teď máme v divadle zajímavé osobnosti, které opustili školu, taková Kubařová třeba, že, která už dneska točí různý filmy a tak. To je osobnost, která opustila tu školu a přitom už čněla nad všemi ostatními, často i profesory.
0: Mm-hmm. A vyzobáváte takhle talenty, Jiří?
1: Snažím to, se. Jí jsem nevyzobil bohužel šťastně, poněvadž jsem jí vyzobil do kytice, kterou jsme ale v té sezóně nemohli udělat, tak jsem jí odročil a ona mezi tím přijela angažmá jinde, teďka hraje v městských divadlech a tak, ale hraje u nás v několika hrách, mám zelený tuš, v Kytici hrála samozřejmě, když jsme jí hráli a tak dál. Takže to je například jeden, ale já bych tak mohl jmenovat, u nás těch talentů je celá řada, jsou všechny velice pozoruhodné. Ta Kobařová ta už prorazila nejdál, bych řekl.
0: Ondřej, kdo zaujal tebe?
2: To bude zase těžký. Ta otázka jde mimo mě. Já jsem vždycky opakoval...
0: Vele se kolem Šimánovic.
2: Já jsem vždycky říkal mladý herci, no tak podívejte se, Kaiser Lábus, Bolek Polívka, Luděk Sobota. A najednou jsem zjistil, že s tím už neuspěju, že nemůžu je rvát prostě mezi jako mladý... Jo... A přece jenom řeknu, kdo mě překvapil, protože jsem si tu dvojici pozval do Nostalgického muzea zábavy.
0: Ano, ano.
2: A byl jsem před nimi varován a já jsem na ně vsázel. Pánové Suchánek a Genser. Oni přesně pochopili, o čem ten pořad je a udělali srandu přesně asi podle mých představ a podle představ posluchačů Českého rozhlasu, že byli skvostní. Ty mám docela rád.
0: A to bych teda řekl, že humor tvůj nebo humor tvého bratra a humor jejich se budou naprosto míjet.
1: S mým se míjí stoprocentně.
0: Čili hostem partičky v nejbližší době nebudete, Jiří?
1: Určitě ne.
2: Jo, tak pozor, já mluvím o tom osobním setkání,
0: samozřejmě,
2: ale
0: ano.
2: Musím říct, že partičku nesleduji a tak jako nevím, jak se vyvíjí chlapci dál, ale ten osobní zážitek a to, že prostě mě rozesmáli a byli přitom slušní, tak to bylo kouzelní setkání. Mm.
0: Pánové, otázka na úplný závěr a to by mě velmi zajímalo. Co si myslíte o současné politické situaci?
1: Současná politická situace, to je tak roztomilá záležitost.
0: Ano, ale jak se tak dívám, blíží se poledne, bohužel k tomu už se nedostaneme. Oba jste se vyděsili, že to z vás budu páčit. Ne, nebojte se.
2: Já myslím, že by byla písnička na místě, nebo závěrečná.
0: Proč si kazit chuť tak sobotním obědem? Ano, ano, ano. Závěrečná píseň, Jiří, je to na vás, kterou písničkou
1: já se budeme naučit? Jestli smím doporučit, tak já bych velice rád, kdyby zazněla píseň, kterou s Jitkou Molavcovou milujeme a je ode mě.
0: Ano.
1: No, a která končí naše představení Hodiny jdou pospátku. Píseň o štěstí a o slunci.
0: Tak to je mnohem lepší, je to, než ta současná politická
1: ano,
0: situace.
1: Je to finálová píseň naší hry.
0: Moc děkujeme za to, že jste nás pozvali ne k sobě domů, k vám dvěma, ale k Jiřímu domů. Jsem rád, že jste si udělali čas. No a Jiří, děkujeme nejenom za tu kávu, ale aby bylo vidět, že se zas tak špatně nemáte, i za ten koňak.
1: Není zač.
0: Přijdeme zas. Milí posluchači, Tobogán v pyžamu s datem 1. prosince končí. Já jsem rád, že jste poslouchali a doufám, že příští týden opět přijdete do Pražského divadla u hasičů. To si budeme povídat o českých detektivkách. Dorazí třeba autorka z brusu nových detektivek Ivana Hutařová. Přijde i Ivanka Devátá, která propůjčila svůj hlas slečně Marplové. Bude tam Zdeněk Zelenka. No a zahraje nám houslové trio Inflagranty. Tak se na vás těším. Od mikrofonu se loučí a dobrý sobotní oběd přeje Aleš Cibulka.

jak ta kulička v ruletě. Dneska ti řekne, co je láska, a zítra mučit.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Tiše padal sníh a zůstaly jenom tvoje stopy. Kam vedli já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Prosím tě, přijď, přijď k tý naší zdi, dřív než se rozední, tam zaspívám, až zvon se rozezní.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Hledání podzemní říše.
1: Co mají společného první dáma světového okultismu Helena Blavatská, dobrodruzi ruského původu Ferdinand Osendovský a Nikolas Rerich s dalším tentokrát českým dobrodruhem Ivanem Maskerlem? Přestože se nikdy nepotkali, spojil je jeden velký zájem. Agartha. Podle legend tajemná podzemní říše obývaná tajemnou, ale mimořádně vyspělou civilizací. Kvůli Agartě podnikli tito lidé často až neskutečná dobrodružství a procestovali nezanedbatelný kus světa. Nikdo z nich není už mezi námi. Poslední byl Ivan Maskerle, neúnavný cestovatel, spisovatel, filmový dokumentarista, který je u nás označován co by guru záhadlógů. Z tohoto světa odešel počátkem roku 2013. Než se vydáme po stopách lidí, o nichž byla řeč, řekněme si, co vlastně ona, bájená říše Agartha, je. Syn inženýra Ivana Maskerleho Dany, který měl to štěstí, že se svým otcem a několika dalšími českými badateli putoval v oblastech, kde se údajně nachází jeden ze vchodů do říše Agartha, mi řekl.
2: Ve starých legendách snad všech národů se mluví o podzemních královstvích a světech obývané jinou rasou. Obyvatelé Agarty jsou prý potomci nějaké staré civilizace, která se stáhla do podzemí po obrovské katastrofě, která v dávných dobách postihla naší zemi. Tato neznámá rasa má obrovské znalosti a ovládá tajemné síly, protože jsou vchody do říše Agarty a do podzemí pečlivě zakryty a střeženy, aby se tam nikdo nepovolaný nedostal.
1: Prologu knihy Agartha Ztracená podzemní říše, její autor Alec McLellan, cituje slova amerického historika a jednoho z největších specialistů na podzemní chodby a tunely, vyskytující se v nejrůznějších částech světa, Haralda Wilsona.
0: Nekonečné labyrinty chodeb a jeskyní hrály důležitou roli v mýtech a legendách dávných kultur, rozvíjejících se v oblastech, které dnes často nesprávně pokládáme za kolébku civilizace. Staré hinduistické tradice hovoří o velkém ostrovu neskonalé krásy, který se nacházel uprostřed rozsáhlého moře pokrývajícího dnešní střední Asii a jeho severní okraj tvořilo pásmo Himálaje. Také v Tibetu, Mongolsku a Číně jsou dodnes živé tradice vyprávějící o tunelech a chodbách, vlastně o celé podzemní říši, která neznala války a jejíž obyvatelé žijící v pokoji a míru dosáhli nevídaného rozmachu vědy a umění. Ta říše se nazývala Agartha a byla spojena labyrintem chodeb a jeskyní s dalšími podzemními světy, prostírajícími se pod severní, střední a jižní Amerikou. Byla ozářena zvláštním zeleným fosforeskujícím světlem, které podporuje růst rostlin a prodlužuje lidský život.
1: Do našeho příběhu vstupuje nyní Helena Blavatská. Žila v letech 1831 až 1891. Původem z dnešní Ukrajiny, dcera důstojníka. Zdeněk Krušina v knize Tajné dějiny světa ji označuje co by první dámu okultismu. Už jako dítě měla nespochybnitelné parapsychologické schopnosti. Byla svéhlavá, divoká. V 17. rodiče provdali za ukrajinského viceguvernéra. Po několika týdnech však viceguvernérovi utekla. Do deníku si zapsala.
3: Láska je noční můra, děsivý sen. Žena může najít své skutečné štěstí pouze v ovládnutí nadpřirozených sil.
1: Na jiném místě uvedla.
3: Vždy existovali lidé, kteří vládli veškerým věděním, znali dokonale přírodní síly a dali o sobě vědět jen těm, které považovali za toho hodné. Tyto lidi spatříte teprve tehdy, až v ně uvěříte.
1: Celý svůj život tedy madame Blavatská zasvětila hledání mistrů rozumu, jak říkávala. Hledala je po celém světě, procestovala snad všechny země světa, byla posedlá všemi aspekty okultních, čili tajných věd, včetně magie. V mužském přestrojení přicestovala do Tibetu, kde co by muž získala možnost vstupu do četných, odloučených klášterů. později vytvořila teofickou společnost, nazvanou podle slova Teosofia, což znamená poznání božské moudrosti. Helenu Blavatskou svého času neobyčejně zaujala možnost existence podzemní říše. Jak tvrdila, vycházela zejména z vyprávění několika zasvěcených lidí, kteří prý svěřili některé informace týkající se právě vzpomínané podzemní říše. Alec McLellan v knize Agartha ztracená podzemní říše napsal.
0: Madame Blavatská prohlásila, že osobně ví o jednom takovém tunelu, který se táhne více než 1000 kilometrů pod Peru a Bolívií. Tvrdila, že během své cesty po Jižní Americe v roce 1850 získala plán této chodby. Chodba prý zřejmě sloužila starým Inkům jako místo, kde ukryli své poklady před hrabivýma rukama španělských dobyvatelů, ale jí se zdálo, že chodba je mnohem staršího původu a že snad má dokonce nějaký vztah k Atlantidě.
1: Blavatská se prokazovala jakousi starou mapou, kterou jí prý věnoval muž, jenž údajně podzemní labyrint navštívil. V knize Odhalená Isis Blavatská mimo jiné uvedla.
3: Vlastníme přesný plán tunelu, hrobky a vchodových dveří, který jsme získali od starého Peruánce. Kdybychom z toho bývali chtěli mít prospěch, byli bychom museli požádat peruánskou a bolívijskou vládu o rozsáhlou spolupráci. Nehledě na fyzické překážky, žádný jedinec ani menší skupina by nebyli schopni takovýto průzkum provést, aniž by museli čelit celé armádě lupičů a pašeráků, kterými je pobřeží prolezlé do té míry, že tam snad ani nikdo jiný nežije. Pouhý úkol vyčistit jedovatý vzduch této chodby, do které nikdo po staletí nevstoupil, by byl velmi obtížný. Uvnitř však leží poklad a bude tam ležet do té doby, dokud poslední stopy španělské nadvlády nezmizí z celé severní i jižní Ameriky.
1: Zatímco Helena Blavatská je leckdy zpochybňována právě pro své vazby k okultismu, dva další muži, o nich si povíme, jsou naopak vnímáni jako pragmatici, bez sklonů k jakýmkoliv mystickým vědám. Jsou vnímáni jako lidé, kteří s legendou o Agartě seznámili Evropu. Jejich jména Ferdinand Ossendowský a Nikolas Rerich. Už o nich byla řeč. Oba, jak už víme, pocházeli z Ruska. Oba byli vlastně současníky, třeba že se nikdy nepotkali. Ten první hledal Agartu v době, kdy utíkal z Ruska před bolševickou revolucí. Toho druhého začala Agarta fascinovat natolik, že doslova ze dne na den odcestoval ze svého amerického exilu. Cílem jeho cesty byl tajemný Tibet, země, rozkládající se na tibetské náhorní plošině. V knize Agarta, ztracená podzemní říše, její autor Alec McLellan o Ferdinandu Ossendowském napsal.
0: Ossendowský se narodil ve Vitebsku v roce 1876. Od dětství projevoval velkou lásku k historii, přírodě a především k životu v divočině. Na počátku století byl považován za jednoho z předních expertů na těžbu zlata na Sibiři. Byl také tak trochu rebel a idealista. V roce 1905 byl silně rozčarován moskevským centralismem, který podle jeho názoru neprojevoval dostatečný zájem o jeho milovanou Sibiř. Proto se angažoval v hnutí bojujícím za oddělení Sibiře od zbytku Ruska, co by vedoucí člen skupiny, která sama sebe nazývala revoluční vládou Dálného východu a měla ústředí ve městě Charbin.
1: Chystaný převrat byl však ruskou carskou vládou rozdrcen. Ossendowský byl odsouzen k trestu smrti. Byl omilostněn a další 2 roky strávil ve vězení. Posléze se stal jedním z nejlepších ruských geologů. V době první světové války byl poslán carskou vládou do Mongolska. Tady potkal muže jménem Tišegin Lama. Tento ruský kalmyk, žák a důvěrní přítel tehdejšího láského Dalajlámy, byl vůbec prvním člověkem, který Ossendowskému vyprávěl o podzemní říši Agarta. Podle pozdějších Ossendowského vzpomínek mu kalmyk také povídal o zázračné moci tibetských lamů, kterou, jak říkal, cizinci těžko docení. A ještě dodal.
0: Existuje však ještě mocnější a posvátnější muž. Král světa v podzemní říši Agarta. Pouze jediný člověk zná jeho svaté jméno. Pouze jediný dnes žijící člověk navštívil Agartu. Byl jsem to já.
1: Ossendowského vyprávění tohoto muže na dobro poznamenalo. Další roky hledal nová a nová svědectví o Agartě. Navštěvoval kláštery, mluvil s mnoha lidmi, nazbíral četná svědectví i od tibetských mnichů. Od nich rovněž slyšel, že lidé žijící v Agartě ovládají neobyčejně mocné síly. Tyto síly podle Ostendovského knihy Zvířata, lidé a bohové jsou prý mocné natolik, že jsou sto zničit povrch celé planety. Stejně tak ale mohou být údajně použity k pohánění podivuhodných dopravních prostředků. Mnozí badatelé dnes tvrdí, že Ostendovský, který zemřel v roce 1945, popsal prvně záhadnou sílu zvanou Vril. Ale o tom až později. Je na čase představit dalšího badatele, který se zapsal významnou měrou do historie pátrání po podzemní říši Agartha. Jeho jméno, jak víme, Nicolas Rerich. Narodil se v Sankt Petersburgu a žil v letech 1874 až 1947. Pocházel z vysoce postavené rodiny, jejíž kořeny lze vystopovat až u dávných vikingů. Chtěl být spisovatelem, také malířem. Studoval mimo jiné v Paříži a také ve Spojených státech amerických, kde absolvoval Akademii krásných umění. V Americe si prohloubil zájem o buddhismus a mystický svět Asie. V roce 1923 navrhl expedici, která měla prozkoumat Indii, Mongolsko a Tibet. Na své cestě se i on setkával s informacemi o říši Agartha. Pečlivě si je zapisoval. Své postřehy zveřejnil později v dokumentu Altajský Himalaj. Citujeme.
0: Legenda kolující ve střední Asii vypráví o tajemném národu žijícím v podzemí, v říši Agartha. Jakmile se kterákoliv živá bytost přiblíží k bráně této požehnané říše, zmlkne a uctivě přeruší svou cestu. Připomeňme na tomto místě ruskou legendu o záhadném národu čudů, který utekl do podzemí před pronásledováním silami zla. Na celém světě se vyprávějí pověsti o podzemních městech, pokladnicích a potápějících se chrámech. Ruští a normanští venkované je líčí s naprostou věrohodností. Nemluvíme zde o pověrách, ale o vědění. Vědění, které se zjevuje prostřednictvím symbolů. Podobně jako před ním Ostendovský, také Rerich se brzy zajímal o všechny i ty nejbizarnější informace, které by ho mohly dovést k tomuto záhadnému podzemnímu světu. V Lamajuru se setkal s buriackým lamou, který mu přes svou značnou zdrženlivost prozradil, že se v centru Agarty nachází velké město nazývané Šambhala, kde přebývá král světa.
1: Udělejme malou rekapitulaci toho, co napsali vzpomínaní Ferdinand Ostendovský a Nicolas Rerich. A využijeme k tomu stati, kterou publikoval český následovník obou badatelů a cestovatelů, inženýr Ivan Mackerle. Nutno ale dodat, že Ivan Mackerle se od svých předchůdců přece jen mnohem odlišoval. Hlavně v tom, že v existenci tajemné podzemní říše byl schopen uvěřit teprve poté, co by se mu podařilo najít alespoň nějaké hmatatelné důkazy o Agartě. Legendu o podzemní říši popisoval takto.
0: Jde prý o obrovský systém podzemních chodeb a tunelů částečně přirozeného a částečně umělého původu, rozkládající se pod Mongolskem a Tibetem. Není tam absolutní tma, jak bychom se mohli ze zkušeností domnívat, ale podzemní prostory Agarty jsou prý osvětleny zvláštním nazelenalým světlem, které vyzařuje přímo ze stěn a stropů jeskyní. Je tam tedy možno žít bez instalace umělého osvětlení a mohou tam dokonce růst i rostliny. Původ tohoto světla nebyl zatím objasněn. Říká se však o něm, že ovlivňuje tok času.
1: Podle některých legend, jak psal inženýr Ivan Mackerle, jsou obyvatelé Agarty údajně potomci velice staré civilizace, která se stala do podzemí po obrovské katastrofě, která v dávných dobách postihla naší zemi.
0: Někteří soudobí badatelé se domnívají, že se mohlo jednat o jadernou válku. Dnešní pouště Gobi, australský Nullarbor či některé oblasti Spojených států amerických, to je prý jenom několik příkladů, k jaké devastaci tehdy v dávnověku došlo. V oblasti pouště Gobi je prý dodnes místo, kde se pouštní písek obrovským žárem změnil v jakési sklo.
1: Badatelé z celého světa hledají již desítky let brány do podzemní říše Agartha. Těch míst je, jak tito hledači tvrdí, mnoho. Například Chufova pyramida v Gize, Mamut jeskyně v Kentucky ve Spojených státech amerických, Mato Grosso v Brazílii, Severní pól a třeba také Pouš Gobi v Mongolsku. Právě tam směřovala v roce 2004 výprava českých badatelů pod vedením inženýra Ivana Maskerleho. Povězme si o něm něco více. Narodil se v roce 1942 v rodině uznávaného českého konstruktéra a později šéf konstruktéra Tatry Kopřivnice Juliuse Maskerleho. Ivan byl mužem mnoha zájmů a oborů. Inženýr, absolvent Českého vysokého učení technického. Skvělý konstruktér, kytarista, filmař a animátor, průkopník potápění u nás, spisovatel, publicista. Patřil mezi lidi, kteří žijí pro zážitky, které vzrušují záhady a tajemství. Hledal je všude možně, v Transylvánii, kde putoval po stopách bajeného Drákuly. Hledal je v mongolské poušti, kde pátral po smrtícím červu, zvaném Olgoj Chorchoj. Hledal je na Madagaskaru, na Sri Lance, v Mikronésii, v Austrálii, v Latinské Americe, na Sibiři i jinde. Právě Mongolsku pátral, jestli může být na existenci podzemí říše Agartha alespoň něco pravdy. Jeho syn Dany, účastník expedice, mi vyprávěl.
2: Při jedné naší další expediční cestě do dalekého Mongolska, kde jsme mimo jiné hledali smrticího červa Olgoje Chorchoje či Almase, se zájem naší expedice soustředil na hledání vstupu do podzemní říše Agarty. Podle legendy se povídá, že pod Mongolskem a Tibetem se rozkládá obrovský systém podzemních chodeb a tunelů, které částečně přirozeného a částečně umělého původu. Brány do podzemní říše Agarty často ústí v propastech a v jeskyních, nebo dokonce se povídá, že ve sklepích některých tibetských či mongolských klášterů.
1: O jednom z takových klášterů se čeští badatelé dozvěděli rovněž i ze vzpomínek amerického cestovatele Thompsona, který ve 20. letech minulého století pobýval v klášteře Choirin. Setkal se tu s jistým Johnem Spencerem, rovněž Američanem, který Thompsonovi tvrdil, že právě v oblasti zmíněného kláštera nalezl vchod do rozlehlého podzemního prostoru. Opět hovoří Danny Maskerle.
2: John Spencer, který vyprávěl svůj příběh panu Thompsonovi, tvrdil, že nedaleko kláštera Choirin objevil vstup do podzemí a když se tam spustil, tak viděl, jak se ve vzduchu asi půl metru nad zemí vznáší asi 30 rakví. A když ty rakve otevřel, tak vevnitř ležely nějaké divné bytosti, které měly stříbrnou hlavu. Místo nosu jim koukala nějaká oválná podivná věc s malými dírkami a ústa vůbec neměly.
1: Spencer se prý, jak tvrdil, chtěl oné tajemné bytosti dotknout. Jen se o to pokusil, z jejich očí vyšlehlo něco jako plamen. Dostal strach a dal se na útěk. O své příhodě pak vyprávěl starému lamovi. Ten se mu však vysmál. Řekl mu, že takový prostor, o kterém vypráví, vůbec neexistuje.
2: Lama mu tvrdě, vidíš, jako to se ti zdálo, to si měl nějaký halucinace, protože nic takového jiného tady není. Avšak jako Spencer Thompson vypovídal, že je si stoprocentně jistý, že žádné halucinace neměl ani horečku a že to, co mu vykládal, že to je naprostá pravda. My jsme se chtěli na vlastní oči přesvědčit o pravdivosti této legendy, a tak jsme se rozhodli, že sami navštívíme klášter Choirin a zkusíme zjistit, jestli se tam nějaký vstup do podzemí nachází. Ono najít klášter Choirin nebylo nic jednoduchého. Samozřejmě, že jsme vytušili, že to někde blízko města Choir, ale v té době byla převážná část klášterů zbouraná. Věděli jsme určitě, že klášter je zbořen a že bude opuštěn, protože takový osud čekal ve 40. letech skoro všechny mongolské kláštery.
1: Přesto však čeští luštitelé záhad měli štěstí. Objevili starého lamu a ten jim řekl o existenci nedaleké jeskyně.
2: Starý lama nám povídal jeho příběh, kdy jako malý chlapec se rozhodl, že tuto jeskyni Sadar Delin Aguj, která je blízko kláštera Choirin, prolízal, když se spustili ještě s kamarádem se svíčkou v ruce do této jeskyně a šli takovou dlouhou chodbou. Tam objevili podle jeho vyprávění na zemi kostry lidí, které měly takové podivné dlouhé lebky. Láma povídal, že se zalekl a vrátili se nazpátek, že tam odtud utekli a že už se tam nikdy do té jeskyně nevypravil. Samozřejmě my jsme brali tuto historku trošku s nadhledem, ale přece jenom jsme se rozhodli, že se sami chceme přesvědčit o její pravdivosti a rozhodli jsme se, že tuto jeskyni navštívíme. Díky našemu kamarádovi Jirkovi Zítkovi, pilotovi motorového rogala, který byl s námi na této expedici, jsme tuto jeskyni našli celkem brzo, protože z pohledu ptačí perspektivy se dá tato jeskyně najít mnohem rychleji, než když bychom chodili pěšky a hledali. Tak jsme se rozhodli, že se do jeskyně vypravíme.
1: Badatelé se spustili do podzemí. Netušili, že je v jeskyni čeká místo tajemných agarťanů někdo úplně jiný.
2: Stala se nám tam taková zvláštní příhoda, kdy se spouštěli dovnitř do té velké haly, vybavený nejmodernější technikou, lanama, karabinama, jsme se pomalu spouštěli až dolů. Najednou jsme viděli v té hale, jakože v rohu jsou takový dvě malý světýlka, tak jsme se lekli, co se to děje, jako opravdu tady na té legendě něco asi pravdy je. A ze světýlek z dvou malých, který byli v rohu, se vyklubali dva malí mongolští chlapci, který právě stejně jako vykládal ten starý láma ze svíčkou v ruce, se tam prohrabali takovým úzkým otvorem z vedlejšího vchodu té jeskyně, což pro dospělýho chlapa bylo úplně absolutně nemožný. A ty kluci tam stáli a teď drželi tu svíčku a koukali na nás a my jsme koukali ještě s větším udivením na ně, co se to děje, kde se tam sebrali.
1: Češi tedy žádné tajemné kostry neobjevili. Nicméně, jak Dani Mackerle i Poletek vzpomíná, prostředí jeskyně bylo i tak v mnohém opravdu pozoruhodné.
2: Vypravili jsme se dál, snažili jsme se prozkoumat vlastně celý prostor té jeskyně. Prošli jsme oblastí, která byla celá zamrzlá ledem a minuli jsme průzračné jezírko, které tam v té jeskyni bylo. Zkoušeli jsme všechny možné chodby, které tam byly, ale bohužel vždycky po několika metrech ty chodby byly zavaleny, takže se nám nepodařilo dostat dál, jak se podle legendy povídá, že tyto chodby vedou až několik desítek, říká se až 150 kilometrů pod mongolskou pouští. Zajímavé bylo, že stěny jeskyně však pokrývaly nádherné fialové a tmavě zelené krystaly fluoritu.
1: Inženýr Ivan Mackerle právě na toto téma ve své již několikrát citované stati uvedl.
0: Tento nerost je fluorescent a může ve tmě zářit. Není to klíč ke zprávám o tajemném osvětlení podzemní říše?
1: A ještě jeden, mimochodem, zajímavý citát ze statě Ivana Mackerleho.
0: Americká společnost Hollow Earth Society, o které se šeptá, že spolupracuje s tajnou službou CIA, vytvořila mapu, na níž je vyznačeno 52 vchodů do zemských hlubin. Nejsou jen v Gobi, ale nacházejí se na všech kontinentech. Obydlené podzemní prostory jsou pod celým zemským povrchem. V Austrálii hledali vstupy do podzemí spolupracovníci společnosti Hollow Earth Society James Stark a Trevor Marshall. Uprostřed nehostinné pouště Null Arbor objevili v jedné strži podivný kráter, ze kterého se v noci slabě ozýval bzučivý zvuk, připomínající hluk ventilátoru či nějakých těžkých strojů.
1: Příštího dne badatelé odkryli šachtu. Jak v zápětí zjistili, tato šachta vedla do jeskyně plné kostí a fosilií pravěkých klokanů. Odtud pak vedl šikmo dolů dlouhý tunel. Ten tunel měl hladké stěny, pokryté drobnými flíčky jakési zeleně fluoreskující látky. Když oči obou mužů uvykli tmě, mohli tunelem kráčet beze světla. Šli zhruba 5 kilometrů. V zápěti se muži dostali do obrovského domu, jehož prostory prý nedokázali vůbec odhadnout. Stěny i strop se totiž ztrácely daleko ve tmě. Ani lampy nezjistily, kam se vlastně ztrácejí.
0: V tom se z nitra země ozval znovu vzdálený bzučivý zvuk. Muži se dali na útěk. Příští noc zahledli na obloze nad kráterem jasné světlo prudce stoupající vzhůru. Bylo to UFO nebo jenom helikoptéra? Tyto a jiné otázky zůstaly nezodpovězeny, neboť další, lépe vybavená expedice už ono místo s kráterem nenašla.
1: Vzpomínáte na pasáž, ve kterém zazněl v souvislosti s pátraním Ferdinanda Osendovského termín vril? Mají to jakousi tajemnou sílu, kterou údajně agarťané dovedou ovládat. Je to jakási vnitřní síla ukrytá v každém člověku. Podle legend lze tuto sílu soustředit do nevelké hůlky. Přičemž pouhým pohráváním s vrilovou hůlkou pak lze uvádět do pohybu velké a těžké hmoty nebo se přemístit v prostoru. Ivan Maskerle na toto téma popsal i další hypotézu, se kterou se při svých pátráních setkal.
0: Silou vril jsou prý poháněny i zvláštní létající stroje Vimanas, ve kterých se v podzemí cestuje. Stroje se často objeví i na obloze, protože občasné kontakty s vybranými lidmi na povrchu země jsou neustále udržovány. Létající talíře, které občas vzrušují veřejnost, k nám tedy možná nepřilétají z dalekého vesmíru, ale z hlubin naší země.
1: Při pátrání po tajemné podzemní říši jsme měli dnes možnost poznat několik pozoruhodných lidí. Seznámili jsme se zajímavými hypotézami, ovšem opravdu jenom hypotézami. Neexistuje totiž, alespoň zatím, jediný hmatatelný důkaz o tom, že by Bajená Agareta či město Šambala opravdu existovaly. Ovšem tajemství rozlehlé podzemní říše, obývané lidmi vyspělé civilizace, bude zřejmě vzrušovat i nadále. Bude vzrušovat pokračovatele Heleny Blavatské, Ferdinanda Osendovského či Ivana Maskerleho. Tito lidé nepřestanou totiž nikdy inspirovat. Jako každý, kdo dokáže žít pro zážitky a dokáže tyto zážitky třeba svými knihami či filmy zprostředkovat ostatním.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

V dnešním hudebním setkání s pořadem Šlágry od srdce budou znít výhradně tanga. A důvod je jednoduchý. Často si o ně ve svých dopisech píšete. Tango je podle vás dneska už jenom málo kdy ke slyšení, tak já to napravím. Okřídlené rčení praví, že na tango musí být dva, tedy dva na tanečním parketu. Proto nezbývá, než věřit, že si to doma taky zkusíte. A nejprve nás čeká pořádná porce orchestrálek, tak ať se vám líbí.

kde se vůbec tango vzalo. Jde o společenský tanec jihoamerického původu ve dvoučtvrťovém nebo čtyřosminovém, ale někdy také ve čtyřčtvrtečním taktu. Je to původně černošský tanec z oblasti západoindického souostroví, který ve druhé polovině 19. století zdomácnil v přístavní čtvrti argentinského Buenos Aires. Tam byl zušlechtěn španělskou pohybovou kulturou a v roce 1907 pak tango vítězně pronikl až do Evropy. A to zásluhou francouzského tanečníka Camila de Reynala. V roce 1909 už tango zcela ovládlo francouzské taneční parkety a o dva roky později se v berlínském sportovním paláci uskutečnila první oficiální mezinárodní soutěž v argentinském tangu. A odtud už byl k nám jenom krůček.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Vraťme se ale k tangu. Melodika tanga je bohatá, doprovod využívá příznačné, výrazné a opakující se rytmické figury s akcentem na poslední osmině, eventuálně šestnáctině taktu. To dělá z tanga hudbu, respektive tanec, výrazně živočišnou, smyslnou až erotickou, s čímž koresponduje i pohyb tanečníků na parketu. Dobře zahrané a zatančené tango, to je doslova lahůdka pro uši a současně pastva pro oči.

obrovská popularita tanga a poměrně snadná napodobitelnost jeho charakteristických znaků inspirovala doslova vzedmutou vlnu podobně projektované hudební produkce. V našich podmínkách tak z této inspirace vznikla třeba známá cikánka Karla Vacka, kterou nám zaspívá Karel Černoch a přidá ještě tango Jaroslava Ježka O Španělsku si zpívám. Naše dnešní setkání s tangem završí Miloš Kopecký. Mimochodem, velký ohlas zaznamenalo tango také na Slovensku, kde se ve spojení s tamními hudebními tradicemi vyvinulo především ve 30. letech minulého století ve zcela specifický hudební útvar. Ale to už by byl jiný příběh.

životě jsou chvíle mámivé, které časem přijdou zpět. Tak jako z jara slunko zářivé přijde zlíbat první květ. Jen mládí nevrátí se nikdy víc, už nevíde nám svojí láskou vstřít.

Tuto písničku Nikdy se nevrátí pohádka mládí složil Karel Vacek. Mějte se hezky a těším se na vás zase příště. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu přeje všechno dobré, dnes v rytmu tanga Václav Hybš. A nakonec si ještě poslechněte, jak si udělal legraci z tanga Jirka Korn.

0: Archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jan Kačer, herec a režisér, pedagog a také spisovatel, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Než jsem navolila číslo svého dnešního hosta, musela jsem si dát pořádnou mentální rozcvičku s cílem překonat ostych a až ochromující respekt. Ostatně myslím, že i vy, milí posluchači, připustíte, že si ho spojujete s charakteristikami jako vážný, hloubavý až zasmušilý, což on osobně považuje za své prokletí. Ale pak se ozval ten nádherný, oduševnělý hlas a můj ostych opadl. Dokonce došlo i na úsměv a smích. To když mi řekl, dobře, přijdu, ale musíte mě provokovat. A jak byste si to představoval, ptám se. No, třeba se mě zeptejte, proč jsem se nerozvedl. Tu rukavici tedy zvedám a ve studiu srdečně vítám vystudovaného keramika a posléze režiséra, spolutvůrce činoherního klubu v 60. a 70. letech a neméně slavných ér Ostravského divadla Petra Bezruče, milovníka ruské klasiky v Českém divadle, respektovanou kulturní i morální osobnost pana Jana Kačera. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pane Kačere, k úvahám o partnerství se tedy s dovolením propracujeme, ale když mě pobízíte k provokacím, tak já tedy nadnesu jednu trošku jinou, byť příbuznou. Kdy jste začal vnímat ženské dívčí půvaby?
4: Poslyšte se vám, je to obtížný. Vy jste na začátku řekla tolik hezkýho o mně a vlastně vyčerpávajícího, i když nevím, jestli se k tomu můžu hlásit, tam krásným obrazům. No ale co já ještě mám navíc dodat? Kdybych byl takový, jak jste to popsala, tak ten dialog vlastně mohl skončit. Bohužel nebo bohu dík, ten život je bohatší než jakýkoliv pokus o jeho interpretaci. No, já jsem měl maminku a moje maminka byla hvězda. Já jsem tatínka ztratil, když mě byly 2 roky. A maminka jednak mě nikdy neřekla, za jakých okolností, v podstatě tragických, táta zemřel a proč to udělal. A vytvořila mě takový svět milosti a lásky, že jsem až do svých 10-12 let žádnou ztrátu nepocítil. A naopak jsem cítil ten ženský svět jako nádherný. A samozřejmě bylo to pro mě na začátku takové zvláštní zaklínání. Prostě maminka věděla všechno, maminka mě hladila, když mě bolela nekonečně hlava. Maminka vařila z ničeho, my jsme byli strašně chudí. Takže já jsem vstupoval do života, když se mě ušetřilo to tělo trochu probouzet. Představě, že na světě nebude snadný najít kohokoliv, kdo by se mojí mamince rovnal. A to samozřejmě mělo takový následky, že jsem byl považovaný za samotáře. Takže já jsem vlastně dívčí krásu zaznamenal až v keramické škole v Bechyni. A to spíš ještě přes to umění, protože my jsme si tam prohlíželi samozřejmě obrázky a na všech většinou byl nějaký nádherný ženský. A první snad děvčen bylo tak v 17 letech. A ta dívka, s tou jsem vlastně začal tak trochu chodit, protože se nádherně jmenovala. Ona se jmenovala Anna Máchová z Kály u Strakonic. A já jsem miloval Máchu v máji. A ta představa toho znějícího jména byla tak silná, že já jsem jí to říkal, ona na mě tak udiveně koukala, protože ona tu básničku neznala. A to byla první moje láska, velmi samozřejmě romantická, která sáhla tak k prvnímu pohlazení dálné. A trvalo to hodně dlouho, až potom na damu jsem zjistil, že mimo maminku jsou ještě mladší krasavice. No, tam jsem teda začal oblížet ženskou nádheru.
3: Mezi mladými adepty herectví jste potkal svou osudovou ženu, Ninu Divíškovou. Uchvátila vás nejprve svou vizáží, krásou, ženskostí, osobitostí, anebo spíš jako úžasný herecký talent? Co tam bylo mocnější v tom prvním okamžiku?
4: Ona mě zaujala svou absolutní rozdílností od mojí maminky. Moje máma byla vlídná, teplá, baculatá maminka, než to Nina byla vysoká, antická, měla antický profil, měla alto. První, co přišla do třídy, řekla, já jsem Nina Divíšková z Brna. A to bylo v době, kdy všechny herečky musely vypadat jako socialistické děvčata s copama a ona mohla hrát Médeu. Ale tím, že vlastně byla tak strašně odlišná a velmi přísná, tak mě zaujala a já, když jsem mi přivez mamince ukázat, tak máma mě vzala stranou a řekla mi, Honziku, ona ti nenavaří. A my jsme se pak vzali a já jsem s Ninou přijel po půl roce domů a máma mě vzala stranou a říkala, Honziku, ty seš jako pečeně. A v tom to bylo prostě ta Nina, protože jsme se asi měli rádi, tak ona mě vyšla tak vstříc. V tom, že se mě snažila rozumět a já jí, víte, to povolání naše moc sexy neprotěžovalo. Já jsem to nikdy vlastně moc nechtěl. Já jsem chtěl dělat něco, co by ten svět udělalo bohatým a cítil jsem nějakou zvláštní nespravedlivost, že jsou chudí a bohatí. Já jsem byl vlastně trošku doleva, bych tak řekl. Taky proto, že my jsme byli strašně chudí. Táta spáchal sebevraždu, když zabrali Němci Sudety. Vzali nám všecko, co jsme měli. Byli jsme v našem domě od nájmu. Moji spolužáci se učili psát na strojích, které byly naše. Moje máma byla ta nejposlednější ženská v těch Holicích a zároveň první, protože za ní všichni chodili se s ní radit a maminka vařila na svatbách, protože báječně uměla vařit. Takže my jsme byli v takovém zvláštním stavu a já jsem chtěl být někde, kde by člověk mohl ten svět formovat nějaký krása. Já jsem dělal loutky například sám, když jsem byl malý. Já jsem si sám vázal knížky. Protože jsem býval doma sám, tak jsem si hrál hry s knihama mýho tatínka, které byly psané německy a byly to většinou knihy o výtvarném umění, takže já jsem od malička miloval Rembrandta, velký klasik a porovnával jsem, kdo je lepší a proč. Měl jsem takový zvláštní hry, které jsem samozřejmě uplatňoval v tom životě a najednou jsem se dostal do školy, kde se učilo herectví, ale já jsem tam šel původně jako režisér. A to je něco jiného. Já jsem nedávno četl nějaký rozhovor s Formanem a ptali se Formana, kdo je to jako režisér. A on tak obyčejně říkal, no tak režisér by měl trošku jako umět hrát a trochu by možná uměl i kreslit a i organizovat by možná trošku měl. Měl by být sečtený a o ty politice by možná něco věděl. No a potom si na každý ten obor musí vzít někoho, kdo je nejlepší a dát to všechno dohromady a pak je to dobrý. A ono to tak nějak bylo. Já jsem všechny tyhle obory měl rád a na všechny obory jsem si vždycky scháněl ty nejlepší lidi. Takže já jsem měl báječného výtvarníka, báječného muzikanta, báječný přátelé, většinou starší, než jsem byl já. Měl jsem těm lidem takovou zvláštní úctu. Najednou jsem se ocitl na umělecké škole. Tam byly předměty, které se mě líbily. Jízda na koni, šerm, tanec. Pak jsme tam četli krásné knížky, mluvili jsme o hrách, o jejich literárních kvalitách, o úrovni lidského myšlení. A najednou se otevřely obzory a k tomu jsem měl první lásku, že jo.
3: A mohu se vrátit, když zmiňujete četbu k té knihovně vašeho tatínka, kde jste se dobral spousty zajímavých knížek. Vím, že jste třeba poprvé sáhl právě tam po Zločinu a trestu. Co dalšího jste si po tatínkovi vědomně hýčkal? Snažil jste se nějak dobrat podstaty té osobnosti, kterou jste tak záhy ztratil, vlastně jste ji nemohl pamatovat. Snažil jste se zjistit, kdo byl tento váš tak blízký a přitom vzdálený člověk?
4: Já jsem měl o 10 let staršího bratra a maminka říkala, že můj bratr je celý tatínek. A dokonce říkala mému bratrovi, že mě musí nahradit tatínka. To bylo od ní takový docela rozumný, ale v praxi to moc nefungovalo, protože já jsem tím pádem ztratil bratra, ale tatínka jsem nezískal. On byl velmi krásný a byl skvělý. Všechny holky v ulici chodili s mým bráchou. A já jsem všude vadil. Takže on byl ke mně jakoby otecky přísný. Ale tatínek to nebyl, že? Takže tohle to nefungovalo. Tatínek byl cool, to maminka ho milovala, táta hrál báječe na piano. Táta vystudoval v Darmstadtu vysokou školu elektroinženýrskou. Byl to nádherný fešák, ohromný noblesný člověk. Ona mi říkala, kam chodili v Praze do restaurace, co jí táta objednával. Jak se choval, jak byl slušný. A to všecko jsem věděl, ale nějakou jako újmu duchovní jsem nepociťoval.
3: A řekněte mi, když jste ty své rodiče nemohl pospolu zažít, nemohl jste to jejich partnerství vidět zblízka, byly kolem vás nějaké jiné páry, od kterých jste se vyučil v tom, jak má vypadat harmonický vztah?
4: Ne, ale maminka mi to říkala. Když už jsem byl potom hodně veliký, tak jsem taky špekuloval, co mě to teda vlastně ta máma říkala, že jsem celý život byl tak okouzlený. A ono to bylo hrozně jednoduchý. Například dojídej, protože tím projevuješ úctu tomu, kdo ti to uvařil. Nepůjčuj si peníze a nepůjčuj je. Protože je to strašně jednoduchý si půjčit a strašně obtížně je to vracet. Buď věrný. Ale ona nemyslela věrný jenom v tom smyslu, ale i v tom smyslu. Věrný sám sobě, nosila mě knížky, kde byla věrnost popisovaná třeba ve vztahu Masaryk a státnost a takovýhle. Takže já jsem od ní měl pár takových jednoduchých pravd a zvláštní bylo, že já jsem se tím nikdy neřídil jenom v okamžiku, kdy jsem byl v krizi. Tak se mi najednou zjevilo to máminý slovo jako takový blik. Já jsem si na to vzpomněl. Já jsem měl jednou nějaký konflikt. My jsme s mou ženou měli taky velký konflikty. A možná, že nebyly tak velký, že se mě zdály tak velký, protože já jsem tomu vztahu absolutně věřil, ale když pak se něco vyskytlo, tak jsem to strašně těžce nes. A hned jsem šupal za mámu. Že jedu za mámu a že jí to všecko řeknu a jel jsem v noci, pršelo a to já špatně řídím. A už jsem viděl holice 2 kilometry a najednou mě něco řeklo zastav. Já jsem šlápnul na brzdu, vylez jsem a moje auto stálo milimetr před batonovým sloupem. Já jsem stál milimetr před katastrofou. Rozklepal jsem se úplně, nemohl jsem vůbec dojet ty 2 kilometry, protože najednou jako nějaký znamení a já jsem k té mamince pak dojel a už jsem jí to neříkal. Jako kdyby mi někdo říkal, ne, neříkej to mámě. Nezatahuji do toho. A tím pádem taky se ten problém jakoby vytratil. Protože kdybych to s mámou konzultoval, máma byla velmi hluboká, máma by to prostě vzala jako fakt a mohlo se to všechno stát jinak. Jo. Takže maminka byla takový jako magnet, taková záři, když jste na moři a zabloudíte a je vám špatně, tak hele, tamhle to bliká, máma tady je. No.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Jan Kačer vystudoval keramickou průmyslovku v Bechyni a tamní léta prožil velmi aktivně. Se spolužáky zpívali, tancovali, hráli volejbal, dělali atletiku, věnovali se národopisu a také ochotnickému divadlu. Ale tam jste ještě nerežíroval. Kdy jste, pane Kačere, pocítil, rozpoznal a pochopil, že jste obdařen tou nezbytnou dávkou autority a charizmatu, které táhnou a vaše kolegy zajímají a připoutávají k vašemu pohledu na svět, takže ho chtějí následovat třeba ve svém hereckém výrazu?
3: Takovouhle otázku mě nikdy nikdo neporožil. Já jsem to taky strašně dlouho nevěděl. Mně to vlastně řekli profesoři na keramické škole. Já jsem měl školu rád, Bechyně byla nádherná, hlína byla nádherná, já jsem vztah k tomu materiálu vždycky měl. Tam byl profesor Dobijáš, který měl fantastické ruce. A on mi jednou říkal, Kačere, co budeš dělat, až půjdeš tady z té školy. Já jsem říkal, já půjdu nahoru na výšku, na Umprum, budu dělat keramiku. A budeš tam nejlepší? Jseš tady v keramice nejlepší? Já jsem říkal, ne, tady Jirka Matysek je lepší. No víš, tak Matysek je tady lepší v Bechyni. Půjdeš do Prahy a budeš 15. A jak je to s tím divadlem? My jsme se byli podívat, zahrál. To teda tady nikdo lepší není, to tě teda řeknu. A když ty seš vzdělaný přes to výtvarný, vidíš dobře, seš sečtělej, organizuješ tady ty tanečky, no a to je všechno režie. Já jsem nevěděl, co je ta režie. Půjčili mi knížku Režijní lekce Stanislavského. Nevěděl jsem, kde je Stanislavský, ale tu knížku jsem si přečet a bylo mě to tak jasné, říkal jsem si, no, tohle já umím. Nebyla to drzost, mě se to četlo, tak samozřejmě ten Stanislavský to napsal tak jednoduše. Tak já jsem řekl, tak jestli je to tohle, no tak to bych možná zkusil. No a vlastně za pomoci té školy, která dokonce byla tak velkomyslná, že pozvali moji maminku, aby jí to řekli, že já půjdu tohle dělat, protože moje máma si nedovedla představit, že syn pana inženýra studovaného v Darmstadtu bude tajtrlík. Holice se to tak bralo, že herci kradou slepice, že jo. A řekla mi, a to nevím, kde se vzala ta inteligence, když ty zkoušky udělám na poprvé, že mě to dovolí. Ale když budu takový opravený a tohle, takže ne, a že půjdu někam jinam. Protože já jsem nevěděl, že ta škola je taky tak strašně náročná. A dověděl jsem se to vlastně, až když jsem tam na ty přijímačky přijel, tam bylo 80 studentů, nacpaných v malé místnosti. Všichni byli z Pardubic a z Prahy a z Hradce. Měli 12 lety gymnázium a uměli jazyky. Když to já z keramické školy jsem akorát znal kysličníky kovů a nakolik se pálí hrnky a tohle. A prostě dostal jsem se na tu školu vlastně štěstím, protože předtím byl takový test 100 otázek a tam bylo 90 otázek z výtvarného umění. Takže já jsem najednou měl 90 bodů a oni měli 60. Když jsem přišel k té ústní zkoušce, tak už na mě koukali, teď tady je nějaký inteligent, hele, keramik, no to je divný, já už jsem zaujal. To jsem já vůbec nevěděl, tohle jsem se to věděl. Ale já jsem byl předposlední, když jsem tam šel do té místnosti, tak ještě bylo světlo. A když jsem tam teď odešel, tak byla tma. To znamená, že jsem tam byl dlouho. Já jsem tam něco zapomněl, tak jsem zaklepal. A říkám, promiňte, pane profesore, já jsem si tady zapomněl kabát. Už si ho tady můžeš nechat. Já jsem vyšel. Tam byl Tonda Moskaly, který byl o 3 roky starší. Dělal tam, člověče, ty jsi udělal tu zkoušku. Já najednou jsem vyšel v prostřed Prahy z Holic a z Bechyně absolutní bulík a najednou jsem se dostal na obor režie o 2 roky dřív, protože oni brali ve 22 letech a mě nebylo 19. A když už jsem tam byl, tak jsem se strašně snažil. Ale teprve během té doby jsem začal tu disciplínu vlastně objevovat. Tak samozřejmě, že mě bavilo hrát, ale to tam hráli všichni. A to já jsem nemusel. Ale když mě něco dali, tak to byl vždycky nějaký zahradník nebo nějaká podřadná role. Já jsem řádil, než to oni se báli a byli za to klasifikovaní a oni je za to vyhazovali. A já jsem měl furt jedničku z herectví.
2: A když říkáte, že jste řádil jako herec, tak teď se trošku přenesu v čase dál a zeptám se, jestli jste uměl řádit a vášnivě se projevovat i jako režisér, třeba až tak, že jste se sám nepoznával, že v tom procesu zkoušení nějaké inscenace se vás zmocnili téměř démoni.
3: V takovém tom smyslu, jako třeba Mirek Macháček, který skákal z balkonu a rval kulisy, to ne, ale vnitřně jsem byl velice zaujatý. A když jsem nebyl, tak jsem věděl, že to není tak úplně dobře. Já jsem nejvíc obdivoval pana režisera Radoka. Radok byl veliký režisér, myslím, po té stránce jako režijního umění, jeden z největších. A já jsem s ním jednou takhle o tom mluvil a on se mě ptal, poslyšte kolego, vy se někdy rozčilujete na ty herce? Já si říkal, no někdy jo. A jak, proč? No, já mám někdy pocit, že bych se měl rozčílit a pak se rozčílím. A říkal, ano, ano, to je přesně ta metoda, já taky. Prostě najednou pocítíte, že ten člověk je málo, že ho musíte mu to dodat, ale cítíte, že to uděláte.
2: Teď jste mi připomněl jednu věc. Pan dirigent Libor Pešek mi řekl, že jeho výkony začaly být bratelné až ve chvíli, kdy měl rád muzikanty. Měl jste vy rád herce?
3: Samozřejmě.
2: Od začátku?
3: Já jsem herce miloval. Vždycky. Proto jsem taky nešťastný z toho divadla teď. Protože teď se pořád mluví, že je špatně reprodukovat klasiku a že jenom je všechno přepsat a moderno a to. A herec tam vůbec nevyskytuje. Zatímco to divadlo má jedinou specifiku a to, že tam metr před váma stojí živý herec, který má stejný rozměr, jako máte vy, ničím nevyniká. Vyniká jenom nějakým zvláštním talentem. Bejt empatický a vnímat něco, co vy žijete. A on před váma vykládá o něčem, co vy zažíváte a on to dělá intenzivněji. A on vás nutí k báječnému sebepoznání a vy to vidíte. Tohle Evald Čor, který byl další báječný, můj vzor velký, měl takovou fintu. Říkal, děti, vy přijdete na tu zkoušku, jste takový nevyspalý, po flámu, ještě jste neučešlený a ty botičky máte špinavý a košilky nevyžehleny. Vejdete na to jeviště a vy jste jako bozy. A my jsme ho poslouchali s otevřenou hubou, vlezli jsme na to jeviště a chtěli jsme mít bozy, protože on vám tu důvěru dal. Vy jste nevěděli, jak jste se stal Bohem, ale byl jste na tom jevišti, měl jste většinou krásný text, prověřený třeba staletíma, nebo desetiletíma, nebo inteligencí, nebo talentem. A vy jste to najednou mohl říct? Já jsem jednou těm hercům říkal, vy jste teďka v tomhletom okamžiku na světě jedinej, pane. Jedinej, který teď říkáte Hamleta. 7 miliard lidí čeká, až vy to řeknete. A vy jste nepřipravený. Ty jsem na něm viděl ten, no ježišmarja, a když on včera vlastně místo toho, aby se učil, tak byl tamhle ožralej. A teď šel do sebe a druhý den přišel a byl úplně jiný. Ta zvláštní zodpovědnost k vlastnímu talentu, ta cesta do člověka, protože lidi se rodí s velkýma talentama. Já si myslím, že pán Bůh byl v tomhle spravedlivý. On nedal někomu talent a někomu ho nedal. On dal všem lidem možnost, aby si v tom, co on jim nadělil, aby se v tom nějakým způsobem vzdělávali. Tenhle může být báječný tesař a je geniální tesař. Někdo může být báječný zvukař a je báječný zvukař. Druhý stejný to neumí. To, že někdo je herec a náhodou má talent herecký a lidi tomu tleskají, no dobře, to je hezky, ale to není žádná výsada. Jak říkal Michelangelo, ta socha je ukrytá v tom kameni a já ten kámen jenom musím odtesat a ona tam je skovaná. A když se tohle povedlo, že tam přišli takový ty obyčejní lidi, kdybyste si je představila bez té jevištní podoby, co pak Petr Čepek s těma vykulenýma očima byl nějaký krasavec. Ale když přišel na jeviště, já jsem s ním hrál v Údolí včela, on tam měl jeden záběr, který já mu celý život závidím. Když uviděl ten křížek, co tam nad tím byl vytecený v té skále, a on udělal ty velikánský obrovský oči a tam byl celý svět. Jsem podíval, já jsem byl ztracený. A když se to stalo, když jste byl přítomný, to jako režisér, to se nedá ničím nahradit. A nějaký režijní kejkle, jako jak se tam svítí a pouští muzika, to možná trochu pomůže. A báječný herec si stoupne na jeviště, nic tam není. A on během vteřiny vás má v kapse a to je ohromný.
2: Jaké to bylo, když jste hrál vy? Bylo v tom víc přemýšlení, přemítání, anebo spontánnosti, intuice, emocí, odevzdání se té situaci?
3: Tak já jsem toho zase tolik nezahrál. Já jsem vlastně víc byl ve filmu a tam jsem se nějakým zvláštním způsobem dostal poznání zase víceméně štěstím, který mnozí kolegové neměli, protože já jsem první velkou roli měl obrovskou a já jsem viděl všechny denní práce. Kadar s Klosem byli solidární a brali mě na ty projekce. Já jsem sám sebe viděl 100krát. Zprava, zleva, jaký mám uši. Ze začátku jsem koukal jako na cizího člověka. Oni ještě neměli tu dívku, do které já byl zamilovaný, takže se točilo na mě a jsem říkal, Marto, ty seš krásná, Marto, já tě miluju. Jednou jsem tam neviděl. Tak jsem představoval. No když každý tenhle záběr se jel 10krát a oni řekli, vememe to třetí. A říkal, proč třetí? A pak jsem se ptal, protože tady se vám leskly oči a tady jste to jenom opakovala. Tady to bylo mechanicky. A já jsem se tohle jako tak učil. A pak jsem si jednou řekl, já to taky zkusím po svém. Já nebudu to dělat, jak jsem se to učil na škole. Teď ta moje hlava na tom plátně bude 15 metrů veliká. Já si to budu jenom intenzivně myslet. Soustředil jsem se, jeli jsme a oni vzali tu mou. A od té doby brali tyhle ty. Já jsem si uvědomil, že to herectví má vnější podobu, ale vychází vždycky z vnitřku. Z toho vnitřního soustředění. A když jsem tohle dokázal, jako ne vždycky, tak jsem se snažil vědět o ty roli všechno možné. Pak jsem se na to soustředil a pak se stalo, že jsem ani nevěděl, kam mě to majzlo.
2: Řekněte mi, ty vaše filmové zkušenosti ovlivnily hodně vaše divadelní pojetí a hodně, přístupy?
3: Hodně. Já jsem vyžadoval přesvědčivost jako na tom detailním filmu, jako do divadla. A to vyneslo tu velkou pravdu, protože Točinárně klub byl malinký, jako kamera v podstatě. Když jste hrála s Pepikem Somrem, který byl báječný herec, a on mě tam dával facku a já jsem se předem bál, protože on mě dal takovou ránu, že mě hlava ulítla. A já jsem ho prosil, nedělej to Josef, a on říkal, no já to jinak neumím. A on vždycky, bum, rána, jak, no jo. Takhle to vypadá jako, že nedostatek techniky. Ale zase ta expresivita, ty chvíle a ten prožitý okamžik, pak už bylo na mě, jak si moc zacházím. A to se nedalo ničím nahradit. Tak my jsme hráli opravdu jak o život.

mi pokud možno kladně. Je mi to jasný, průmysl masný nevraždí takhle chladně. Jako ty mi pářeš duši, tobě to dneska kurva sluší.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je režisér a herec Jan Kačer. Stát se otcem. Dnes se o tom píšou knihy, vedou kurzy, lidé se nechávají instruovat různými lektory, jak tuhle životní roli prožívat plnohodnotně. Když jste se stal poprvé otcem, myslíte, že jste to vnímal v dostatečné intenzitě?
1: V tomhle mám veliký dluh, který bohužel nemůžu splatit. Moje tři dcery jsou skvělé a každá má osobitý život, ale myslím, že mě to nikdy neodpustí, že jsem se jim málo věnoval. A já jsem na jednu stranu nemohl jinak, protože my jsme založili rodinu takovou úplně spořádanou, ostravskou. Měli jsme dokonce byteček v Porubě a hejčkali jsme si ty dvě malé dětičky. Jsme prožívali novomanželské štěstí a najednou za oknem slyším pan Kačer a přískokem přes ty rozbitý cihly a písek, kde se dostavovalo to město, z Barandova naháněli mě do nového filmu. Takže já jsem prostě tě nechtě byl vyrvaný z ty rodiny a byl jsem filmovat a vrátil jsem se za týden. A kdybych spočítal ty dny, kdy jsem byl mimo domov, i mě bylo neustále smutno. Mě se strašně stejskalo. A stejskalo se mě samozřejmě po ženě, po dětech, ale ty děti jsem neznal. Já jsem znal tu svoji ženu a tu jsem adoroval a poté se mi strašně stejskalo a potom po těch dětech. Ale to si neuvědomujete, když jste na lovu. Já jsem prostě lovil bizony a oni chtěli, abych radil králíčky s ním. Já jsem tu rodinu živil a v dobách, kdy jsem byl trvale v mírné neoblibě, já jsem nebyl oblíbený. Já jsem tvrdě hrál ve filmech Nový vlny, která nebyla pohodlná tomu režimu. Žádný můj film nebyl slavný s výjimkou toho prvního. Já jsem si myslel, že poctivě se snažím živit svou rodinu, ačkoliv jsem ji vlastně hodně zanedbával.
0: A když člověk vzpomíná a snaží se vybavit si nějaké ty rodičovské slastné momenty, tak co si vybavíte?
1: Ty děti byly bezvadné a já třeba měl to štěstí, že jsem pracoval v Norsku. A já jsem jim kupoval takový ty norský svetřičky a ty šatičky. A teď jsem se zoufale snažil chytit tu velikost. Protože já jsem přesně nevěděl, jak už jsou velký. Takže jsem koupil norský svetry a oni byli od sebe, ty dvě holky, rok. Takže aspoň jednou, že bych to trefil. A teď jsem přijel domů a oni žili docela skromně, protože Nina měla jeden plat a já jsem měl plat tam, ale až když jsem přijel, oni měli takový utahaný šatičky a najednou se oblíkli do těch norských svetrů a šli do ty školy a vypadali jak Sonja Henie, jo. Teď se vychloubali a táta nám přinesl norský svetr. A bylo to prýma, ale pak je Nina slikla svetru a zase tam měli ty obyčejný trička. Jo. Takže my jsme žili v takových podivných kontrastech. A Simona, ta nejstarší, ta hodně dlouho neměla divadla ráda, protože jsme jí brali dětství. A ku podivu teď chodí do divadla, ačkoliv je soudkyně, velmi si čte, je velmi kultivovaná. A dokonce mě tu a tam

0: Vašek a oni jsou dámy a teď si představte, že bych jako dolejzal. Já volám na soud. Prosím vás, já bych chtěl mluvit se Simonou. Paní doktorka soudí. A já půjdu za paní doktorkou a zvám. Simonko, prosím, že četla si moji poslední novelu. No, to nejde.
1: Jestli pak si třeba aspoň s Adélou, svou nejmladší, která se dala na hereckou dráhu, povídáte o tomto řemesle, jak vy kumštíři říkáte.
0: Já jsem hrozně spokojený, že ona teďka režiruje dabing a dělá to strašně zodpovědně. Na to jsem velmi hrdý. Ale jediný slovo mezi náma nepadlo. Jakože by se mě na něco zeptala vůbec. Je to směšný, ale já si pamatuju, jak jsem byl překvapený, když Puškin, který vlastně založil vůbec celou kulturu slova, ačkoliv byl na půl černok, tak založil tu ruskou slovesnost a on pak tam mám napsaný verš. Chtěl bych být taky někým ctěn a veleben. A já, když jsem sám někdy v noci, tak mě to napadá taky, že bych chtěl být ctěn a veleben někdy svýma dětma. Nechci se teda dovolávat prostřednictvím vašeho dotazu, abych přišel domů a oni honem zašli mě velebit, to chraň pánu, ale každý člověk touží po tom, aby měl někoho, kdo ho zpravdu. Eval mě tohle jednou říkal. Ty pořád skáníš pravdu a trápíš se tou pravdou, co bylo společensky taky tehdy. Co pak ty nevíš, jaká je pravda? Co pak ty nevíš, jak dopadne? Ty to přece víš. A víš, co bylo. A není to lepší někoho potěšit a pomoct mu v tom těžkém životě nějakou pochvalou a říct mu něco hezkýho? A je to pravda. Mně se teďka stává, že já jdu a vidím nějakého starého pána, kterého jsem v životě neviděl, ale Ježíš, ten prožil život jako já. A dobrý den. On se otočil, že dobrý den. Nikdy jsme se neviděli, ale jsme kamarádi, protože jsme prožili určitý úsek života. Než to s někým, kterým bych to chtěl navázat, ten vůbec neví, o čem mluvím. Totiž ten čas tak strašně letí, že jsou třeba teďka lidi, kteří nevědí v prominutím, kdo to byl Havel. Madřická Heger. Život je strašně kvapný.
1: Když hovoříme o vaší rodině, vašich třech dcerách a také jste zmínil hru, kterou jste napsal Svatba pozdního léta, ta si myslím je z části podložená nebo opřená o vaše životní zkušenosti, ale ten herec má syna, jednoho syna. Tak se chci zeptat, toužil jste někdy po synovi, nebo říkal jste si, že třeba ta třetí, a samozřejmě Adéla je úžasná, ale že ta třetí dívka by mohla být synem?
0: Ne. Já jsem na to nemyslel a jsem dokonce rád, že mám tři holky. Je to zvláštní, ale děvčata umějí udělat jinou teplotu doma. To jsem vždycky měl a vždycky jsem je obdivoval. Ale na druhou stranu takový ten mužský svět mi trošku schází.
1: A našel jste třeba v životě nějakého mladšího kolegu nebo muže jiné generace, se kterým jste tak souzněl, že byste ho třeba označil jako svého blízkého člověka?
0: Měl jsem pár takových lidí, asi tři. Teďka jsem dopsal knížku, která mimo jiný o nich je. A jsou to vlastně moji profesionální partneři většinou, ale byli to lidi o 10 let starší, bohužel, takže mě o 10 let dřív opustili, ale měl jsem. A to takový opravdu vydatný mužský přátelství. A to je něco jiného než přátelství mezi ženama. A něco jiného než láska. Láska je úraz, který dostanete od nejvyššího, prostě padnete do lásky a je to. Když to přátelství si můžete budovat a musíte ho budovat. Leta letoucí a je na tom zúčastněná vaše inteligence, vaše schopnost, empatie, všechno. Přátelství se dá ovládat a je podle mého názoru i trvalejší. Protože láska samozřejmě pomíjí zase sama sebou bouřkou. Takže já jsem měl báječné přátelství. A taky třeba se v noci budím a řeknu, já musím zavolat Lojzovi. Jak to v tom překladu je? Lojza Bejblík, ten mě vždycky překládal originál toho Shakespearea. Já se toho Lojzy zeptám, jak to tam je, Lojzo? To je legrační, tohleto.
1: A řekněte mi, pane Kačere, existuje přátelství mezi režisérem a hercem? Zažil jste takové? Nebo je to trošku protimluv vzhledem k těm pozicím, postavení?
0: Vždycky jsem nějak a priori předpokládal, že by to mělo být. A vždycky jsem si myslel, že to dokonce mám. Ale opravdové přátelství mezi hercem a režisérem jsem nezažil. Vždycky je tam nějaký prvek

0: pěti. A já tomu do dneška nerozumím. Já už teď nejsem režisér. A abyste si myslel, že za mnou chodí těch desítky herců, se kterými jsem pracoval a který jsem dokonce na škole třeba učil, z těch řekněme 500, tak pět, že přijde nebo zavolá. I třeba trochu z povinnosti, to je jedno.
1: Máte jim to za zlé?
0: Nemám jim to za zlé, ale mrzí mě to.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Pane Kačere, nevím, jestli je to ode mě smělost, ale já bych řekla, že jste měl v životě dost štěstí na zajímavá prostředí, na zajímavé tvůrčí lidi a že jste byl i hodně obdarován. A teď mám na mysli ten váš hlas, vaši vizáž, myšlení, touhu, zájem, hloubku, dychtivost. Co vy považujete za nejcennější ze životních darů, jimiž jste byl obdarován?
3: Měl jsem strašné štěstí v životě. Už to, že mě tatínek s maminkou udělali, jak mě udělali, po zdravotní stránce, to se málo komu povede. A mám v 85 letech krásná dáma jako vy kladla takovéhle otázky. A já jim rozuměl. Já jsem pokládal za největší cnost lásku samozřejmě, když jsem byl mladý. Postupně lásku a přátelství. A přátelství vlastně ještě trošku teďka víc. A byl jsem hrozně udívený tím, že když se člověk trochu snaží, tak ten život je do jisté míry nekonečný. To není pravda, že když jste starý, že musíte být blbej. Samozřejmě já nemůžu chodit, vy jste viděla, jak tady pajdám, ale co se týče rozumové stránky, nebo když si sednu, mám před sebou ten psací stroj, který jsem koupil před 40 lety a pořád na něj píšu, tak najednou já všecko můžu. Já můžu dokonce víc, protože já vím víc než vy 80-letý chlap. Já jsem o 5 let chytřejší než on. A já dokonce teďka začíná být takový, v jistém slova smyslu, drzej. Já jsem dřív byl vždycky takový taktně. Teď jsem se naučil říkat ano, ne. A zjistil jsem, jak je to ohromně zdravý. Jak to vlastně je dobrý. Vy něco chcete, já to nechci. Děkuju. Ohromný, prima. Já jsem se vždycky vymlouval, kroutil vše. Něco píšu, pak to po sobě čtu. To jsem napsal já. Čeče, to není úplně blbý. A tohle je blbý, to ne. To škrtnu, ale tohle, jak jsem na to přišel? Nebo polemicky jenom se bavit. Tudle jsem přišel na nějakou blbost, že se zeptám jednoho pána, který je zapřísáhlý katolik. Prosím vás, kolik bylo Pánu Bohu roku, když se rozhodnul stvořit svět? To jste měla vidět ten údiv. Co to je za... To snad ani není možný se takhle ptát. A proč by to nebylo možný? Mně to docela napadlo, že mu možná bylo kolem 30, protože i ten jeho milovaný syn vlastně ve 33 letech byl utrápený. Já mám dojem, že to nejlíp znal Pán Bůh tohle období. A to stáří, že ještě nezažil, protože já jsem starý a tam to nemá úplně domyšlený. Takhle hru takovou. Kdybyste viděla ten urážlivý, co jsem si to dovolil, kam to sahá moje pokušení. A to je legrace. Ale lidi dlouho žijou v takových bariérách, které si sami nastavili a přitom kousíček za těma bariérama jsou úplně jiný kytky. Jinak to tam voní. To neznamená, když jde okolo krásná ženská, já jsem starý, že se nemůžu otočit. Pro mě je to požitek a to byste se divila. Každá se obrátí. Žensky to mají v sobě prostě. Já jsem starý dědek a já se podívám, trvá to 3 vteřiny a ona se otočí. Protože tohle to hnutí, že jako se nemá ženským otvírat dveře a co to je, to bere 90% ze života, z životní radosti. Je to krásný, že jsou ženský krásný a jsou tady, protože jim chlap je obdivuje a že v tom vzájemný obdivu pak vznikají ty děti, které potom ten obdiv, co by mají v sobě celý život.
2: Ta krása, které jste se dotkl, potřebujete ji kolem sebe nejenom v podobě krásných žen, ale jakých dalších? Vy, výtvarník, který mě teď trošku zklamal tím, že píše na stroji, já jsem si vás představovala, jak kroužíte písmenka.
3: Ne, já píšu na stroji, protože musím slyšet to klapání. A já jsem si nějak ztotožnil tu krásu vlastně s pravdou. Naštěstí je těch krás tolik, protože kdyby byla krása jenom definovaná, tak by byly vdany jenom ty krásné, ty modelky a ty ostatní by šly životem nepovšimnuty. Krása je taky velmi subjektivní. Ale usilovat o krásu, to jsem chtěl. Ten Leonardo da Vinci, který maloval svoji Monulizu a kamkoliv se přemysťoval, tak ten obraz tahal sebou. On se nemohl odloučit od svého obrazu. Takhle si představil tu krásu. A on tu krásu tak potřeboval, že on Když jel na dalekou cestu, tak bez ní nemohl být.
2: Mohu se zeptat na nějaké předměty, které kolem sebe potřebujete mít vy? Máte nějaké takové artefakty, upomínkové záležitosti?
3: Mám hodiny po mamince, závěsné hodiny po tetičce. Jsou to věci, které hrozně potřebuju a nikomu to neřeknu, aby to nevypadalo jako nějaký fetišismus. Mně se zdají teďka věci s velkým detailem. Po vůních se mi zdá. Mám s tím problém, když něco popisuju, že si nedovedu odříct, abych napsal, jak voněla ta stráň v těch jeseníkách, když jsem tam trhal ty maliny a sedl jsem si málem na jelena, který tam spal. Tak to popisuju tak, jak to bylo, že tam byl ten potok studený a že se dělala ta malinovka. A když si na to vzpomenu, tak jsem najednou tam a je mi 30 a v ten okamžik, když to pak napíšu, tak mám pocit, bylo to takhle, bylo. A pak se mi to líbí.
2: Pane režisére, jsme ve finále a vy víte, že potřebujeme poentu, byť jich bylo spousta. Co byste našim posluchačům poslal jako svůj životní postřeh? Co by to bylo?
3: Já jsem trošku v rozpaci, protože během toho povídání jsem si tak říkal, jestli to je vlastně správný, že vám říkám to, co vám říkám. Jestli to do jisté míry není taky ode mě ješitnost, že pro posluchače, který mě nezná, který si náhodou pustí ten rozhlas a uslyší to někdy v polovině nebo v třetině a je zrovna unavený a něco se mu nevyvedlo a teď tam slyší, jak tam někdo bručí a vykládá takové abstraktní věci, co je mi do toho. Jestli to není ode mě taková pejcha, jestli jsem neměl odpovídat tak standardně, jak se tak odpovídá. Protože já jsem vám vlastně celé to odpoledne to poslání pořád říkal. Chtěl jsem vám říct, že by člověk měl žít, když může žít, že by měl ten život brát jako zázrak, být zvědavý na jeho pokračování, nedat to lacino, nemyslet dopředu, myslet na dnešek a že se nemusí stydět za to být k lidem upřímný, říkat jim i to, co se normálně neříká, že to má hodnotu. Já jsem třeba zjistil, že i příběh, který vlastně nic neznamená, když se dobře napíše a on je na tom papíře napsaný a vy se na něj po týdnu kouknete, tak zjistíte, že je to nová skutečnost. Že tím, že jste něco do toho života přidal, ono to tam v tom životě skutečně zůstane. A když jste udělal sebe menší dobrou věc, tak ona ta dobrá věc v tom životě zůstane. To nemluvím o těch svinstvech, které tam taky samozřejmě zůstanou. Čili je to taková pobídka, když poznávám lidi, kteří jsou smutní a někdo jim umřel a jsem říkal, napiš něco. Teď já neumím psát, v mém životě nebylo nic zajímavého. Zkus to a nepiš ty blbosti, napiš to, co se tě nejvíc dotklo. Zkus to. Lidi najednou se jim jako uleví, zjistějí třeba, že ta jejich bolest není tak úplně jejich soukromá, že to je obecně známý a že to, co není obecně známý, je to ceny a to oni mají. Poslední dobou jsem takový nestoudnej, abych vám řekl pravdu.
2: Nejste. Bylo to nádherné. Musím vám říct, že vaše povídání se mě velmi dotklo v tom nejlepším a že cítím a zažívám tak osobité chvění, za které vám můžu jenom děkovat. A přeji vše dobré.
3: Já taky děkuji vám.
2: Naším vzácným hostem byl režisér a herec Jan Kačer. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

0: Vítejte na příjmu hudby, která jasně rozděluje náš národ na ty, kteří se bez ní prostě obejít nemůžou, a pak na ty, kteří tvrdí, že ji nemůžou ani slyšet. Posledně jmenovaní si právě přiladili jinam. A my začínáme. Posloucháte další díl rozhlasových výprav za jadrnou, jakož i lirickou hudbou. Začíná pořad u muziky s Eduardem Hrubešem. Právě dozněla polka Antonína Pechy s textem Hany Čihákové Leť písničko má. To je takové tajné přání všech autorů, když se jim podaří napsat něco opravdu pěkného. Zpívali Marie Matějková, Blanka Tůmová a Bronislav Palovský. Hrála Sedmikráska, kterou řídil Antonín Pecha. A my teď, přátelé, pokračujeme úvodním zahřívacím kolem polka Valčík tango. Polku složil Ladislav Kubeš starší, tedy otec, na text, který napsali sestry Skovajsovi. Ale našli se i žertéři, kteří jim to krásné příjmení rádo by vtipně překrucovali, ale pozor, správně je Skovajsovi. A ta polka se jmenuje Zpívejte si s námi. Mimochodem, na rozdíl od jiných sester, které se poznali kolikrát až teprve ve studiu, tyhle tři, navíc krásné zpěvačky a, jak zjišťujete, i textařky, byly sestrami doopravdy. Zpívá a hraje, jak jinak, veselka Ladislava Kubeše. Následující valčík se jmenuje Ten, kdo si zpívá, tedy ten, kdo si nechal poradit tou předchozí polkou. Autorem hudby i textu je Áda Doško, zpívají Marie Svobodová a Ludvík Petr. Budvarku osobně řídí Vojta Prokeš. A pokud jde o nezbytné tango, dnes se jmenuje Bubenické. Složil ho Jaromír Vomáčka a možná vám už v myslích táhne hned první řádek textu Jiřího Kárníka, který zní Neby buď za to dík, že je země bubeník, však i znáte. Zpívat bude nikdo jiný než Josef Zima, Vltavanku řídí Václav Šimek.
1: Znovu!

Následuje blok tří písniček, který by se mohl jmenovat 2x20 a k tomu jedna lidová. Určitě si spolu s Viktorkami nejprve zanotujete ten moudrý valčíček o tom, že ta nehněvaná láska doopravdy existuje jenom v románech. Do veršů to dal Václav Zeman. A tím dalším z Vackových hitů je polka konstatující známý fakt, že kalná je voda ve Vltavě, která taky hned nastoluje otázku, proč ovšem já tě, holka, nosím pořád v hlavě. Odpověď by nám mohl dát autor textu, kterým je rovněž Karel Vacek. Irena Čížková, Milena Zemanová, Josef Opelt a Zdeněk Matouš zpívají, hraje zlatá muzika Jiřího Eliáška. A po dvou z lidovělých do třetice jedna naprosto zcela lidová. U studánky seděla. Zpívají Zdeněk Plachý, Irena Došková, Ludvík Petr a Svatava Černá. Hraje česká kapela.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Přehlídku písniček naší nejnárodnější hudby. A teď, ať už je ta D1 ucpaná jak chce, se bleskově podíváme na Moravu, dokonce až do Slezska. Bohumír Kameník a textařka Jaroslava Kameníková napsali polku Podruhé vám nepovím. S tufarankou řízenou Janem Bílkem ji zaspívají Vladimír Melichar a Miroslav Mordych. Potom Marie Dřízgová a Dalibor Tolaš, podporování Ostravankou, kterou řídí Tomáš Hančl, zaspívají Valčík Alojze Kulínského a Helmuta Drozda Stužka lásky. A připravena je rovněž Moravanka Jana Slabáka s polkou Milana Baginského a Bohumila Lepiče s dobrou náladou. Tu nám zaspívají Ivana Slabáková, Břetislav Osička a Daniela Magálová.

Až doposud jsem vám předváděl tu služebně nejstarší jihočeskou kapelu Babouci jako uzavřený takový hudební klub, který mezi sebe jen tak nikoho cizího nepouští.

jmenuje Vám, přátelé. A jednotlivé tituly, pokud vás to zajímá, zní Za tiché noci, vůně milých vzpomínech, klepám na tvé okénko, proč jsi nepřišel, ráno půjdem Doubravou, po létech bloudění a Vám, přátelé. Tak ať se vám hezky poslouchá.

A na úplný konec, přátelé, ještě jednou Babouci. Zahrají a zaspívají lidový valčík Tam v dáli u Potůčku. A to už je pro dnešek opravdu všecko. Těším se zase na příští sledání s vámi, váš Eduard.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kteří jste se naladili dvojku Českého rozhlasu. Já jsem ten potlesk nechal malinko delší, protože my jsme to tady dlouze trénovali a ono by plzeňákům bylo líto, že to nemohli ukázat v rádiu. Ukažte, jak jste se to nacvičili tady, když jste tady byli na devátou kvůli tomu. Ano. Milí posluchači, tobogan, jak jsme říkali minulý týden, vyráží po vlastech českých, moravských, slezských. Minulý týden jsme vysílali ze Slovče. No a dneska je mi velkou ctí, že vás můžeme v přímém přenosu přivítat přímo z Plzně. A jsme na magickém, krásném, roztomilém, sympatickém místě, které, když já jsem letos na jaře prvně viděl, tak jediné, co mě napadlo, je, odtud musíme vysílat tobogan. A pak jsem ještě poznal místní skvadru a říkal jsem, odsud 100% musíme vysílat tobogan, a tak jsme tady. Dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás tímto potleskem divadlo Pluto v Plzni. Abych tak řekl, ještě něco, vy jste tak lačná, paní, na to tleskání, to je krásný, ale za chvilinku, abych tak řekl, abyste věděli, kde jsme, vítejte u Kikinčukových. U mikrofonu Aleš Cibulka. Dobré dopoledne vám všem. Narvaný divadelní sál, protože všichni, a to jsem fascinován, dostali zdarma preclíky čerstvé, takže teď všichni loupou, chroustají, úžasný. A k tomu, to já mám strašně rád, když máte před sebou něco k pití, tamhle už je vínečko, tamhle je pivíčko. No, jsme prostě v Plzni a já jsem velmi rád, že, no, mohu přivítat. Já nemůžu vítat v jejich divadle, vlastně je to u nich doma. Zkrátka a dobře, dámy a pánové, tohle je principálka tohoto divadla Jindřiška Kikinčuková.
1: Dobrý den a děkuji za krásné přivítání, děkuji.
0: Jindřiško, posaďte se u vás a prozraďte teď všem, kteří nás poslouchají, já nevím, na severní, na jižní Moravě, matně tuší, kde je Plzeň. Už vůbec třeba nikdy neslyšeli o divadlu Pluto. Kde to teda vlastně jsme? Víte, taková vizitka na začátek, abychom nasměrovali všechny naše posluchače.
1: Tak divadlo Pluto má nesmírně výhodnou polohu, protože jsme hned u výpadovky směrem na Prahu i na Rozvadov. Takže prakticky o nás můžete kdykoliv zakopnout. Jo. Takže stačí sjet z toho kruhového objezdu, který jde na Rozvadov směrem na Plzeň, druhé semafory u Hřbitovů, třetí semafory probíhají dráty trolejbusu, tam se dáte doprava, pořád rovně a už jste u nás.
0: Já děkuju za tu přesnou trasu i s tím Hřbitovem. Já jsem rád, že díky vám kdy a kde přesně zahnout, ale já jsem chtěl, víte, něco o divadle spíš tak jako historie, kdo tady hraje a všechno. Ty trojový vedení mě zas až tak jako, a ty Němci, co sem jezdí hromadně z Rozvadova na vaší My Fair Lady, ty to taky víš, že jo? Ty to mají.
1: Tak já mám jenom jeden dotaz. My to vysíláme na pokračování, nebo na to mám jednu minutu?
0: Máte na to teď jednu minutu. Ne na pokračování, ale někteří hosté, kteří mají přijít později, už si zvolna sedají vzadu v šatně, protože ví, že Jindřiška chytla slinu a ke slovu je nepustí.
1: Tak já to řeknu stručně.
0: Ano.
1: Každopádně tento rok slavíme svůj vstup do 19. sezony. Na to, že jsme jediná soukromá profesionální scéna Západočeského kraje, která se zabývá výhradně komedií, tak si myslím, že to je úspěch, protože existujeme především díky divákům a musím poděkovat Plzeňskému kraji a našemu městskému oboru 4.
0: Tak. Děkujeme i my. Děkujeme za vlídné přijetí. A proto jsme rádi, že my jako Tobogán a Český rozhlas můžeme podpořit takovouhle pravou českou echt firmu. Tak. A já bych teď tedy pozval, řekl bych možná, no asi to řeknu přesně, hlavní zbraň vašeho divadla, hlavní tahák, který tady máte, se na mě tak koukáte, jako když nevíte, o kom
1: je řeč. Já si myslím, že to není hlavní tahák. Takhle je to jeden z hlavních taháků, protože by to bylo nespravedlivé vůči Daliboru Talašovi, Broňovi Kotišovi, manželům Kubištovým, kteří byli od začátku u divadla. Pluto. Prostě je to jeden z hlavních magnetů, asi tak.
0: Ano, ano, takhle hovoří hezky manželka o svém manželovi. Dámy a pánové, pan Pavel Kikinčuk. Krásné dobré dopoledne. Pavle, posaďte se u vás, ano.
2: Beru si mikrofon.
0: Ano.
2: Tak máš já jsem u mě, Jindro.
0: No, nic. Já jsem z vás chtěl udělat hlavní žlízko, ale jste prakticky tady tak jako jeden z takových, jako co hrajou ty okrajový role, tak víte.
2: Jo,
0: když nikdo nemůže, tak zaalternovat.
1: Ale ne, já jsem řekla hlavní magnet a zapomněla jsem říct, že má kladný náboj.
2: No a Jindra má náboj, jaký? Taky kladný, takže se jako odpuzujeme, ne?
1: To záleží na když tom, jak se nabiješ, víš?
2: No.
0: Podívejte se, to si řešte doma, tyhle věci. Ale... Mimochodem bylo krásný, já bych to chtěl pojmout dneska, aby jsme si povídali o tom, jak se právě daří rodinným divadlům, proč vznikla rodinná divadla, jak se v nich hraje. Dneska to vypadalo, že vysílat nebudeme, protože Kikinčukovi dorazili a tady v podzemních garážích se údajně tak zhádali, protože nemohli najít klíče od auta, že byl náš přímý přenos ohrožen. To, že jsme je usmířili krátce před 11. je zázrak. Jindra ještě malinko to v ní je, měla nakonec ty klíče, ona v kapse, ale...
2: No,
0: to nebudeme práskat, že to je jenom, Pavle, aby...
2: No je to tak, já jsem měl zase pravdu samozřejmě, jo. My jsme přijeli do garáže tadyhle a Jindra mě říkala, protože já si musím ještě trošku tady přelíčit, nech mě tady klíče od auta. Tak jsem mi to takhle dal z ruky do ruky, ty klíče, jenom vylezu z auta, že a Jindra říkala, prosím tě, ty klíče od auta mi dej. Já jsem říkal, teď jsem ti je dával, pro Boha. Nedával sně je, teď prosím tě, dej mi ty klíče. No, my jsme se tam tak asi 5 minut hádali a nakonec samozřejmě je měla v kapse, že jo, takže.
1: To bylo proto, že on mi do té kapsy dal a já o tom nevěděla, protože jsem se...
2: Není to pravda, dala sně, ona sama do kapsy, zase se tady budeme hádat,
1: no,
2: prosím
1: tě. Ne.
0: Milí diváci, tolik ze zákulisí rodinných divadel. Škoda, že tato sezona je poslední tady v divadle Pluto.
1: Doufám, že ne.
0: No. My Toboga nejezdí rozvracet manželství, my právě zkoumáme po vlastech českých. Pavle, ale když se podíváme do historie, nabídla by se ta varianta, laicky bych si to zdůvodnil tak, že před těmi 18-20 lety nebyla práce, neměl jste angažmá, tak jste si řekl, založím si svoje vlastní divadlo se svojí manželkou, dcera už nám taky dorůstá. Je na tom něco pravdy, anebo co člověka, co úspěšného herce vede k tomu, že si založí svoje divadlo? A ať se podíváme na pana Hrušínského, no, na Pavla Trávníčka, na pana Brzobohatého, všechny tyhle ty rodinné firmy. Jak to vzniklo? Jindřiška velmi vehementně ukazuje, že to nebyl váš nápad, ale její
2: nebyl
0: nápad.
2: Vůbec, to nebyl můj nápad. My jsme se s Jindrou seznámili tady v Plzni, protože já jsem vlastně dostal, já nevím, asi, měl jsem možnost asi 8 nabídek, angažmá, a Otto Ševčík přijel tehdy, jak jsem studoval JAMU v Brně, tak tam přijel, viděl mě v nějaký hře a nabídl mi angažmá. Vlastně to bylo první angažmá, který mě nabídl jako Otto Ševčík, jo. No a všichni mě teda tam doporučovali, ty profesoři na JAMU, jo, Plzeň je výborná, jo, tam je výborná úroveň, všechno. No ty diváci, ty jsou takový, ne, pardon, ne, diváci jsou taky výborní, samozřejmě, více konzervativnější, ale každý mě teda doporučoval Plzeň, takže já jsem na to kýv. No a takže jsme z toho ročníku vlastně asi 4 lidi jako přijali angažmá tady, ještě se Zdeňkem Mahdalem, tak Ivanou Měřičkovou a ten třetí, to už si ne, čtvrtý, to už si nepamatuju. A, no a takže jsme byli tady v Plzni, tady jsem začínal. A manželka ta byla v operetě jako solistka, já byl v činohře, no a tak jsme se seznámili vlastně, že jo.
1: Ulovila jsem ho jako rybičku na žrádlo, jen to řekni.
2: To je pravda, ona pořádala takzvaný žrací čtvrtky, jo.
0: Fakt, jo?
2: Ano, vždycky ve čtvrtek
0: udělala. Škoda, že je sobota.
2: Takový... No, ano. A, takže ona vždycky ve čtvrtek jako svolala ten, nebo část toho svého souboru v operetě, že jo, a uvařila takzvanou, jak se to jmenovalo, myslím...
1: Samuraj.
2: Samuraj. Samuraj. Opravdu vynikající...
0: A to je jaký guláš, první, nebo co to je?
2: Tak to jsou takové nuličky jako Čína, to vypadá
0: jo. Ve čtvrtek.
2: No a taky pozvala mě, že jo. No a já jsem tam přišel, tak tam bylo asi, já nevím, 12 lidí, že jo, a ty pak postupně odcházeli. A já jsem tam zůstával z taktických důvodů. A, no a potom jsem tam zůstal s Jindrou sám a už jsem tam byl natrvalo.
0: Jo, no. Ano, no tak o vzniku divadla nevím zas nic, ale aspoň už vím, co je Samuraj. My se k tomu dopracujeme, máme na to až do té 12. hodiny.
2: Tak to,
1: já to doplním, ten vznik divadla, je to zkrátka dobře tak, že pár týdnů před mým 20-letým výročím působení v plzeňské operetě jako solistka, později dramaturgině i, tak se měnilo vedení, vedení si přivedlo jiné lidi, no zkrátka a dobře, řada lidí v operetě dostala výpověď. Byli to manželé Kubištovi, manželé Pavelkovi atd. No a mě napadlo, protože když jsem řekla manželovi, že vždycky člověk může pracovat, že není prostě, když si najít práci, tak si prostě najdu. A Pavel jako říkal, ale Jindro, prosím tě, tak jestli jednou si herečka musí dělat divadlo nebo tak, tak mě napadlo, že teda budu dělat divadlo. A založila jsem divadelko Pluto, založila jsem ho s manželi Kubištovými, Kikinčukem, a manželi Pavelkovými. A začínali jsme v Lochotinském pavilonku, sepsala jsem Němcovi soudničky, jak se válčí na Pavlači. A od té doby válčíme furt.
0: Nádherně, nádherně. Tak teď už to konečně vím. Teď už to konečně vím.
2: Já bych to ještě doplnil, že my jsme tady byli spokojení v Plzni, že jo?
1: Ano.
2: A dokonce jsme si říkali, koupíme si nějaký malý domeček, tady hezky a to. No ale pak přišlo tohleto, co přišlo, protože v rámci toho omlazování souboru, že jo, tak se tam měnili lidi, takže někteří šli pryč a jiní zase nabrali. No a já jsem byl teda v Činohře a tak měl jsem možnost taky odejít do Prahy a to jsem odmít. Já jsem říkal, jo, budu v Praze, ale budu jenom hostovat, jo. Už vlastně v tom Činoheráku jsem jako koketoval s Činoherákem, dělali jsme tam hru s vyloučením veřejnosti, Libuška Šafranková, Dana Sislová tam hrála. No ale já jsem řekl, že ne, že budu pouze hostovat. No a pak přišla teda tahle stata, že
1: ale ta jobovka. No to bylo i vyřizování účtu, v tom bylo toho víc, ale to tady sem tahat nebudem.
2: No a tak já jsem říkal, tak mě už tady taky nic nedrží a shodou okolností mě za týden volal pan ředitel taky Činoherního klubu, skvělý ředitel je Vladimír Procházka, nabídl mi zase angažma, tak jsem řekl, jo, já to beru. Tak jsem šel tady za ředitelem, že a řekl jsem, že dávám výpověď taky, no.
0: A tak vzniklo divadlo Pluto. No a dámy a pánové, pokud by vás zajímalo, jak skončil tenkrát ten žrací čtvrtek u toho samuraje, když tam pan Kikinčuk zůstal sám, já vám to prozradím, jaký byl výsledek toho večera. Právě totiž přichází Kamila Kikinčuková.
2: No, tak to jo.
0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
0: Já teď teda nevím, jsem si to tak vymyslel, ten oslý můstek, jestli to sedí nějak časově, jo. To byl až nějaký pozdější žrací čtvrtek potom?
2: To byl pozdější asi.
3: Na čarodějnice.
2: Ano.
1: Kamilka byla početa na čarodějnice.
0: To zase, nebo vy furt s těma trolejema přesnýma, kde vám zahnout u hřbitova, nebo to tak podrobný, nemusíme už nic. Ano, jak se to stalo, to už si dovedeme představit všichni.
2: Ukaž, jak umíš lítat na koštěti.
0: Kamilko, jaké to je, a teď se zeptám vás, to je přece strašně příjemný, když je člověk herečka, úspěšná herečka, talentovaná i zpěvačka. Děkuji. A najednou nemusí nikde hledat angažmá, máma s tátou mají divadlo. To je přece prýma, ne, do tohohle vyrůstat.
3: Ano, je to pravda, právě už během studia, už když jsem byla dítě, tak jsem začínala v Lochotinském pavilonku prodávat preclíky. Ale díky rodičům, kteří byli v divadle JK Tyla v Plzni, v Činoch, máma, otec byl v Činohře, maminka v operetě, tak jsem už měla o 3 let možnost stát na jevišti díky.
2: Ty jsi hrála poprvé v jaký hře?
3: V muzikálu Nejkrásnější válka.
2: Ano, byla ještě takový mimino.
0: To je hezký, tam už začala kariéra. No a jaký je to mít to rodinný divadlo? Je to výhoda nebo nevýhoda? I tady jako herečka čekáte na roli, co vám nabídnou, anebo taťka s mamkou řeknou, hele, ta naše pěkná holka, co tam mají Fair Lady, jinde by na to čekala, tak jí to tam šoupnem, seženem Higince, ať si holka zahraje.
3: Ano, ona to má své výhody a nevýhody. Výhodu to má pro mě, že maminka mi udělala krásné představení. Začínali jsme Mamzel Nituš, variace na operetu Mamzel Nituš, Hrajme tuž pro Nituš, kdy mi splnila můj sen, protože to moje maminka hrála jako mladá v operetě. A druhý sen mi splnila My Fair Lady. Nevýhoda je v tom, že jako dítě principálky musím makat a dát najevo všem, že tu roli, že jsem se s ní poprala, jak nejvíc jsem mohla.
0: Že nejste protekční dítě, které
3: ano,
0: tam není,
3: protekční.
0: Ale že i kdybyste se jmenovala Vomáčková, tak vám Kikinčukovi tu roli nabídnou.
3: Ano.
0: To je důležitý. A teď právě budete mít tu šanci. Teď si říkají u rozhlasových přijímačů, no jo, tak oni mají holčinu, když dorostla nějakého věku, dali jí My Fair Lady. Je tady jedna z nejkrásnějších písní z tohoto muzikálu Jen se těš a zaspívá vám jí, ano, přichází k mikrofonu v krásných květovaných šatech. Lesklé černé lodičky, výsledek žračího čtvrtku. Kamila Kikinčuková, tady u nás přímém přenosu toboganu na dvojce Českého rozhlasu. Kamila Kikinčuková.
4: Jen se těš, pane

0: назву «Кліце з бронь пал!»
1: Упаднеш, пане Гігінс, не встанеш, пане Гігінс, єн се тєш!
2: Дякую.
3: Камила Тітінчуková, живе тady у нас на dvojce Českého rozhlasu. V přímém přenosu dnes vysíláme tobogán z plzeňského divadla Pluto manželů Kikinčukových. No a možná, Kamilo, stálo by za to ještě představit vašeho Higince, kdo s vámi zpívá, se říkal vyživě Higince záznamu. Kdo to byl?
2: Tak Higince stvárňuje v My Fair Lady úžasný koleda Radek Zima. Výborně se s ním hraje. Ale jinak krále zpíval Jan Večeřa.
3: Když jsem říkal,
2: jak který hraje Freddyho.
3: Ano, je mi to jasný. Jak dopadla ta večeře vaše čtvrteční? Ono to souvisí všechno se vším u vás v rodinném divadle. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal další hvězdu tohoto plzeňského divadla. Přichází pan Lukáš Langmajer. Krásné dobré dopoledne, ano. Vítězně zdviženými pažemi. Kaky krátkých kalhotách s tetováním na levé holení, je to holení, nevím, takový to druhý než lejtko. Krásné dobré dopoledne, vítejte ve vašem divadle, Lukáši.
4: Těší mě.
3: Lukáši, jak vy jste se ocitil, to mě zajímá vůbec ten začátek, co bylo prvopočátkem, kamarádství s Kikinčukovými nebo divadlo, jak vy jste se ocitl tady v Plutu a když jsem se díval, vy tady hrajete prakticky ve všech věcech.
4: Prakticky ve všech ne. V některých musím popustit uzdu i těm amatérům, který tady zbyli. Aby tady ještě mohl trošku ten plebs zařádit si. Ale přátelé, my spolu nejsme ani teď po těch 5 letech. Na tom jsme si, myslím, docela dost zakládali, aby jsme nebyli přátelé. A tak, jak je poslouchám těch 5 let, tak to chápu. S nimi nejde. Kort s Jindřiškou, která i přesto, že se snaží vám volat třeba v 1 hodinu v noci, jo, tak o to méně mě k srdci přirostly. Kamila ke mně nebyla nějak zvlášť otevřená, pak se vdala a zavřela se definitivně. Tedy možná je dobré se teď zeptat, na co jste se mi to ptal?
3: Hele,
5: já myslím, že to stačí. Že?
3: Já myslím, Lukáši, že v tuto chvíli moje otázka již je tak zbytečná, která byla, protože na mě během té vaší promluvy úplně dýchla ta rodinná atmosféra, která tady ve vašem západočeském... Hned je mi lépe. Ano. Co vás tedy vede k tomu, že sebemrskačsky i nadále spolupracujete s tímto podřadným plzeňským divadlem?
4: Teď si myslíme, že ta otázka byla konečně správně položena. Já se v některých chvílích, aby to nepůsobilo moc samolibě, cítím trošku jako Kristus. Chci jít příkladem, že i ve špatném okolí můžete dělat hezké věci. To by tak mohlo asi stačit.
3: Já myslím, že co se týče vašeho účinkování v divadlu Pluto, to stačí definitivně. Jindřiška zažívá již 3. infarkt během posledních 3 minut. Pavle, můžete nějak osvětlit, proč jste si nasadili do svého perfektně fungujícího kolektivu, kde vy jste tím hlavním, pláníčka, tak... že image, kterou vám udělali Slunce, Seno a... že image, kterou máte díky babovřeskům Slunce, Seno a když koukám na Kamilku, je ordinaci v Růžové zahradě, jste si narušili tímto umělcem.
5: No, takhle, já jenom bych chtěl jako předeslat, jestli by pan zvukař mohl tady vypnout tu Lukášovi mikrofon. Myslím, že to bude nejsnazší. Ne, tak my jsme teďka vážně, že jo?
4: Ano, my jsme se totiž domluvili s Pavlem, že budeme od začátku vážní.
5: Ano, tak. Budou vážní debaty, psychologické.
3: Ale není potřeba se jenom rádi chválit, jako je potřeba samozřejmě říct pravdu dneska.
5: My jsme se vlastně poprvé setkali, to bylo v seriálu Okresní přebor, že jo?
3: Ano, Okres na severu. Tam Lukáš nehrál.
5: Tak ano. To
6: ještě nebyl na světě.
5: Luky. Nebo já? Ne. No, tak tam jsme si nějak padli do noty, viď, myslím, a už to kamarádství začalo a já jsem ho pak oslovil, jestli by nehrál tady u nás v divadle. No, tak on samozřejmě na to kýš, protože nikde jinde nehrál. Promiň, ale...
4: Ne, to se neomlouvej.
5: Musí mi to nějak vrátit.
4: Ona, je to vlastně pravda, já nevím proč, ale z většiny divadel mě vyhodili.
3: To je zvláštní, takže vlastně chápu to tak, že poslední, kdo byl ještě ochoten s vámi spolupracovat, bylo Pluto a proto jste tu.
5: Tak.
4: Zatím je to naprostá pravda. No.
3: A já myslím, že po dnešku, kdy vás na vlnách Českého rozhlasu uslyší jiní režiséři, budou rádi, že s vámi nemusí...
4: Já očekávám, že se nabídky pohrnou mým hereckým kolegům.
5: Faktem je, že teda, jakmile teda ten Lukáš tady začal hrát, takže ta úroveň toho divadla šla trochu dolů, jo, ale naštěstí jsme tady ještě my.
3: Ne, je krásný, my jsme si na začátku říkali, hlavně nedělat žádnou velkou reklamu, to jsem nemyslel, že po dnešním dnu už sem k vám nikdy nikdo nepřijde, nebo možná nějaký zoufalec, který se přijde podívat, jestli je to tady opravdu tak strašný, jak říkáte, jo?
5: Ale... No, ale to nám nevadí, když ti diváci tady nejsou. My si hrajeme sami se sebou, že jo, tak ano, jako pro sebe.
4: My teď i zkoušíme novou hru, kterou zkoušíme a priori proto, že jsme spolu rádi. No. A je nám vlastně jedno, jestli na to někdo přijde nebo ne.
5: No vidíš, no, ano, tak je to tak. To jste...
4: Že Jindřiško, už si bereš mikrofon, takže chtěla... pravděpodobně k tomu něco důležitého chceš říct. Ale klidně mluv, není to problém, samozřejmě.
5: Jistě občas prostě.
6: Kalkulujete si, jestli diváci přijdou nebo nepřijdou, tak vzhledem k tomu, že ta nová hra nese takový, jak bych to řekla, vábivý titul, šílený prachy, a ne prachy, prachy, tak já si myslím, že by to ty diváky v současné době mohlo zaujmout, že?
3: Já myslím, že 100%, no to určitě. Ne, já myslím, že pro reklamu pro vaše divadlo jsme víc udělat nemohli, protože to mě začíná zajímat. A k repertoáru se samozřejmě dostaneme, ale abychom se ještě hlouběji ponořili do vašeho nepřeberného souboru, tak mi dovolte, abych přizval dalšího člena činohry, který když přišel dozadu do šatny, Lukáš Langmajer mu přátelsky řekl, a ty tady děláš co? Dámy a pánové, pan Jiří Bláha. Jirka Bláha, Lukáš Langmajer odsunul mikrofon, ale my jich máme plno. Usedá vedle Lukáše Langmajera, Jirku znáte jako herce, imitátora. Odsedá si dále od této partičky.
7: Dobré dopoledne. Přátelé, jsem rád, že jste přišli na moje představení. Prosím vás, těhle těch čtyřech už si vůbec nevšímejte. No, je to hrozný. Já jsem se tady ocit tak,
3: ano.
7: Jo, že jsem šel kolem divadla. A viděl jsem na plakátech Langmajer. Jo, zase mám jít, pane.
3: Ano.
7: Viděl jsem na plakátech Langmajera, protože se znám s Pavlem už delší dobu.
3: Ano.
7: Tak jsem za ním přišel a říkám, Pavle, prosím tě, vy opravdu necháváte hrát Langmajera u vás v divadle. To musíme narovnat a už jsem tady.
3: Čili aby ta kvalita zase, aby no, si tu kvalitu, aby si tu laťku zase posunul o něco výš. Ano.
7: Ano, přesně tak.
3: Ano, ano. Takže to... Možná ještě Lukáš Langmajer vřele souhlasí, ale možná bychom ještě mohli doplnit pro představu, která další jména, které další osobnosti, jestli jim teda ještě vůbec přijdete na jméno, jo, pozvat, kdo tady ještě třeba hraje, krom tohoto.
4: No, já že do toho si dovolím zasáhnout. Ty osobnosti, nevím, ale je tady...
5: No, kromě nás tady snad...
4: Myslím, že teď v tuto chvíli vyjímá Jirky a tady ty se jmenuješ jak... No to je jedno. Tak, jsme tady hlavně já a Pavel, ale hraje tady v tom souboru ještě jeden člověk, to je Karel Zima a ten je znám právě tím, že má strašně krátké prsty, malinký ručičky a že mu během zkoušení často stálo přirození. To mě zrovna napadl jeden. Pak možná, jestli tě ještě napadá někdo, Pavle?
5: Ne. Já už nemám slov teda teď.
3: Teď já myslím, že
5: vítr se,
3: v tuhle no, chvíli já... je to taková zvláštní situace, že my jsme na mrtvici, ale publikum ani jako si vůbec neuvědomuje, jestli se má smát nebo ne. Já jsem toho zažil za svých 490 přímých přenosů hodně, Lukáši. Hodně, ale dnešek si musím do svého diáře poznačit zvýrazňovačem a připíšu si k tomu Langmajer. A jakže se jmenoval ten kolega? No to nemusíte ani.
5: Zase si říkám, když má ty krátký prsty, takže má aspoň něco dlouhýho, ne?
3: Prosím vás.
6: Těm dalším jménům, abychom na ně nezamluvili Jitku a Přemka Kubištovi, Karpíška, Milana Karpíška, vynikajícího muzikanta, našeho dvorního hudebního skladatele, protože řadu věcí napsal, krásnou hudbu, složil texty k těm představením, Pavla Bečková, Táňa Krchovová, určitě znáte Pavlu Bečkovou jako Glorie z Babovře, z Táňčku,
5: Dalibor Táňčku,
6: vlastně jako Majdalinku z Troškoviny Krásnější hádanky, protože náš patron tohoto divadýrka je režisér Zdeněk Troška, který se zrovna teď chystá na podzim přijet jak na My Fair Lady, tak na Gogola. A vlastně dokonce v Nejkrásnější hádance snad hrálo 9 pluťáků nebo 10. V Babovřeskách jsme se taky potkali hojně.
5: Jo.
6: Takže mimochodem pan Zdeněk Troška moc a moc přece pozdravuje. Vyřizuju pozdravy.
3: Děkujeme a pozor, Zdeněk Troška bude hostem 2. prosincového toboganu. Těšíme se na něj. Myslím, že jak Jindříška se ujala slova a začala žehlit.
6: No, já jsem
3: úplně jsme zapomněli, že tady pan Langmajer.
6: Abychom nezapomněli na ty ostatní, na Broňu Kotiše, já ano. Jako nemůžu Lucku Šternerovou, nebo ale naši Fionku, prostě jich tady spousta.
7: Tak vrátil Lukášu Langmajerovi teďka zase na chvilku. Protože já nevím, jestli od něm to víš, Aleši, ale on je třeba taky jako velký závodník automobilový,
3: a to já o něm vím, ano.
7: Víš to o něm?
3: Ano.
7: A doufám, že taky už ti vyprávěl tu historku,
3: ne.
7: Kterou jsme spolu zažili, když
3: on
7: jsme...
3: On mi ještě nikdy nic nevyprávěl.
7: Tak jestli... já bych to chtěl narovnat taky jemu trošku reputaci, jo? Přátelé, abyste si nemysleli, že on je opravdu takovýhle nezdvořák. My jsme spolu... Můžu kratičce?
3: No, samozřejmě.
7: My jsme jeli spolu onehdá na nějaký vystoupení do Českých Budějovic. On jezdí rychle tím autem, jo, všechno to jako funguje, závodí tohle, ale přece jenom jako měl nějaký problémy s těma bodama a tak dál. Přátelé, my přijíždíme do Českých Budějovic, tam jsou, jestli jste tam někdy teďka naposledy byli, tam jsou ty dva kruháče hned na začátku, když do toho vyjíždíte, a tam je radar mezi nima. My jedeme a Lukáš opravdu předpisuje, už je to na území města, 50-kilometrovou rychlostí, krásně všechno, nenou cvak, jedem kolem toho radaru, nás to vyfotilo. A říká, viděl jsi to, prosím tě? To není možný, tak jsem neváhal otočit na tom dalším kruháči, jel zpátky, jakože si to dáme ještě jednou kolem toho radaru, jestli viděl dobře. A vzpomalil opravdu krásně na 35 zhruba, projeli jsme kolem radaru, zase cvak, vyfotilo ho to. A říká, ale tohle opravdu to není, něco přijde jako nenormální. Znova, jo, takže si dáme to po třetí to kolečko, znova kolem toho, helejte, paní na kole by byla rychlejší, než jsme byli my. Hele, ono ho to znova cvaklo. Kopnul do vrtule, říká, jeli jsme do toho divadla, ten říká, dobrý, všechno. Za 3 neděle přišla obálka s modrým pruhem, 6 bodů v hajzlu, ani jednou neměl pásy, přátelé.

0: Děkuju za vylepšení reputace. Ano.
1: Ne, já myslím, že silvestrovský tobogán máme hotovej, to bude stačit. Už víme, kam pro něj jet, ale jenom já vím, že to s tím taky nesouvisí, ale teď vypravila roztomilou historku Monika Absolonová, která jela autem se svojí kamarádkou a vraceli se v noci pozdě z Brna ze zájezdu, a protože už Monika, samozřejmě Moniko, zdravím tě, spěchala za svým prckem, za manželem, tak jela malinko rychleji a měla vedle sebe tu kamarádku a projela taky kolem té kamery a teď si to uvědomila a ta Monika říká: Ježíši Kriste, teď mě vyfotili. A ta kamarádka říká: oni tě poznali. Jenom tak jako, ale na dokreslení. Přeci jenom ano, vrátíme se za chvíli k tomu, jak se tedy žije malým rodinným divadlům. Já vidím, že dobře. Já vidím, že dobře, ale chtělo by to další píseň. A tentokrát by to měla být hra Paparazzi. Lukáš Langmajer by měl jít zpívat, ale nepůjde. Bude zpívat opět Kamilka. Kamilko, co to tedy bude?
2: Podzimní kavárna s Paparazziho. Je to správně duet, ale Lukáš mi dal prostor, že to je živý vysílání, abych si zaspívala ještě sama.
1: Ano, děkujeme. Kamila Kikinčuková na Dvojce Českého rozhlasu a nespívající gentleman Lukáš Langmajer.
2: Píseň napsal Petr Zeman.

0: tady v plzeňském divadle Pluto, Kamila Kikinčuková.
1: Děkuji vám.
0: A pohlazení od Lukáše Langmajera, jakože dobrý. Jakože dobrý, v přímém přenosu vysíláme dnešní tobogán právě z plzeňského Pluta. Jsou tady Jindřiška Kikinčuková, Pavel Kikinčuk, Kamila Kikinčuková, opravdu lepší příjmení jste si nemohli vybrat. Luka...

0: zvukaře, osvětlovače a techniku zastává jedna jediná úžasná osoba. Máme ji všichni moc rádi a to je Stanislav Kajer.
1: Je, a tady je tady, to je ten, co teď pol zvučí i nás. Ano. My vás zdravíme.
0: No ale samozřejmě herci si zvykli na to, že si po sobě musí uklízet. Někdo si zvykl lépe, někdo hůře. Viď, Lukáši?
2: Maminko, jestli ti do toho můžu skočit. Nemáme jenom Standu Kajera, máme i dalšího skvělého, dá se říct, technika a velkou pomoc Luboše Ulče. Ano. Aničku Kupkovou, bar, který teď funguje krásně už druhým rokem. Alenku Karlíkovou. Moc vám děkujeme všem. Takhle.
1: Ano, tak jména známe všechny, je to dobrý.
0: Ne, ale zkrátka samozřejmě je tady zná, že to divadelko ty dotace na rozdíl od velkých kamenných divadel nedostává. To znamená, že v řadě věcí se musí uskromňovat, v řadě věcí si musíme pomáhat sami. Já jsem se ze zoufalství naučila šít ty kankánové sukně.
1: To už bylo opravdu velký zoufalství. Takže zeptám se přímo, dá se to utáhnout bez těch všech dotací, samozřejmě sponzoři a tak podobně, to určitě jo, ale dá se dělat divadlo, vy jste dokladem toho, jedete, kolikátý jste říkala, 18., 19.,
0: 19.
1: Dá se to teda?
0: Dá a musím ale říci, že to, aby měl manžel a celá ta rodina prostě kolem mě svatozář, protože já v tom divadle vlastně ležím od rána do večera, protože já jsem pořád nechtěla být principálka, pořád jsem se tomu bránila a tak a pak jsem si uvědomila, a proč vlastně ne, když uklízím, peru košile, jo, tamhle se starám o lístky, než samozřejmě přišla moje levá a pravá ruka Anička Kupková, která je v pokladě a moc mi pomáhá, jo, takže je to těžký, je to opravdu těžký. A musím říci, že jsem z toho i vážně onemocněla. Ale i kdybych se měla znovu rozhodnout, jestli do toho půjdu, i za tu hroznou cenu, kterou jsem musela zaplatit, bych do toho znovu šla.
1: U takového je to hezký úsměv od dcerky na maminku. Hezky jsi to řekla, mamčo. Určitě samozřejmě velmi zodpovědné je vybrat repertoár, aby na něj chodili diváci, aby to bylo to, co je zajímá. Víte, já bych chtěl teď představit některé hry, které tady hrajete, ale tak trošku jiným způsobem a vezmem to rovnou od Jirky přes Lukáše až k principálce. Zajímalo by mě, protože vy tady každý hrajete v několika inscenacích, takové... ano, ne, Lukáš Langmajer, prosím vás, jenom teď se pro rozhlasové posluchače tváří se velmi inteligentně. Což je zvláštní, ale zopakuji tady otázku. Lukáši, pan Bláha tento pochopí, i když na ně nebudu mluvit, ale Lukáši, je v nějaké inscenaci místo, z kterého máte hrůzu? Jo, jako každý herec má něco takového, že si říká, až přejde tahle ta replika, tak už to pak bude dobrý, když jste, Pavle, zmínil Danu Syslovou. Vzpomínám si, že když jsme hráli v jedné inscenaci ještě s Jiřinkou Jiráskovou, tak Dana Syslová měla místo jednu repliku, ze které měla hrůzu, ale takovou. A my už jsme se na to těšili, protože většinou se tam zaškobrtla. A bylo to jediné, Jiřinka Jirásková se jí zeptala, a co jste tam celé dny dělali? A ona odpověděla, zpívali jsme bolero. Ravelovo bolero. To byla, jak řekla, zpívali jsme borelo. Tak Jiřinka Jirásková ta už řvala smíchy a celá ta inscenace šla do kopru, protože, a teď už se všichni těšili a bylo nádherný vidět, když ta Dana řekla, zpívali jsme bolero. Ravelovo bolero. Jak vykvetla, že teď už se může dít cokoliv. Máte nějakou inscenaci, nějaké místo, ze kterého máte hrůzu, Jirko? Ano, vezmi si mikrofon, pan Langmajer, když tak Jindříška tě, pan Langmajer odmítá dát panu Bláhovi, ano, protože přeci jenom...
3: Já jsem se prosadil.
1: Ano.
3: No, je to shodou okolností ve hře, teda pro mě osobně je to shodou okolností ve hře, kde hraju s Lukášem, kde mu jdu dát přes držku klíče na neděli. Prosím vás, já vím, teď to nebude fór úplně pro rozhlasový posluchače, ale prosím tě, stoupni si, dovedete si to představit, jo?
1: Ano, pro rozhlasové posluchače, oba dva pánové, já to jenom musím popsat, protože přece jenom naši posluchači platí ty koncesionářské poplatky a za ty peníze musí vědět, co se tu děje.
3: Ano.
1: Oba dva pánové se postavili a pan Bláha měl hlavu zhruba na pupíku pana Langmajera, čili je mezi nimi... Je mezi nimi tedy nejen herecký, ale i výškový rozdíl, ano.
3: Ne, herecký je, jako bych řekl, srovnatelný.
1: Ne, to ano.
3: Ale to s Alešem...
1: Není malý herců.
3: Tak. Ale,
4: to je jedinej vtipný okamžik z té hry, ale...
0: Ne, já bych jenom doplněla, že jsem Jirkovi slíbila trampolínu, aby si mohl trénovat výskoky.
1: To jste ho podpořili
3: psychicky. No takže tenhle ten okamžik, když přijde, tak my víme, jako, že se de facto

0: každý odbouráme a diváci, kteří to viděli už několikrát, tak vědí, že ta hra v tomto místě je po každý úplně jiná. A kolikrát nás to posunulo i třeba o 10 minut, jako z 10 minut jsme na tom jevišti zůstali na tomhletom jednom místě a vyvinulo se to úplně jako jiným směrem, takže to je taková, nevím, to je pro mě, nevím, jestli Lukáš, ale ten určitě řekne něco jiného.
1: Ano, děkuji, přesně, to jsem měl na mysli, čili pozvánka, ano, klíče na neděli, samozřejmě Antonín Procházka, když jsme tady v Plzni, že jo. To není o těch klíčích, co dneska hledali Kikinčukovi, to jsou jiný klíče zase. To. Ano, zeptal bych se tedy i pana Langmajera, má-li takovéto krizové místo ve svém repertoáru?
2: Já jsem byl teďka přítomen na zahájení této sezóny a viděl jsem představení My Fair Lady. A bylo mě úzko z toho, kdybych si představil, že tam s nima jsem. Protože oni umí zpívat hajzlovem a já ne. A dostávalo mě to dost do úzkých, že vidíme lidi, u kterých musíme říct, že jim něco docela jde. A že jim něco docela jde možná i líp jak mě. A to přiznání si bylo poměrně dosti nepříjemné. Proto jsem se rozhodl pro dnešek nebékat.
1: Já velmi děkuji za fundovanou odpověď.
2: Já taky, to bylo domluva s Pavlem, že budeme vážní.
1: Ne, to je důležité, protože přeci jenom jsme Český rozhlas, to má jistou váhu. Tak. Kamilko, co vy? Máte nějaké takové svoje místečko? No, naopak tam má mikrofony dva, díky galantnímu tatínkovi i Lukášovi.
3: Děkuju. Já děkuju Lukášovi a jsem ráda, že se mu to líbilo. Protože to bylo poprvé, co Lukáš mi řekl hezké slovo a pochválil mě, co se teď týče mého herectví a zpěvu. Aha, tak dobře, tak zpěvu. Dobře, Lukáši, děkuju, super. No já, na co bych pozvala, já upřímně mám ráda v dnešní době jenom komedie. I přesto, že to je těžší žánr, tak herecky mě komedie baví víc. A například bych třeba pozvala na Vraždy a něžnosti od Tondy Procházky. Nebo i mě baví zpívat a to opereta Mám zelený tuš, My Fair Lady už pozval Lukáš, tak asi tak.
1: Děkujeme. Děkujeme. Tatínku Kikinčuku, co vaše krizové místo? Je nějaká hra, kde je třeba nějaká replika? Něco, nějaká scéna, která vás budí ze sna?
4: Jakmile vstupím na jeviště, tak mám krizové místo. Ale já se vždycky bojím toho, aby třeba ta hra nebyla dlouhá, aby se ty diváci nenudili a takhle. Teď jsem si tak jako vzpomněl, jak ty jsi říkala, že my tady výhradně hrajeme ty komedie, aby se lidi bavili, tak si pamatuju ještě tady, myslím, že to bylo v Plzeňském divadle, to se znám z vyprávění, že tam hráli nějakou hru, už je to hodně teda taky let, která trvala 4 hodiny, přes 4 hodiny. Ty lidi už nevěděli, jak si sednout. Teď se tam kroutili v těch sedadlech a takhle. A tam byl jeden můj kolega, nějaký Milan Vlachovský, který byl výborný herec, ale v té hře měl jenom takovou malou roli, kde přišel úplně na konci a prohlásil tam nějakou větu jako dopis z Glasgow, jo. A on tam vešel, že jo, teď už ty lidi byli nervózní na těch sedadlech a on řekl dopis z Glasgow. A teď on si ozval z toho hlediště. Ježišmarja, ještě tu ten... Ale to si představte, co to pro něj, protože on to zaslech. Jaký to pro něj muselo být? Chudák. No, tak toho se bojím, tak jako někdy.
1: Ano, ano. A Jindřiško, jak to máte vy?
5: No já mám ty krizová místa, protože vždycky říkám 2 oči, 2 ruce, 2 nohy. Já mám 2. První je můj manžel Pavel Kikinčuk. Pokud si mám hrát na jevišti, já se jenom modlím, panenko Maria, nesmím se odbourat. Nesmím se odbourat. A já se vždycky odbourám. Naposledy teď při Gogolovi, to jsi mi teda dal na frak teda. To je to, když se na něj podíváte a teď vidíte tyho očička na těch 10-20 centimetrů, to se prostě nedá, vážně. Já teď už nevím, si beru, jak bych to řekla, pro jistotu i 2 kalhotky.
3: Máme to samé.
5: A pak mám 2. místo a toho teda sama sebe nesnáším. když jsem napsala s Oldřichem Dudkem komedii Mejdan manželek šílených, což je vlastně historie mého manželství s Kekinčukem. Částečně. Až na jednu výjimku. Pavel nesnáší alkohol. To jsem si vypůjčila od jedné mé kamarádky, toho notorika. Úžasně je tam Broňa Kočí, který hraje fantastickým způsobem pěti roli všech těch manželů a milenců. A já jsem si tam vymyslela, že dělám takovou tu rozežranou požívačnou gitu, která strašně by chtěla hubnout a ono se jí to nedaří. A miluju šlehačku, kterou já jako Kekinčuková, včetně sladkostí, opravdu nemusím. Takže mě po každém představení krásně zle.
1: Krásná pozvánka, děkuju. No a řekněte na druhou stranu samozřejmě výběr repertoáru, to je důležitá role, ale na druhou stranu, co je důležité, přitáhnout diváky samozřejmě na známý obličej. A teď se tedy zeptám, já už jsem tady ty role zmínil, Jindřiško, ta vaše babka v Babovřescích, samozřejmě Pavle, i váš Šimon Plánička a Slunce Seno, Kamilka tam má nějakou tu mrtvou sestřičku z Ordinace nebo něco, tak jako Lukáš, ten je ten farář, Bláhu neznáte, ale taky jako je to výhoda, že když se někdo přijde třeba podívat, hele, ona ta babka z toho, nebo ten Plánička, co hrajou, berete to? Účel světí prostředky dostat sem diváka? A nebo už je to něco, co vás štve, tohleto přirovnávání? Teď jsem říct, Šimone, co vy?
4: Ne, no, tak mě ještě poznává jako Šimona, no, malinko už mě jako prořídlý vlasy, že jo, stejně. Ale jinak jsem pořád stejný. Ale... Ne, o to nejde, no tak jako samozřejmě ty lidi choděj taky na ty herce, jo. Mm-hmm. Hodně to dělá, když je někdo mediálně známější, no tak samozřejmě ty lidi to víc přitahuje. Já si pamatuju tady u nás v Činoheráku, já jsem šel takhle jako do divadla, že a tam jsou vystaveny ty fotky a tam byly nějaký manželé dva, ta paní na to koukala a říkala, tak tadyhle se hraje. A já, Ivana Chilková, Ondřej Vetchý, Petr Nárožný. Jo, jo, na to půjdem, to bude dobrý. No. Jo, takže hodně lidí na to dá samozřejmě. To s tím se jako nedá nic dělat.
1: No, teď se bude chodit na Bláhu s Langmajerem. No. Konkrétně na tu scénu, o které jsme hovořili.
5: Já mám obrovskou výhodu, když jsem hrala tu babku v těch Babovřeskách, že, jak bych to řekla, když byla potom premiéra, tak se nikdo ke mně nehrnul, protože on mě nikdo nepoznal. A měla jsem z toho docela radost a musím říct, že mě šokoval můj manžel, když jsem šla na plác, že mě nepoznal poprvé na první klapce, kterou jsme měli spolu, ani on.
1: To je velká odměna.
4: Já jsem si teď taky ještě vzpomněl na takovou událost, to jsme měli v Činoherním klubu, kde jsme hráli Vojcka, jo, to je takový jako psychologický těžký představení a vím, že tam byl taky Petr Nárožný jako divák, že on v tom nehrál, ale byl se na to podívat. No a já tam hrál hejtmana, Matěj Dadák hrál toho Vojcka právě a tam je taková scéna, že já tam sedím takhle v křesle a on je holý, jo, a ono to bylo tak pojatý, že já jsem říkal pomaleji, Vojcku, pomaleji. A ten Petr Nárožný, jak seděl, říkal, já jsem, Pavle, seděl v té třetí řadě. Teď jsem tak na to koukal a říkal jsem si v duchu, rychlej, Vojcku, rychlej.
1: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, přináším první špatnou zprávu dnešního toboganu. Pomalu se budeme loučit. Pomalu se budeme loučit. Jak to tady v Plutu vypadá, tak tady rozjíždíme celou odpolední mejdan. Vy večer hrajete nebo je volno?
5: Ne, budeme mít mejdan.
1: Výborně, je mejdánek. Ano, tady máme tady chlebíčky, kde máme mít to u Rokycán, rodné město, mé maminky, babičky. Ano, mejťáci přinesli dobrotky, jsou tam nějaký koláče, pít taky bude co tady u vás, že jo? Takže já myslím, že tady se usídlíme, že i pan Langmajer zůstane možná na tu odpolední rozpravu. Rozmýšlí se, neví. Dámy a pánové, vrátím se o týden zpátky k našemu jiřinkovému vysílání ze Slovče. To jsem se vás ptal, odkud pocházejí tedy jiřiny. Správná odpověď z Ameriky. A jako 33. odpověděl, což je důležité pro to, abyste vyhráli, Erich Ščerba z Třince. A máme tady novou soutěžní otázku. Pište na tobogan@rozhlas.cz, Vinohradská 12 120 99 Praha 2, buď to tedy na mailovku, anebo na naší korespondenční adresu. A já se vás ptám, ve které inscenaci Divadla Pluto se odehrává ta scéna, kdy vedle sebe stojí Lukáš Langmajer a Jiří Bláha a porovnávají své výšky. Jak se jmenuje ta inscenace, o které hovořili? Pokud jste dávali pozor, budete vědět. No a jako odměnu budeme posílat nově už po prázdninách cibulků v kalendář pro pamětníky na rok 2018, který samozřejmě vyšel opět ve spolupráci s Dvojkou Českého rozhlasu. A protože vím, že vy tady v Plutu děláte kalendář a ten loňský já mám, vy ještě letošní nemáte, teda ten na příští rok, tak já vám nesu tadyhle 10. jubilejní cibulků v kalendář pro pamětníky.
5: Děkujeme.
1: Je krásný. To říkáte na ten kalendář nebo na tu fotku mojí tam, co tam mám? Nebo to je...
5: Na všechno.
1: Na všechno.
5: Protože jedno druhé nevylučuje.
1: Ano, velmi děkuji. Dámy a pánové, připravena je poslední píseň a já opravdu poprosím o poslední kratinký vzkaz, jednu větu od všech hostů. Loučí se s vámi Jiří Bláha. Jiříku, tvůj výkřik před polednem.
0: Dobrou chuť.
1: Výborně. Lukáš Langmajer.
2: Děkuju, že jste to vydrželi.
1: Kamila Kytinčuková.
6: Já děkuji za přízeň a krásný zbytek víkendu.
1: Ano. Pavel Kytinčuk.
4: Já se taky připoju a nechte si chutnat.
1: Ano. Jindřiška Kytinčuková.
5: S ohledem na budoucnost, humor je sůl života, vítejte k nám do Pluta.
1: Děkujeme. Děkujeme za krásné pozvání. Připravená je poslední píseň, ale pozor, já vás pozvu k toboganu, který budeme vysílat příští týden. Ten bude 1116. v pořadí. A tentokrát, představte si, uděláme, řekl bych, takový sjezd moderátorů, protože my, moderátoři různých akcí, máme tu nevýhodu, že se nikdy nepotkáváme, protože každá akce má jenom jednoho moderátora. Čili uděláme, vysílat budeme samozřejmě opět zpátky z Vinohradské 12. Přijďte se podívat. Udělal jsem takový sjezd moderátorů napříč generacemi, abychom si řekli, jak dneska moderovat, kolik si za to brát a tak podobně. Mými hosty budou opravdová legenda mezi moderátorkami paní Eva Jurinová. Dorazí i Aleš Háma a Leoš Mareš. Mým hostem bude i mladinký moderátor a zpěvák Milan Peroutka, ten taky mrcha umí zpívat, teda to taky dobře. A přát budeme k 70. narozeninám Janu Rosákovi. To bude tobogán příští týden. Loučíme se z Pluta a zpívá vám krásně Kamila Kytinčuková. Mějte se a děkujem. Jo, od mikrofonu se loučí, ale ještě budu krásně, no.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Dva v Africe. To se vám tak sešli básník Jiří Suchý a malíř Jiří Anderle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu Dva v Africe byla tentokrát herečka Květa Fialová. Tak pěkný poslech.

0: Ať už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
1: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a sošek, duchů, božstev a předků.
0: Ano, to jsou nádherné sbírky galerie Anderle a můžete litovat, že tu nejste s námi.
1: Což se však dá v příštích dnech odčinit.
0: 200 těchto dřevěných svědků budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
1: Kdo?
0: Jiří Anderle.
1: Jiří Suchý a náš host.
0: A o čem, že to bude?
1: O cestách.
0: Napříč světem, nebo napříč životem,
1: nebo napříč duší.
0: Naším hostem je Květa Fialová. Cestujete ráda?
2: Já strašně ráda, já cestuju teda i fyzicky, i duchovně. Takže pořád jsem někde pryč. Ale hlavně nejsem v tomhle tom 2007, to ani omylem. To vůbec nevím, poněvadž to už tady je jiný svět a já jenom zírám.
1: Tak byste v roce 2009 například?
2: Ne, já nebo jsem 1900.
1: 19.
2: To mi tak vyhovuje.
3: To byla Belle Époque. No. Fantasy.
2: Říká se, kdo nežil do roku 1900, nepoznal slasti života.
0: No, máte před sebou dvě světové války?
2: No tak, proč ne?
0: No, proč ne? Takový je život. No. V Africe jste byla už někdy? Když...
2: No tak já jsem byla, v Egyptě jsem byla. Aha. Teď jsem byla před chvilkou, jsem si to tady prošla. Je to nádherné.
0: Je to nádherné, ty sbírky.
2: Je to nádherné. To je
0: Afrika skutečně.
2: To je zázrak.
0: A představte si, že to skutečně ten pan Anderle nazbíral, dal to dohromady, jako někdo třeba sbírá obaly ze žvejkaček nebo tak, tak on sbírá tyhle ty nádherný obrovský plasty to, a má jich
2: a měl by být potom jako prohlášený za svatýho, když jsem to dneska viděla.
3: No to je úžas. Nevidíte náhodou kolem mý hlavy něco?
2: Ano.
3: Ale opravdu?
2: Ano.
3: Jakou to má barvu?
2: Nádherný, oranžovo-žlutou.
3: Děkuju. To je ta nejkrásnější barva.
2: Já vím.
3: A to si, ale ovšem to mě chcete jenom potěšit, to si děláte legraci, paní Květo.
2: Ne, nedělám si legraci.
3: Je to zář taková celokovová nebo
2: nehmotná. Taková chvějící se. Ještě jděte celokovová.
3: Celokovová. Chvějící. A pan Suchý, jakou má zář?
0: No žádnou, jen to klidně řekněte, já jsem už předem na to připraven.
2: Ne. Má krásnou, tak do světle zelena.
0: Takovou jedovatě zelenou?
2: Ne, takovou nádhernou, světle zelenou.

0: A když mluvíme tedy o tom, že máte ráda cestování, máte nějaký dopravní prostředky, který preferujete?
1: Já ne, no tak nebo... s Naděnkou Konvalinkou nebo s někým, tak jezdím, jak to...
0: No jestli,
1: jak
0: to, jestli auto, já nebo auto letadlem...
1: Ne, já nikdy neměla auto, co žiju.
0: No ne. Ale měl ho třeba někdo, kdo vás vezl.
1: Ne, ne, ne, autem ne, letadlem většinou.
0: Letadlem. Letadlem to já teprv ne. No ale...
1: Já se bojíte, že to spadne?
0: Já se bojím, že to spadne, že to unesou, že tam bude bomba nebo něco takového. Víte,
1: a vy nepředpokládáte, že umřete někdy?
0: Já předpokládám, ale rád bych, aby to nebylo v letadle.
2: Aby to nebylo ještě dnes, že jo?
0: Ano.
2: Protože ono se totiž může stát, že ty letadla, které lítají nad náma, že to najednou zbuchne. No, já mám
0: já vždycky se utěšuju tím, že si říkám, denně vidím řadu letadel v luftě a ani jedno jsem neviděl, že by spadlo.
1: Denně padají letadla.
0: Bouraček aut jsem viděl nespočet.
1: A jezdíte autem, no vidíte
0: autem.
1: To, no tak nelogický je to celé.
0: Naprosto nelogický. No.
1: Musíte věřit tomu, co k vám přichází, že to je myšleno dobře.
0: Letadlo je nahoře, že jo, a teď já se, jako ten policista, jak tehdy začaly ty různý únosy a tak, takže začala být policie na letišti taky, že jo, a teď jeden mladý policajt tam přišel a říkal, proč, co my tady vlastně máme hlídat, nebo co on říká, ten starší mu říká, no, aby to letadlo neunesli, že jo. A on říká, prosím, podívej se, jak je veliký, to nikdo neunese. A ten mu říká, no jo, ty blbče, je veliký, když je na zemi, ale když je nahoře, tak je jakhle malinký. Typoval jsem, že vy budete spíš takový ten člověk, který chce být v tichu svého bytu.
1: A... No tak já jsem, ještě jsem si v životě nepustila rádio, co žiju.
0: A kdo vám nikdy. Ho pouští?
1: Nikdo. Já jsem sama, bohužel. A nikdy jsem si ho nepustila. Mně se nevejde do času.
0: Žití. To je zajímavý.
1: Já mám kocoura, knížky.

0: Máte vzpomínku na nějakou zemi nebo na nějaké město, který vás nějak vzalo u srdce, anebo zase na nějaké město, které vás vypeklo nebo nějakým způsobem zklamalo?
1: Ale tak zklamat člověka nemůže nic, to je na vás, jak to uvidíte, tak je to vždycky, je potěšující, každý trapas je potěšující, že jo, že jste vynaložil čas a peníze, tak je to rozkošný právě. Ale já nevím, no tak já miluji spíš ten Orient, měla jsem to štěstí, že jsem byla dvakrát v Kambodži, Angkor Watu jsem byla, v tom Egyptě taky víckrát, takže to mám ráda, v Jižní v Bogotě jsem byla. Ještě bych chtěla jít do Tibetu nebo tak, tak takhle, když člověk odchytne toho Dalaj Lámu ještě, no, to jde, ale když je tady náhodou, že?
2: No jo.
1: Já myslím, že momentálně na světě není větší osobnost duchovní.
2: Prosím vás pěkně, vy jste byla na blízku Dalaj Lámy. Co jste, jako jste vysledovala zář kolem jeho hlavy?
1: To je tak veliká zář. On září celým světem, víte, jak říkají buddhisti, kdyby všichni ráno, všichni lidi plným srdcem si řeknou, ať jsou všechny bytosti šťastný, tak by nemohly být války a zlo, protože by to přáli těm druhým, to štěstí, tak by nemohli ubližovat a on je takovej, jako kdyby to řekl za všechny lidi.

0: Já skutečně jsem měl taky to štěstí, že jsem stál kousek vedle na dotyk a byl jsem skutečně taky fascinovaný, co z této bytosti vyzařuje. A to neříkám jako...
1: On nemá vůbec ego. Jako... A to je to úžasný, protože všichni mají nějaký ego a převálcují se. A všecko převálcují.
0: Sami se převálcují svým vlastním všecko, egem.
1: Všecko, ano.
0: Pochopili jsme to správně?
1: Ano, nebudu jmenovat.
2: Já jsem v jeho blízkosti nikdy nebyl, ale úplně věřím tomu, co říkáte, a sice z toho důvodu, že jsem se setkal s několika lidmi, různými lidmi na různých místech, kteří v jeho blízkosti byli a říkají to sami. A to nemůže být náhoda.
0: Čím myslíte, že to je, že my v Evropě jsme spoutaní v těch svěracích kazajkách, jestli je to určitý druh civilizace nebo skrupule nebo něco, co máme v sobě, v genech, v našich, to je možné? Kdežto Dalaj Lama vyzařuje obrovský charisma, dejme tomu, že? Pokud to asi zdědil.
1: On to pochopil. Protože já nevím, jak se v takový báji říká, že prostě vždycky hledáme štěstí a nějakýho boha, každýho pro sebe, ale každý to máme v sobě. A přitom honíme se, hledáme a máme to všechno v sobě. A k sobě nejdeme, je to tím. A když vejdete do sebe, tak to najdete.
0: Já bych řekl jeden zajímavý, nedávno v televizi na našem milovaném programu ČT2 byl profesor Grof. Hostem na plovárně. A Marek Eben mu položil otázku, pane profesore, když, to je psychiatr, slavný psychiatr, odešel tady od nás v roce 68 a teď je v Kanadě. A když náhodou máte před sebou pacienta, který má příliš mnoho negativních prožitků a je nebezpečí, že eventuálně by ty negativní prožitky prozářily z něj do vás, vás by zasáhly a vás by určitým způsobem poškodily. Můžete se, i když jste lékař a vaším posláním je tomuto člověku pomoct, můžete se nějakým způsobem chránit před velkým přívalem jeho záporných pocitů? Pavel Grof odpověděl, samozřejmě, na to existuje princip, že si spustím stěnu svého vlastního bílého světla a skrz tuto intenzivní stěnu se ty záporné pocity do mě nedostanou.
2: Já bych si dovolil teď to naše povídání stáhnout úplně materialisticky na zem. Já bych si tedy dovolil to teď obrátit na tu pouť tím životem. Měla jste v úmyslu už od útlého mládí, že budete tím, čím jste, anebo jste měla nějaký jiný touhy?
1: No tak já nevím, já jsem šla v 15 k divadlu, to bylo po válce a situace byla doma taková, že jsem musela jít jako něco dělat, tak jsem o tom nepřemýšlela, napsala jsem si, stěší na mě odpověděli, šla jsem do divadla, až pak jsem šla na konzervatoř.
2: Takže velice záhy jste se rozhodla,
1: takhle.
2: Že? Když vám bylo 5, jste nechtěla být asi herečkou, že jo?
1: No to ne, ale hráli jsme si furt na něco. Pořád, že jsme nějaký bytosti.
0: Ale mohli bychom aspoň se zeptat paní Květy, na kterou bytost jste si nejraději hrála?
1: No já, no tak samozřejmě ty čarodějnice mám ráda, protože já jsem se bála tatínka, byl přísnej a tak mě bavilo být čarodějnicí, protože pro nás jsou tu dámy, jistě to víte, že to je osvobozující. Vy na mě mluvíte a já můžu být na koštěti a říkat si povídá a já si můžu lítat někde jinde, to je osvobozující strašně. To byly jediný babince, kde se prcholo před těma chlapama, poněž byli všichni přišpendleny jako motýly, kdysi ty baby chudinky, no. Takže jsem si to takhle vyřešila. Zase jsem ve větru, zase nejsem na zemi. No. No
2: jo, já takže... už chápu, proč, třeba, proč ráda lítáte, proč jako letadla vám nenahánějí ty pocity,
1: no,
2: co
1: vidíte,
2: mě,
1: no,
2: tak to vlastně má.
1: No,
2: všechno, všechno souvisí s tím předešlým, co jste řekla.
0: No, no jo, no protože paní Květa má trénink z toho koštěte.
1: No, na země nedostanete hned tak.
2: Takže vlastně celý to dnešní vyprávění a povídání bude snaha dostat vás ne na zem, to už jste řekla, že vás nedostaneme.
1: I pod zem, těžko, i pod zem, těžko.
2: Blíž k zemi nebo blíž mezi nás prosté smrtelníky.
1: No ne, vy nejste prostý smrtelník, vy jste takovej dobrý smrtelník.
2: Jo.
1: Dobrý. Víte, já si i tu smrt, že chcete furt veselý historky z natáčení, taky si představuju, mně připadá pohřeb tady zase buddhistický. Když vy umřete, můžu to na vás předvíst. Ano, jste mrtvej.
2: Mám se lehnout tady, nebo?
1: Ne. Tam vás položí ty mniši na ten kámen, rozříznou, tam je. Už přijde. Ano, ale tu jste mrtvej.
2: Ale počkejte, abych mrtvej. Byl opravdu, abych nebyl ještě jenom zdánlivě.
1: Ne, to oni ohlídají a už přijdou tu supy, vypapají ten vnitřek, pak vás rozsekají na droboučko takhle a smíchají vás s tím hrubě umletým ječmenem a ty přijdou zase, to mají zase hlavní jídlo, tohle bylo jako předkrm a to vás dopapají a potom ekologové jásají, protože zase je to ve větru a ten trus, co je z toho vyrostou travičky, a existujete znova jako travička, jako pampeliška, jako strom.
2: A z toho se mám radovat, jo?
1: No jistě. Já mám jenom problém, jak tam dojít? Tady se to furt ještě nedělá, abych nepřišla brzy nebo pozdě, no. Tam.
2: Pan Werich mě říkal vždycky, když já jsem si dával záležet víc než kdekoliv jinde, přestože já jsem rád přesnej, ale ne vždycky se mi to povede, abych k němu přišel přesně v tu hodinu, kdy jsme se domluvili, a on mě několikrát mě říkal, vy jste přesnej jak smrt.
1: Ale my jsme máme oba veliký štěstí, že jsme se sešli s panem Werichem, že jo. Já jsem byla v Martině v divadle, to je rok 58 a začala jsem chodit se svým nynějším mužem, kterým jsem 50 let a z Martina jsem to bylo jako trošku daleko, no a zase teď vás trochu nazlobím. Já měla v noci sen, že od čemu my babi čarodějnice máme věřit, logika pryč, to je nesmysl. Takže mi zdálo se, že jsem kamarádka s Werichem, s Voskovcem, když ten byl už dávno v Americe. No, takže to se mi zdálo, tak jsem měla takovou jistotu, tak pak jsme šli s Pavlem na Helenka a Ráda, to bylo takový hezký divadýlko, hráli v pauze, jsem se nebála, abych za ním nešla, já ho neznala. A šla jsem se zeptat, jestli nepotřebuju herečku, a on řekl, abych druhý den přišla, to byla sobota. Já jsem přišla, byl tam Luboš Kostelka v divadýlku a pan Werich šel, my jsme šli na jeviště v ABC teda. A pan Werich ukázal na mě, řekl, udělejte babičku, ne to na Kostelku, babičku, já jsem měla udělat dědečka, nevím, co jsem udělala. A on mi řekl jednu z nejkrásnějších vět v mém životě a ukázal na mě, už vás potřebuju od včera. Takže jsem tam zrušila, byli hodný, že mě v Martině pustili a byla jsem prostě u pana Wericha. Bylo to zase zásluhou toho snu. Žádná logika. A pak jsem se až dověděla, že scháněl babu nějakou, jako scháněl Alenka Vránová, Jarka Adamová byli těhotný, scháněl netěhotnou. No a teď už se těším tam, až tam budu, že tam bude někdo těhotný a zase mě veme, no.
0: To je úžasný.
2: Já myslím, že teď je takový okamžik, kdybychom se mohli obrátit na zatím nevyužité Jiřího Štědroně.

rozmanitých druhů i z urozených kruhů známe, nehledě na druh, každý dobrodruh má svou stavovskou čest. A když už práci nemá, nastoupí trest, hop, tap, tau, abadabana. V

0: A teď vám zase umožním, abyste se dostala do těch vyšších sfér,
1: no,
0: poněvadž ta otázka dává ty možnosti. Kdybyste se octla na pustém ostrově a směla si vzít tři věci, jak si...
1: Sebou, tam.
0: Sebou, ano. Máte představu,
1: no,
0: co by to...
1: Živý nebo mrtvý věci?
0: Jakýkoliv.
1: No, tak bych si vzala sebou dceru, vnučku a kocoura.
2: No, ale paní Květo, když byste si vzala na ten pustý ostrov jenom, jak jste říkala, kocoura, sestřenici...
1: Ne, ne. Říkala jsem dceru a vnučku.
2: Dceru a vnučku. Tak jistě byste sebou si vzala obrovský množství vašich vzpomínek například. To byste nechala tady dole všecko, na které moudré lidi byste vzpomínala, které jste v životě potkala.
1: No právě proto jsem tak ráda stará, víte, miluji i ty nemoce, protože my starý lidi musíme být nejisté, musíme být nemocní, aby na nás neměli vztek lidi, že nejsme nemocní, když jsme starí. Milujeme své nemoce, všechno, chodím do domu v důchodcu, tak ty tom babám říkám, babi říkají, my už jsme starí, já říkám, babi, holky, spolužačky. Jsou dvě možnosti, buď mrtví nebo starý, babi už jsou rádi, starý okamžitě samozřejmě. No, jistě. No, zase jim to nelíbilo, být mrtví, už starý, už se radujou a takhle, no. Takže, a tak a právě, že jsem stará, že jsem zažila tolik báječných lidí, no, jenom v našem divadle. Jistě. Pepička, Beka, Láska, Veliká Panvolská, Merinka, Rosolková, Sváťa, Beneš. No, nebo jsem i v Národním divadle jeden vedle druhýho, úžasný, každý jiný. Teď mi připadá jak tak stejný jako Číňani skoro. Některý.
2: No a samozřejmě to je veliký bohatství a
1: úžasný,
2: na
1: úžasný.
2: Který ty myšlenky těch lidí nejraději vzpomínáte.
1: Ale všechny měli pokoru, měli profesi, což je úžasný. Byli nadaný. No, já nevím.
2: Takže
1: no,
2: vám dali mnoho, aby to ráda rozdáváte dál.
1: Já nevím, no já jsem šťastná, že jsem je mohla potkat, když byste je znal taky, vy jste o hodně mladší, ale zase ne o tolik.
0: Co to říkáte?
1: No, teď jasně.
0: Jak to můžete...
1: Který jste ročník?
0: 31.
1: No, já jsem 29, dva roky. Mohla jsem být vaše babička. No tak kdybych byla jepice, tak určitě. S jepičákem bysme už to mohl být můj vnuk.
0: A jste ráda, že jste nebyla jepice?
1: Já bych chtěla být, to taky o tom, já furt cestuju, já bych chtěla být všechny zvířata, i vši bleky, a já nevím, slon, všecko a prožít jejich
0: no
1: život,
0: blecha,
1: jaký to
0: znáte
1: je.
0: Znáte to, ta se vezme mezi nechty a takhle se tisknou ty nechty a ona...
1: Ne, já lůzky, mluvím o bleše, která přeskočí. Vy furt katastrofy. Spadne letadlo, blechu vás hned někdo zašlapne, nic takového.
2: Blechu zmačknou, no. To takhle, no. A o čem nerada mluvíte, paní Květo?
1: Já ráda mluvím úplně o všem.
0: Pojďme mluvit o všem.
1: No jak to, o čemkoliv. O politice chcete.
0: O politice.
1: No, vidíte to. Já mám svoje heslo. Nenávidím sex, sport a politiku. To jsou takový To jsou tři nejkonfliktnější věci. Sex, že je oddělený od lásky už dávno. Já, že neříkám o vás zase něco takového. Tohle nic.
0: No,
1: takový.
0: Já jsem vztahovačnej dost. Tak...
1: No. Sport taky, když furt si rozbijejí hlavy, tohle to sportem ke zdraví, furt někdo. No a o politice nebudeme mluvit, no. Že jo.

0: Já mám heslo trochu jiný, ale taky jedno
1: z toho. A který tři věci nemáte rád?
0: Ne, já vždycky sex, říkám, já říkám, nekouřím, nepiju a nesportuju.
1: No,
0: to je pro zdraví důležitý.
1: A taky nekouřím, nikdy jsem nekouřila, no, jo, ale...
0: Ne.
1: Nikdy. Ne.
0: No takhle, já kouřím ve hře Pokušení svatého
1: Ale
0: Antonína,
1: za peníze kouřím za taky ve filmu.
0: No, tak...
2: Já bych si vám dovolil dát otázku, ano. Co se vám například dnes zdálo?
1: Je, co se mi, a právě víte, že jo, krásně, já mám nádherný sny a dneska se mi zdálo, to bylo tak krásně, ale nevím, jak to dopadne dál, že jsem bydlela hodně vysoko a jak jsem bydlela nějak, já nevím, nad městem, ale v takovým jako pokojíku a tam byl komín a tam byly čápy a tak se mi měla blízko a jsem řekla, nebudu vycházet vůbec z domu, furt budu koukat, co ty čápy dělají a už jich tam bylo asi 5, už byli mladí. To se mi zdálo. No,
2: tak to bude dneska pokračovat možná.
1: No já nevím, no, musím se na něco krmení, nevím, co rádi, žerou tohle, připravit posteli, zařídit.
0: No hodně vysoko. Já si nedovedu představit, že vám by se zdálo, že bydlíte někde v Ďolíku. Že...
1: Taky jsem už byla v různej skalách, chodila. No jistě. Ale já měla úžasný sen, když jste se ptal. Ano. Jestli vás nenudím zase, ale tohle je přízemní. Já mám modrýho britského kocoura a furt je na mě namajzlej a tak. A zdálo se mi, že jsem byla, jak jsem byla, nezměnila jsem se v kocoura, ale celá jsem byla modrá chlupata na hubě všude. Jen jsem, ale teď jsem si říkala, co teď? Já hraju asi v 8 věcech, kterou roli v tom kočičím kožíšku budu moc hrát, že udělám nepříjemnost, že jo? A teď jsem říkala ráno, já se sprchuju, ale to tak rychle neuschne, si budu muset rychle běhat po bytě, abych uschla. A celá se nevofenuju, že jo? Měla jsem si šílený problém. Hmm. A potom Komerce vedle mě zvítězila, takže nebudu hrát a budu jezdit po poutích. A najednou uvidějí mě, co jsem si říkal, pousy, pak jsem si říkal, jestli si budu malovat ten nos nebo ne, jestli si nechám ty šedivý vlasy, jestli to k tomu půjde. Měla jsem problém. Ale pak jsem ho vyřešila Komercí, že chlupatá není žádná taková baba a že budu já jediná chlupatá.
0: No jo,
1: modrá, znáte modrý britsky?
0: No,
1: a tak jsem vypadala já celá, ale bez ocasu teda. Takhle, no, ano, úžasný.
0: Ano.

0: Zase mě tady inspiroval pan Kolář, dramaturg a režisér tohoto setkání. Abych se vás zeptal na kolegy v ABC, pan Beneš, Zázvorková, Naďa Konvalinková.
1: Jsem měla to štěstí, že jsem ze všema mohla hrát. No Pepiček Beck, víte, to bylo jako srdce celého světa. Ten pro každého byl schopen udělat. Všecko byl okouzlující, nádherný. My jsme třeba v Trojanovici, které někde na Ostravsku, tam jsme jako bydleli a hráli jsme tak v totáči, že jo, jako nikdo moc těch peněz neměl a říkal, já udělám takový večer, toulavej den a dostanete za to večeři. A tak on vždycky takovýhle věci pro nás dělal. Byl veliký, veliký miláček. Já vím, že když Viktor Preiss k nám přišel do divadla z Janu a neměli kde bydlet, tak on šel na byťák. No teď to nemůžu říct, že jsem ty babi na byťáku poplácal, zaspíval Škodověnku a už měli byt.
2: Když jste mluvila o Josefu Beckovi, paní Květo, tak já si vzpomínám, že jednou jsme byli s Pepíčkem Beckem, jo, Evíčko, byl tam taky Honza, doma byl.
1: No jo, doma byl, no tak to je, to víme. Jezdí sem pořád, teď tady má, že vás přerušu, má tady byteček v takovým Nobel jako penzionu pro starý.
2: Ano,
1: on sem jezdí a on je, jak bych to řekla do rádia slušně.
2: Erotoman.
1: No, kurevník.
2: No a on sem jezdil tenkrát ještě, když Pepa hrál v divadle ABC.
1: Ano, no pořád, já nevím, jakže se mohl jezdit.
2: No, zvláštním způsobem a hlavně to udělali tak, že se scházeli na dovolené, třeba ano. Z Čedokářský dovolené. Jednou jsem se s nima náhodou ocitnul v té skupině, kde jsme jeli do Řecka. Já to říkám pro takovou jednu příhodu, že ten Pepa byl opravdu úžasný. A měl krédo zajímavý. On prostě byl spontánní. Naprosto. A říkal, víš proč, Jirko, jsem takový spontánní? Mně nezáleží na tom, co si lidi o mě myslí, protože stejně už tě nikdy v životě nepotkám, když jdu po Václaváku nebo tak, že jo.
0: A jezdívali jste na zájezdy často s divadlem jistě, že jo?
1: No pořád.
0: Nemáte nějaký vzpomínky ze zájezdů?
1: Já
0: jako se vám snažím
1: a to no já
0: dát
1: vím,
0: nějaký tip.
1: Já vím, no veselé příhodu.
0: Veselé příhody ze zájezdů.
1: Nevím teď momentálně takový.
0: Přesně.
1: Něco.
0: Kdykoliv se mě zeptají, abych řekl nějaký veselý příběh z divadla nebo tak, nevím. Doma, kdybyste věděla, co mě napadá, no, kolikrát se sám směju.
1: Ono taky se to nedá všecko říkat, no. Že jo.
0: No jo, no tak to je většina samozřejmě těch věcí, které se nedají říkat.
1: To bylo v Egyptě. Prostě jsme jeli s filmem, to byl nějaký festival s limonádníkem, to jsem měla štěstí, že jsem natočila limonádníka, ale kvůli tomu, že jsem se dostala ven, že jsem mohla jezdit. Jeli jsme do Egypta, přijeli jsme do Káhiry a tam jako byl takovej kulturní, ne ataše přímo, ale takový jeho poskok tam egyptský, že jo, takový malinký. A tak, ale uměl česky, protože předtím byl tady. A znal tady ty podmínky, že jo, v totáči, tak takový Egypťan, pro ty slečny byl požehnání, že jo. Tak si myslí, tenkrát mě bylo málo, mě bylo tenkrát 32, tak si myslel, že to je zboží, že jo. No nic. Tak byl takový milej a nic. A teď jsme jeli, vlakem jsme jeli do Asuanu. Takovým lůžkáčem už furt na mě někdo klepal, já nic. A teď jsme přijeli do hotelu v Asuanu. A to byl takový secesní, nádherný hotel. A teď já přijdu do toho svého pokoje, tam ty moskytiéry a tak. Tam byl můj kufr a malinký kufr. Já jsem si říkal, co to, kdo to je? To se spletli, dali mi sem kufr. A v tom tam vběh tenhle ten malej arabáček. Zamknul. Přišel k tomu kufru, otevřel ho a vyndal chlupatou červenou čepičku. Absurdní, tam nikdy není zima, nic takovou natažení, jako pro děti, ale mě by se bejvala vešla na hlavu. A chamtivost československá, nic jsme neměli. A já jsem se uklonila, vzala jsem si čepici. Že dal mi Egypťan čepici, říkám si, to jsem, pak to nosila moje Zuzanka, holčička, no. Byla jsem ráda, že mám čepici, ale nebylo to zadarmo. A on v tu ránu, teď se, pánové, omlouvám se, prosím vás, začal, měl ten debilní výraz, co mají pánové před tou věcí.
0: No, jak kerej, víte, jak kerej?
1: No já nevím, no tak tenhle ho měl, vy ho nemáte, no. No.
2: A jak ten výraz vypadá?
1: Zeptejte se, milost, paní.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: No nic, no já, nic, tak takhle. A teď, a já říkám, Ježíš, co teď, že jo? Tak jsem jako šla k oknu křičet, ne, přijdou ostatní Egypťani, že jo? Tak to je blbost, no nic. A on byl menší než já. A právě se, nic se nedotk se ničeho mého, nic ani svého, že by nějak jako tasil, nic takového. To ne. A přitisk se ke mně, asi tady, rozumíte mi.
0: Ano,
1: přitisk
0: ano.
1: se a v tu ránu řekl děkuji, uměl česky a odešel. No já byla v šoku, říkám si, no běžá jsem, to byl pan Pospíšil, tenkrát ředil film, jak spodu tohle, že to je hruze. On říkal, neprvně, dítě, to tohle. A to, víš, on byl tady zvyklý v tom Česku, když byl. A tohle, a my se s nima kamarádíme, co jsme se s těma Egypťanama kamarádili tenkrát, no nic. Pak jsme šli, jeli ještě do Asuanu a nic tenhle. Jenom se zeptal, jestli bych neměla zájem, on jako řekl, že nemám zájem jako takhle. A přijeli jsme do Káhiry, byli jsme domluveni na 9 hodin ráno, že půjdeme na nějakou tiskovku, někdo zaklepal, jsem řekla dále a ara, malinký zase. Ale já už, děvčátka, vy to pochopíte, vůbec nic, no

Mně se stala taková věc, že jsem propašoval na půdu semaforu, což se opravdu každému nepodaří, zdaleka ne každému, že jsem tam propašoval svoji hru, ke který jsem napsal i muziku, sám jsem ji režíroval, hraju v tom a zaspívám písničku z téhle hry. Písnička se jmenuje Takový darebák není.

očích se ti odráží nástrahy velkoměsta. Prý ctitelů si nevážíš, doufám, že víš, kdy přestat. O co vůbec jde v životě, když ne o štěstí u žen? Pro začátek přináším trpělivost a růže, protože takový darebák není, abys věděla, co by se nechtěl změnit v anděla. Protože takový darebák není, abys věděla, co by se nechtěl změnit v anděla.

0: Máte nějakého oblíbeného autora, který píše knihy, které vás rozesmějou?
1: Já nevím, ráda Fulčumat, ale taky se můžu tam smát. Teď mě napad zrovna. No já zase vám možná zkazím radost. Já čtu plno takových různých duchovních věcí, ale ty jsou velice humorný. O nevědomosti.
0: Jo, to mě nekazíte radost, to je naopak. To je...
1: Ale není to tady.
0: Ano, ano, ano, ano, ano, to je pravda.
1: To... Je to tady. Tady.
0: Tohle je pro tady. Televizi, tak já to popíšu. Paní Květa říkala, že to není tady jako na zemi, ale že je to tady a sáhla mě na mé srdce, potom na mé čelo.
1: Takže... Na třetí oko.
0: A na třetí oko. Hm? No jo. A málem mě ho vypíchla.
2: No tak.
0: Ne, ne to byl právě humor. A to je ukázka blbého humoru.
1: Ne, víte, ne, to bylo taky... nádherný.
0: No, humory jsou různý. Třeba vždycky se pozastavujeme nad anekdotama, poněvadž anekdot je strašná spousta žánrově jenom, že to jsou anekdoty, nejklasičtější jsou židovské anekdoty. Že
1: jsou krásné.
0: Na skoty a jeden čas

0: byli za mých mladých let byli třeba na tchyně nebo na zapomnětlivý profesory, pak se to přesunulo na SNBáky. Oni jsou taky sezónní témata anekdot. Že ano. A černý humor, máte ráda černý humor?
1: Když je inteligentní, já nemám ráda schválnosti, víte, to já nemám ráda, když si lidi dělají, to já nemám ráda. No.
0: Já taky černý humor, můj vztah k němu je prapodivný.
1: Musí to být laskavý vždycky.
0: Já ho nemám
1: když
0: rád.
1: Když to je nelaskavý, tak to nemám ráda.
0: Já ho nemám rád, ale uznávám, že humor to je. A někdy se tomu taky zasměju a tak, ale...
1: Že se někdy může ublížit tím, to já nemám ráda.
0: Nemám potřebu ho vyrábět třeba. Já si myslím, nikdy černý humor jaksi neprezentoval ve své tvorbě.
1: Já radši rád, dílej.
0: Víte, co mám, když mluvím o autorech, třeba humor, jako jí má Poláček v Bylo nás pět.
1: No, tak to je rozkošné.
0: To je, že to je velice laskavý humor a je to přitom překrásný humor. Ale mám rád třeba i humor, jaký je v Saturní novin. Takže, co se týká anekdot, vy znáte nějakou anekdotu, kterou ráda vyprávíte? Nebo...
1: Ale no tak je plno, ale já nevím, na anekdoty nejsem, to je Petr Nárožní, s kterým hraju, ten je takovej na anekdoty, říká je rád. A někdy já to tak nepotřebuju až tak život.
0: Říká se, že nejlepší anekdoty jsou jednak ty neslušný a jednak politický. Že?
1: No, to jsou ty jsou bohužel smutný a vždycky mají pravdu.
0: To jsou takový žánry. Je, tak já vám řeknu jednu.
1: Politickou?
0: Politickou. Je to o velmi neoblíbeném politikovi a poněvadž každý člověk má jinýho neoblíbeného politika, tak...
1: Myslím, že všichni stejného většinou.
0: No, ne, to byste se divila kolikrát. No. Tak já budu říkat jenom neoblíbený politik a každý si tam dosadí a bude si představovat toho svýho, jo? Takže neoblíbený politik přijde do kosmetického salonu a tam je lékař, kosmetik a on mu říká, prosím vás, já bych potřeboval trochu něco udělat s vrázkama a trochu zušlechtit obličej, mám ho příliš, jako už je vidět ten věk a tak. Máte něco na to? Ten lékař mu říká, tady vám dám takový přípravek, tu modrou tabletku vezmete vždycky ráno a červenou večer a to budete dělat 10 dní po sobě. A poslední den ta kůra se dovrší tím, že musíte vzít svůj vlastní výkal a rozmazat si ho po obličeji a udělat si z něj takovou pleťovou masku a s tím musíte 12 hodin vydržet. Pak si to smijete a tím ta kůra končí. No tak ten politik to skutečně všechno poctivě udělá a pak se potká s tím lékařem a říká, tak jsem vás poslech a musím říct, že jako skutečně mám takový dobrý pocit, jako vypadá to všecko lepší, ale řekněte mě pořád tvrdá hlavou, jakou funkci v té kůře vlastně má ta pleťová maska. A ten doktor říká, no, teď vám to tedy řeknu, de facto žádnou, ale já jsem si udělal takovou radost. Má někdo ještě na mysli?
2: Přepapek, když tady padlo jeho jméno, ten strašně rád vykládal vtipy. Já bych si dovolil interpretovat, který mě tak napadá, jo. Čtvrtek odpoledne se schází poleta milenecká dvojice a když tak jako odpočívají po tom milování, tak zapálí cigaretu a dívají se tak zasněně do stropu a žena řekne, neměli bychom, Pepo, pomýšlet na svatbu? A Pepo odpoví, no jistě, ale kdo by si nás vzal?
1: No tak to je hezky.
2: Kdo by si nás vzal? Potom měl jeden takový drsnější, pán s handicapem jede na vozejčku. Celetnou ulicí, blahý paměti, když tam byl Baťa. A najednou prostě přijede před toho Baťu a vyleze slečna a říká, pane, kupte si botičky, máme nový jarní vzory. Co pak ty náno pitomá, nevidíš, že nemám nohy? Vždyť je to šílený a jede dál a tam známej zase Franta stojí na křižovatce u repre, jo. A tak pojeď, kamaráde, pojeď. Tak on dojede k němu a říká, představ si ta nána před Baťou prý, abych si koupil nový botičky, že vyšly jarní vzory. Tak si měl nakopnout do zadku. Pokračuje dál, přijede domů a říká, stará, to je den, tak já jedu tamhle kolem Batiš a Tapry, ta nána, abych si koupil botičky, přijedu k Frantovi, co tam řídí dopravu, ten zase, že jsem měl nakopnout do zadku, on říká, to je dobrý, já jsem tě uvařila slepičí polívku, ta tě postaví na nohy. Já to obdivuju, když někdo skutečně má příběh a dovede ho dovyprávět té třeskuté pointě, která má tu humornou jiskru, že prostě ten sál zabouří. To jsem viděl vždycky, když jsem přicházel na vaše představení, protože já vás znám slyšet. S Jirkou Šlitrem ještě z kavárny Vltava, že jo, a z divadla Na zábradlí. A
1: tam jsme taky chodili do Vltavy.
0: Miroslav Horníček vymyslel tehdy tu odpovědnu a to byla úžasná věc. On skutečně, tam už se aspoň pro mě pohyboval téměř na hranicích geniality. Já nerad to slovo zneužívám, ale prostě lidé mu kladli otázky, často velice dobrý, ty otázky nebyly blbý. Třeba, kam se poděje tma, když se rozsvítí? Jo, to je přece krásné, ale co byste na to odpověděli? A on říkal, tma je tam pořád, jenže není vidět. Nebo byl dotaz, jaký je rozdíl mezi tvrdým a měkkým dřevem, jedná-li se o údery do hlavy? Horníček říkal, při menším počtu úderů není rozdíl žádný, při větším počtu úderů přestanete mít o věc zájem. Byl tam dotaz, může si anarchista sám sobě poručit? A on říkal, ano, může, ale nesmí se poslechnout. Ten humor má mnoho tváří, pro ty lidovější posluchače řeknu mnoho ksichtů. A některý je velmi, velmi lidový, prostý, některý je vznešenější a jeden z nejkrásnějších a nejinteligentnějších humorů provozoval Miroslav Horníček, když jsme byli v kavárně Vltava. Tehdy to jiskřilo tím jeho mimořádným humorem. A ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, která tak Miroslava Horníčka charakterizuje. A sice jednou mě vyprávěl o své manželce Běle a říkal, že ona má zvláštní zvyk. Já třeba jí řeknu, prosím tě, uvař mi kafe. On říká, ano, a jde a zatáhne záclonu, uklídí knihy, setře knihovnu, prostě udělá 6-7 úkonů a pak jde vařit kafe. On říká, kdyby nejdřív šla vařit kafe a pak, než se to uvaří, tohle udělá, ale ona vždycky tohleto. A Horníček říká, mě už to kolikrát přivádělo k zuřivosti a nedávno jsem jí říkal, prosím tě, miluješ mě ještě vůbec? A ona řekla, no, vlastně tě nemiluju, ale mám tě ráda. A Horníček říkal, a to je právě ten rozdíl mezi námi. Já tě miluju pořád, ale nemám tě rád.
1: To je krásný. Já jenom vždycky sbírám takové věci, které otevřou nám vždycky bránu. Třeba Einstein řekl něco úžasného. Většina lidí ví, že něco nejde udělat a tak to nedělají. A pak přijde někdo, kdo neví, že to nejde. On to udělá a ono to funguje. A to je na všechny geniality i na ten humor, že někdo umí to a takhle. Tak mi to připadá.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě řechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám, bafadepadou, šabadadapa, upadou, vím, totiž ten brabenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám, vapadapado, babadadapo, a kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ač nejsi mravenec, se taky rád hlasitě chechtej,

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Za svůj osud považuje televizi a také jazyky, lingvistiku a překládání. Vystudovaný bohemista a hispanista ovšem divákům prakticky splynul s francouzským prostředím, respektive problematikou Evropské unie. Rytíř francouzského řádu umění a literatury, novinář a ikona zahraničního zpravodajství České televize. Když jsem před léty moderovala s kolegou Cibulkou Dobré ráno s Českou televizí, patřil k našim nejmilejším respondentům. Věděli jsme, že jeho vystoupení bude zajímavé a přínosné a navíc podané s vervou a zápalem. Někdy takovými, že z nich přeci jenom vyplývala jedna svízel. Totiž, jak toho velmistra slov zastavit decentně. To víte, v případě autority jménem Zdeněk Velíšek jsme se neobyčejně zdráhali. Dobrý den, pane Velíšku, dnes máme celou hodinu.
4: Dobrý den.
3: Dnes by to mělo být poměrně hladké a harmonické.
4: No, uvidíme.
3: Vy jste vždycky tak krásně jiskřil a rozdával radost v tom studiu. Přitom jste byl ve věku otců mnohých těch redaktorů, protože svou druhou televizní kariéru jste zahájil v 57 letech. Ano. Myslíte si, že na vás to televizní angažmá zaúčinkovalo a zapůsobilo jako elixír mládí?
4: No, neřekl bych jako elixír mládí, ale rozhodně na mě zapůsobilo. Především tím, že jsem se musel ohánět, jako to uměli moji mladší kolegové. Já jsem tam nemohl pokulhávat za nimi. Dneska už bohužel mohu pokulhávat doopravdy. A rychlost jsem neznal. Televize je prostě hned teď.
3: A nemýváte někdy zároveň takové zvláštní pocity, když se díváte na dění ve studiu, které mě osobně občas připomíná atmosféru módní přehlídky?
4: No, ale to se změnilo. Já jsem zvyklý si každou chvíli připomínat, že v televizi hovoří především obraz. Obrazovka má hovořit obrazem. No, já když jsem si psal nějaký komentář, tak k tomu byly za každým odstavcem odstavce, které tam chci mít ve obraze. A já myslím, že já jsem nedělal módní přehlídky. Nevadí mi, že tam jsou. Moje kolegyně byly krásné a jsou ještě do dneška. Ale vadí mi to, že ten obraz někdy bezvýznamně provází ta slova. To není televize.
3: Naučila vás televize jinému pohledu na svět?
4: Ano, rozhodně jiným perspektivám, jinému pohledu, a to z mnoha úhlů a na mnoho světa dílů. Měl jsem to štěstí, že jsem je poznával některé a o některé jsem jenom zavadil. No, není jich tolik, jenom 6 kontinentů máme.
3: Mě spíš zajímá, jestli se umíte dívat na svět třeba i na ten zdejší, tuzemský, prostě jinak od té doby, co jste kovaným televizákem.
4: Zejména na ten zdejší svět se dívám asi trochu jinak, protože já vím dobře, jak vypadá přístup k médiím u těch národů, které jsem měl to štěstí poznat osobně. Jednak obecně bych chtěl říct, že Latinoameričané jsou mnohem veselější než my Evropané. Tohle nám nejde, ale za to umíme pracovat. Jenomže mně připadá náš svět zasmušilý, ale oni jsou prostě povahově veselejší. Nemluvím teď o těch chudých vrstvách, protože ta úžasná velkoměsta, která vyrostla už i od té doby, co jsem je navštívil, ještě víc a ještě výš, tak tam ty chudinské čtvrti zůstaly. A to mě dělá ještě zasmušilejším, než jsem.
3: Ale vy zasmušile nepůsobíte. Mně se zdá, že si sebou životem nesete kus toho Španěla nebo latinského Američana. Že jste jaksi nasál s jazykem i tu mentalitu a tu usměvavou tvář. Mýlím se?
4: Byl bych docela rád a snažím se o to. I když v rodinném kruhu nevládne třeba taková atmosféra, já se snažím zavtipkovat. Ale nejsem vždycky pochopen.
3: Byli vaši rodiče vtipálci? Jací byli? Pojďme na ně trošku zavzpomínat.
4: Ne, nebyli vtipálci, ale měli k tomu důvody. Ta doba, ta nebyla veselá. Byla spíš hrůzostrašná. Já jsem se narodil v Českém Krumlově, ale ten jsme museli brzo opustit, protože začal patřit k Německu. Ale rod mého otce pocházel z druhé strany hory Kleč, která se stala mojí posvátnou horou od té doby. Byl vesnický, vysloveně vesnický, venkovský a tak trošku rolnický se 14 hektary. Už byly tehdy docela velké hospodářství, ale za to jich tam bylo bratrů. Když si pískli, tak jsme prostě přišli a dělali. Z Českého Krumlova jsme šli do Nymburka. Abych se vrátil i k jiným etapám životním, mého otce brzo se stal hrdinou toho malého města Nymburk. Otec je poštovní úředník původním povoláním, potom ekonom státních lesů, ale to mnohem později. Otec byl přeložen a jako pošťák se brzo zaangažoval. To bylo za okupace nacistické. V odbojové organizaci, která má svůj název Úvod, Ústřední výbor odboje domácího, na rozdíl od Úvoz, Ústřední výbor odboje zahraničního. No a samozřejmě, že byli neskušení odbojáři, civilové normální, byli brzo odhaleni. Můj otec byl zatčen. Prakticky v mé přítomnosti domů si pro něj přišli a 3 další roky strávil ve vězeních a koncentrácích. Byla to tedy turistika v hitlácích, jak se takovým vozům říká, železničním vagonům. Procestovalo to Německo a Česko od Terezínské malé pevnosti, což byla hrůza sama o sobě. Byl odsouzen, takže se ho tam tu dostal do věznice. Ta zase byla na druhé straně Německa ve Waldheimu, to je u Severního moře. A pak zpátky do Terezína a odtud do koncentráku, který se jmenuje Flossenbürg. Byl zatčen, tohle musím říct, byl zatčen den před vypuknutím Heydrichiády. To znamená, že kdyby byl zatčen o den později, nebyl by naživu hned v dalších dnech. Protože stané právo vypuklo a to obsahuje popravy vězňů bez soudu, bez lítosti a bez dokazování čehokoliv.
3: Jak jste se protloukali životem v Nymburku vy dva s maminkou, když jste tam zůstali po jeho zatčení sami?
4: Jsem řekl, že to nebyla veselá doba, byla to smutná doba pro moji maminku zejména. Teda nevím, jak pro otce, ale tam to jsem nemohl sledovat, ale maminku ano. Byla skutečně sklíčená a musela velmi pilně pracovat. Dříve byla vychovatelkou, ale nevím, jestli ještě v prvním válečném roce, když se přestěhovala, jestli stihla najít vychovatelské místo. Po válce byla opět vychovatelkou, ještě v Nymburce. Ale ona dělala umělé kytičky doma, musel jsem taky pomáhat a to byla úmorná práce. Dělá se to úplně jenom rukama a já jsem se samozřejmě moc nedíval, protože venku na dvoře hráli kluci fotbal a já jsem byl tedy radši na tom hřišti na dvoře. To byl dvůr takzvaných družstevňáků, družstevních domů. Nevím, jestli to družstvo bylo železničářské, ale bylo to blízko železnice. Uvnitř tohoto domu byli sousedi Novotných a jejich dcera Jana byla o 3 roky starší než já a věnovala se jim opravdu poctivě, protože věděla, co prožíváme s maminkou. Otec se vrátil až po 3 nedělích, které uplynuly od konce války. A on nikde. Ještě další 3 týdny nikde, žádná zpráva. Oni šli až do Prahy pěšky. Potom byl můj otec velmi častým průvodcem na mých procházkách. Jakmile on šel někam, třeba si šel pro nový občanský průkaz po válce na úřad, tak jsme šli ruku v ruce. Já jsem se držel za ruku, ale já jsem se ani v těchto společných chvilkách ani při žádné jiné příležitosti neptal na to, co bylo. Já jsem věděl, už mě bylo těch 12-13, že to bylo kruté. To jsem věděl. Taky jsme byli v pražské pečkárně jednou otce navštívit jako návštěva uvězněného, asi těsně po soudu. Bylo to někde ve 4. patře nebo tak nějak. Oni je přihnali jako dobytek. Prostě ty vězně do toho patra, kde se konaly návštěvy.
3: Vy jste se dal na gymnázium, na středoškolské studium. Už tehdy byly vaší vášní jazyky, řeči? Už tehdy jste pochopil, že tohle má být vaše budoucnost?
4: Ne, já řeknu pravdu a možná mi ani nebudete věřit. Ono to není tak, že by mě jazyky byly tím nejsympatičtějším, co se dá studovat na vysoké škole, ale filologii jsem si vybral jako náhradu za nějakou tvůrčí látku. Já bych byl chtěl dělat třeba tu novinařinu hned tehdy, ale to nemělo cenu, protože to už tu byl jiný režim a s ním veškerá omezení svobody slova. Takže já jsem si musel vybrat něco, kde ta svoboda slova ještě půjde trochu uplatnit, protože to bude cizím jazykem. No a španělštinu jsem si vybral kvůli Julio Iglesiasi.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Po završení vysokoškolských studií pracoval Zdeněk Velíšek chvilku na ministerstvu zahraničních věcí. Pokukoval jste po práci diplomata, to by se mohlo rodičům líbit, ne?
3: Ne, na to pořád ještě platí to, co jsem řekl. Ta doba ve mně nevyvolávala žádnou touhu, abych se stal diplomatem tohoto režimu. Ale takhle jsem přelstil tu dobu, protože filologie znamenala překlady, tlumočení. Ty překlady nechme být, to byly konference u psacího stroje nebo potom počítače a byla to únavná práce, která samozřejmě taky jsem musel udělat rychle, protože já dostal třeba papír s nějakou řečí, kterou ten řečník říkal za půl hodiny. Tak to nejde ani přečíst, natož pak zpracovat. Ale potom přišlo tlumočení, a to dokonce z cizího jazyka do cizího. Už za studií jsem toho byl schopen. Do španělštiny jsem dělal potom z různých jazyků. A to znamenalo, že jsem doprovázel zajímavé osobnosti třeba právě z Latinské Ameriky. Mm-hmm. Ne ze Španělska, protože mezi mnou a Španělskem byly dvě železné opony. Nemělo cenu na Španělsko pomyslet. Byl tam frankismus. Takže Latinská Amerika. A já jsem tlumočil všelijakým senátorům, poslancům z Latinské Ameriky a s těmi jsem se, nechci říct, přátelili, ale já jsem poznal, že jim mohu leco říct, co bych byl absolutně nemohl říct na ministerstvu zahraničí.
2: Potom jste několik let působil v Mezinárodní organizaci pro rozhlas a televizi jako koordinátor televizního vysílání. Vy už jste to vlastně naznačil, že vás ta žurnalistika pořád tak nějak zaměstnávala, ale vznášel se nad ní limit režimu. A kdy přišel nápad, že byste to přeci jenom raději zkusil ne ze zázemí, ale před kamerou?
3: To se stalo v 68. To jsem byl ještě opravdu oběma nohama v tom překladatelském řemesle, ale nechal jsem ho. A přihlásil jsem se k tomu, že by mě zajímalo být ve zpravodajství České televize za pražského jara. Zdůrazňuji. To se stalo na jeho sklonku 1. ledna 68. nebo března, já už teď nevím, ale až když byl na scéně Dubček a řekl jsem si, půjdu do toho. Je to pražské jaro. Já sice můžu zatím pomáhat jako začátečník, ale doufám, že později to bude i z mé strany opravdu přínos. No a přínos to byl až moc dobrodružný. Já jsem věděl, že jako začátečník nebudu nikoho znát a nikdo nebude znát mě a já se budu pohybovat na křehkém ledě. Tak křehký led to nebyl, ale docela se pod námi všemi rozlámal 21. srpna, kdy jsem byl necelé 4 neděle v televizi a šli jsme do ilegality. Já bych byl asi se do ní nedostal, kdyby už se u mě doma nekonala první schůze zcela náhodně. Já bydlím do dneška velice blízko rozhlasu, velice blízko těch tanků, které rachotily, když jsem otevřel okno, ale v té době jsem si uvědomil, že informace, svoboda slova, média jsou něčím velice důležitým v křížových situacích celých národů. A věděl jsem, že rozhlas nebo televize u toho nebudou hrát druhé housle.
2: Vy jste ten svůj byt poskytl i kolegům, kde jste uskutečnili různá konspirační setkání. Přičemž ty kolegy jste ale nemohl úplně dobře znát. V televizi
3: ne.
2: Jste byl krátce.
3: Tohle je trošku jinak. Já jsem vyšel z domu, rodina ještě byla v bytě a dole jsem potkal někoho ze své redakce, nebo z redakce zpravodajství. Ta byla i domácí zpravodajství, nejenom zahraniční. A bavili jsme se o tom, jak se zorganizujeme. Vladislavka, ta ulice, v které se nacházela televize tehdy, ta už byla obsazená, tam to nešlo. Já jsem říkal, no tak přijďte ke mně do bytu. Já už tam nebudu mít rodinu v té době. V zápětí jsem vyrazil s rodinou směr do Břichovice, protože tam bydlel otec mé ženy. Už jsme měli dvě malé děti a já jsem projížděl Slavobránou, skřížené hlavně byly tou Slavobránou, s obrovským strachem, co se může dít, než dojedu na druhou stranu Vltavy. No, dojel jsem až k Cukráku za přítomnosti tanků a nákladňáků ruské armády, kteří jeli právě od Cukráku na Prahu. Tak jsem si řekl, těm asi uniklo, že Cukrák je vysílací místo. A trochu jsem se v duchu zasmál, aspoň takhle. Nechal jsem do Břichovicích rodinu a jel jsem okamžitě zpátky a hned jsme se sešli v mém prázdném bytě. Já můžu říct, že mi nevadilo, že jsem nikoho neznal, já jsem vařil kávu, ale snažil jsem se zúčastnit nějakého plánování.
2: A měl jste tehdy strach?
3: Samozřejmě. Když už se něco organizovalo, tak ten strach šel zpátky, jak si v hlavě udělal místo pro nějaké dobrodružné myšlenky. A naopak jsem říkal, co bych já mohl dělat. Já bych tak mohl referovat, co se děje u nás a naopak zachycovat zprávy zvenčí, ze sousedních zemí, Německo, Rakousko, Francie, ale o tom jsme se nemohli domluvit. Akorát jsme udělali takovou malou skupinu, většinou to byla produkce. Lidé od kamer nebo třeba i nějaký ten úředník televizní, ale tuto mě zcela neznámou partu jsem potom považoval za mé nejbližší kolegy celý týden, protože někdo našel místo, myslím, že to byl krátký film, měl nějakou dílnu nebo co u Palackého mostu, tam jsme se usídlili na ten týden, nevěděli jsme, jestli navždycky nebo na týden, nebo jestli odtamtud odejdeme do Vladislavky nebo na Sibiř, ale tam jsem opravdu měl docela klid na svou práci. Dával jsem dohromady relace a já už nevím, abych vám řekl pravdu, jestli jsem více odpracoval pro domácí vysílání někde, někdo to někam vozil na motorce, nevím kam, nebo jestli se moje věci vysílaly třeba rozhlasem. A počkejte, teď mě napadá, že po dalších mnoha letech mi někdo říkal, já jsem to vysílal, ty vaše materiály. Rozhlasák to byl. Už nevím, jak se jmenoval. A neměli jsme potom další příležitost se setkat.
2: No, vaše materiály televizní se poté vysílat přestaly, protože v roce 70 jste z televize musel odejít. Odcházeli i jiní, odcházeli třeba i do emigrace. Vás to nikdy nenapadlo, že byste odešel z této země? Vy tak jazykově vybavený, tak zpřízněný nejenom jazykem, ale leckdy i mentalitou duší s jinými národy. Jo.
3: Co bych dělal ve Francii s francouzštinou? Ta by mě neuživila.
2: Měl jste španělštinu, angličtinu,
3: ano, jistě,
2: němčinu,
3: ale
2: italštinu.
3: Tohle byl jeden malý důvod, ale velký důvod byla moje rodinná situace. Moje žena, vysokoškolský pedagog, nechtěla pustit své řemeslo. Byla francouzštinářka a má za sebou řadu učebnic francouzštiny a se mnou dokonce malinkou řádku knižních překladů z francouzštiny do češtiny. Jinak já jsem opravdu překládal hlavně do španělštiny. Do češtiny jenom u těch hostů, kteří chtěli mluvit s našimi pohlaváry, ale předtím většinou z cizího jazyka do cizího. To se mi vyplatilo. I tedy, že jsem si mohl dělat naděje na to, že to Španělsko přeci jenom poznám.
2: Kdy vás normalizace nejvíc doběhla, nejvíc zatěžovala, kdy jste cítil ten její stín nejnaléhavěji?
3: Já jsem o tom nepřemýšlel, ale nejspíš tohle to nastalo v době, když jsem tu televizi opouštěl, protože já jsem nechtěl, aby na to doplatila moje rodina. Nicméně doplatila. A to zejména moje dcera, která ona byla nadaná kreslířka, ještě ne malířka, ale její kresby vidělo potom několik výtvarníků, protože se ucházela o to, aby se dostala na školu výtvarného směru nebo aspoň na vysokou pedagogickou fakultu na předmět kreslení nebo něco takového. To prostě její politická situace znemožnila. Nepustili ji tam. Udělala přijímačky třeba a nicméně ji tam nepustili. Můj syn šel rovnou na vysokou ekonomickou a s tou se dalo leco spodnikat. Dělá dodnes spíš s počítačovým softwarem než s ekonomií, ale vystudoval ekonomii.
2: Vy jste se tedy v normalizaci věnoval překládání, tlumočnictví. Poznal jste určitě spoustu zajímavých oborů, možná i těch méně záživných, to si také dokážu představit. Který z nich byl natolik fascinující, že jste si říkal, tohle by mě zajímalo, to bych chtěl studovat. Bylo něco takového?
3: No, mohl jsem si říkat, tohle by mě zajímalo, kdybych na to měl. Ale na ty odborné konference, ke kterým jsem se dostával, to jsem opravdu viděl, že na to nikdy mít nemůžu, i kdybych ten svůj život ještě jednou přesměroval. Ale já jsem nechtěl. Ani jsem nechtěl. Já jsem se chtěl do té televize vrátit. A taky jsem to udělal, jakmile to šlo.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Zdeněk Velíšek, dlouholetý člen zahraniční rubriky zpravodajství České televize, komentátor světové politiky, vynikající znalec problematiky Evropské unie, Evropy, překladatel a autor knížek na geopolitická témata. Když jste se vrátil do televize v těch už zmiňovaných 57 letech, vím, že jste se velmi těšil, vím, že jste byl nedočkavý na to, až sem vpluje svoboda a vy opravdu vykročíte směrem k tomuto svému vyvolenému poslání. Musel jste zdolávat nějaké nástrahy, nějaká úskalí, třeba technického rázu?
1: Technického rázu v každém případě, protože po 19 letech mi tahle ta profese vysloveně utekla. Počítačový software bylo něco, co jsem se musel naučit ovládat, a to pěkně rychle, protože práce v televizi je prostě rychlík.
0: A žurnalistika rozhodně není pohodlné řemeslo. Co vám na to říkali doma? Souhlasili s tím vaším rozhodnutím nebo si třeba trošku klepali na čelo a říkali, vždyť máš dobré bydlo, co tě tam pálí?
1: To ne, protože moje žena rozuměla velice dobře tomu, proč jsem se do televize vrátil, že to jde o něco jako poslání. A proto měla pochopení větší, než byla její ustaranost o to, jak to všecko budeme zvládat.
0: Říkáte poslání. Kdy jste se cítil, řekněme, důležitý, významný pro to sdělování informací směrem ke společnosti, kdy jste cítil, že se vaše poslání opravdu naplňuje?
1: To bylo od doby, co jsem pochopil, že osud Evropy se trošku volnějším tempem než osud naší země, ten se zlomil v 89. velice rychle, ale Evropa se začala měnit. Skoro bych řekl, že brzo po válce, protože 6 zemí utvořilo Evropskou unii. K ním se přidávaly další. A já jsem pochopil, že tady je budoucnost Evropy, protože v globalizovaném světě izolace suverenistů je riziko. Dokonce riziko celého národa.
0: Takže v tom jste cítil své poslání, v tom poukazování na evropanství a jeho perspektivu?
1: Přibližování nikoli v tohoto sjednocování, ale tohoto zbližování jsem se snažil také nějakým způsobem urychlovat u nás. Dávat lidem vědomí toho, co je evropanství. V globalizovaném světě není možné se izolovat.
0: Já bych se vás ráda zeptala na téma evropské hodnoty. O těch se hodně přemítá, také o tom, zda se k ním dokážeme hlásit. Také se diskutuje o tom, které to vlastně jsou. Co vy považujete za nejsilnější stránky starého kontinentu, které bychom měli akcentovat a vědomě je nést dál?
1: Je to něco, co je teprve ve stavu zrodu po těch letech. Ovšem,
0: jakože si to ujasňujeme?
1: Ne, já jsem chtěl mluvit o soudržnosti. To je, myslím, v globálním světě ta nejdůležitější vlastnost nadnárodního celku, který chce hrát světovou roli. A to Evropa, přestože je to malý kousek Eurázie, Evropa ho chce hrát. A to, myslím, že i ti, kteří jsou dneska kvůli své pohodlnosti vlastně proti Evropě. Protože ona chce také určité obětování něčeho, času nebo svých názorů, tradic, které opouštíme a jdeme do nových. Chceme si je osvojit. Tradice toho západu, to je druhá vlastnost Evropské unie, kterou bych chtěl vyzdvihnout, že je součástí západního světa, přestože tu soudržnost uvnitř ještě nemá. A tady mi přichází na mysl Visegrádská čtyřka, která se snaží o určitou exkluzivitu uvnitř Evropské unie a myslím, že ji tím jenom zdržuje. 27 je víc než 4. A ta 27 si uvědomuje, že soudržnost potřebuje. A myslím, že spějeme dál k té soudržnosti, ne k sjednocení.
0: Vy když říkáte soudržnost a obětování, tak mi to přijde vlastně princip každého vztahu nebo rodiny. Vždycky musí být nějaká tolerance a sebepotlačení ve prospěch toho celku,
1: ano,
0: ne?
1: Vždyť konec konců to znamená být rodinou, evropskou rodinou v rámci globalizovaného světa.
0: Co se týká Evropy, tak vás, diváci, už jsem to jednou zmiňovala, nejvíce spojovali s Francií. Dokonce si mysleli, že jste naším francouzským zpravodajem, což nikdy nebyla pravda. Vy jste tam vždycky jenom vyjížděl. Přemýšlel jste někdy o tom, jaké by to bylo zůstat na jednom místě delší čas jako zpravodaj? A toužil jste potom?
1: Ne, když jsem srovnal to, co mohu a to, co musím tady doma a co se naučím tady, tím, že těch světů je trošku víc než jedna velmoc evropská, že k ní musím přiřazovat okamžitě automaticky Německo, má-li mi to dávat dohromady smysl. Chtělo by se toho ode mě ještě víc, co se týče té jedné země, ale neuplatnil bych to, co jsem chtěl. Abychom pochopili, kde jako Evropa v té globalizaci stojíme, jakou roli v ním, i když třeba někteří nechtějí, jakou roli v ní musíme hrát, máme-li si udržet to místo.
0: Vydechněme si na chviličku od politiky, geopolitiky a pojďme k takzvanému lifestylu. S čím ve Francii souzníte? Nabízí se mnoho kvalit. U vás si typuju, že ten šarm je vám blízký. Co třeba gourmet jste?
1: Ne, já nejsem gurmán, naopak já jsem velmi prostej ve svém jídelníčku. Není to, prosím, sebechvála, je to vyjádření velké lítosti, když vám teď řeknu, že na těch pracovních cestách jsem jedl housku s něčím.
0: To jste nemohl ale poznat dokonale Francii.

0: zodpovědnost.
1: Tak to byl celý řetězec reportáží o české kultuře. Kupodivu, já jsem se o české kultuře nejvíc dozvěděl ve Francii. Protože Francie si vymyslela, že bude mít roky věnované jednotlivým zemím. A rok 2002 byl věnován Česku. A já jsem plánoval co nejvíc reportáží o tom českém roku a podařilo se mi to. Dokonce jednu ze svých jaksi zhrnujících reportáží jsem nazval Na soutoku Sény s Vltavou. No a odvysílala se. A já jsem tam potom jezdil kvůli dalším politickým záležitostem v doprovodu třeba Havla, který, když jsem s ním byl, tak hovořil ve francouzském senátě, což byl úžasný projev. Rád bych, aby se s ním veřejnost seznámila někdy. A to je pozdě už po takových letech.
0: Byly to také mnohé televizní rozhovory, ve kterých jste seděl tváří v tvář pozoruhodným partnerům. Zmiňuji osobnosti jménem Mitterrand, Chirac, Thatcherová, Kohl, Schröder. Potkal jste mezi těmito světovými politiky víc těch, kteří vás při práci podepřeli, anebo tam byla častěji potřeba nějakého zápasu?
1: Já mám samozřejmě poznatky v obou směrech. Nejvíc mě pomohl a dal zabrat zároveň čtvrthodinový rozhovor s François Mitterrandem, protože byl úplně první, který jsem na zahraniční cestě s takovým státníkem udělal. Pak jsem byl se Sarkozym a s Chiracem několikrát, ale Mitterranda jsem zpovídal a já jsem to neuměl ještě.
0: A byl na vás hodný?
1: Právě, že jo. Skutečně byl na mě ten člověk hodný. Neptal se mě, rozuměl jste? To se neptal. Nechával mě mluvit, nechával mě klást třeba nesourodé otázky. Nepřišlo mu to za těžko odpovídat a pomohl mi. Až na konci na mě musel mávat bývalý stálý reportér ve Francii, stálý korespondent. Čtvrt hodina je pryč, mě musel říct. Tak já jsem musel s Mitterrandem skončit. Potom jsme si ještě mohli povídat. Třeba se Chiracem jsme si hezky popovídali po jednom z našich rozhovorů.
0: Která z otázek, jež jste položil nějakému světovému politikovi, vám už ve chvíli, kdy jste ji pokládal, připadala nejsmělejší, ale přesto jste si ji neodpustil, protože vám hodně záleželo na tom, aby zazněla?
1: No, tak já bez váhání řeknu, to bylo, když jsem dostal naprosto nečekanou příležitost pohovořit s paní Thatcherovou a u té mi vadilo, že Británii nechává v Evropské unii jen jednou nohou. Takže jsem to v podstatě nějakým stylem vyjádřil, proč nejsou plnohodnotným členem Evropské unie, jako ti ostatní, kteří se snaží o tu soudržnost.
0: A jak reagovala paní Thatcherová?
1: Paní Thatcherová, což pro mě byla železná lady, já jsem se bál, když mi řekli, že s ní budu mluvit, měl jsem trému a ona mě překvapila medovým hláskem, který se mnou hovořil, jako kdybychom se sešli v restauraci a dávno se znali. Takže mě tímto způsobem jaksi vyřídila tak trochu.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: O své vzpomínky, zážitky se s námi dělí zkušený televizní pracovník, ale také spisovatel, překladatel, tlumočník, myslitel, pan Zdeněk Velíšek. Jsou mezi vašimi potomky osoby podobně zaujaté, zapálené pro geopolitické dění?
3: No, začínám mít pocit, že kdybychom měli víc příležitostí si spolu popovídat, což nemáme, protože vysokoškolský student, který navíc si musí také ještě vydělávat, ten nemá moc času. Akorát máme oba dva velkou výhodu, že nejbližší hospůdka je sotva sejdu doma se schodů, tak je to hned vedlejší dům.
2: A to takže... je tedy řeč o vašem vnukovi.
3: Ano, teď mluvím o mém vnukovi. On studuje Bosnu nebo Hercegovinu, prostě celý ten Balkán, celou bývalou Jugoslavii, jezdí do Chorvatska, konce mým autem jel jako úplný začátečník. Já jsem řekl, co, já teď jsem doma, sedím doma, tak jeď, tady máš klíčky. Byl asi 3 měsíce, 4 měsíce byl venku s mým autákem. Ale mě to dělalo docela radost. Já jsem se bez něj v té době obešel, protože jsem byl v nemocnici. On má už dnes úžasné znalosti o Balkánu, což je pro mě politicky prales, že se v tam nevyznám. Ale byl jsem tam také. Byl jsem tam dokonce jako průvodní tým předsedy vlády, pokud nebyl prezidentem tehdy, Klaus. Pak jsem se ještě vrátil dokonce do české základny vojenské uprostřed zimy. Bylo to až, skutečně až dobrodružné. Už jenom tam dojet.
2: Pane Velíšku, myslíte si, že ten váš vnuk míří k žurnalistice? A přál byste mu to?
3: No, že by měl takovéto úmysly, nevím.
2: A druhá část otázky?
3: Přál bych mu, aby to chtěl. Aby se mu to povedlo alespoň takovou měrou, jako mě v té době, kdy už jsem mohl to řemeslo dělat. Protože celá moje první půlka života nebyla taková, abych šel do té novinařiny.
2: Vy jste jistě prototypem muže, kterému práce byla koníčkem, přesto zbyl nějaký čas na hobby?
3: Děkuju vám za to, že jste mě pochválila, že práce byla mým koníčkem. Někdy to byla práce, která neměla ten správný charakter. Například už jako novináře mě velice zajímala čeština. Už jako televizního redaktora, protože jsem viděl chyby v češtině u svých kolegů. Nejenom u svých kolegů, u celé Evropy. Když si evropská média umanou používat slovo koheze a kohezní fond místo slova soudržnost, soudržnost, která je tím nejnutnějším, co Evropská unie potřebuje mít a nemá stále ještě tak docela. A to slovo koheze používá bez rozdílu toho, že tomu jeden rozumí, druhý nerozumí. Svého času, když se to objevilo poprvé, tomu nerozuměl nikdo v mé redakci. Koheze, kohezní, že to je soudržný nebo soudržnost. Fond soudržnosti je kohezní fond. A slovo soudržnost je v úplném stínu.
2: Víte, co je výborné? Já se vás zeptám na vaše koníčky a vy se tady úplně rozpálíte do ruda nad tématem, které bytostně souvisí s vaší prací. Pojďme v závěru opravdu nastolit sklidnění. Když se chcete sklidnit a potěšit, čím to dokážete?
3: Nejsou to už procházky, protože se mi špatně chodí s mými handicapy, ale je to krásná kniha, i když také už méně než dřív, kvůli očím.
2: Tak máme tady audioknihy. A máme rozhlas,
3: pravda.
2: Pane Velíšku, nezapomínejte.
3: Ano. Já skutečně poslouchám rozhlas víc, než se dívám na televizi, protože ten rozhlas mám takhle v ruce kdykoliv.
2: Tak si na něm laďte něco hladícího.
3: Dobře, děkuji.
2: Já vám moc děkuji za dnešní setkání, které pro mě bylo velmi vzácné a milé. Naším hostem byl pan Zdeněk Velíšek. Naschledanou.
3: Děkuji vám, že jste mě celou hodinu kladla otázky, na které jsem moc rád odpovídal. Ještě víc děkuji vašim posluchačům, které to, doufám, zaujalo. Byl bych velice potěšen, kdyby tomu tak bylo. Děkuji vám.
2: My také, naschledanou. máte-li chuť poslechnout si vyprávění mých dalších hostů v pořadu Stříbrný vítr, nabízí se několik možností. Web Dvojky, aplikace Můj rozhlas i další podcastové aplikace.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Deník Oty Wolfa.
1: Cesta lesem je příjemná. Vládne tu ticho protkané zpěvem ptáků. Vysoké stromy šumí ve větru. Kráčíme úzkou stezkou, pak po mírném svahu dolů, až se ocitneme u malého potoka. Jsme v nevelkém údolí. V místech, která pamatují 15letého chlapce, jenž si právě tady v tomto údolí do svého deníku zapsal.
2: O 4:45 ráno si hledáme stabilní úkryt a nalezli jsme jej. Je v hustém houští, takže se tam nehodí ani sedět, jen ležet. O 5 ráno jdu slici pro vodu ke studánce, která je pod lesem. Pak jsme poprvé ulehli k spánku a spíme do 11 hodin, obtěžováni s ty mravenci. Táta vaří první teplé jídlo po 2 dnech, a to polévku a maso s chlebem.
1: Autorem těchto slov, psaných v den, kdy hořely ležáky a kdy nacistický teror v protektorátu Čechy a Morava nabýval vrcholu, byl Otto Wolf. Příběh tohoto chlapce je rovněž příběhem jeho rodičů a starší sestry Felicitas, zvané Lici. Je to i příběh několika dalších lidí, kteří se v době nacistického běsnění odhodlali k tomu, aby Ottovi a jeho blízkým pomohli. Právě tady, uprostřed hlubokých lesů, se chci pokusit postupně odhalovat a rekonstruovat dávné události. Nejsem tu sám. Spolu se mnou je tu zakladatel a hlavní představitel občanského sdružení Respekt a tolerance Luděk Štipl. Tato organizace se zabývá mimo jiné dokumentací historie a kultury bývalých židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a Usově. Je tu rovněž Zdeňka Míčová, která je vedoucí vzdělávacích programů tohoto občanského sdružení. Luděk Štipl začíná vyprávět.
3: Tak teď se nacházíme v lese poblíž Tršic, mezi Tršicem a Zákrovem. V lese se říká Amerika, z okolností. A tady v těchto místech jsou ještě stopy po bunkru. To je jeden z bunkrů, ve kterém se ukryvali Wolfovi během doby 1942 až 1945.
1: Než si povíme, jak se právě tady Wolfovi ocitli, za jakých okolností, řekněme si něco o Wolfově rodině. V publikaci vydané Sdružením Respekt a tolerance a nazvané Výbor z deníku Oty Wolfa a Felicitas Wolfové se můžeme kromě jiného dočíst, že Otto Wolf se narodil v Mohelnici, a to 5. června 1927. V knize můžeme dále číst.
0: Otův otec Bertolt pocházel z Úsova a maminka Růžena byla původem z Lipníku. Otto měl 2 starší sourozence, bratra Kurta a sestru Felicitas zvanou Lici. Wolfovi byli židovského vyznání, hlásili se k české národnosti, jejich děti chodili do české školy i do Sokola, a to i v Mohelnici, která se nacházela v oblasti tzv. Sudet a byla v té době převážně německá. Počátkem 30. let se Wolfovi přestěhovali do Olomouce a Kurt začal studovat medicínu na Masarykově univerzitě v Brně.
1: Vypráví opět Luděk Štipl.
3: Všechno probíhalo v poklidu až do roku 1939, kdy Olomouc a zbytek republiky byla obsazena nacisty. A hned tu první noc po příchodu Wehrmachtu do města někdo zapálil synagogu. Takže 16. března už bylo všem jasné, že židovské obyvatele nečeká nic dobrého. A tak přicházely postupně veškerá ta nařízení diskriminační omezování svobody. Takže pan Wolf vymyslel, že by bylo dobré přestěhovat se do nějaké české obce na venkov, kde by nebylo tolik Němců a kdyby ta šikana byla mírnější, tak se přestěhovali do Tršic. A zde všechno zpočátku bylo podle jeho plánu a představ, ale nakonec se stalo toho, čeho se obávali nejvíc, a to bylo povolání do transportu do Terezína. Ten příkaz platil pro rodiče, pro Felicitas a pro Otu. Kurt v té době už byl v zahraničí, protože ten těsně před dokončením studií si uvědomil, jaké nebezpečí tady číhá na židovské obyvatele a utekl přes Polsko do Sovětského svazu, kde působil jako lékař a jako jeden z prvních vstoupil do svobodové armády, která bojovala proti nacistům na východní frontě.
1: Wolfovi se tedy rozhodli. Do terezínského géta neodjedou. Ukryjí se. A pokusí se takto přečkat válku. Bylo 22. června 1942. Od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha uplynul necelý měsíc. Od chvíle, kdy němečtí nacisté pražské Restlovy ulici dobili pravoslavný kostel, v němž se ukrývalo 7 československých pražotistů, jak víme, žádný z nich nepadl do německých rukou živý, uběhly teprve 4 dny. A právě tehdy, 22. června 1942, si 15-letý Otto Wolf začal psát deník. Z jeho prvního zápisu se můžeme dozvědět, jak se rodině podařilo vyhnout transportu do Terezína.
2: Ve 2 hodiny odpoledne odjíždíme z Tršic do Olomouce k vystěhování. Veze nás Josef Lón. Loučení je těžké a jsme velice rozčíleni. Jedeme dosti rychle, takže jsme v Olomouci o 4. hodině odpoledne. Před odjezdem jsem v obecní kanceláři v Tršicích odevzdal klíč od bytu a nechal vystavit pro lidskou totožnost. V Olomouci Hodolanech jsme slezli a řekli jsme Lónovi, že jdeme k lékaři a známým.
1: Wolfovi pana Lóna požádali o to, aby odvezl jejich zavazadla na urušené seřadiště. Opět má slovo Luděk Štipl.
3: Ten pan Kočí to udělal, a takže na v tom seřadišti ti úředníci považovali Wolfovi nějak, že tady mají kufry jako za přítomné. To byl geniální plán, protože tím pádem nebylo po nich vyhlášeno žádné pátrání, aspoň pro určitou dobu, a oni získali čas. A ten čas využili k tomu, že vešli do nějaké budovy, odpárili si žluté hvězdy a tajně se vrátili zpět do Tršic. Ale ne do toho svého bytu, ale do lesa, poblíž Tršic, na to místo, kde už měli předem připravený úkryt.
1: A to na tomhle místě, kde jsme teda?
3: To na tom místě. Oni si mysleli, že válka skončí do zimy, to si myslelo hodně lidí v té době, takže to brali jako takovou krátkou epizodu. Nakonec v těch ukrytech strávili bez pár dní celé 3 roky.
1: Udělejme nyní malou odbočku. Svého času před více než 25 lety se deníkem Otty Wolfa začal odborně zabývat, jako první u nás, univerzitní profesor dr. Ludvík Václavek, renomovaný historik, germanista. O panu profesoru, který přestože už překročil 80, stále přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, bude ještě řeč. O možnosti, že Wolfovi tehdy ve 42. roce počítali s blízkým koncem války, mi pan profesor pověděl.
4: Tenkrát v té atmosféře roku 42., když začaly ty transporty, tenkrát nikdo si nemyslel, že válka potrvá ještě dlouho. Bylo vylodění spojenců u Dieb, to byl ten pokusný, bylo 42, že teď ten německý postup se zastavil na tom východě. Obecně civilisté, prostě naši rodičové a známí, a to dlouho nepotrvá. Takže ten otec Wolf, když se rozhodl ukryt tedy rodinu v podzemí, tak byl přesvědčen, že to může trvat tak snad půl roku ještě.
1: O Wolfovi se tehdy staral Jaroslav Zdařil. Otta Wolf v deníku oslavuje písmeny SL, což byl začátek jeho jména, Slávek. Pseudonymy vymyslel i pro další lidi, s nimiž Wolfovi přicházejí do styku. To proto, aby v případě objevení deníku nebyli tito lidé ohroženi. Slávek povoláním zahradník byl zřejmě zamilován do Ottovy sestry Felicitas. Ta však prý jeho city neopětovala. Přes léto byli Wolfovi v Zemliance. Když už byla zima, Slávek je ubytoval ve své zahradní boudě. Těžko si dnes představit, co všechno museli Wolfovi ve svém ukrytu prožívat. Stačí si třeba přečíst Ottův zápis ze 7. září 1942.
2: Jsme v boudě a je tam hrůza myší. Ve dne jsou však schovány. O 4:30 jdu pro vodu a je tam tma jako v pytli. Je mokro. V 8 hodin snídáme kávu a chléb. K obědu jsou bramborová polévka a chléb. Odpoledne spíme. K večeři je opět polévka. Myši začínají vylézat. V 10 hodin jdeme pro potraviny. O 11:30 jsme zpět. Je hrozná noc. Já a táta jsme je, myši, rozhánili. Když si dal táta na moment do klína kousek chleba, skočila mu myš do klína i při světle.
1: Měsíce plynuly a konec války byl stále v nedohlednu. Rostla nervozita, nejenom mezi Vlofovými, ale zejména u jejich ubytovatele Slávka, tedy Jaroslava Zdařila. Ten totiž riskoval úplně nejvíce. Luděk Štipl to potvrzuje.
3: Slávek věděl, že pokud by došlo k prozrazení, že přechovává Židy, tak by byl bez milosti zastřelen. Dalším problémem bylo získávání potravy. On musel získat denně jídlo pro 4 osoby. Jednak to muselo být nápadné a jednak také na to potřeboval peníze. To řešil například tak, že začal pálit tajně slivovici, tu prodával svým známým a za peníze kupoval jídlo pro Wolfovi. Pochopitelně, že tyto aktivity dělal po večerech a v noci, protože přes den normálně pracoval jako zahradník, takže zanedlouho byl pod určitým tlakem, strachem, vyčerpáním, napětím, které si někdy léčil svou vlastní slivovici. Nakonec došlo dosti ostrým rozepřím a hádkám, ale tomu se nikdo nemůže divit a ten, kdo to neprožil, nemůže rozumět ani soudit. Nakonec ty problémy byly tak velké, že Wolfovi se jednoho dne odstěhovali a tomu Slávkovi neřekli ani, kdy se stěhují, ani kam se stěhují, protože chtěli za sebou zamést stopy, ale zůstali v Tršicích. Tím druhým ochráncem byli manželé Zbořilovi.
1: Jaroslav Zdařil, zvaný Slávek, se o Wolfovi staral téměř 2 roky. Do nového úkrytu Wolfovi přešli 13. února 1944. Zbořilovi je ubytovali na půdě svého domku. Otos i nadále pečlivě vedl svůj deník. Když ho dnes pročítáme, nelze si nevšimnout časté zmínky na adresu Otova bratra Kurta. Například 16. září 1944 můžeme v Otových zápisích také číst.
2: Dnes je podvečer Rož Hašona. O 6. večer se modlíme. Snad i Kurtík bude pamatovat v těžkých chvílích na Boha. Modlíme se za něho, aby se brzy šťastně vrátil.
1: Wolfovi ale netušili, že Kurt byl v té době již téměř rok mrtvý. Nevěděli ani, že v roce 1942 vstoupil do československé jednotky, která se začala formovat v Buzuluku. Přestože měl možnost působit zde jako lékař, tuto nabídku odmítl. Chtěl za každou cenu bojovat. V památné bitvě u Sokolova v roce 1943 byl v hodnosti četaře velitelem družstva v rotě nadporučíka Kudliče. Padl 9. března 1943. Již zmiňovaný univerzitní profesor Ludvík Václavek, který byl mimo jiné autorem předmluvy ke knize Deník Oty Wolfa 1942 až 1945, autorem doslovu byl Ivan Klíma, mi ještě o Otově deníku řekl.
4: Buď mu někdo řekl, aby to psal, nebo to dělal z vlastní iniciativy, aby byla prostě zachována paměť rodiny na to, jak žila v podzemí. Není to myšleno jako umělecké dílo, není to politická záležitost. Těm světovým událostem se pokud možno vyhýbá, respektive to předpokládá. Samozřejmě ta rodina byla neustále pod tlakem materiálním i psychickým. Objeví nás, chytnou nás, je s námi zle, to je jedna možnost, rozumí, nemáme co jíst, někdo nás tady najde. Ale při veškerém tom napětí, strachu, je patrno, že tam taky obrovská nuda. Takže strach a nuda, to se podepsalo na způsobu toho psaní. To psaní je takové velmi reálné, nejsou tam nářky, stalo se to a ono, člověk tam je vždycky, kolik hodin se šlo pro vodu, ještě než lidé, kteří budou chodit, že jaké bylo počasí, kolik těch potravin se jim dostalo nebo kolik se nedostávalo. Potom v létě, kolik lidí, nebo že viděli lidi pracovat na polích, že se někde něco stalo. Řekl bych, že s tím, jak ten chlapec nabýval na věku, tak se jeho rozhled rozšiřuje. V těch 18 letech jakoby věnoval o něco víc pozornosti tomu, co se dělo kolem. Přinesli jim zprávu, to, jak přišli ti partizáni na jaře 45 do Tršic a svolali obecenstvo a provedli tam ideové školení, portrétu Hitlera namalovali fouši a tak dále, odtáhli zase, je tam podrobně popsáno. No, tak to tam tedy zachycuje.
1: Zmíněná událost se odehrála 18. února 1945. Ještě předtím byli Wolfovi nuceni změnit úkryt. Luděk Štipl mi řekl.
3: Problém byl v tom, že utajení pobytu Wolfových nebylo dokonalé. Ta konspirace moc nefungovala, takže za chvíli nebezpečně mnoho lidí vědělo, že ti Wolfovi tady někde jsou. Takže i Zbořilovi dostali strach, také na ně doléhaly potíže starosti se zháněním potravy každý den, takže to dopadlo nakonec tak, že se objevily další problémy, takže Wolfovi se stěhovali zase, bylo to počátkem března 1945, stěhovali se do nedaleké osady Zákřov, kde jim paní Tichá našla azyl u manželů Oherových. U Oheru se jim žilo velice dobře, protože už nemuseli být někde na půdě nebo v bunkru, ale vlastně bydleli na výměnku, kde byly normální místnosti, postele, nábytek, všechno. Zásobování bylo skvělé, takže vlastně nezbývalo, než se těšit na konec války, který se blížil.
1: O Wolfových postupně vědělo stále více lidí, včetně místního četníka. Nikdo z vesničanů však na ně neupozornil. Lidé byli obdivuhodní a hlavně stateční. Starali se o rodinu, která nebyla ani trochu movitá a která neměla absolutně co nabídnout. Dne 11. dubna 1945 si Otto Wolf poznamenal.
2: Lidi se zbíhají k hospodě. O 8:30 nás odemkli. Přišel pan Ohera, prý je celá dědina plná partizánů. Teď zas přišli od lesa. Vedli je jeden poručík. Náš. Jsou zde do 11 hodin. Ani jsme nemohli poslouchat rádio. Jdu pro vodu a dříví a o 11:30 jdeme spát.
1: Opět vypráví Luděk Štipl.
3: Rudá armáda už byla nedaleko, hřmění fronty se ozývalo stále hlasitěji, jenomže osud píše divadelní hru zvaný Lidský život, která je plná překvapení a zvratů. Koncem války se na celém území zvýšila aktivita partizánů a partizáni působili tady na Tršicku. To bohužel přilákalo pozornost německé tajné policie, která sem poslala zásahovou jednotku. Ono se jim říkalo vlasovci, ale přesně to byl kozácký prapor číslo 574, který byl specializován na vyhledávání partizánů a jejich pomocníků a jejich následnou likvidaci. Takže Zákřov byl 18. dubna 45 přepaden a tady v tom náhlém překvapivém přepadení a zatýkání narazili kozáci na Otu. Spolu s ostatními asi 20 lidí je odvedli k výslechům, nikdo nevěděl, kde jsou.
1: Poslední deníkový zápis od Wolfa má datum 13. dubna 1945, pátek. O 5 dní později došlo ke vzpomínané tragické události. Otova sestra Felicitas, která deník svého bratra později dopsala, popsala podrobně, co se tehdy odehrálo. Ve filmovém dokumentu, který připravili Luděk Štipl a Zdeňka Míčová, je zachycena právě i tato pasáž. Poslechněme si nyní vzpomínku Felicitas Wolfové v podání Zdeňky Míčové.
5: Přesně v 10 hodin začala bitka. Střílelo se strojníma puškama, lítaly granáty, světelové rakety, dokonce i lehkýma dělama se střílelo. Bylo slyšet jen ruské povely a takový ohromný řev a rachot střelby. Jednu pumu vhodili do Švarcova stavení a hned vyšlehl oheň a dále se rozšiřoval. Vlasovci hrozně řádili. Do každého okna stříleli. Do dveří kopali. Muselo se jim otevřít a teď začali zběsile řádit. 19. dubna 1945, čtvrtek. V 6 hodin ráno po nás všech žádali osobní průkazy a prvního se ptali našeho Otoška, který nevěděl, co má říct, tak řekl, že je u Oheru na návštěvě, že je stelče. Ten velitel těch vlasovců jemu to ale nevěřil a proto řekl se mnou. Otož odhodlaně vstal, bílý obličej jako stěna a šel.
1: Ku podivu nikoho jiného z Wolfovy rodiny vojáci, kteří byli podle vzpomínek pamětníků hodně opilí, nesebrali. U Otova otce jim stačilo, když jim řekl, že má více než 60 roků. Celé to nemá logiku, ale logiku nemývaly ani další podobné události, k nímž na konci války na území protektorátu Čechy a Morava docházelo. Ze Zákřeva, kde se rodina Wolfova také ukrývala, se přesuneme na nedalekou Samotu, k velkému pomníku. Představuje ženu, která v zoufalství lomí rukama. Co se tu přesně odehrálo? Obracím se na Luďka Štipla.
3: Tak teďka se nacházíme na místech poblíž bývalé osady Kyjanice. V těchto místech stávala dřevěná bouda, kde byli ti mučedníci zákřevské tragédie popraveni. Tím, jak jsme o tom se bavili, že byli teda postříleni po mučení a potom naházení do té dřevěné boudy, kterou zapálili, tak se má za to, že většina z nich vlastně uhořela zaživa.
1: Ke vzpomínané dřevěné boudě dovlekli vojáci 19 zajatých rukojmí, včetně Oty Wolfa. Tady je začali popravovat.
3: Pro ty Vlasovce o to byl nečekanou kořistí, kterou nepředpokládali. Oni se znali, že je Žid, tak ho začali krutě mučit. Oni teda mučili všechny ty zatčené, ale speciálně o tu, protože chtěli, aby prozradil, kde jsou jeho společníci, kdo jim pomáhal. A on teda přečkal to strašidelné mučení, kdy mu i dokonce podle těch zápisů vyřezali jazyk. Byl popraven poslední, aby viděl všechno to utrpení a doufali, že třeba ho to zlomí. On neprozradil ani slovo. Byl opravdový hrdina a vlastně zachránil desítky životů a v té době mu bylo pouhých 18 let.
6: Jak se tohle všechno zjistilo?
3: Gestapáci, kteří měli na starosti tento zásah, Geppert a Hikade, byli i ten vedoucí oddílu těch kozáků, byli po válce dopadeni a byli vyslychaní v Olomouci a z těch protokolů se potom tyto detaily dají zjistit.
1: Během jednoho dne se Wolfovi dozvěděli nejenom o smrti jejich Oty, ale rovněž i o smrti staršího Kurta. Paní Wolfová se zhroutila. Její dcera musela v zápětí zažít další šok. To, když chtěla odjet do Olomouce, aby se jednala pro rodiče bydlení. Řidič autobusu jí řekl něco v tom smyslu, že Židy nevozí. Ubělo několik dalších let. Felicitas neboli Lici Wolfová si v Olomouci zařídila modní salon a v celku se jí vedlo dobře. Vdala se. Jenomže přišel únor 1948 a ona o svou živnost, jako spousta dalších lidí, přišla. V roce 1952 zemřela její matka. Bertolt Wolf se pokoušel o vydání deníku svého syna. Dokonce nechal obsát značnou část textu. Nicméně zájem o příběh rodiny Wolfovy v tehdejší společenské a hlavně politické atmosféře nebyl. V roce 1968 paní Felicitas i s rodinou emigrovala do Spojených států amerických. Ubělo několik dalších roků. Koncem 80. let dostal již vzpomínaný univerzitní profesor Ludvík Václavek prvně do rukou deník Oty Wolfa.
4: No tak jsem začal na tom pracovat na konci 80. let. Obcházel jsem tady pamětníky a ten text jsem tedy dostal, tu obsanou třetinu, ale mezi tím celá ta skupina těch olomouckých pamětníků židovských se zmobilizovala natolik, že vyzvala své známé v zahraničí, aby poslali text celý. Mezitím paní Lici, provdaná v Ostravě, odešla do Spojených států a kopii těch textů mě poslala. Takže potom na začátku 90. let se mohlo pracovat tedy s kompletním textem a mohl se upravovat, ale víc to mohlo až v těch 90. letech, vyšlo, myslím 97 to vyšlo, s pomocí, pan Daníček tam byl involvován tedy především do toho.
1: Díky knize Deník Oty Wolfa se příběh rodiny Wolfových dostal konečně do širšího povědomí. Významnou roli sehráli také američtí studenti, kteří sem počátkem 90. let přijeli putovat po Otových stopách. Vznikl také vzpomínaný dokumentární film a vznikly další vzdělávací akce, které organizuje občanské sdružení Respekt a tolerance. Příběh Oty Wolfa má zejména u mladých lidí mimořádný ohlas, což mi potvrdila i vedoucí vzdělávacího oddělení Respekt a tolerance Zdeňka Míčová.
7: Chodíme do škol, kde studentům promítneme ten dokument, který jsme vytvořili v našem občanském sdružení Respekt a tolerance. Vlastně v podstatě dříve, než děti zhlédnou vůbec ten film, tak se ptáme, jestli si sami vedou deník. A oni odpovídají, že samozřejmě, že ještě pořád i v době internetu to funguje. Tak jim pouštíme film, který vznikl na základě deníku. Oni netuší, co se bude odehrávat. A po zhlédnutí toho filmu se jich ptáme, jestli znali ten deník, jestli věděli o příběhu Otty Wolfa, a oni tvrdí, že ne. Občas někdo řekne, že slyšel o deníku Anny Frankové, ale vůbec netušili, že tady v blízkosti vlastně jejich domova se něco takového odehrávalo, protože my působíme na Šumpersku, Mohelnicku, takže to je příběh, který se jich osobně dotýká, protože je to přímo v jejich kraji, a najednou je ten jejich hluboký zájem, protože zjistí, že ten Otto byl v podstatě v jejich věku. Dále pracujeme vůbec s tím příběhem samotným, kdy vlastně studenti potom dostanou jakoby osnovu a zpátky se vrací k tomu příběhu a zamýšlí se nad tím, snaží se vybavit si z toho, co viděli z toho filmu, ty důležité momenty, a dále pracují s pojmy, protože dějiny 20. století na školách nejsou úplně dobře zpracované, ale když by se pracoval s tím jedním jediným příběhem, který se zasadí do historického kontextu, tak by studenti dostali povědomí vlastně o druhé světové válce.
1: Jsem nyní na hřbitově v Tršicích, u společného hrobu 19 obětí zákřovské tragédie. Byli to dospělí muži, mezi nimi také ubytovatel Wolfových Oldřich Ohera, ale byli to také chlapci. Jestliže Ottovi Wolfovi bylo teprve 18 let, tak například Vladimíru Švarcovi, který tu sdílel stejný osud, bylo teprve 16. A Drahomíru Markovi teprve 17. A znovu mě jako při podobných okamžicích napadne, co všechno mohli tito a další chlapci dokázat. Jaké zajímavé životy mohli prožít. To už se ale nedozvíme. Jednu šanci ale máme. Nezapomenout. Nezapomenout na Ottu Wolfa, na jeho nejbližší, a nezapomenout na ty, kteří tenkrát dokázali nasadit životy za jejich záchranu.
8: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
9: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
8: Český rozhlas Pohoda.
9: Písničky a vzpomínky.

0: pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: V Česku dnes lidé až do 14 hodin můžou svými hlasy rozhodnout o složení místních zastupitelstev i senátu. Evropská unie a Čína se dohodly na pravidlech ekonomické spolupráce. Převážně bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky teploty do 16 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Už 3 hodiny jsou dnes otevřené volební místnosti pro komunální a senátní volby. Ve Zlínském kraji včera přišla k volebním urnám asi 1/3 voličů. Větší účast byla v menších obcích. Jaký je dnes zájem o hlasování přímo v Napajedlích na Zlínsku, sleduje reportérka Tereza Chrastinová.
2: Volební účast v Napajedlích se aktuálně pohybuje mezi 30% až 40% a od rána přichází k volebním urnám další lidé. Jedním z témat ve městě je kromě dopravy a nedostatku bytů pro mladé například i osud uzavřeného hřebčína. Ve volební kampani se řešilo i další fungování místního zámku, který patří soukromému vlastníkovi a je na prodej. Z Napajedel Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: Krchleby na Rychnovsku mají od dnešní půlnoci úředně dosazeného správce obce. Funkční období dosavadního zastupitelstva totiž skončilo uplynutím a prvního volebního dne. Úřední správa je v obci proto, že se nepodařilo sestavit platnou kandidátní listinu pro komunální volby. Správce jmenovaný ministerstvem vnitra převezme většinu úkolů dosavadního vedení obce a zajistí její běžný chod. Čína a Evropská unie dosáhly dohody v důležitých otázkách, které hrozily přerůst v obchodní válku. Obě strany to oznámily na závěr 2denních jednání v čínské metropoli Pekingu. Výsledkem jednání je 16-bodová dohoda, kterou se obě strany zavázaly dodržovat až do jara příštího roku, kdy mají opět jednat.
3: Otázka duševního vlastnictví, přístup čínských elektromobilů a hybridů na evropský trh, reforma Světové obchodní organizace nebo export vzácných zemin z Číny do Evropy. Podle Bruselu i Pekingu došlo i v těchto nejkontroverznějších otázkách k oboustranné dohodě. Čína souhlasila s vyjednáváním i v těch bodech, kde byla původně velmi neústupná, protože Brusel jí pohrozil, že na blížícím se summitu Evropské unie v polovině října přijme opatření, která Peking zabolí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Ve Hřensku na Děčínsku pracovníci Národního parku České Švýcarsko kontrolují svah nad hotelem Praha. Během včerejšího večera se tam na parkoviště sesunulo zhruba 10 tun kamení a hlíny. Podle mluvčího správy parku Tomáše Salova další následné řícení skalních bloků nehrozí.
4: Aktuálně skalní četa prohlíží svah nad vysokozátěžovými bariérami, pátrá po příčině toho řícení. Vycházíme z předpokladu, že se může jednat například o vyvrácený strom, který svými kořeny uvedl kameny do pohybu.
1: Parkoviště vedle hotelu zůstává uzavřené.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty odpoledne 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě ojediněle 18, na horách kolem 7 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín je kolona ze 44. kilometru. Na 49. se po nehodě jede jen pravým pruhem, zdržíte se 10 minut. Na Pražském okruhu probíhá víkendová údržba v tunelech. V obou se jede v každém směru vždy jedním pruhem. Směrem na D1 budete brzdit za sjezdem na Barandov na 15. kilometru, směrem na letiště za sjezdem na Písnici na 5. kilometru a zdržíte se 15 minut. Tolik zprávy, za chvíli Aleš Cibulka.
0: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo jste tady v pražském studiu 1. Zdravím vás všechny, kdo jste naladili Český rozhlas 2, Český rozhlas Pohoda. V přímém přenosu začíná Tobogán. Krásné dobré dopoledne. Velmi děkujeme za vlídné přijetí. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka a rád rozhlásím úžasnou věc. Já mám rád, když my Češi máme být na co pyšní, zvlášť o tomhle víkendu. Vy víte, že v roce 1923 jsme jako druzí v Evropě začali s rozhlasovým vysíláním. Ovšem pozor, co se týká přímého rozhlasového sportovního přenosu, tak to jsme byli první v Evropě. Představte si, 3. října 1926 v 15 hodin odpoledne radiožurnál vysílal první přímý sportovní přenos z fotbalového utkání a o tom si tu dneska budeme povídat. Přichází jako první opravdová sportovní legenda. Bohužel své roky už má, ale ten přímý přenos si bohužel nepamatuje. Dámy a pánové, pan Štěpán Škorpil. Štěpáne, krásné, dobré dopoledne. Vítej v přímém přenosu Toboganu. Štěpán Škorpil, ahoj. Televizní sportovní legenda, ty můžeš kamkoliv. Ty můžeš kamkoliv. Tady je mikrofon.
1: Děkuju.
0: Já jsem říkal, Štěpán Škorpil, televizní legenda, mnohé generace jsou spojené s jeho komentováním, ale já musím říct, ještě taky, troufnu si říct, nejstarší aktivní komentátor, ty pořád ještě komentuješ, 81 let, prosím vás.
1: Zítra v noci maraton Chicago, za týden maraton v Amsterdamu, pak 1. listopadu maraton New York a takhle to prostě jede dál. Dokud bude hlava a hlas fungovat, tak vás budu furt zlobit.
0: A ten hlas funguje, to je co? Návrat do dětství. Ale když se vrátíme do tvého dětství, já jsem se ptal, Josef Laufer, který komentoval ten první fotbalový zápas, mimochodem shoda s Josefem Lauferem, zpěvákem, jsou to dva různí lidé, teoreticky si ho mohl zažít, ale nezažil tuhle legendu, viď?
1: Ne, nikdy jsme se pracovně nepotkali, ale měl jsem skvělého takového vedoucího človíčka, který mě tím sportovním novinářským světem provázel. Edmund Koukal se s ním znal velice dobře a přednášel moje některé otázky na něj, protože se potkávali párkrát, ale každopádně pan Laufer byl zakladatel a to se musí cenit, protože někdo je vždycky první.
0: A to se k tomu dostali, jak se hezky česky říká, jak slepej k houslim. K tomu všemu se dneska dostaneme. Ale Štěpáne, prosím tebe, když ty jsi vyrůstal, koho ty jsi poslouchal nebo sledoval, kdo byl, mnozí napodobovali tebe, mladí kluci dneska, co komentují, protože opravdu jako vy jste byli úžasná škola komentátorská. Koho jsi poslouchal ty, kdo k tomu přived tebe?
1: To byl Mašlonka, to byl Procházka, to byli tito lidé. Hlavně já se odrážím od olympiády v Helsinkách 1952, kde manželé Zátopkovi společně získali 4 zlaté medaile v atletice, dokonce ty 2 Dana v Oštěpu a Milná 5 kilometrů v jeden jediný den, což se nikomu už podle mě nikdy nemůže podařit, aby v jeden den z jednoho sportu měli oba manželé zlatou medaili. A ten Emil tam byl ještě před tou vítěznou 5 obhájil prvenství na 10 kilometrů z Londýna a po 5 kilometrech, které vyhrál, běžel poprvé v životě maraton a vyhrál ho. Tak to bylo v neděli 10, v úterý rozběh 5, ve čtvrtek finále 5 a v neděli maraton, zlatá medaile. Co mě napadlo, maminka byla v práci, to jsme bydleli v Satelicích, kousek od Kbel, kde teda bylo to vysílací místo. No a já jsem si vzal v dílně kladívko a vystřihl jsem z novin štábní kapitán Emil Zátopek, 3-násobný olympijský vítěz a nad svůj pracovní stoleček v kuchyni jsem si přitloukal tyhle výstřižky. Jenomže jsem měl jenom 100 hřebíky a než jsem našel škvíru mezi cihlama, tak jsem tam prostě omlátil tu omítku docela úspěšně. A když ta moje maminka, 146 cm vysoká, ale rázná dáma, přišla domů, tak jsem byl vodní poprvé v životě spráskán jako lump, který poničil. No, já jsem potom polévkovou lžicí od pana Soudala, od souseda jsem si vypučil trochu malty a zamazával jsem to a tekly mi slzy. Po letech, přátelé, jsem Emila Zátopka, já jsem s ním absolvoval a zdanou desítky, možná stovku, 150 besed po celé republice a jeli jsme do Toušeně od nich z Troje, z vily, kterou si postavili, jak, na které makali jak barevní. A já říkám Emilovi, prosím tě, jedeme kolem Satalic, kde ta moje maminka žije, do Toušeně, mohli bychom se tam zastavit? No co se nestalo? Ta máma ho vedla do kuchyně ke zdi, kde byly stopy po té nepovedené opravě omítky a on tak stál a říkal, no to si poprvé v životě uvědomuju, že kvůli mým třem zlatým medailí byl někdo byt. A já teda jedu do té Toušeně, řídím auto a říkám, Ťopku, proboha tě prosím, ne, abys tohle to dal jako první informaci, tam byli hodně sportovci, aha, tam jezdili na to takový rehabilitační pobyty po sezóně, neboj. No samozřejmě, vlezli jsme v Toušeni do jídelny, kde byla ta beseda, první, co, víte, co vám musím povědět, já vám musím povědět, on byl kvůli mě byt, dostal na prdel, byl kvůli mě byt. Já na něj koukám, spadla mi brada. To teda ti děkuju. No ale pak jsme spolu absolvovali ještě další desítky a desítky besed a on to párkrát vytáhl a vždycky se to těm lidem líbilo, že jsem byl kvůli němu byt, kvůli jeho třem zlatým medailím.
0: A teď už to víme i my, to je nádhera. Dámy a pánové, legendy budou přicházet i nadále, protože vy, kdo milujete sport a posloucháte Český rozhlas Radiožurnál a nebo Radiožurnál Sport, budete samozřejmě velmi dobře znát tyhle ty dva muže, kteří právě přichází. Jaroslav Prašil a František Kuna. Krásné dobré dopoledne, pánové. Vítejte tady u nás v přímém přenosu toboganu. Přicházejí ti, kteří převzali tu sportovní štafetu. Vítají se Štěpánem Škorpilem. Ano, Jaroslav Plašil, František Kuna. Pánové, mikrofony jsou před vámi. Tak Jaroslav Plašil, držitel ceny Billie Jean Kingové za přínos tenisu a tak dál a tak dál a tak dál. Jaroslave, vítejte v toboganu.
2: Dobrý den.
0: Hezký dobrý den.
2: Děkuju za pozvání a děkuju za přivítání všem.
0: Prozraďte, kdo byli vaši vzorové? Tak vás už se samozřejmě na ty rozhlasové legendy a na Laufra ptát nebudu, ale koho jste poslouchal vy jako kluk nebo sledoval?
2: No, tak vybavím si hvězdy pořadu s mikrofonem za fotbalem, za hokejem, takže jména Aleš Procházka, určitě toho musím jmenovat na prvním místě, protože dodnes obdivuju tu jako nepřekonatelnou slovní zásobu, kterou vždycky Aleš Procházka v jakoukoliv chvíli uměl vytasit pro jakoukoliv situaci. A pak samozřejmě mnozí další, postupně Miroslav Augustin, kolegové v regionech taky pamatuju jména jako Zdeněk Vlk, třeba ten komentoval z Brna a tak dál. Vždycky člověk měl i to přesazeno k nějakému tomu regionu toho svého reportéra. Takže dá se říct všichni z té doby.
0: Já vám musím prozradit, že Jarda před chvílí se ptal, v kolik hodin jde do přímého přenosu a říkal mi, já si ještě potřebuju poslechnout zprávy. Tak jsem si myslel, že to je zodpovědný volič, který chce vědět, jak zrovna probíhají volby. Vy jste šel poslouchat vaše zprávy na sportu, jestli jsou v pořádku nebo jak dopad nějaký zápas. Co tam bylo tak zajímavého?
2: No, pral se Lukáš Krpálek na mistrovství světa, takže to jsme vysílali v přímém přenosu, takže to všechno se muselo ještě zkontrolovat. A samozřejmě vždycky je dobré jako vědět, co v tu chvíli se děje a vysílá. Takže jo.
1: Jak dopad Krpálek?
2: Vyhrál, postoupil, bude se prát v době našeho povídání asi po druhé teď.
0: Já si to musím poslechnout, to stanici, on se někdo porve a oni tam o tom informujou, to je krásný, ano, teď jste pochopili, jak já jsem na tom sportovně, ale vzal jsem si jedinou sportovní košili, kterou mám, jsou na ní šachy, teda sice, ale to se počítá, ne?
2: A já se omlouvám, já jsem přišel úplně takhle trapně, no.
0: Vy jste, já to popíšu, vy jste jak na svatbu, to je
2: no, já jsem si to tak vážil, že jsem si musel.
0: To je správná odpověď, až půjdu k vám na Radiožurnál Sport, vemu si i sako. František Kuna. Politolog za komentátorským mikrofonem, řekl bych, Františku, tak co přivedlo vás? Malej kluk poslouchal taky rádio a všechny ty pořady nebo televize, na co vzpomenete? Co vás přivedlo k téhle profesi?
3: Poslouchal a já musím nechat smazat toho politologa, protože já jsem to tehdy dal do svého nějakého jako bia, co tam je napsaný a já jsem se jako tím studiem protrápil, takže děkuju za připomínku hezkých studentských let, které jsem si připomněl teď v Plzni na hokej, ale teda k té mý historii, já jsem poslouchal taky Aleše Procházku a vlastně ty kluky, já si to doufnu říct, že jsou to kluci, třeba Kamil Jáša, tomu je přes 50 Českých Budějovic, ale pořád je to kluk, je prostě s ním jako strašná sranda, má spoustu energie a byla to jména, se kterými jsem se potkal třeba i v Brně, tehdy Tibor Kubát. Ale neměl jsem tu čest třeba s Metodějem Novákem nebo s Ivanem Kvírencem. To možná Jarda bude mít zkušeností víc, ale vlastně ty lidi, který já jsem poslouchal, když mi bylo 11, to byl, nějak jsem začínal, to byl ten úspěšný rok 96. Mm-hmm. Takže hokejisti zlato, fotbalisti stříbro. A to byli Aleš Procházka, Tomáš Lerinc, Kamil Jáša a vlastně oni jako jsou pořád. S Alešem jsem komentoval třeba mistrovství světa v hokeji v Praze, to předchozí, to 2015, a vlastně oni jako, tak jako stárnou, ale nestárnou. Pořád tady jsou a pořád mají jako energii, náboj, jenom to číslo se mění, ale třeba na příkladu právě toho Kamila si myslím, že tahle práce jako ho strašně baví a baví mě.
0: Já děkuju. A nechal, já bych tam toho politologa nechal, protože jestli jste se protrápil, nebo ne, to je jedno. Dodělal jste to, máte to, tak jako je to hezký.
3: A byl jsem volit dneska, takže...
0: No, no, ale zase na oplátku to, že jste řekl, že v 50 ještě jsou to kluci a ještě třeba jako chodí, mluví, mají tu energii. To mě potěšilo jako budoucího padesátníka, že vy mladí se na nás takhle díváme. Štěpáne, to tě potěšilo, viď? Dámy a pánové, hledal jsem do dnešního toboganu jako zpívajícího sportovního komentátora. Myslím, že to jako nenašel jsem. Nenašel jsem, že by aspoň měl nějakou takovou třeba cymbálovku, dechovku nebo tak jako rockovou kapelu. Napad by vás někdo, kluci?
3: U nás je Jan Pěruška, který moderuje a do fotbalových pořadů velmi často cpe pojmy z moderní, pardon, z vážné hudby. No. A dost častokrát mu teda nikdo nerozumí.
0: To byla pochvala kolegy, ale to by nám nestačilo, protože my těch písní potřebujeme několik. A já jsem se jako probíral kolegy, kamarády a říkal jsem si, kdo by tak jako mohl být sportovec. Tak to bude Vlasta Horvát. Vlastíku, krásné dobré dopoledne. Společně s ním přicházejí bratr Radek Horvát, Honza Mikulecký. Podívejte se, to je trio sportovců. Ano, podívejte se, jejich bicepsy se rozehrály. A ještě, než se Vlastíka zeptám, jestli je to pravda, nesedej si, starouši, zpívat ni. Tak hele, už by, podívejte se, přijde a už by si sednul. To tak za 20 let. Ještě pán, ten si mohl hned sednout. Nejdřív nám dejte první písničku, ať to dneska trošku i rozehrajeme, rozespíváme. Milí posluchači, a dneska vás čeká kromě dalšího hvězdného hosta i něco, co ještě nikdo z těch, kteří jsou u rozhlasových přijímačů, neslyšel, protože ta 100 let stará událost se samozřejmě nedochovala. Ovšem, vy budete mít šanci ji v přímém přenosu tady v toboganu slyšet. Ano, u nás se zázraky dějí. Jan Mikulecký v pořádku? Ano, Radek Horvát v pořádku? Vlasta Horvát v pořádku? Je to vaše.

0: živě na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, Českého rozhlasu Pohoda. Vlasta Horváta za doprovodu Radka Horváta, Honzy Mikuleckého. Děkujeme moc. Dneska si připomínáme tady v Toboganu přímý první rozhlasový přenos ze 3. října 1926. Tenkrát ho přenesl Radiožurnál. Máme tady rozhlasové legendy, je tady Štěpán Škorpel, Jaroslav Plašil, František Kuna. No a teď mi dovolte, aby dorazil náš rozhlasový kolega, váš kolega z Radiožurnálu Sport, hokejový útočník, olympijský vítěz z Nagana, čtyřnásobný mistr světa, moderátor pořadu Čistá hra Martina Procházky, pan Martin Procházky. Krásné dobré dopoledne, Martine, vítejte. Vítejte tady u nás přímé přenosu Toboganu. Ano, to je sportovec Vlasta Horvát, k tomu se 100% dostaneme. Martine, krásné dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Hezký den. Řekněte mi, jak vy, aktivní sportovci, jak vy se díváte na profesi komentátorů? Když si vzpomenete na tu dobu svého aktivního sportu, jak to berete? Když pak slyšíte ze záznamu, jak někdo komentuje to, co vy děláte, dělá chytrýho, že ví, proč to děláte, jak vy se na to koukáte?
1: Velký obdiv pro mě.
0: Fakt jo?
1: Jo, obrovský. Samozřejmě to zažil jako by hráč, když jsem měl tu kariéru, jak Jarda Plašil tady mluvil o Aleši Procházkovi, tak já ho zažil jako hráč, když jsem byl na Kladně, tak to byly začátky, kdy on vždycky přišel s tou svýhokový kabelkou hokejovou, tam měl ten magneťák, vždycky to zapnul a ptal se nás na ty otázky, takže velký obdiv, samozřejmě pořád s mikrofonem za hokejem. Úžasná událost, myslím si, že všechny generace si je pamatujou tyhle ty hvězdy, které to opravdu všichni dělají, Franta Kuna, Petr Kržábek a další. Takže velký obdiv, já jsem měl tu možnost s nima při mistrovství se tady v Praze, kdy naši vyhráli zlaté medaile, tak jsem měl možnost s klukama spolupracovat a bylo to pro mě úžasný zážitek, takže obrovský obdiv.
0: Je to pravda, pánové, je to pravda, pánové. Mimochodem, teď mě napadá, je spousta profesí, kam vstupují ženy. Jak je to u sportovních komentátorů, myslím tím opravdu komentování sportu? Jardo, Franto, je někdo u nás třeba tady v rozhlase? Máte tam dámy?
2: Když teď půjdete 3 patra nahoru, ano, tak uvidíte hned 2 v našem studiu. 2 ženy ze 3 teďka členů posádky, takže většina.
0: Takže ano, Štěpáne, za vašich let, mám tím na mysli třeba 70. a 80. léta ve sportu v Československé televizi, bylo to?
3: Nikoliv.
0: Ne.
3: V rozhlase byla Marienka Zavarská, to byla kolegyně Gabo Zelena a těch rozhlasových hvězd, ale u nás žádná žena v té době největší slávy redakce, kde byl Karel Mikiska, Vítek Holubec, Luděk Brávník, Luboš Pěcháček, ani jedna dáma.
0: Mm-hmm. Pánové...
3: Dneska bychom neobstáli, genderově bychom absolutně vyhořeli.
0: Ne, to musí být, já nevím, procento žen, pak procento nebinárních, musíte to všechno, musíte splňovat dneska i v redakcích sportu. Zeptám se ještě Martine, když to tak vemete a poslouchal jste ty komentáře, kdo vás konkrétně uměl nejlíp komentovat? Měl jste nebo máte svého oblíbeného rozhlasového nebo televizního sportovního komentátora?
1: No, to já se úplně takhle asi teďka úplně nikoho takový nepamatuju. Ne, tak já si budu zmínit zase Aleše Procházku.
0: No jasně.
1: Samozřejmě to byla obrovská hvězda v té době. Kluci už ho zmiňovali, byl velmi populární, kdekoliv vždycky, když čekal potom po zápasech, tak se nás ptal jako na ty otázky. No, bylo to perfektní, takže já ho vždycky obdivoval. Měl jsem ho moc rád, protože asi mě měl taky rád, že jsem taky měl Procházka. Takže si mě bral často na rozhovory a asi to zkombinoval, takže bylo to skvělý a děkuju mu za to.
0: No a jaký je ten přesun na ten druhý břeh, když se najednou sedne člověk k tomu mikrofonu, zná perfektně to, co jako to samozřejmě vědomostní zázemí, geniální, ale teď najednou ta retorika, mikrofon, tohle všechno.
1: Je to tak, samozřejmě v začátku jsem byl velmi nervózní, musel jsem se naučit trošku pomalejš mluvit, do dneška mi to nejde, snažím se pořád jako na tom pracovat, ale často se přichytím, že melu rychle. Vlastně i náš šéf Míra Bureš často mi to jako říká zpomal, snaž se mluvit pomalej. No a tak na tom pracuji, no je to samozřejmě skvělá práce, protože jak říkáš, ano, něčemu rozumím, ale něco je jenom potom vysvětlovat přesně tak, jak to má být. No a někdy to taky není jednoduchý, takže se někdy do toho zamotám, ale snažím se slovicky rychle vymotat.
0: No je tam ta rychlá mluva je ideální, samozřejmě u toho komentování tam to musí být, ale je to jako nespravedlivý. V kolika letech si se dostal, když už si teda tykáme, v kolika letech se, ne, ty v pohodě, ty si, ne, já jsem se koukal, kdy jsi narodil, ty mi to můžeš navrhnout. Prosím tebe, v kolika letech jsi dostal k mikrofonu jako rozhlasovýmu, jako komentátor? Plus, minus, nemusí to být přesně.
1: No tady v Českém rozhlase v Radiožurnálu Sport tak před 5 lety, no, tak byla ta první tady taková.
0: To znamená, kolik ti bylo tak jako zhruba?
1: To mi bylo 49.
0: No, 49, ano,
4: To je můj věk. A to je ta nespravedlnost. Ty ve 49 můžeš jít k mikrofonu a být dobrý. Můžu já ve 49 začít hrát hokej a být tak dobrý jako ty? No, tak kde je ta spravedlnost?
1: No, ne, ne,
4: kde jsou ty prachy? Kde je ten úspěch? Jo?
3: Ale ty ho máš s tím mikrofonem v usi, ty si nemusíš stěžovat.
4: No ale to na Gano už nezažiju nikdy takový jako... Promiň, to ze mě jenom promluvila závěc, potřeboval jsem si ulevit. Hned je člověku líp. Pánové, komentátoři, jakou radu vy si vybavujete, protože dochovala se rada, kterou tenkrát dostal ten Josef Laufer, protože on, a o tom ještě bude říct, se k tomu dostal úplnou náhodou, byl to novinář, který tam měl úplně jinou práci, ale nedorazil ten, kdo měl komentovat, a tehdejší technik rozhlasu mu řekl jedinou radu, kterou on se držel celý život, a řekl mu, to se mi moc líbí, furt mluv. Furt mluv, to byla ta jediná rada. Štěpáne, sportovním komentátorům z tvé mnohaleté
3: kariéry. To je ale rada rozhlasovému reportérovi. U televize by se lidi zblázili, kdyby ten televizní komentátor neustále mlel a mlel a mlel.
4: To je vlastně
3: pravda. To by ho za prvních 15-20 minut ty diváci sežrali i s chlupama, protože tam musíš dát tomu divákovi prostor, aby si on udělal taky obrázek o tom, jak ten zápas, jak ten souboj, jak to utkání probíhá.
4: Jo, to je vlastně pravda. No a rada pro televizáka teda? Nemel furt.
3: Jo, to by bylo to nejstručnější, co se dá použít. Jako. Mm-hmm. Děkuju za radu. Já to ještě zkusím do konce života párkrát použít.
4: Mně se ještě líbilo vždycky, když byly ty černobílé televize, kdy bylo vaším úkolem popsat to, kdo co má na sobě. Víš, jako u krasobruslení, u těchto těch všech věcí. Nám vždycky volala babička s dědou, protože to byli horničtí důchodci a měli barevnou televizi a vysmívali se nám, že vidí ty barvy. Ale to bylo přece taky důležitý, že jo?
3: No jistě, Karel Mikiska měl z toho dokonce takový, říkal mu mistr Flitter, diváci, a on opravdu se postil vždycky do popisu těch úborů a to, že to jsou mnohdy velké extravagance v tom oblečení. No a mistr Flitter sedělo a Karel z toho měl radost. Jednou jsem s ním spolukomentoval spolu v zahraničí a ona tam byla dvojice tanečníků, takže on začal zase. Ona úbor bohatě pošitý Flittery a jak měl mikrofon, tak vyplázel jazyk na ten mikrofon, protože v podstatě věděl, že teď v této chvíli si doma u těch televizních obrazovek pár lidí říká, no jo, opět mistr Flitter fakci, že jo.
4: Pánové rozhlasáci, Jaroslav Plašil, František Kuna, jaká je ta vaše rada? A možná podotázka, když se na to člověk podívá, v televizi mají pořád nějaký novinky. U těch sportů mají ty svoje grafické tušky a vrací se to zpátky a ta technika jde dál. My v rádiu nebo vy v rádiu? Je něco novýho, nebo pořád máte jenom ten mikrofon a hlas? To je přece úžasný, že tam se nic nezměnilo.
2: Františku, dám ti přednost.
5: No, ono se to nezmění, protože my pořád na to nemáme čas. Protože my musíme pořád říkat, co se tam děje. Protože my nejsme obraz, my jsme zvuk, takže když se hraje v mém případě hokej, tak já musím říkat, že to je vlevo, vpravo, rychlý, pomalý, přerušeno, golman, tamhle ten. Transparent s nápisem ABCD. A když je přerušení, tak někdo se to pustí později, nemá tam tu opakovačku a já nemůžu nic jako, já nic nevymyslím. Já prostě říkám, co se tam děje, protože ty lidi nemají obraz. A tím je to, já nevím, jestli složitější nebo pro nás vlastně jednodušší, Jardo.
2: Jednodušší, možná, vles čem. Vrátím se k panu Lauferovi, protože on vlastně nevěděl z začátku, jak k tomu přistoupit a on to tak trochu nastavil, vlastně popisoval, co se děje a tohle to zůstalo i nám, jakože to zásadní se nezměnilo, ale co se změnilo, tak třeba rychlost a vůbec délka příspěvku, stopáží, takže ne, třeba samotné komentování zápasu je hodně podobné, člověk se věnuje tomu, co vidí, aby to lidem mohl říct, co nejlépe popsat, to je stejné, ale co se změnilo třeba, když děláme rozhovory, příspěvky, tak musí být mnohem kratší, než třeba byly dřív. Aby se toho stihlo lidem dostat, taková zrychlená doba, tak aby se toho stihlo lidem dostat víc, tak to zkrátka ty příspěvky musí být kratší.
4: Takže v rádiu to furt mluv prostě platí a vy jste samozřejmě za nás diváky, ať je člověk v autě nebo ať je kdekoliv na chalupě a má tam to rádio a poslouchá ten zápas, vy jste jeho oči, uši, všechno, vy to prostě musíte popsat.
5: No, v podstatě všechno a rychle a zrovna, jako já si myslím, že to jako nejde nikdy udělat dobře, protože vy to neobsáhnete, vy nemůžete prostě jednými ústy v jednu chvíli popsat, co dělá najednou 22 lidí na hřišti fotbalovým. Zatímco v té televizi je to vidět, když to není švenklý někam, kde jich je jenom 16. Jo, ale to prostě, my se jako přiblížíme k té dokonalosti, ale trefit to úplně přesně jako v podstatě nejde, ale o to je to takový, jako, nechci říct kreativnější, ale možná jako zábavnější. Mě to jako rozhlasový komentář baví víc než televizní.
4: No tak je, je to možná složitější, ale nepřechází vám to do běžného života, že máte pocit, nebo že si v hlavě komentujete, když něco vidíte, nějakou situaci, že si říkáte, teď nesmí být to ticho a v duchu si to komentujete? Takováhle nemoc povolání.
5: Jakože předjíždím popeláře, vyndavají popelnici, vystupují z auta.
4: Ne, já to ne. Takhle úplně vidím.
5: Ne.
4: Není to tak. Martine, dalo by se, protože já jsem říkal, že ty máš svůj pořad na Radiožurnálu, dalo by se přejít i do toho komentování, a nebo do toho by si nešel?
1: Ne, do toho bych nešel.
4: A jak to, když ty přesně by si věděl, co se tam děje a jako člověk, který jako tým vidíš i do hlavy, že jo, těm kolegům mladším, co zrovna dělají, co chtějí udělat?
1: No ale Franta už to zmiňoval, kluci jsou na tom prostě perfektní, oni to dokážou přesně popsat a ta slovní zásoba prostě u nich musí být fantastická. A já jsem zase naopak od toho tam teda v té pozici jakoby experta, který od ty přestávky nebo když se přeruší hra, tak abych tomu právě přidal nějaký ten svůj poznatek z toho, co se tam dělo, co se tam nedělo, jak by to mělo být, co se stalo, proč to bylo. Ale úplně takový to klasický, úplně ten komentátorský, to bych jako já nedával, takže to si myslím, že bych do toho nešel.
4: Čili tady pořád zůstává ta úcta jako odsuť pocuť, ale tohle necháváš profesionál.
1: Přesně tak.
4: Krásný. Vlastníku, dostáváme se na tebe. Já jsem tě nechal vydechat po té písničce. Rozumíš
6: to? Já jsem
4: to?
6: V pohodě, já jsem si tak myšlenkama brouzdal, takže co budu tak říkat a tak.
4: Ano, no a kam si dobrouzdal? My tady milovníci sportu, co tomu rozumíme?
6: Rozumíš? Ano.
4: A teď jako lovil jsem ve správných vodách, že jsem sahnul po tobě. Jsi sportovec aktivní, pasivní, bývalý, nebo tě to čeká teprve?
6: Ono to tak možná nemusí už dneska vypadat, ale sport byl vlastně od jak živa, od malička. Mojí ještě větší vášní než hudba.
4: Ano.
6: No, teď jsem o tom vedl hovor s mojí mamkou asi předevčírem nebo kdy. U zubaře jsem jí tam vesl, tak jsem jí říkal, často jí to vyčítám, proč jste mě dali na to piano? Proč jste mě nedali na nějaký bojový sport nebo něco? Když si musela vidět, že já prostě k tomu inklinuju, že furt tahám ty činky celý život. Když jsem šel do práce, tak jsem cvičil na odpolední, na raní, dvakrát denně. Zničil jsem si úplně záda, ale jako bylo to, co mě provázelo celý život a ten sport byl takový, zaplňoval mi jako daleko větší část než ta hudba. Mm-hmm. To se potom samozřejmě později jako změnilo trošku, jako, když jsem začal víc dělat tu muziku. Ale teď na ty, nechci říct na starý kolena, ale jako prostě teď, když jsem starší, ano, tak si jako uvědomuju, že vlastně tohle mi jako by vytvářelo takovýto zásadní podhoubí a vlastně ta hudba byla až pak. Jako, takže vám to padá paradoxně naopak.
4: Jo, takhle, no ale zase si musíš uvědomit, za rok je tady 50, že jo? To víme, až do toho spadneme spolu. Co by mohl dělat za sport bojový na Prahu 50?
6: No teď už nic.
4: Nic. A navíc prostě ten, když ty si malej ten krpálek by ti dal přes hubu ještě během těch zpráv. Ještě během těch zpráv, to by vůbec Jarda nemusel ani poslouchat, jak to dopadlo.
6: No.
4: Jo?
6: Je to. Bohužel, no.
4: Ano.
2: Mohl by stát jako přibitej taky.
4: To jedině.
6: Ale zase na druhou stranu, jako musím fakt. Nechci se to, já jsem byl malý, ale šikovnej. Vždycky jsem byl šikovnej. Běželo se už na základce závod, poslali nás jakoby na takový ty, kam se sjeli všechny školy a to do Vlašimi na okruh a to. Svačinu jsem neměl, tretry jsem neměl, přišel jsem tam, nevěděl jsem, jak jsem tam, všichni vystartovali dřív, o 5 vteřin, ale já věděl, že stejně vyhraju. Jako. Ty nohy jsem měl rychlý. No?
4: No podívej, no, tak aspoň máš na co vzpomínat.
6: Určitě.
4: Dámy a pánové, milí posluchači, za malou chvíli první přímý rozhlasový přenos v dějinách českého vysílání. Promluví tady ve vysílání i Josef Laufer, ale teď, no počkej, nezvedej se, seď pěkně, já si tady kluky vyzkouším, ale je to takový pomalejší, je to takový jako trapnější hokej, kdybyste pro naše rozhlasové posluchače jenom teď okomentovali, mně by se to vždycky strašně líbilo, ale neumím to, co se teď bude dít, jenom jak se Vlasta zvedne k mikrofonu, jde k tomu, jak si kluci berou kamery. Kytary. Vidíte, já ani nevím, jak se jmenuje to, co má pod paží. Co, pánové, kdybyste se nám toho, Jardo, Franto nebo Štěpáne, kdo se toho jmenuje? Pánové předávají legendě.
2: Já bych dal slovo Štěpánovi, ten může i mlčet. Takže.
4: Ano, ne, teď ukazuje na vás, takže já myslím, že, Jardo, ale tak já myslím, že hokejista Franta Kuna, ten by se toho mohl ujmout. Navíc jste ten politolog.
7: Dobře.
4: Dělej si, co chceš, rozumíš? Oni si to okomentují, tak v hokeji. Ano. Ano, milí posluchači, přepojujeme na Radiožurnál Sport, kde už je připraven František Kuna, který okomentuje začátek písně Vlasty Horváta.
5: Muž z bílého křesla se právě zvedl, má černé džíny, černé boty, napil se levou rukou a na nich má hodinky, udělal 3 kroky vpravo, už i další a bere si do ruky nástroj, který připomíná kytaru. Nepřipomíná, je to kytara. Bere a já doufám, a já někdy trochu jedu jako dopředu, červený kabel, který se zapojí do té kytary, ale on to ještě neudělal, nebo tam špatně vidím. V našem reportážním kolečku pokračuje Jaroslav Plašil.
2: Tak už slyšíte první tóny? Akord D možná to bylo?
8: Hezký.
2: A teď už necháme promluvit mistra zvuku a mistra slova a hudby zároveň.
4: Děkujeme. Jaroslav Plašil, František Kuna a Vlasta Horváth.

0: Vlasta Horváth za doprovodu Radka Horvátha a Honzy Mikuleckého tady u nás v přímém přenosu toboganu. Dámy a pánové, milí posluchači, připomínáme si první přímý rozhlasový přenos v Evropě, který se odehrál 3. října 1926. Jsou tady Štěpán Škorpel, Jaroslav Plašil, František Kuna, Martin Procházka. Já jsem vlastně taky takový sportovní komentátor tady, že člověk musí popsat zase, kdo tady sedí, co se děje. Ale my se teď vrátíme, milí posluchači, díky archivu Českého a Československého rozhlasu do roku 1963. Tenkrát byl Josef Laufer hostem tady u nás v rozhlase a vzpomínal na to, co se toho 3. října 1926 stalo. A teď si představte, že on přišel na ten zápas na stadion Slavie na Letné a měl úplně jiné úmysly, ale říká se, že štěstí přeje připraveným, byl u toho a tohle se tenkrát stalo.
1: Byl to první pokus o přímý přenos sportovní události z místa děje rozhlasem. Četní zvědavci, včetně mne, okukovali na tribuně novou věc, mikrofon a celé vysílací zařízení, zatímco pracovníci rozhlasu s ředitelem v čele netrpělivě očekávali hlasatele, jimž měl být jeden z nejstarších a nejzkušenějších sportovních redaktorů. Nedočkali se ho. Utkání mělo začít, u mikrofonu kromě techniků nikdo. Sám ředitel radiožurnálu zoufale zháněl náhradu. Nepochodil však ani u novinářů, fotbalových činovníků a jiných, až v poslední chvíli přitáhl k mikrofonu mne. Marně jsem protestoval, ujišťoval ředitele svou řečnickou neschopností, nedbal mých slov, stručně mi pošeptal několik pokynů, zapnul mikrofon, mírně mě dloubl do žeber a naznačil, abych začal. Co dělat? Klubu i rozhlasu hrozila ostuda, tož vyhověl jsem a popisoval po celý první poločas, co jsem dole na hřišti viděl. Hráče obou mužstev jsem znal, pravidla hry také, a tak to nějak šlo. Když rozhodčí odpískal první poločas, chtěl jsem posluchačům oznámit, že po 10minutové přestávce budeme pokračovat. To však posluchači neuslyšeli. Ředitel vypnul jednou rukou mikrofon, druhou mi zakryl ústa a nevrle řekl, nebudeme dále vysílat kopanou, nýbrž reprodukovanou hudbu. Děkuji vám, pane redaktore. Div, že nedodal, můžete jít po své práci. Tak skončilo mé prvé vystoupení u mikrofonu. Pevně jsem věřil, že bylo také posledním. To se však ukázalo omylem. Příznivý ohlas u posluchačů a dobrá kritika v tisku obrátili pana ředitele na jinou víru. Stručně řečeno, za dva dny mne zavolal, vysvětlil, že byl poprvé v životě nakopané, že ji vůbec nerozumí. Když však posluchači jsou jiného názoru, že by chtěl příští neděli opět vysílat fotbalové utkání. Slíbil jsem, že mu výbor klubu jistě dá svolení.

0: Ho však nemohlo uspokojit, že prý nemá nikoho k mikrofonu. Na mou odpověď, že nevím o nikom vhodném pro tuto funkci, stručně řekl, samozřejmě to budete vy. Když jsem odmítal, pozval mne k sobě do kanceláře a prostě mne donutil k závaznému příslibu, že příští utkání budu vysílat. Příslib jsem dodržel a zůstal u mikrofonu slušnou řádku let.
1: Dámy a pánové, tak to byl Josef Laufer v roce 1963. O 3 roky později bohužel navždycky odešel, ale teď tady mám pro všechny milovníky sportu. Dívám se na vás, pánové, hosty, ale i pro na vás, třeba u rozhlasových přijímačů, byť na vás nevidím. Máme tady nejstarší dochovaný sportovní zápas, který je v našem archivu. Je to samozřejmě Josef Laufer a teď si představte. Je to záznam utkání ČSR Itálie s finále mistrovství světa ve fotbale v Římě a ten záznam je z 10. června 1934. Je to z momentu, kdy jsme dali první gól. Nakonec jsme sice prohráli 2-1, ale skončili jsme druzí a po návratu na naše hráče čekali v Praze opravdu davy, protože tak dobrého úspěchu jsme nikdy předtím nedosahli. Takový trénink na Nagano vlastně už tenkrát. Takže alespoň minutka z rozhlasového archivu, abyste viděli, jak vypadá komentování dnes, to máte v živé paměti, a jak to vypadalo hlasem Josefa Laufera 10. června 1934.
2: 10 metrů od hranice trestného území. Míč zahrává Čambal přehráním až na pravou stranu na Junka. Junek bojuje s Bertolino, odcentroval, ale Ferrari na pravém halvu zachránil. Jeho míč přejímá Čambal, prohazuje na Puče. Puč dobře obchází Alemandio. Vedeme 1-0! Puč dá branku, výborně, Tondo! V 25. minutě vede Československo 1-0. Tak vážení, ať už to skončí, jak se bojujeme více než na štítě setí. Teď, kdybyste byli viděli v pravém slova smyslu, je to Lazar, ten Tonda Puč. Nechtěl jsem to říct, belhá na obou nohách raněn, ránu dostal do hlavy. Teď obešel 2 Italy a vstřelil kombi mu falšovanou přízemní ranou z levé strany nezadržitelnou branku. V 26. minutě vedeme 1-0, už proveden výkop a Italové teď přirozeně, že půjdou do toho.
1: Josef Laufer v roce 1934, co tomu říkáte? Já myslím, že nádhera. Martin Procházka se tak usmíval. Martine, tam se skoro nic nezměnilo, ne? Aktuálně to bylo rok 34.
3: No přesně tak, já jsem se úplně vžil do těch situací, když jsme byli my na place a takhle to kluci komentovali, takže je úplně úžasný.
1: No jo, ale je malinko líto a navnadil jsem naše posluchače, že to, co se tedy dělo 3. října 1926, se nedochovalo. Ovšem, my jsme na vás upekli, milí posluchači, takovou malou kulišárnu. Já jsem dal dohromady veškeré dostupné informace, které tenkrát k tomu zápasu, tedy SK Slavia Praha a Hungaria Budapeště byli. Dokonce i to, jak brzy padl první gól a kdo ho vstřelil. Pánové, dívám se na Jaroslava Plašila a Františka Kunu, že byste oba dva teď hromadně vytvořili po 100 letech toho Josefa Laufera. Co vy na to? Šlo by to?
4: To jste neupekli na posluchače, to jste upekli na nás.
1: No,
4: přece.
1: Ale ne, na posluchače jsme upekli to překvapení. Vy jste na můj nápad ještě před vysíláním nadšeně kývli, neskrývejte své nadšení, pánové.
4: Podobně ano. Jako Josef Laufer, ano.
1: Ano, Laufer si taky nevybíral. No jistě, papírek, taháček jsem vám sepsal, prosím vás, ale vy jako publikum tady, bude velmi teďka důležitý úkol, protože představte si, že během toho utkání velmi brzy padl první gól. To se dochovalo a ten tam máme, ten výkřik bychom potřebovali. Jak se tak na vás dívám, to dá, no já bych to radši zkusil možná. Takže prosím vás, až mávnu, 3-4, zařvali byste nám gól, ale opravdu pořádně, ale jako kdybyste zvali jako diváci v roce 1926. Jo, slyšeli jste, teď vás to navnadilo, takže pozor, 3-4. Co? No pan Plašel není moc tady nadšen, málo to bylo víc?
5: Ne, já jsem si přehrával ještě toho pana Laufera, to výborně, to...
1: Jo, tak ano, tak gól máme připravený. Pánové, připravení, mikrofony jsou tady, aby nebylo takové hrobové ticho, tak jsme dokonce připravili tady v archivu, je všechno. Takový fotbalový šum mohu poprosit do režie? Ano, ano, jsme na stadionu. Výborně, dámy a pánové, je 3. října 1926, krátce po 15. hodině a my přepojujeme na radiožurnál Sport u mikrofonu Jaroslav Plašil a František Kuna.
6: Zde hřiště sportovního klubu Slávia na Letné u mikrofonu radiožurnálu Josef Laufer. Před námi je zelený obdélník hřiště, na němž právě nastupují obě mužstva. Domácí Slávia Praha a její dnešní soupeř, výborné maďarské mužstvo Hungária z Budapešti.
7: A utkání právě začalo, jíhají domácí. Slávisté nastupují ko vpředu, hra se přenáší na levou stranu, míč jde před branku Hungárie. Ohra na hosti jej vrací zpět do pole.
6: Slávia dnes začala velice rychle, snad až příliš rychle pro vašeho reportéra, který se musí snažit, aby jí stačil.
7: Znovu Slávia, míč přichází dopředu. Pojď, Tonda, pojď, má míč a postupuje k hrance.
6: Střílí a
7: je to hranka. Slávia Praha se ujíma vedení.
6: Výborně, Tonda.
7: Antonín Pojď poslal míč do hudofecké Hungárie a ovecenstvo na Letné dá svou radost náležitě na jeho.
6: A můžeme tedy říci, že Slávia vede nad Hungárií 1-0.
7: Hra však pokračuje a Maďaři se okamžitě snaží odpovědět. Hungária má mužstvo technicky znamenité. Její hráči si dobře rozumějí s míčem a nyní už postupují směrem k brance pražské Slávie.
6: A míč je opět v poli.
7: A tak, vážení posluchači, poprvé přímo z fotbalového hřiště na pražské Letné sledujeme společně utkání Slávie s budapešťskou Hungárií. U mikrofonu radiožurnálu Josef Laufer.
1: Dámy a pánové, po 100 letech rekonstrukce prvního přímého rozhlasového přenosu. Já to oceňuju. Jaroslav Plašil si zacpal nos, ale František Kuna vytahnul, co jste to měl, to byl nějaký pitlík. Vy no, jste připraven
4: on,
1: úplně...
4: On to není jako můj nápad, to mi naučil, mi ukázal kamarád jednou.
1: Ano.
4: A ono se to ideálně dělá z takové té slídy, co stáhnete z krabičky cigaret.
1: Jasně.
4: A ono to pruží.
1: Jo.
4: A on do toho předváděl prostě třeba komentování, když nastupovali Sověti proti československým hokejistům v roce 69. Tam říkal ty jména těch Sovětů a znělo to prostě jako hrozně vtipně. Já teda nevím, jestli tomu bylo rozumět.
1: No, bylo, jo. Samozřejmě, ale tenkrát
4: ale
1: taky...
4: To prostě jako navodí takový ten chraplák toho starého vysílání. Takže já jsem vám tam za trest rozbalil pytlík s kelímkama a to jsem vám ukradl.
1: To věc. Je náš pytlík, ale
4: to
1: je
4: váš,
1: rozhlasov...
4: to máte za to.
1: To je pytlík našeho koncesionáře. Rozumíte tomu? To je pytlík nás všech, čili my jsme vlastně spolu tvořili. Velmi děkujeme, pánové, byl to zážitek. Pytlík můžeme vrátím. Uložit do archivu a teď už můžeme tvrdit, že ten 100 let starý přímý přenos se dochoval. Dámy a pánové, pohled na hodiny je vždycky tristní v tuhletu chvíli. Pomalinku se budeme loučit, ale jsou tady chvíle pozvánek. No tak Martin Procházka může pozvat ke svému pořadu na radiožurnál Sport. Kdy ti to běží, prosím tebe, co chystáš?
3: No každé úterý od 10 hodin máme živý přenos. Vždy nebo většinou součástí je i František Kuna. Mm-hmm. A je to skvělé, zveme si hosty, nebo máme vlastně i na dálku domluvené nějaké kluky, kteří hrají v zahraničí, takže moc mě to baví, je to skvělý pořad a vždy se na ně těším, je to čistá hra.
1: Velmi hezké, až začnu s hokejem, pozvu tě, ať se podíváš, jak mi to jde v těch 49. Vlasta Horváth, vlastníku, ještě než dáme poslední písničku, pozvi taky, ty chystáš koncert, pokud vím, tak ať se přijdem podívat.
8: No tak přátelé a milí posluchači, rád bych vás pozval na předvánoční koncert, kterýmu jsme dali takovej speciální název Vánoce v předstihu. Protože je to tedy 23. listopadu. A zajímavostí je na tom koncertě to, že přijde i host, který tu tady celý dopoledne vás provází. Je to Aleš Cibulka, on se mnou zaspívá. My už jsme to párkrát udělali, takže tím vás všechny zvu. No a bude taky moje dcera Linda. Prostě užijeme si takový ten předvánoční trošku schon, malinko jinak tím, že zpomalíme a my vám zahrajeme nějaké hezké písničky. Takže tímto vás všechny zvu do Malostranské besedy 23.11.
1: Velmi děkujeme za pozvání. Pánové, Jaroslav Plašil, František Kuna, pánové, na co se těšíte vy sportovně, soukromně, co se teď chystá, jaký bude ten váš komentátorsko-soukromý podzim? Tak Jaroslave jako první?
5: Tak nemám na vybranou teď, tak těším se na volné odpoledne.
1: Aha.
5: Krátkodobé cíle, zápas od zápasu, jak říkají sportovci. A na ty sportovní, tak těším se, že díky tenistům, tenistkám budeme mít povedený závěr i roku, turnaj mistryň, například Davis Cup, finálový turnaj pro kluky, takže těším se na tenhle tenisový závěr sezony určitě.
1: Děkuji moc. František Kuna.
4: Já se těším na to, až zamrznou rybníky a budeme moc chodit hrát hokej, postavíme si branku z bot a doufám, že to bude trvat díl než týden, což v posledních letech moc není. A pracovně se těším asi na každý zápas hokejové extraligy, protože pořád s mikrofonem za hokejem mě pořád baví. Takže už zítra v Karlových Varech, kde hraje Kladno.
1: A teď tam si představte uslyšíme. Ty malý kluky nebo mladý kluky, který na tom vyrůstají a říkají si, že jednou z nich bude ten Plašil Kuna. To je fascinující. A až tady budou sedět za těch 20-30 let, my si vás budeme pouštět ze záznamu z archivu a oni budou ty noví mladí. To bude úžasný.
5: Já bych jim poradila celý pučí.
1: A jako ať dělají něco pořádný, jo?
3: Tak.
1: Štěpáne, zahajoval si dnešní přímý přenos.
3: No tak já pozvu na zítřek večer ve 22 hodin na Eurosportu bude maraton Chicago, to je moc hezká záležitost. Za týden potom maraton Amsterdam, co je úžasná věc, protože tam se běží kolem těch chrachtů a je tam pohled na Národní galerii v Amsterdamu, kde jsou ty největší noční hlídka třeba a podobně. Ale já si myslím, že se najdou další a další přenosy, ve kterých se budu vnucovat do domácnosti a budu tam prostě povídat něco k tomu, co ten svět sportu dává. Někdy to bolí, někdy to těší. Já jsem třeba seděl u toho, když jsme byli na mistrovství světa v atletice v Helsinkách a tam byly 4 zlaté, 3 stříbrné, 2 bronzové. Velké srovnání s letošní mistrovství Evropy v Birminghamu, ale taky jsem seděl u mikrofonu v Moskvě, když jsme prohráli s Rusama 1:11 v roce 79. Takže někdy to bolí, někdy to potěší, ale tak jako v životě to prostě chodí.
1: Já si na to pamatuju. 2 roky mi byly, to jsem byl na prdlej v postýlce tenkrát. To byl. Pamatuju se a ty jsi to komentoval. No jo, byl jsem u toho. Dámy a pánové, a před závěrem chvíle, na kterou čekáte, protože jsme vás navnadili, předvánoční speciál Toboganu. Z té narozeniny by oslavil v prosinci Miloš Macourek. Muž, který stvořil od Arabely letajícího Čestmíra po filmy Pane, byste vdova, zítra vstanu a opařím se čajem, Bambino, ta křečka v noční košeli, všechny tyhle ty skvosty, Macha a Šebestovou, to dal dohromady a my jsme v Toboganu svolali sjezd všech postav, které kdy vytvořil. Bude se to konat v sobotu 19. prosince v přímém přenosu Toboganu mezi 11. a 13. hodinou a dorazí Jana Švandová, Petra Černocká, Dagmar Patrasová, Ivana Andrlová, Jiří Lábus, Marek Brodský, Ondřej Kepka, Michal Kocourek a budou u toho všeho i dvě hlavní Macourkovy herecké hvězdy, Iva Janžurová a Petr Nároží. K tomu všemu bude hrát taneční orchestr Black Tower s Pavlínou Ďuriačovou. No a co se týká předprodeje vstupenek, tak začíná právě teď. Mobily do ruky pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů. A já jsem rád, že dneska do Toboganu dorazili Martin Procházka. Martine, děkujeme moc. Jaroslav Plašil a František Kuna. Legenda sportovních komentátorů Štěpán Škorpil. Radek Horvát, Honza Mikulecký a Vlasta Horvát. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se krásně a za týden nás tady čeká Dáma na kolejích. Mějte se hezký den.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 7. října roku 1926 přišla na svět výjimečná herečka Jana Dítětová. A my si tedy v těchto dnech připomínáme z té výročí jejího narození. Byla nejen oblíbenou divadelní a filmovou herečkou, ale znatelnou stopu zanechala i v našem rozhlasovém archívu. Nezaměnitelný hlas Jany Dítětové si připomeneme na Pohodě v následujícím pořadu.
2: Psí pohádka. To je milé vyprávění o čtvernohých hrdinech od Karla Čapka, jak ho pro rozhlas napsal František Pavlíček v roce 1985. Přejeme pěkný poslech. What?

0: Někdo si myslí, že největší blaženost přináší bohatství nebo sláva. Jiní zas říkají, že v životě je ze všeho nejhlavnější krása.
1: A to je svatá pravda, mňau? Podívejte se prosím na mne. Oči mi radostí září jako smaragdy, kožíšek se mi leskne jako samet. Nechci se moc chlubit, ale myslím si, že jsem ze všech koček na světě nejkrásnější.
0: A já bych zas řekl, že ze všeho nejhlavnější je mít rád.
1: Však já se taky mám. Nade všecko ráda.
0: Jenže já myslel mít rád někoho druhého a být mu věrný, to, že je na světě největší štěstí.
1: Ale děte, to jsou jen vaše spisovatelské výmysly a fantazie.
2: Já nejsem žádný spisovatel, ale myslím si to samý.
0: Slyšíš, co říká voříšek, čičino?
1: A slyšel jste vy, co říkají lidé? Bližší košile než kabát. Každý má myslet hlavně na sebe.
0: Bane, Mindo, bane, kam pak by se poděl svět, kdyby se například lidi zařídili podle tvých zásad?
1: Nastal by kočičí ráj.
0: Tak toho bych se nechtěl dožít. Jenomže naštěstí ti, co nás teď poslouchají, nedají zapravdu tobě, ale mně. A tuhle voříškovi.
2: Ano?
0: A já jim za to budu o tobě vyprávět.
1: Víte, že bych vám nejradši ukázala záda a řekla čičí čau? Ovšem, kdybych nebyla zvědavá, co přitom budete vykládat o mně. Protože já tenkrát přece taky žila u vašeho dědečka, toho mlináře, co měl kromě mlejna ještě taky velký formanský vůz.
0: A máš tady krásné koně, Mindo, pamatuješ? Valáška Ferdu a klisničku Žanku.
1: A doma babičku, tedy svou paní mámu, co byla na mě moc hodná.
0: Ale hlavně měl dědeček psa Voříška, kterého určitě znali v Podkrkonoší a ve všech přílehlých okresech.
1: To už je zase to vaše spisovatelské přehánění.
0: Prosím, prosím, já uznávám, že úplně na začátku to nebyl pes, ale jenom štěňátko, takové... takové klubíčko.
1: Maličké. Chlupaté nic. Pohozené do trávy.
0: Poslyš, Mindo, kde ho vlastně tenkrát dědeček našel? Někde u Studánky nebo u Slavětína, když se vracel z Formanky?
1: Kde pak by se dědeček vzal u Slavětína? Tak daleko do kopců už tenkrát nejezdil.
0: No kde to teda bylo?
1: Mezi Suchovršicema přece a Rokytníkem. A nejel z Formanky. Vracel se z hospody na rozcestí. Jenže to doma babičce vykládat nemohl.

0: Kde pak jsi dnes byl tak dlouho, dědečku?
1: Představ si, co se mi stalo. Já si vždycky cestou zpívám, aby mi bylo veselejc.
0: A nebo abys odehnal hejkaly a duchy?
1: No, taky trochu, co bych zapíral. Najednou jsem ti pod mě ztratil notu, tak jsem zastavil, kam se podělá, a v tom slyším nějaký vrnění, pištění a kničení. Šáhnu do trávy a nahmatám teplé huňaté klubíčko akorát do dlaně. Jen jsem to vzal do ruky, přestalo klubíčko vrnět a začalo mi cucat prst. Tak jsem ho dal do kapsy a tuhle ho máš.
0: Pro pána Jána, vždyť ono je to štíně.
1: Mě už napadlo cestou, jestli to není psí mimínko.
0: Žluté, jak zrovna vyloupnutý oříšek. Nazdar, pejsánku, či pak vlastně jsi?
1: Ten ti toho poví, chudera malej. Bojí se nebo co? Podívej, loužička.
0: Dědečku, kde pak si nechal rozum? Vždyť to štíně musí pojít bez mámy.
1: To jsem ho měl nechat opuštěný.
0: Nemoh, já vím, ale co si s ním počneme? Potřebuje mámu.
1: Tak mu dáme mléko od naší stračeny a tadyhle nadrobíme do misky housku. Vidíš, šmakuje mu. Hrdek, apetit má jako dospělej pes. No a my máme po starosti.
0: Jen si nemysli. Příkladně, štěňátko musí bývat v teple, aby neprostydlo.
1: Necháme ho pod sporákem, já mu tam u stelu na louči.
2: No to mě podržte, pane otče, a co já? Mám jít kvůli nějakému přivandrovalci na mráz?
0: Minda má pravdu, dědo. Má na louči vydržený kočičí nocování.
1: Tak udělám pro štíně pelíšek v maštali.
0: To je dobrý nápad. Ve slámě u koní mu bude nejlíp.
1: A udělám to hned.

0: Ženko a Ferdo, nesu vam podnájemníka.
1: Podnájemníka?
0: Tuhle ho máte.
1: Saprlote, no ne, štěňátko, koukni, Ferdíku.
2: No jo, docela mrňavej voříšek. Nazdár, chlupáčku.
1: Pojď mezi nás, voříšku.
0: Vidíš, kluku, nejen, že máš teplý bydlení, ale ještě si navíc dostal jméno. Od týhletý chvíle si voříšek, rozumíš?
3: Jo.
0: Podívejme, začíná už taky rozvazovat. Jenže abys věděl, mezi slušnými tvory se neříká jo, ale nýbrž ano, prosím, rozuměl jsi.
3: Ale nýbrž ano, prosím.
0: Jerečku.
3: Jerečku.
0: A už je lepší. Žánko a Ferro, vemte si ho na starost, jako by byl váš. A ty, voříšku, buď poslušnej a za všecko vždycky zbořile poděkuj.
3: Ale nýbrž ano, prosím, děkuju. Jerečku.
0: Vidíš, jak ti to jde. Tak dobrou noc, chaso.
2: Dobrou noc, hospodáře. Tuhle vyhloubím ve slámě dolíček. Ty si tam, voříšku, zalezeš. Zády se opřeš o mne. Budu tě hřát.
1: A já z druhé strany budu na tebe dejchat.
3: Ale nejbrž, ano, prosím, Žánko a Ferdo, děkuju, prosím.
2: Ale ještě než si dáme dobrou noc, chlupáčku, uděláme si tu na chvíli psí školičku.
1: Správně, Ferdo. My tě, voříšku, něčemu naučíme.
3: Ale vždyť jsem ještě docela malej a hloupej.
1: Drobeček si, to je pravda, ale v malý hlavě je kolikrát víc Filipa, než v kdo ví, jaký velký bedně.
2: Čím bysme tak mohli začít? Vzorným chováním?
1: To už voříšek trochu ovládá. Horší je to s jeho capáním.
2: No jo. Vždyť on se, chudina, neumí ještě ani pořádně posadit. Človíčku, teda pejsku, vypadáš, jako bys nevěděl, kde máš zadeček a kde hlavu.
1: No to snad už ví, co, voříšku?
3: Ano, prosím, nevím, prosím.
2: Tak podívej, hlava je tohleto nahoře, co máš ouška a oči.
4: Nenechte se vysmát, Ferdinande.
2: Co si to dovoluješ, ty licoměrnice?
1: Jako bys je neznal, ta se umí jen vysmívat.
4: Tak abyste věděli, ta houní nevzdělání, pes nemá uši, nýbrž slechy a nekulí přihlouple oči ani kukadla, nýbrž světla a na zadečku nemá ocásek, ale prut. Tak si to zapište za své koňské slechy, jinak si mezi vzdělanci uděláte ostudu.
3: Kdo pak je to, pane Ferdo?
2: No, ale taková jedna hrdopíška, kočiči.
1: Naše minda, voříšku. A ty si zapamatuj, že pes a kočka je jako oheň a voda.
3: Ano, prosím. A co mě ještě budete učit, prosím?
2: No, sedět už trochu umíš. Tak ti povíme, jak si máš správně vykračovat.
1: A taky klusat a rozběhnout se tryskem.
2: Tak hezky hlavu vzhůru.
1: A co ten ocásek?
4: Už zas. Vám něco říkat, to je jako házet hrách na stěnu.
3: Minda, prosím, povídala, že nemám ocásek, ale prut.
1: No dobrá, dobrá, ale musíš s ním hezky vesele brtět.
3: Ano, prosím, já to všecko najednou nestihnu.
2: Jen to zkus. Musíš toho zvládnout ještě víc. Hele, takhle postavíš levou přední nožku.
4: Pes nemá nožky, nýbrž běhy vychytráci zařívám.
1: A daj pokoj, Mindo. Voříšku, nevšímej si ji.
2: Za druhé, dáš semhle zadní nohu. Chtěl jsem říct běh. Za třetí, pravý přední běh. A za čtvrté...
1: Ale Voříšku, vždy ty si pleteš přední se zadní a levou s pravou.
4: On si nic neplete, vy ho pletete, protože nevíte, že pes má sice čtyři běhy, ale počítat umí jen do dvou.
2: Víš co, Mindo, nekritizuj a pojď ho taky trochu vyučovat sama.
1: Když jsi tak děsně vzdělaná a chytrá.
4: Klidně, madama. Ony sice psí kroky nejsou tak elegantní, jako když jde kočka, ale pořád vypadají líp než ten váš koňský kalup. Tak pojď, kluku, předvedu ti parádní kočičí krok na promenádu.
3: Já se vás bojím.
4: Proč, prosím tě?
3: Protože máte drápky jako jehly. Prskáte a lesknou se vám oči a kožíšek se vám ježí?
4: Ano, to je na mě právě to nejhezčí. Teď ulpásku, když mě budeš poslouchat a sem tam prohodíš, jak jsem krásná, tak se mě vůbec nemusíš bát. Postav se vedle mne a dělej všechno jako já. Pomaličku. A kdyby nám k tomu zahráli, to by se panečku vyšlapovalo.
2: Ale to my vám radši zaspíváme. Já mám koně, vrané koně. To jsou koně mé.
5: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa.
4: Pro pána, už dost. Prodejte boty a kupte si noty. Ale Voříšek docela šlapal, co?
2: Ušlo to. Na začátečníka.
3: Děkuju, prosím, pane Ferdo.
4: Děkovat máš mě, protože ode mne si toho pochytil nejvíc.
3: Tak jak vám, já vám moc krát děkuju. Krásná, slečno Mindo.
4: Prosím, prosím, rádo se stalo. Ale dál už musíš trénovat sám, já mám spoustu schánění a lítání. Poroučím se koňskému panstvu. Či, čau.
3: Já se vám taky poroučím, slečno Mindo.
2: Jenomže rovnou na zadeček, chlupáčku.
3: Když jsem tak ušlej, kdybyste věděli, jak mě bolí nožičky.
2: No tak si potlehnout nám. Dostání.
1: Ferda má pravdu. Zachumlej se do pelíšku, přitul se ke mně. No a dobrou noc. Hafán.

0: Tak co, babičku, jak pak se ti líbí?
1: Moc pěkný pejsek, jako malovaný.
0: A chytrý holka, od hodiny by mohl být v městě notářem.
2: Dobré ráno, babičko. Dobrý den, dědečku.
0: No a podobně, Božíšku. Máme radost, jaký jsi udělal pokrok v učení.
1: Až na jednu věc, dědečku.
0: Copak, neviděla jsi, jak si umí vykračovat a skákat? Už se naučili chodit po dvou.
1: Jenže zatím ani jednou nezaštěkal.
0: Cože?
1: Je to tak. Náš voříšek dodnes neštěkl, by ani nezavrčel.
0: No jo, vlastně. Víš, že asi budeš mít pravdu? Ale proč neštěká?
1: Protože ho to nikdo nenaučil.
0: Jenže kde pro něj honem sehnat učitele? Od koní se hafat nenaučí. Minda umí leda mňoukat a prskat a příst.
1: Takže ti, milý dědo, nezbývá, než aby se z toho ujel sám.
0: Třeba já jsem nějaký afan.
1: To ne, ale máš z toho pojem. Když jezdíš po vesnicích, slyšíš všelijakých alíků, zkus to.
0: Pro pána, tohle já vůbec nesvedu.
1: A vždyť voříšek nemusí nečtěkat, jako někde na psím učilišti v Trutnově, stačí trochu. Pes, který neštěká, je jako vemblout bez hrbu. Jen se do toho dej, dědečku.
0: Voříšku, kde pak se douláš?
2: Ano, prosím, dědečku.
0: Pojď sem, budeš se ode mne učit štěkat, neboli promlouvat psí řečím.
2: A ty to umíš, dědečku?
0: Samozřejmě, že to umím. Řekni hezky po mně. Hav.
2: Hav.
0: A teď repete. Hav, hav.
2: Hav, hav.
0: Tak co tomu říkáš, babičko?
1: Co bych tomu říkala? Nic.
0: Tady to máš, Boříšku. My se snažíme, div nalezeme z kůže.
1: Jenže štěkáte moc halabala. Napřed se totiž musí hezky zavrčet.
0: Vrr.
1: Tak ne, ty jen drnčíš. Jako když si kluci hrajou na mašiny.
0: Vrrr.
1: Ne, pořád to není to pravý, dědečku.
0: Tak víš co, babičko, předveď Voříškovi sama ten správný mustr.
1: Pro pána, snad ses neurazil. Když se něco začne, má se to dělat, jak se patří. I ten štěk se musí umět podat se vší parádou.
0: Však právě, je nám to předveď.
1: Taky, že předvedu. Voříšku.
2: Ano, prosím.
1: Dívej se na mě.
2: Ano, babičko.
1: Až tuhle někde, co ti tluče srdíčko. Zhluboka nabereš dech a začneš s ním tam uvnitř trochu jakoby klokotat. Nejdřív jen z lehoučka zabručet, jako když bzučí čmelák. Potom kapku přidat. Jako když Ferda v maštali začne chrápat. A potom spustíš na celý kolo, jako když se tygr chystá ke skoku. Trošku víc procítěně. Musíš do toho dát celý srdce a celou psí duši. A teď? Ne, tak ne, Voříšku, takhle. Jedním koutkem, jako pravý anglický lord.
0: No jo, sapra porte, vof, vof. No to má docela jiný šmrnc.
2: Už to umím.
1: Pro začátek to stačí, ale jak říkám, jen pro začátek. Teď to musíš pořád opakovat, vylepšovat, zkoušet a trénovat. Ale radši s tím učením jdi někam ven.
2: A to já rád.
0: To je kraválu zatrápená práce.
1: Však onoho to zakrátko omrzí.

0: Zlatý oči, jak se říká mezi námi vzdělanci.
1: No jo, vlastně v tomhle punktu babička střelila vedle. Ale ty zas uznej, Mindo, že se to naučil mistrně.
0: Prosím vás, jaké pak mistrovství je třeba na trochu psího hafání? Ale zamňoukat. Krásně. Až jde mráz po zádech. To je, panečku, věda.
1: Říkej si, co chceš, Boříšek byl ve štěkání přímo virtuos.
0: Vždyť už se to nedalo poslouchat. Ve dne v noci. V maštali. Ve mlejnici. Dokonce i na kozlíku na voze. K nevydržení.
1: Ale co já vím, Žanka a Ferda si nikdy nestěžovali.
0: Voříšek si je koupil tím, že když se rozparádil, hupsnul občas ze svého místa na kozlíku Ferdovi nebo Žance na hřbet. A přeběhl po něm od ocasu až k Chomoutu. Co pak to se sluší provozovat takový cirkus?
1: A já myslím, že to musela být velebná podívaná. Jako když jede okresní hejtman. Nebo sám císař pán.
0: Já si myslím svoje a nikdo mi to nevymluví. Ani tamhle, před hospodou, pan doktor. Takový študovaný člověk. Jde si s dědečkem do hospůdky na pivo a co udělá? Světe, zbor se. On tomu psímu potrhlíkovi podá packu. Viděl to kdy svět?
2: Tak tohle je náš psí kluk, pane doktore. A tohle je pan doktor Voříšku. Považuj si ho a vždycky pěkně pozdrav.
3: Má úcta. Velice mě těší, že mám tu čest. Prosím.
4: Já jsem taky rád, že tě konečně vidím. Zatím jsem jenom slýchal ten tvůj proslavený štěkot. A na památku si ode mě vem tuhle škvarek.
3: Pěkně děkuju, pane doktore. To se hned pozná. Vzdělaný člověk.
2: A teď si divoříšku sednout třeba ke koním nebo do průjezdu. Do šenku pejskové nesmí.
3: Já počkám na dvorku, co se jde ke kuchyni, dědečku.
2: Ale buď tam hodnej, ať na tebe neslyším stížnosti.
3: To je řečí, jako bych neměl vzorný vychování. Podívejme. Dvoreček. Jako dlaň. Naše mlynice je větší. Kde pak bych si tu mohl zdřímnout? Jo? Co mě to šimrá do čeníšku? Co to hladí můj nosánek? Něco tu náramně zavonilo. Vůně jako vánek z rajských končin. Až se mi hlava zatočila. O, ty můj nose, čichej, čichej, užívej si. Jen kdybych věděl, co tu ty čarokrásný pachy a vůně vydává.
0: Co pak si nikdy neokusil jitrničku ty limánku?
3: Mindo, kde se tu bereš?
0: Vyšla jsem si na špacír, jelikož zabíjačkovou vůni je cítit z hospody až k nám do mlýna.
3: Jakou? Zabíjačkovou.
0: Z jednoho takovýho hloupýho čuníka tulpásku. Pojď se podívat, tamhle jsou jelítka. Dali je vychladnout na římsu.
3: Oho.
0: A takhle zase voní tlačenka. Právě jej vytáhli z hrnce.
3: Jej.
0: No. A z rovinka nad námi leží jako zajíčkové na vejřadu 4 tucty jitrniček.
3: Oho.
0: A to jsou největší lahůdky z celé té zabíjačky.
3: Jak to víš?
0: Loni jsem si jednu vzala, když se nikdo nedíval. Ale to udělám zrovna tak. Houps na okno, jitrničku šup do zubů a s pánem Bohem.
3: Prosím tě, Mindo, nedala bys mi kousek?
0: Jen ať se každý postará sám o sebe.
3: Ale když já to nedovedu, Mindičko.
0: No, já to uvážím. Ale ty bys musel za to stát na stráži u dveří a štěknout na znamení, kdyby někdo šel.
3: Jo, jo.
0: Rozumíš?
3: Jo, budu stát na vartě a když se někdo objeví, mě se z té vůně zbíhají sliny, že snad ani nebudu moc zahávat.
0: Žádné povídání. A jdi hlídat. To je nádhera. To je podívaná. Jedna jitrnička líbeznější než druhá. Tamhle se mi třese kus ovaru a tady ouško s bylonkou chrupkou. Tu já nejradši.
3: Mindo, mně se zdá, že někdo jde.
0: Však už běžím. Jen co se ještě natáhnu, prokousek rypáčku.
3: Spadneš, pozor, Mindo.
0: Jou.
3: Utíkej, tak utíkej. Mindičko, ježí na tebe, paní máma a řezník schaň. Rákosku na vejprc.
0: Nedělej rámus, nebo nás najde po tvém hloupém křiku.
3: Když já se hrozně bojím, že nás lapnou a zavřou za trest do chlívka.
0: Leda tebe mě se na kobylku nedostanou.
3: Netrapuj tak moc. Já už nemůžu.
0: Neraď, bábovko. Tak jako tak si teď dám pohov tady za humny. Mě pod mě nenajdou. A ty mi radši jdi z očí, než kodiv jsem si nepolámala hřbet.
3: Co pak můžu za to, že se zvrhlo prkínko?
0: Tak,
3: kdy mi už dáš ten kousek?
0: Prosím tě. Čeho?
3: No přece jitrničky.
0: To zrovna.
3: Ale ty jsi mi slíbila.
0: Sliby se slibujou, blázni se radujou.
3: Ano. Aspoň malinký štipíček. Za to, že jsem hlídala.
0: Tudle. Na nejvíš tak špejly.
3: Víš, co jsi, Mindo? Falešnice.
0: A ty zas jeli mánek, co si nechá pověsit na nos bulíka. A
3: kam pak mi utíkáš?
0: Jsi po svých, co se pořád za mnou motáš jako ocásek.
3: Mindo, Mindičko, počkej na mě. Ty jsi ale zrádkyně. Zrádkyně. Falešná. Co si teď počnu? Tma jako v komíně a já ani nevím, kde jsem se odstnul. Dědeček mě čeká v hospodě. Vlastně ne. Hostinci. Ale já za ním netrefím. O, ten se bude zlobit. Kam já se nešťastný pejsek mám vrtnout, když si nevidím ani na špičku čumáčku, natož na pěšinu? Co když mě přepadne vlk nebo loupežnice? Dědečku, pomoc. Lidičky, kde jste, kdo? To jsem si mohl myslet. Nikde ani hlásek, ani pipnutí. Nikde živá dušička, co by se mě ujala. Jaj, co to šimra? Aha, smrčí. Joj. Tady tu jsem teď kobrtnul, tady si na paloučku odpočinu. Dál už nemůžu ani o jednu jedinou pít. Jo? Co je to? Takhle krásně ještě nikdy vítr nespíval? A najednou světlo, že je na mě vidět každý chloupek? No jo, měsíček. Ale ten je, panečku. Jako rybí očko. Jako zlatej livanec. Kovatější úplněk. Co se to najednou vyrojilo na trávníku? To je ale krása, pejskové. Tancujou. Ale jak? Točí se v jednom kole?
0: To nejsou pejskové, to jsou rusalky a víly.
3: A kdo jsi ty?
0: Já jsem víla Astička z Voříškovic.
3: Já jsem Voříšek. Zemlejna. To je ale náhoda, že jsme se tu sešli, viď?
0: Kde ses tu vzal?
3: Já jsem zabloudil v lese.
0: Tak radši honem utíkej. Sem nikdo nesmí, když tu tancujem.
3: Já bych se jen chviličku díval.
0: To nejde. Kdyby tě zvětřila naše panovnice, bylo by strašně zlé.
3: Jenom jedním očkem se kouknu, jo? Taková nádhera. Co je to zač ta černá s dlouhýma nohama a malinkatýma uškama?
0: Ty jsi nikdy neviděl dobrmanku?
3: Ne,
0: to je naše výlí prima. Balerína?
3: Prima balerína? A ta druhá má zlatou paruku, viď? Mm-hmm. To je určitě zlatovláska.
0: Však se taky jmenuje Zlatá kokr španělka. Mm. A není to paruka, ale její vlastní účes. Líbí se ti?
3: Strašně, ale ty se mi zamlouváš víc.
0: Kdybys nepovídal?
3: Doopravdy, Asti. Ty jsi ze všech nejpěknější. Hezčí i než tamhleta.
0: To je kolie a je to prý hraběnka.
3: Tak robenata?
0: Ne, to je zas dalmatinka.
3: Tancujou přenádherně, to se musí nechat. Ale proč se žádná ještě ani jednou nepodrbala?
0: Protože víly nemají blešky. To dá rozum, ne?
3: Je.
0: Pro pána už je tady.
3: Tohle přece není víla.
0: To je naše královna a velitelka, vrchní paní Bernardínka.
3: Teda kus ti řeknu.
0: Buď ticha, kdyby tě zahlídla, nepřeji si ten poprask.
5: Milé drožky, nevidím tu mezi vámi Astičku. Kam pak se poděla?
0: Už se po mně schání, musím běžet.
3: Nechoď, pojď tu se mnou ještě chvilku.
0: To nejde, musím za ostatními, jinak by bylo zlé.
3: Víš co, zatancujem si spolu.
0: Pak ty to umíš.
3: Jakže jsem to neskoušel, ale moc se mi to líbí.
5: Jestli se hned neozve, nesmí zatrest týden na palouček.
3: To ne, paní mámo, prosím. Vždyť je tady se mnou.
0: Pro paníčka, teď si to vymňouk.
5: Ale, co je to za cizí psisko?
3: Já prosím, nejsem psisko, já jsem voříšek ze Mlejna. A moc rád bych si s Astičkou zatančil a zatrdloval.
5: Děvenky, utíkejte. Vloudil se mezi nás vetřelec. A ty, Asto, ke mně. No tak bude to?
0: Ano, má paní.
5: A teď hop a skok. Za trest oběhneš palouček 100krát dokola.
0: Ano, prosím, už letím. Au! Pomoc!
5: Co se ti stalo?
0: Moje nožka, jej, to bolí.
5: Jen se nepřetvařuj, stejně tě trest nemine.
0: Když já nemůžu stát.
5: Dobře ti tak. Měla si tancovat s ostatními a ne se vybavovat na vlastní pěst s nějakým...
3: Nezlobte se, paní Bernardinko. Astička za nic nemůže. Já si s ní chtěl jenom zatancovat.
5: A podívej, co jsi způsobil.
3: Mě to děsně mrzí, paní mámo. Moc tě ta nožka bolí, Astičko.
0: Au.
3: Prosím, paní Bernardinová, já bych Astičce přivedl pana doktora.
5: Co pak ty? Nějakého znáš?
3: No jej, zrovna tuhle jsem si s ním dával pac.
0: Voříšku, prosím tě, utíkej honem pro něho.
3: Když já bych chtěl od tebe slyšet, že se na mě nezlobíš.
0: Jestli toho pana doktora přivedeš brzy, dám ti třeba hubičku.
5: Já?
3: Opravdu?
0: Na mou duši, na psí uši.
5: To by tak hrálo. Koukej se chovat jako slušná víla. A ty, voříšku, upaluj pro pana doktora, ať napraví, co jsi spískal.
4: Už jdu. Vždyť je vás slyšet až u nás v městečku. Tak kde pak máš, voříšku, tu pacientku?
0: Tohle, prosím.
6: Dobrý večer.
0: Tamhle to je vrchní paní Bernardinová. Moje víla se jmenuje Astička.
4: A co povídáš o psí víle? Tohle je přece docela pohledná děvenka. Kapku hubená, ale jinak... Slečinko, přiznejme hezky barvu. Kdo pak vlastně jsme?
6: Víla, prosím. Na moutě, ať se propadnu, jestli ne víla. Jenže pro voříška psí a pro vás člověčí.
4: Aha. A co pak se nám stalo?
6: Au.
4: Aby to tak nebyla zlomenina neboli fraktura. Tady to taky pobolívá?
6: Trochu míň.
4: Tak to bude spíš jen podvrtnutý kotník. Dáme na to octan rozpuštěný v rose a pak nožku pevně obvážeme. Za pár dní jste, slečinko, jako rybička.
6: Ach, to bolí.
4: No, musíme to utáhnout.
3: Pane doktore, ten váš obvaz je asi moc hrubý na takovou křehkou nožičku.
4: A co pak bys mi radil, Kuliferdo?
3: Že bych přinesl jabloňový kvítky a pár stebel hedvábné travičky místo obvazu. To by Astička ani necítila.
4: No, když myslíš, ale pospěš si.
3: Hned jsem zpátky, prosím.
6: Pane doktore, a budu moc zase tancovat jako předtím?
4: Aby ne, děvenko, ale musíte si přitom dávat lepší pozor, je to tu samý pařez a koření. Pro tancování má být rovinka jako prkno na nudle.
6: Jenže kde by se v lese našlo takové místo?
4: No tak se dejte k divadlu, tam si slečny baletí a mají podlahu potaženou sametem.
6: Opravdu, pane doktore?
5: Nevěř tomu, Asto. Divadlo a les, to je nebe a dudy.
4: No tak se dejte angažovat u filmu, anebo v televizi. Vy tu pro nic za nic trdlujete na trávníku a tam byste za to měla peněz jako plev a ještě navrch slávu.
5: Kdybyste jí radši nepletl hlavu, doktore.
4: Říkám čistou pravdu. A ty kostýmy, kdybyste viděl, kam se na ně hrabete s touhle řízou, vždyť vypadáte jako v noční košili.
5: Tak dost. Naše odění je utkané z měsíčního svitu a lemované zářivou krajkou svatojánských mušek.
4: Jenomže taková roucha jsou dávno z mohory, paničko.
6: Já si to taky myslím.
5: Ty buď sticha. Jsi těžce raněná, tak seď a nevyskakuj.
6: Pane doktore, prosím vás, jaká je dneska móda? Výstřih do špičky, anebo hranatý, sukinka delší, nebo jen takhle, a nebude se zase nosit vlečka?
4: To vám nepovím, děvenko, tak moc se v tom zase nevyznám.
5: Za to já ti něco povím. Ty se teď hned sebereš a půjdeš se mnou. A
4: počkáme snad na voříška, ne?
5: To není potřeba. Váš obvaz jí docela stačí.
4: Já vím, ale myslel jsem...
6: Královno, prosím, ještě jenom chvilku, jen co mi pan doktor poví, jaká barva bude na přes rok v módě.
5: Už jsem řekla.
6: A voříškovi jsem slíbila hubičku.
5: To tak. Hubičkovat se. S kdejakým alíkem. Doktore, my vám děkujeme za pomoc a dobrou noc.
4: Dobrou.
6: Prosím vás, řekněte Voříškovi, že ho moc krát nechám pozdravovat.
4: Já mu to vyřídím, děvenko.

A jak? Astičko. Astičko, mám milá. A...

0: Žanko, zastav na chvíli, ať je líp slyšet.
1: Zase to tajemný bědování z lesa.
2: Co pak je, Žanko a Ferdo, proč pak nejedete?
0: Od lesa se co chvíli ozývá jakýsi nářek hospodáři.
2: Co je nám do cizí lamentace, my musíme ze všeho nejdřív najít voříška.
3: A nezaspal dědečku třeba někde na dvorečku u hospody?
2: Kde pak, babičko, tam já prošmejděl kde jaký kout. Tak jsem myslel, že je dávno doma ve svém pelíšku.
3: Kam se mohl zatoulat?
1: Mně se ten smutnej hlásek zdá čím dál víc povědomej.
0: No jo, trochu jakoby voříšek.
3: Pravda, že voříšek?
4: Kastičko.
3: Voříšku, voříšku. Podívej, dědečku, opravdu je to on.
2: Ty kluku chlupatej.
4: Kde pak si ozvy se?
2: On je snad, babičko, na měsíčnej.
3: Spíš to vypadá, jako by se z rovinka probudil.
1: Voříšku, to jsme my, Žanka a Ferda.
2: Pojď honem, jedeme domů.
3: Vždyť je hnedle půlnoc, tuláku.
4: Neviděli jste astičku?
2: Jakou astičku, prosím tě?
4: No přece moji. Vílu.
3: Voříšku, něco se ti zdálo.
4: Bane, tancovala na paloučku a byla krásná. A pohmožděla si nožičku.
3: Pojď hezky mezi nás, povíš nám to cestou.
2: Žanko a Ferdo, my tu pěkně otočíme vůz a trada domů.
0: Hlavně, že jsme ho šťastně našli.
3: Podívej, dědečku, usnul jako dudek.
5: Jak tě živ jsem ho neslyšel, takhle si stejskat.
3: Jestli on se nám, dědečku, třeba nezamiloval...
2: Zdřímnul si pod smrčkem a něco se mu zdálo.
3: No právě. Mladýmu srdci stačí docela maličko na velký soužení. Třeba jenom jeden malej sen.

0: To je řečí kvůli hloupému voříškovi. To je zbytečného fantazírování.
1: Ale Mindo, však ty dobře víš, že babička vůbec nefantazírovala, ale naopak. Trefila hřebík rovnou na hlavičku.
0: No, a co má být? Neměl se zakoukat do psí víly a nemuselo ho trápit marné soužení.
1: Když ona byla tak líbezná a ten večer tenkrát, víš, úplně jak svítil tak nádherně, že celý kraj až ustrnul v té stříbřité kráse.
0: A proto voříšek nejvíc vyvádí pod úplným měsícem. Že se nedovede trochu ovládnout.
1: Co pak může vidět kočka o nešťastné lásce?
0: Pch. Když se úplně schová za mraky, je voříšek samá legrace. A kromě toho se začal otáčet kolem té psí fiflenky, co si ji nedávno přivedli domů doktorovic.
1: Vážně? Tak to jsem rád. Mně by to bylo moc líto, kdyby se voříškovi mělo stejskat.
0: Prosím vás, jako byste nevěděl, co se říká. Sejde z očí, sejde z mysli. To platí pro pejsky jako pro lidi.
1: Bane, Mindo. Bane. Já myslím, že z opravdické lásky

vždycky něco zůstane. Člověk na ní vzpomíná a pes na její památku vyje pod úplňkem, který mu připomněl překrásnou, kouzelnou, stříbrnou noc. A taky si myslím, že podobný příběh nepotkal jen voříška, ale taky nejednoho Astora, Alíka, Rexe nebo Pozora, protože ti všichni vyjou na měsíc při vzpomínce na nějakou půvabnou Irisku, Dášenku či Astičku a jak se ještě jmenujou všechny ty psí slečny. A člověka? Člověka mají pejsci ze všech tvorů nejradši, protože on jim nejlíp rozumí. Umí je v pravou chvíli pohledit a oplácí jim upřímným kamarádstvím. A tak si do třetice myslím, že to byla pravda, co jsem říkal na začátku. Nemůže být větší štěstí, než mít někoho rád a dostávat za to lásku stejně upřímnou. Vlastně jenom kvůli tomu jsem dal k lepšímu tuhle pohádku.

0: Na Pohodě jste poslouchali psí pohádku, kterou na motivy příběhů Karla Čapka pro rozhlas napsal František Pavlíček a v roce 1985 v režii Karla Weinlicha v ní účinkovali Eduard Cupák, Miroslava Hozová, Věra Kubánková, Josef Patočka, Jana Dítětová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Dřív než řep do dřeva vles, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na tý louce zelený

0: chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku dozelí, aj!

klivrk, si krk, strč prst, skrz krk, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: Hollywoodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Vítám vás, vážení a milí, u necelé hodinky úsměvů, vzpomínek a písní ve zvláštním vydání Nostalgického muzea zábavy Extra, tak zní celý název, kde se dnes vše bude točit kolem vzniku a prvních desetiletí existence divadla Na zábradlí. Všechny historky a vzpomínky, které tu zazní, vyprávěli aktéři při svých návštěvách Šemánovic u Kokořína v místním společenském minicentru zvaném Nostalgická myš, anebo v jeho blízkosti při srazu posluchačů zábavného rozhlasového týdeníku Padesátník. Divadlo Na zábradlí zahájilo svoji činnost premiérou hry Kdyby tisíc klarinetů 9. prosince roku 1958. Na jedno představení přišel jako divák tehdy ještě studentík Jiří Menzel, aniž by jen tušil, že si jednou zahraje ve stejnojmenném filmu Vojína Šulceho a v Divadle Na zábradlí o desítku let později začne též režírovat. Na své první setkání s touto scénou si u nás takto zavzpomínala.
1: Koncem 50. let, v době, kdy se vyrojila takzvaná divadla malých forem, rokoko zábradlí Semafor Paravan, v Brně pak Večerní Brno, jste byl studentem FAMU. Pamatujete si ještě, které z těch divadel jste navštívil jako první a jaký ve vás zanechalo ono představení dojem?
2: No to bylo Na zábradlí, ten, těch 9000 klarinetů.
1: Ano.
2: A bylo to krásný, protože byla to veliká sranda. Bylo tam, objevilo se tam spoustu zajímavých lidí, že jo? A Jaromíra Vomáčku například. A
1: toho jste neznal do té doby?
2: Ne, já jsem nikam nechodil, ale bylo pěkný, že já jsem chodil do školy a učil nás pan Heger. A ten jednou přišel do školy celý rozesmátej a říkal, včera jsem se tak smál, že jsem spadnul ze židle. A řekl nám, že to bylo v divadle Na zábradlí na Adamském náměstí a řekl, abychom tam šli, tak já jsem nelenil. A šel jsem tam a stáli jsme vzadu úplně, to bylo ještě takový menší než teď. Tam, co teď jsou záchody, tam byla pokladna, prodávala tam paní Havlová. A vedle mě stál takový kožený bundičce a v džínech Forman. A já ho ještě tenkrát neznal, já jsem říkal, co to je za playboye tady. A oni mi řekli, že to je absolvent té školy, do které chodím já, a já jsem říkal, no, ta škola produkuje pěkný blbce. Protože on tak vypadal jako on byl strašně, on to byl hezký člověk, že jo, já jsem hezký kluky nikdy neměl rád, a byl takový jako suverén, jo, a to mě strašně, dokud jsem neviděl jeho film, tak jsem ho neměl rád, no, pak už jo.

0: sovu, to mi stačí.
1: V divadelních klarinetech hrála a zpívala Ljuba Hermanová, doktor Ivan Vyskočil, Ladislav Fialka, Jiří Suchý, Zdenka Kratochvílová se střídala s Ludmilou Kovářovou a muže s trubkou hrál Jiří Sehnal, herec, který se po roce 1961 ztratil ve světě, aby se po listopadu 1989 vrátil zpět do své vlasti s novým jménem Jethro Spencer McIntosh a aby se zde po 37 letech stal opět hercem v Západočeském divadle v Chebu. Jethro Spencer McIntosh vydal v Čechách v průběhu 90. let několik knih, mimo jiné i své vzpomínky z Holešova do Hollywoodu. A právě v této knížce popsal i svůj příchod do divadla na Zábradlí.
2: Jednoho dne jsem potkal na rohu dlouhé a hradební Tondu Moskalíka. Dal mi jakýsi text a povídá, přečti si to. Bylo to scénické leporelo, kdyby tisíc klarinetů, napsal Jiří Suchý. Mělo to být zahajovací představení nového divadélka na Zábradlí. Zatržena byla hlavní role muž s trubkou. To bylo tak. Tonda byl pověřen režií a hledal představitele pro hlavní roli. Sovák ho s ním vyrazil, Vladimír Menšík podepsal smlouvu na film, Tonda Šúra byl na turné a tak dále. Až zoufalý Moskalík, zkoušky měly začít pozítří, potkal Jána Roháče a ten mu poradil, daj to prečítač Ďurovi. Klarinety nebyla hra, nýbrž jen volné seskupení výstupů a písní a proto scénické leporelo. Většina písní v klarinetech byla nová, několik tu bylo klasiků. Ano, ten kluk Suchá to dokázal. Některé jeho pouhé 2 roky staré písně už byly považovány za klasické. Když jsem se textem pročetl až k pověrčivému uzenáři, byl jsem lapen. Hlavními postavami klarinetů byly Zuzana, lehká, ale hluboká dívka, a muž s trubkou. Zuzanu měla hrát Ljuba Hermanová. Ljuba Hermanová. Znal jsem ji samozřejmě velice dobře. V Karlíně jsem ji viděl jako paní Mariánku, matku Pluku. Byla báječná, k zamilování. Říkalo se o ní, že je makropůlka a čí bylo pouhých 45 let. Jednou uváděl Vladimír Dvořák nějakou estrádu a uzavřel: doufám, že jste se všichni dobře pobavili. Od toho nejmladšího až po Ljubu Hermanovou. Ljuba měla postavu pohádkovou. Mladice by jí mohla závidět. Už tenkrát, stejně jako za mlada, stříhala na jevišti svou oblíbenou hvězdu a, jak slyším, dodnes ji s úspěchem metá. Ljuba nesnášela staré lidi. A když jsem se jich zastával s tím, že i my budeme jednou staří, Ljuba odpověděla s očima přivřenýma, já nikdy nebudu stará. Tož vydají mladíci. Skvěle se s ní pracovalo, ke mně byla laskavá, neodmítla hrát s neznámým pahercem. Milovala srandu a dodnes ji ráda dělá. Ljuba byla kamarádka, uměla pomoci a ráda pomohla. Výtečně vařila a občas přinesla do divadla velký hrnec dobroučké polévky zabalený do peřiny. No, a pak se konala slavná premiéra. V hledišti prťavoučkého divadelka se sešla naprostá kulturní smetánka. Verich, Trnka, Fabiánová se Záhorským, Forman s Brejchovou, Janko Roháč a samozřejmě všudy přítomný Svíťa, Vladimír Svitáček. Chyběl jen ten Vrchlický a Karel Hašler. Po představení přišli gratulanti. V šatně se objevil Jan Verich, takže pro jiné už nezbylo místa. Hele, povídá, kdyby se mi to nelíbilo, tak za váma do šatny v životě nepřijdu. Žertoval s Ljubou nad postupujícím věkem. Co se dá dělat, Ljubo? Musíme zatnout zuby. Voba. Ljuba plakala smíchy a když Verich odešel, říkala, dědek jeden, ale jen se objevil, už mi začalo bouchat srdce. A já? No co já? Byl jsem špatný. To jsem věděl už během zkoušek, a představení to jen plně potvrdilo. Když jsem vyšel na jeviště, ovanulý mě rozpaky hlediště. Když jsem z jeviště odcházel, cítil jsem všeobecnou úlevu. Cítil jsem víc než dobře, jak se gratulanti museli přemáhat, aby ze sebe vysoukali aspoň nepatrnou chváličku.
1: O svém komediálním umění přesvědčil Jethro McIntosh, Jiří Sehnal, o 2 roky později semaforské publikum ve hře Taková ztráta krve. Ale to už je jiná kapitola, takže zpátky do začátků zábradlí.

0: zařazený.
1: Další premiérou na zábradlí vedle prvního celovečerního představení Ladislava Fialky byla hra Faust, Markétka, Služka a já. V hlavní roli doktora Fausta se v ní představil neherec, hudební skladatel Jaromír Vomáčka. Počas se s ním začal alternovat tehdy rovněž ještě neherec, scénický výtvarník Dalibor Pokorný.
2: Zábradlí tam mě ochočila na herce Ljuba Hermanová. A to se stalo tak, že Jaromír Vomáčka, který hrál Fausta, což byla tedy hlavní role.
3: To byla hra Faust, Markétka, Služka a já.
2: Ano. A to psal brácha, že jo? S Ivonem Vyskočilem, jako, a oni si pak dali nějak vzájemně, prostě se tak jako neměli už tak rádi, že jo?
3: Řekl si to velmi šikovně.
2: No a takže jako, on pak jako zaplať pámu, on pak založil Semafor, že jo, Jirka a to. No a já jsem se tam objevil hned ze začátku, když tam byla taková ta parta, tak já jsem tam nastoupil jako přes ty kulisy. Jako tedy stage design, jak se říká anglicky, a česky se říká scénograf, jako to jsem měl vyštudovaný, jsem měl to teda vysvědčení takový.
3: Byl jsi tam přes kulisy, ale i jako herec.
2: No a to právě způsobila Ljuba Hermanová, když Vomáčka odešel do Laterny magiky, kde měl daleko větší prachy a jezdil po světě třeba do Ruska taky, jako, a jo, anebo třeba jako tam, co jsou ty Židi a ty Arabové, jo, já nevím, to je někde tak jako, jo, no prostě do Ázie a tak. No tak on odjel a teď nesehnali herce doopravdického. A Ljuba Hermanová říká, to bude ráda Libor, on mu bude ten kostým, jako, a jako a teď, jako, já jsem říkal, Ljuba, já jsem nikdy nehrál. Jako, ani s ochotníkem, ale. A Ljuba říká, to tě naučím za dvě odpoledne. No taky mě to naučila.
3: Takže ty jsi hrál postavu Fausta.
2: Já jsem hrál hlavní roli asi 70krát. A byl jsem tak ješitnej, že v programu byl natisnutý Jaromír Vomáčka a já jsem si přál, aby bylo na kase napsáno, že to hraju já.
3: Správně, správně. Dalibore, tam bylo spousta písniček, pamatuješ si na některou?
2: No, pamatuju si na písničku a začínalo to hlubokým kaňonem, pádíkům za koněm, jiskrým a seší skopit, muži se jedou a jedou opí. A pak to zpíval Karlík Reštovka, který už nežije, to byl umprumáček, takový malý umprumáček, který pak hrál za Jirku tu roli, to byl Mephisto a Tvefisto. A Tvefisto měl být Jirka, že jo, a Mephisto byl Ivan Vyskočil.
3: Divadlo na zábradlí, tam potom ještě byla hra Smutné Vánoce.
2: Smutné Vánoce, ke kterým jsem dělal kulisy, jako tam byl takový, jako vypadal jako Lenin, tak jako byl to Ivan Vyskočil, jako také tam byl takový, jako svíčky okolo něj byly a tak. A já jsem na to udělal takovou výpravu, o který říkal Neboštík Neděla, že to vypadá jako hokejová branka. Takový tam byli prostě takový, jo. Asi to tak vypadalo, jako to bylo jediný a nejlacnější, co se na tom zábradlí dalo pořídit. Já se tím musím přiznat, jak jsem měl malér, první jevištní malér s kredenciózní dámou, kterou myslím taky miloval tvůj bracháčku, byla od Bělavy větší, a ona byla i větší než já, a bylo jí 17. A zpívala písničku Včera mi bylo 17, už 17, a jmenovala se Zuzana Stivínová, a pak byli večery se Zuzanou a tak dále. A tam byla taková kredenciózní, a tam byla taková scéna, kdy teda se rozsvítí na jevišti a Faust tam líbá tu Wagnerovou, což byla tady místo Wagnera, byla Wagnerova.
3: No a kdy hrála Zuzana Stivínová?
2: Zuzana hrála Wagnerovou, místo Wagnera, jako který je tady ve Faustovi od pana Guetta, tak ona hrála Wagnerovou. A tam se jako rozsvítí a Faust jí líbá, což jako se na jevišti nedělá doopravdy. A pak ta Zuzana se mi líbila, pak jsem ji taky chtěl provokovat, tak jsem mi vždycky skutečně dával pusu, jako, a tak, jako, aby, že se mi ta doopravdy líbila. Jinak to bylo docela mně příjemný a jí ne. Ona na mě žalovala Ljubě Hermanovi. A jako říká, Ljubo mě říká, ale moje člověče, to nejde, rozumíš, divadlo, to, to se všechno jako jenom hraje, to by se pak muselo ty vraždit, jo, jako opravdu. Já jsem říkal, ale počkej, já jí sjedu tu holku. Já jsem si nechal nastoupit před Ljubou, jako a říkal jsem, tak co, Zuzano, ty chceš jít do realistického divadla. A když já s tebou tady hraju realistické divadlo, tak teď jsem se rozčilil, jo. A Ljuba mě také položila ruku, říká, jsi pomluvený. To jsem si děsně vážil.

by to do mě řek. Umím prý hřešit, hát a krást a je mi teprv 17, jen 17, to není žádný věk. Proč jen na mě vidí chyby, proč mě nemají rádi? Co se jedněm na mě líbí, druhým na mě vadí. Špatná spustá jsem až běda, klesám níž a níže.

0: Tak to byl Dalibor Pokorný a posléze Zuzana Stivínová s již zmíněnou písní Včera mi bylo 17. Na začátek Divadla na zábradlí jsem se pochopitelně vyptával i svého sourozence Jiřího. Přestože brzy odešel a založil Semafor, občas se tímto divadlem v budoucnu ještě prolnul. A tady je otázka, kterou jsem si na něj přichystal, abych jej donutil do role pro něj nikoli běžné, do role recitátora. Na zábradlí se čas od času objevovali zahraniční umělci, kteří zde víceméně neoficiálně v noci nebo odpoledne vystoupili pro své přátele a příznivce. Vzpomínám si, že to byl například arménský mim Leonid Jengibarov, anebo německý básník a písničkář Wolf Biermann. On překládal tebe do němčiny, ty jeho do češtiny. Budeš ochoten zarecitovat nějaký překlad svůj?
1: No, no tak slíbil jsem to tak, co mi zbývá.
0: Ale já se musím zeptat.
1: Samozřejmě, já budu velice
0: ochoten. Mohl jsi to rozmyslet cestou?
1: Ne, vzal jsem si sebou světovou literaturu číslo 4 z roku 65, myslím, a přečtu jeden z těch svých překladů. Balady o Biermannovu hostu Františkovi Villonovi. Nevím, mám číst Villon, jak se on původně jmenoval ve starofrancouštině, anebo Villon, jak se mu říká. Co byste mě doporučovali? Villon asi, že jo? Já si taky. Dneska, když někde řeknu Villon, tak na mě koukají, jako že jsem negramotný. Takže já přečtu o Villonovi. Můj bratr François Villon pod nájem se mnou sdílí. Když někdo u mě slídí, zmizí Villon v tu chvíli. Před každým hostem nezvaným schová se do skříně a trpělivě celý čas tam čeká při víně. Dřív jistě voněl po růžích. Opak je pravdou dnes, protože dlouho zahrabán byl v zemi jako pes. Když někdy přijde kamarád nebo tři krásné dámy, vyleze Villon ze skříně, do rána pije s námi a někdy si i zaspívá a struny hladí nechtem. Když zapomene vlastní verš, vypomůžu mu Brechtem. Můj bratr François Villon s vrchností mýval hádky. Chtěli mu za to nejednou dát hlavu do oprátky. To vypráví a směje se, pak chvilku pláče zas a tlustou Margot proklíná a chvěje se mu hlas. Co pak mu asi provedla, to dneska nikdo neví. Vyptávat se však nebudu. Se svými žalospěvy, se svými zpěvy vyprosil se Villon z hrobky temné, úpěl tam občas prodluhy, což bylo nepříjemné. I z oprátky se vyspíval ten člověk, jehož věší, a jehož krk prý nechce znát, o co je zadek těžší. Když nechtěl život prosedět a nechtěl bydlet v cele, tak jednoduše básničkou vlez pánům do prdele. On, bratr François Villon, když vypil víno do dna, tu drzej byl a nevolil vždycky jen slova vhodná. Pak zpíval dál a dál se smál a jeho srdce mladé lítalo volně jako pták, co miluje a krade. A když si pošle provodku, naráz si vysaje, pak čte si Neues Deutschland, německy neznaje. Taky nám dlouze vykládal, aniž by přestal pít, jak prošel školu vysokou, jak rád měl nízký lid. Když ke mně přijde Marie, tak místo do skříně vyleze Villon na tu zeď, co stojí v Berlíně. A samopaly štěkají, když pozdě Villon bloudí, leč místo krve z jeho ran červený víno proudí. Pak drnká na ostnatej drát harfeník pošetilej a stráže přitom do rytmu a do Villona střílej. Kránu, když zatím Marie mě vypla až do dna, tiše, abych se nevzbudil, jde pryč ta holka hodná. A zpět se vrací François, tváří se spiklenecky a sem tam střelu vyplivne, jako se plivají pecky. V naší zemi je pořádek, snad je to síla zvyku, žijem si jako v chaloupce u sedmi trpaslíků. A proto ve 3 hodiny, ještě než slunce vyšlo, pár policejních strážníků mě navštívit přišlo. Koukněte, pane Biermanne, jste velmi dobře znán, co věrný občan NDR. Volá vás národ sám. Řekněte nám to upřímně, kdo je to a co je zač? Jakýsi Filaun František, provokatér a štváč. Tím nejdrzejším způsobem už po několik neděl plaší nám chrabré vojáky. Tiše jsem odpověděl. Zpočátku snad mě trochu zmát tím, co tak drze zpíval. Teď vám však řeknu důvěrně, je lump a lumpem býval. Kdybych si jednou nepřečet, jak pan Kurela skromně před Francem Kafkou varuje, bylo by dneska po mně. Ve skříni sedí si ten pes. Ne, nechci už ho v bytě. Jeho drzost jsem nesnášel už jako malé dítě. Jsem pobožná jen ovečka a pro otčinu žiji. A vonná kvítka opěvám svou něžnou poezií. Dopravil jsem a pánové skříň otevřeli rázem. Nic. Jenom dveře poblitý a kapalo to na zem.
0: Dovolte mi, abych u svého sourozence ještě chvíli zůstal, neboť rok předtím, než se zúčastnil malé šemánovické oslavy zábradlánských čtyřicátin, do kterých také dnes nahlédneme, vzpomněl si na své začátky v tomto divadle u zcela jiné příležitosti. Tehdy, v prosinci 1997, si totiž mohl s kapelou Steamboat Stompers zaspívat jednu z nikdy nenatočených písniček z klarinetů Ples na dudců v černošské čtvrti.
2: Já vám mám tady takovouhle zvláštní věc. Jednak je to pro mě taková sváteční událost, že si zaspívám poněprv s kapelou, ze kterou jsem ještě neměl tu čest. A jednak jsem si vytáhl text k písničce, kterou jsem v roce 1958 zpíval ve hře divadla na zábradlí Kdyby tisíc klarinetů. Tam byly úplně jiné písničky než z toho filmu, to byly americké písničky většinou, které jsem otextoval. Tam jsem působil v tom divadle na zábradlí asi čtvrt roku a něco, pak mě vylili, takže jsem tu písničku zaspíval, já nevím, 50krát, 60krát a od té doby ne, až dneska po 39 letech ji zkusím zaspívat. Radši jsem si ji vzal takhle na papírku, poněvadž si nejsem jistý, jestli třeba mě něco nevypadlo, ale když jsem měl autem do Šemánovic, tak jsem si jí zpíval za volantem a já jsem ji ještě uměl, jak to v té šedý mozkový kůře je naložený, stačí to jenom vydloubat. Tak zkusíme to, pánové.

0: Tak a teď už je, myslím, čas jen na divadelní historky. Veselé historky divadelní, jako byly veselé paničky Vincorské. Koncem 60. let nastoupili na zábrady někteří mladí novopečení herci a tak si hned dva z nich, Jana Kanizu a Vítězslava Jandáka, poslechněte.
1: To bylo ještě za mého působení v divadle na zábradlí a dávali jsme hru Dáma s kameliemi. A nikdo nevěděl, proč se tato hra má dávat na zábradlí. Jo? Po všech těch kafkových procesech, králi Kubu a já nevím, vyrozumění a stížená možnost soustředění. A po této éře, pravda, již nám pěkně zuřila normalizace, tak proč by ne? No ale přece jenom Dáma s kameliemi, tento sentimentální melodram, který, když lidé vyslechli, tak odcházeli s cukrovkou. Se zvýšeným obsahem cukru v krvi. Tak jsme to nechápali. A navíc to představení bylo pozoruhodné, nebo nebylo pozoruhodné tím, že já jsem roli mladého Armanda Divala alternoval s Ivanem Palůchem. Takže to byla vlastně svým způsobem československá koprodukce. A otce, našeho otce, starého, pana Divala, hrál Eduard Kohout Pohostinský a já si myslím, že to bylo jedno z jeho posledních vůbec divadelních představení. A jednou jsme seděli po nějaké generálce, ještě před premiérou, ve foaje v divadle, a povídali jsme si, bavili jsme se, my jsme mu viseli na rtech, pač přece jenom to byl doajen český herců. A on najednou povídá, víte, pan Palůch jako představitel Armanda Duvala je typ spíše erotický, kdežto pan Kaniza je typ ryze sexuální. Mě svým způsobem dodnes mrzí, že jsem se ho tenkrát ostýchal zeptat na ten rozdíl. No ale s odstupem let dneska už je to jedno. Ale s tou Dámou s kameliemi, nejen jako s Eduardem Kohoutem, byla spousta jiných věcí. Již zmíněný Josef Chvalina, když jsme přečetli tu hru, když byla takzvaná ta první čtená zkouška, jak jsme to přečetli, a režisér Jaroslav Gilar tehdy se zeptal, co k tomu herci mají, co k tomu, jako, jak soudí o té hře, a to a teď všichni koukali, jestli mají zašněrovaný polovodky a že už by měli být v rádiu nebo v dabingu nebo tak. Nikdo se k tomu neměl a jedinej Pepiček Chvalina se přihlásil, řekl, no Pepičku, prosím. A on říkal, no, já nevím, víte, já si myslím, že když hrajeme Mlynář a jeho dítě, což bylo v režii Mencla, kde hlavní hrdinka a její otec umírají na tuberkulózu, potom hrajeme Gorkého na dně, kde jedna z hlavních představitelek umírá na tuberkulózu. No a teď budeme hrát Dámu s kameliemi, kde hlavní hrdinka umírá na tuberkulózu. Já bych navrhoval, abychom se přejmenovali. Když může existovat divadlo ABC, my můžeme být divadlo TBC.
2: Tady na zábradlí byla to hezká práce, protože to divadlo, ač prošlo různými, řekl bych, tlaky a vlivy společenskými a vždycky bylo trošku tak, jak si, a to byl Semafor, zábradlí, že jo, paravána, vůbec v té době, kdy ty divadla vznikaly, tak to divadlo samozřejmě taky čnělo trochu, takže se do něj různě strkalo všechno, ale celkem bych řekl, že tam vládla vždycky taková hezká tvůrčí atmosféra. A pro nás to divadlo bylo pro ty kandrdasy, kteří tam přišli, což byla Prajzová, Petr Štěpánek, ten potom se trošku přeorientoval, tak Petr šel do Národního divadla, že jo, a zůstal tam Kaniza, Jana, já, pak přišli ještě další, takže my jsme si šli v podstatě v takovým, od těch úplných začátků, jo, to znamená, že jsme hráli třeba v jednom kuse 3 role, 4 role, vymlátili s náma absolutně všecko, ale bylo to hezký a mělo to, si myslím, smysl, že člověk prošel i tím řemeslem. Střídali se na nás zajímaví režiséři, to divadlo začalo dělat už tehdy takovou věc, která se dělá dneska běžně a objevuje se, že například tam byl malý soubor, k tomu byl ještě soubor pantomimy a ten soubor si bral spousta hostů. Jo? Takže já jsem měl štěstí, že jsem se sešel třeba s takovým Peškem Láďou, že jo? Lála Pešek, což je legenda. Já jsem hrál jeho syna. Tady musím říct tu příhodu hezkou, kterou jsme s Lálou měli, když jsme hráli Les, ruskou klasickou hru. Helenka hrála Gurmišskou statkářku a ten Lála, který už tam byl, bylo mu okolo 70, když začal hostovat, celý život vlastně hrál v Národním divadle, to je obrovský divadlo, a teď hrál tady. A to zábradlí je takový malý divadlo, to znamená, že tam přesně sedí ty diváci jako vy tady. No a my jsme měli první vejšlap, jak se říká, a jdeme tam s tím Lálou, sedli jsme si jako my s Ondřejem na židli a teď měl Lála Pešek začít mluvit dialog s Helenkou Růžičkou, jakožto s Gurmišskou, já se k tomu připojit a normálně věc pokračuje. Teď jsme tam přišli, sedli jsme si a to bylo krásné a ten Lála vám koukal do těch diváků a nic. Já zase v duchu naivní blbec si říkám, to je herectví. V něm se to taví, to je ono. No jo, ale ono, když už se to tavilo zpomalu 5 minut, ta Helena furt dělala, kašlala, strkala s tím stolem, teď se chudák nemohla napnout v týšněrovačce. Bylo to hrozný a já si tak jsem do něj takhle ťuknul, on nic. Tak si říkám, tady se něco stalo, protože on měl vytřeštěný pohled a koukal na ty lidi. Tak jsem si říkal, no, klasik, neklasik, říkám, tatínku, aby mi jako skočil řeči. A on jako profik samozřejmě skočil a hned oslovil Helenku a pokračoval. Pak jsme šli z toho jeviště a já říkám, Lálo, co to? Já jsem měl takovou možnost, že jsme si tykali, že jsme byli spolu v šatně, pro mě to byla velká čest. Já říkám, Lálo, co se to stalo? On říkal, Slávečku, to byl šok. Já říkám, co nějaká baba tam se? A on říká, co baba? Čověče, já jsem prvně po 50 letech v divadlech viděl živýho diváka. Já v tom národním jsem vždycky viděl prostě ten orchestr, tmu a nic. A já viděl živý lidi, kteří reagovali. Takže to je jenom taková jemná připomínka toho, že tam člověk měl možnost s Iliou Radskem, s Karlíkem Augustou, který pak byl v souboru, Vašíkem souboru, s Pepičkem Chvalinou, což byl pan herec Pepa Chvalina. A to bylo taky krásný. My byli nuceni dělat takový večery poezie. No večery, my byli nuceni dělat oslavný večery k VŘSR, jako každý divadlo, že jo? Ale protože většinou na tom repertoáru nebyla úderná hra, která by na to seděla, tak ten Gilar tehdy, ještě než emigroval Jarda, režisér, vymyslel pásmo ruské poezie. My jsme si, různě jsme se rozestavili po jevišti a do toho každý vždycky jenom osvětlovač, to bylo taková avantgarda, ale jako

0: poslouchejte, já to tak neumím. A on říkal, na stole stál samovar. Bylo ticho, vylište mi prdel.
1: A teď dál, ale prosím vás, já jsem byl vulgární, ale nejsem vulgární, já to pouze interpretuju. A teď dál, říkal, otevřel jsem dveře. A teď zase do toho šupě poslal, zase tam, kam jsem to řekl. Myslíte si, že to jediný, kdo vyprsk a stuhnul, jsme byli my na jevišti. Ty diváci tam seděli, takhle chrábali. Pepa se uklonil a celý sál obrovsky zatleskal. To bylo krásný. Takže se omlouvám za to slovo, ale to je přesná interpretace toho, jak probíhaly oslavné večery. Někteří si to mysleli, Pepa Chvalina na to řekl rovnou. Tak.

0: růže květ. A kdo nemá špetku rytmu v těle, ten se otrpíhne hned.
1: Prvním mnohaletým ředitelem, který divadlo Na zábradlí převedl přes nesčetná úskalí, byl doktor Vladimír Vodička, jinak též hudební skladatel. Také on, ač se vyprávění historek bránil, nakonec na jednu z mých otázek odpověděl příhodou, která se odehrála, pravda, až začátkem let 80.
2: Pane doktore, víme o vás, že jste byl blízkým přítelem Bohumila Hrabala. Nevzpomínáte si, jestli byl Bohumil Hrabal někdy na nějakém představení ještě předtím, než i on zde byl uváděn jako autor?
3: Nespomínám si přesně, vím, že v divadle dvakrát, třikrát byl, protože ovšem pro něj ta hodina večerní, když odjížděl od Tygra, to znamená po té 7. hodině, už divadelně byla velice komplikovaná. Ale vlastně jsme ho uváděli, první byly Bambíny, potom byla Hlučná samota, to byla krásná příhoda. Když se hrála Hlučná samota, vím, že to bylo na Mezinárodní MDŽ roku 1983. No a teďko seděl tam jakýsi pan Miller, což byl takový Buddha přes kulturu českou, který hra se dohrála a on beze slova se zvedl a odešel. Teda netleskala, odešel. Jako všichni ministerský a magistrátní úředníci prostě uprchli těma dveřma na ten dvorek, ale já jsem byl tenkrát na nějaký nemoci a chodil jsem v holi, takže jsem toho holího takhle manévroval do toho foaje, k tomu stolu pod tím oknem, kde byl taky Hrabal, kde najednou začala ta lahvička za lahvičkou a teďko tam došlo k neskutečné scéně, že ten Miller s drzostí, která prostě nemá hranic, s tím Hrabalem mluví jako s kolegou. My spisovatelé, bohužel i to máme těžký, že? Nicméně se to ukecalo, že jo, protože o půlnoci byl ten 8. březen, tak si přišla flaška šampaňského a ta dáma, že jo, v tom krimplénu, co tam s ním seděla, ta byla pohoršená některými Hrabalianami. No a tak se to jako svezlo a my ženy a my

muži a takhle dohromady a všechno, jak Bohuši, tak tohle. A Bohuši říká, jestli chceš, Mirku, já to škrtnu, tě to jen, hlavně se to hraje. Že? Takže se to ukázalo, ale to úřednictvo ministerské a magistrátní, co vyprchalo mezi tím na ten dvorek, tak to myslelo, že došlo ke katastrofě. Takže ráno okamžitě ministerstvo, magistrát, divadlo se nezavře. No tak já jsem měl zase už několik zavření divadla, že? Takže jsem to celkem ve zdraví přežil, ale to bylo to nádherné setkání Hrabalovo, teda se stranou a vládou, u nás. No a potom samozřejmě jsme spolu sedávali denně, až chudák skončil a jak skončit nemusel, což je zase další historka, která odpovídá Pavlíčkovi, jak se v Čechách pohřbívalo. Mohl tu být ještě mezi náma.

0: Tak to byla zrovna jedna písnička, kterou složil na slova Pavla Kopty doktor Vladimír Vodička. O její interpretaci jsem požádal textařova syna Václava Koptu, aby si tak spolu s námi zavzpomínal na svého tatínka, který už bohužel na tomto světě chybí. Oslava 40. divadla Na zábradlí se odehrála, jak už jsem se tuším zmínil, v Šemánovické nostalgické myši začátkem prosince 1998. Mezi zúčastněnými byli i herci Jaroslav Wiesner a Oldřich Velen.
1: Poslední otázka na vás, na oba. Kdybych se vás zeptal, kterou postavu jste hráli Na zábradlí nejraději, co byste mě odpověděli? Je to možné takhle?
2: Ty, po kterých jsem toužil a nedostal. No tak je.
3: No pokračuj.
1: Ale jo, vzpomeneš.
2: No já si myslím, že se mi nejvíc líbily ty roky paní Hermanové, přestože to jako byly lepší představení, zajímavější představení pro práci hereckou, ale ten kontakt s tím hledištěm, který byl unikátní na tom divadle, ta nutnost pracovat v tom, jak říkal pan Grossman, scizování, že jo? To prostě bylo úžasné a já si vzpomínám, protože v těch nejlepších rocích paní Hermanové s Vaškem Sloupem jsme diskutovali, já jsem byl autor, on byl dramaturg, nebo opačně, já už si to přesně nepamatuju. A diskutovali jsme a měli jsme jako s publikem veliký kontakt a to já myslím, že pro herce je velice zajímavý.
3: No a já jsem tam hrál samozřejmě ve všech hrách v té době, ale takovou nejmilejší vzpomínku mám na Krále Ubu, kde pan Grossman prostě si mě obsadil do role ruského cara, ale přišel za mnou a říká: pane Velen, prosím vás, poraďte mě. Ten car, že jo, všichni tam mluví jedním jazykem, to je jedno jakým, ale jedním. Ale ten car je přece cizozemec, ten nemůže mluvit tím též jazykem, že jo. Jak by, samozřejmě nemůže mluvit rusky, říkal pan Grossman, to by nám nikdo nám nešel. Ale vzpomeňte, co, řekněte mě, jak by měl mluvit. Pane Grossman, já jsem byl 17 roků v angažmá folo, mouci, já ho budu mluvit hanácky. Opa, ježiš, to je krásný, ano, on bude mluvit hanácky, výborně, ano. Já pám, no, jednak hanácky znám, že jo, no a jednak, aby to bylo, jo, perfektně, ta hanáčtina, tak já tam se znám v jedné takové vesnici, jmenuje se to Hlušovice, s nejvzornějším dojičem krav na světě, který má všechny možný tituly od řádu republiky, práce a rytíř zlaté hvězdy a všecko možné. A já si nechám tu jeho hanáštinu prostě oznámkovat. A pan Grossman říkal: ježiš, to by bylo výborné. Co říkáte, pane Velen, kdybychom tam napsali do toho meziakti, do toho programu, že do hanáštiny to přeložil nositel řádu práce, nejvzornější ošetřovatel krav v republice. Já vám, pane Grossman, tak to ne, to bychom dlouho nehráli. Tohle. Takže zůstalo to tak, že jsem mluvil hanácky a zřejmě ta hanáština výborně tedy zabrala, protože i když jsme pak jezdili po světě, tady díky panu doktorovi Vodičkovi, tak jsme přesně poznali, kde sedí emigranti. Protože když jsme to hráli třeba v Německu nebo kdekoliv jinde, no tak na tu hanáštinu nikdo nezabral, protože jim to bylo jedno, oni tomu stejně nerozuměli. Ale jak se ozvali tam smích, jednotlivě jsme říkali: ježiš, tam jsou Češi, tam jsou Češi. No, ale jestli bych mohl ještě něco
2: dodat. Můžu mít přání, než to bude dodaný.
3: No, pokračuj.
2: Nemohl by Olda říct tu větu svinský, jak to bylo?
1: Vstupní
3: věta byla, když tam přišel přeučil, že jo, tak já jsem mu říkal: tož to jste ve, nesto dne dobrodruho, které jste zabil našeho bratranca Václava, no a tak dále. No, jen jsem to...
0: Pro... čas je, přátelé, neúprostný. Tady musí naše vyprávění o divadle Na zábradlí končit, neboť končí i první vydání pořadu Nostalgické muzeum zábavy Extra. Mějte se moc pěkně a brzy zase naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnes vám v nedělních šlágerech od srdce, při jejichž poslechu vás vítám, nabídnu kromě úvodní trojice orchestrálních nahrávek plejádu zpěváků, to proto, že před týdnem jsem se k ním zachoval trochu macešsky a nechal znít především tanga v instrumentálních nahrávkách svého orchestru. Tak tedy vítejte při poslechu a věřím, že vám dnešní hudební hodinka zpříjemní nedělní popolední čas.

Eva Pilarová a Valdemar Matuška se potkali v dobách společného angažmá v divadle Semafor, tedy v roce 1960, a díky písničkám Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého se blesku rychle stali mimořádně populárními interprety. I když duety zpívali vlastně jenom sporadicky, mohli v té době směle konkurovat tak zavedenému tandému, jaký tvořili Iveta Simonová a Milan Chladil. Nejprve si je poslechneme jako solisty a potom v duetu, kterým úspěšně navázali na svůj semaforský hit Ach, ta láska nebeská. Písničku tentokrát napsali skladatel Karel Mareš s textařem Jiřím Štajdlem a jmenuje se Tam za vodou v Rákosí.

Třikrát po sobě Eva Pilarová a Valdemar Matuška. A na řadu se dostávají další zpěváci, kteří na delší či kratší čas spojili svůj pěvecký život s mým orchestrem. Pavel Bartoň se představí dnes v české verzi legendární italské písně O sole mio, kterou nazvala Jiřina Fikejzová Za rok se vrátím. Tereza Duchková a Zdeněk Plech přidají, a to navzdory tomu, že je popolední, píseň nazvanou Stmívání, a pak dostane dvakrát po sobě slovo Jiří Korn. Nejprve ve své vlastní melodii, kterou autor textu Zdeněk Borovec nazval Tam u dvou cest. A poté ve skladbě, kterou proslavil italský zpívající autor Domenico Modugno, český text napsal opět Zdeněk Borovec, skladbu nazval Ne, maestro, a vedle Jiřího Korna v ní uslyšíte i herečku Naďu Konvalinkovou.

0: Jste připravena, slečno?
1: Ano, maestro.
0: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Slavný americký evergreen Nemohu z tebe spustit oči naspíval Karel Hála česky pod názvem Na sedm strun budu hrát, a to v roce 1968. A jedním z největších hitů Karla Štědrého je o 3 roky starší nahrávka původně německé písničky, kterou Jan Schneider nazval Volá mezi město. Na nahrávce se kromě Karla Štědrého interpretačně podílejí také Jiřina Bohdalová a Darek Vostřel. A pak se Karlové, Hála a Štědrý spojí ve vtipném duetu Nic není gratis, který původně pod názvem Samova píseň proslavili 2 velké zámořské hvězdy, Dean Martin a Sammy Davis Jr.

0: nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: Po třech převzatých skladbách si poslechneme písničku Řekněte mi zkušení, kterou napsali pro Naďu Urbánkovou v roce 1978 klavírista Milan Dvořák a Jiří Suchý. Dál zazní slavný evergreen Kurta Weila a Bertolda Brechta ze žebrácké opery, který autor textu Jiří Suchý nazval Mackie Messer. Pro mnohé je tahle skladba neodmyslitelně spjata s černobílou podobou filmové písničky Miloše Kopeckého. Ale v dnešní nahrávce s mým orchestrem se v téhle písni představí herečka Daniela Šinkorová.

Budu vám vyprávět příběh o zločinech, které kdosi kdysi páchal, páše a možná

Ježí strach, meký mesr, ach můj Bože, kdo dokáže, že je vrah na nábřeží řeky Temže.

a pomalu se budu pro dnešek loučit, abychom se na Šlágry od srdce sešli zase příště, opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se skvěle a ať se vám daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Kdo pak to tak hezky na mě volá? Jirko? Škytla. Dostala škytavku. Vidíš to? To je papoušek. To je papoušek. Žaninka přece na mě volá, která zatím jen pískala písničky.

Takže kolikrát, když na mě Žanda takhle pokřikuje, tak já lítám tady po celém domě a křičím, co je, co je? A dostává se mě odpovědi, to já jsem nevolala.

Žando, nechceš něco? Musíme vás přivítat u 125. hodiny našeho pořadu. Že jo, Žando, viď, sedmý rok, toto uteklo, co?

jak ta písnička, jak se v ní zpívá. Sedmý rok jsem u vás sloužil a nic jste mě nedali. Jen tu jednu košulenku a tu jste mi zase vzali, jen ten jeden nákolníček a ten jste mi vzali a jako děti, které vnímají svět a dění jinak, zítřeně, protože to, co vidí, se často odehrává, na to se často dívají poprvé, tak my jsme si ten obsah těch zpívaných slov té písničky představovali sugestivně. Jak mu berou tu košulenku, i ten nákolníček, no jak ho šidí toho chudáčka, jak tam byl na té službě těch 7 let a pak přišel, jestli se nepletu, šelma sedlák a řekl, ty jsi chudé matky syn, nebo něco takového. No a obsah písničky se z paměti vytratil. A Žanda Papoušek to taky neví, viď, ta je ráda, že jí ta škytavka přestala. Takže 7 let už sloužíme, ale na rozdíl od toho hořkého údělu služebníka, o němž se v písničce zpívá, my dostáváme ne sice peníze, dostáváme daleko víc. Překrásné dopisy, psané kultivovanou řečí. A jak čas plyne, ta hromada dopisů roste. A ty dopisy také čekají na svůj osud. Vy si zasluhujete, abychom vás na rukou nosili.

Neřvi, Žando, zase. Dostaneš škytavku a ty křičíš, jako kdyby si někdo v hospodě objednával. Pivo, pivo, pane vrchní, ještě jedno pivo. A řízněte mě to rumem, pane vrchní. V hospodě objednával pivo, tak na mě Žanda řve. Poezie hospod. Když jsem v hospodách hrával 8 let na buben, v těch kapelách, o tom už jsme kolikrát mluvili, ale teďko blíží se masopust, tak bychom se mohli podívat na hospody trošku z jiné stránky.

0: Hospody, hostince, šenky, restaurace. Tak jdeme do toho, ne?
1: Do toho.
0: To se ozývalo na fotbalových hřištích a vždycky vedle kabiny se z hospody přivez sud piva. Udělal se tam takovej pod plachtou, aby tam nepralo slunce, nebo kdyby přišla dešťová přeháňka, aby tam moc nepršelo, tak se čepovalo pivo ze sudu. Ten byl obložený ze shora ledem. Vedle byl hrnec, kde se vařila voda a teplý párky. A hořčice, a rohlíky, a limonáda, a malinovka, a do toho, a meruna, a fotbalistí. To byla poezie, co? A voskovaný kelímky, vzpomínáte si? Papírový. Když se ten kelímek prolomil, tak se ulupovaly takový šlupičky parafínu. Průsvitnýho, bílýho. To jsou nekonečný obrazy hospod, který mě tak jako jdou před očima. Když jsem jezdíval jako student do Prahy, tak nádražní hospody měly svoji poezii. Často tam bylo podloubí, kvetly tam růže, z oken hospod se vyvalovaly, vylejvaly ty rubínové květy honzíků, pelargoní neboli muškátů. Světla byly, na konci vlaku, na začátku vlaku semafory, to všecko byly na petrolejový kahánky. Ten traťmistr musel obejít dát petrolejový lampičky do všech světýlek výhybek. Lázeňský hospody v parcích, v pavilonech hrávala hudba.

těch cestách. To byly cestičky vysypaný pískem, jezdil zmrzlinář. To bylo kolo, před zmrzlinářem byly kola dvě, mezi těma kolama byla bedna, bílá, zlatem pomalovaná, s nápisem zmrzlina. Lemovaný písmena byly ještě obyčejně červeně a modře a když zastavil, vyndal parazol, slunečník, aby to bylo ve stínu, když pralo slunce. Otevřel tu bednu. No a teď, co bylo vidět? Stříbrný zrcadlově vyblejskaný polokoule. Polokoule, ve kterých se zrcadlil celý svět kolem. Jak kvetoucí kaštany, tak ty lidi, kteří chodili, tam byli takový maličký, protože to zkreslovalo. Ta vypouklina těch koulí, modrá obloha nad tím. A zmrzlinář odklopil. Dole byli takový válce, obložený ledem, ve kterých byly zmrzliny. Vanilková, oříšková, malinová a čokoládová. Když jsme si našetřili peníze, tak jsme si mohli udělat kombinaci ze všech druhů zmrzlin. To ten cukrář na sebe vzal větší kornout a na sebe náňácá nalepil přimačk k sobě všechny čtyři druhy zmrzliny. Takže my jsme mohli začít lízat zmrzlinu vanilkovou, potom přejít na čokoládovou, na oříškovou a na malinovou. No a takovej chuťovej koncert jsme si mohli dopřávat, jo. Zmrzlinářem jsem taky chtěl být.

Poezie hospod ve středu města na Václavském staroměstském náměstí na Malé Straně, ale poezie i cukráren, i zmrzlinářů. Poezie hospod ve Stromovce, tam všude byli zmrzlináři. Ale potom byla líbezná, něžná poezie periférie. A byly doby, kdy rodiny ze středu měst jezdívaly na nedělní výlet na venkov, třeba do Rostok, do Veleslavína, do Ruzině. Dole, jak se koukám z mýho ateliéru, dole do dolíčku, kde bublá Potůček, tam je tolik starých hospod, který dřív, ještě když toto území bylo venkovem, tak tam jezdívali koňský spřežení. S městským panstvem z Prahy na nedělní obědy, si představte. No a my jsme z Pavlíkova jezdívali, chodili jsme pěšky na zastávku, buď do Chlumu nebo do Lašojc, a jezdívali jsme na hrad Křivoklát. A tam jsme mohli obědvat buď v hotelu U Síkorů nebo v hotelu Musil. Polívka nudlová a místo nudlí tam byly písmenka. To si na to vzpomínám, jako kdyby to bylo dnes.

Hostince, hospody i ty vznešené nobl restaurace byly často svědky našich důležitých životních situací. Když jsem dostal poslední vysvědčení v rakovnické měšťance, tak mě naši vzali na slavnostní oběd do restaurace u Podrabských na rakovnickém náměstí. Byl to oběd jak slavnostní, tak i zároveň trošku posmutnělý, protože bylo zřejmé, že končí nejkrásnější životní etapa, které se říká dětství. Protože to, co bude následovat, se v mém životě bude odehrávat už v jiném městě, v městě Praze. A tenkrát u Podrabských jsme si mohli vybrat mezi třemi polívkami. Tak myslím, že jsem si dal polívku nudlovou. A pak mezi hlavními jídly jsme si mohli vybrat sekanou ne, říkala maminka, do fašírky se melou všecko to, co zbyde. Španělský obtáčka, to jsme měli v neděli. No, houbovku, koprovku, rajskou, to míváme často. Tak jsme si dali svíčkovou. Schválně, jaký tady vařej, říkala moje maminka. A téměř to samé se opakovalo o 4 roky později v restauraci v Křižovnické ulici, v restauraci u Křižovníků, když jsem v roce 1955 dostal do ruky maturitní vysvědčení výtvarné školy. A skoro na vlas stejná scéna se odehrávala o dalších 5 let později, v roce 1961, v restauraci, a teď nevím, jestli to byla restaurace Belvedere nebo restaurace Splendid, to mě z paměti vypadlo. V pondělí, to bylo, to vím přesně, kolem 10. června jsem s rukou rektora AVU pana profesora Jiřího Kotalíka převzal diplom absolventa Akademie výtvarných umění a na stole ta tuba ležela v té restauraci, byla temně červená a v ní byl srolovaný nejenom diplom, ale něco, co mě mrazilo. Pomyšlení, že v té tubě je srolovaný celý můj osud.

hospody, hostince, kavárny, bary s tichou hudbou, tancem, s telefonama na stole, kosí hnízdo byl takovej, myslím, jeden bar někde na Národní nebo na Václaváku. Na stole byly telefony a moh člověk vytočit číslo stolu a vzala to slečna a mohli jsme kecat. Blbosti tenkrát, protože jsme byli nezralci, to jsme poznali trošku během studií. Poznal jsem taky, jak vypadají kavárenští povaleči, sedící celý od půl dne u dvou deci vína a jednoho kafe. Dokonce v jedný hospodě, to si vzpomínám, bylo to na Betlemském náměstí jednou z jara s kamarádama, 6 piv jsem vypil. 6 piv. Bylo mě tak zlé a řekl jsem si nikdy víc. Byl jsem tak oblbnutej. I když jako muzikantovi, jako bubeníkovi, mě šenkýři jako všem ostatním hráčům z kapely nosili jako každému 0,5 litry, tak ty moje 0,5 litry strestával vedle mě stojící basista Láďa Velíky. Jinak to byl bagrista z kamenolomu v Roztokách u Křivoklátu a byl rád a já taky. Takže přestože se hospody staly součástí mého života, protože během studií jsem 8 let po sobotách a nedělích hrával po hospodách Berounskara, Křivoklácka, Rakovnicka na buben s tou naší kapelou Křivokláckých lesů a ty tancovačky mě doslova opíjely tím, co se při nich na sále odehrávalo. To bylo divadlo světa, Teatrum Mundi. A já jsem to takrát kreslil a maloval. To byla ta hospoda té taneční zábavy. Ta byla o něčem jiným.

Jedno slovo stačilo vyslovit a bylo jasný, že se jedná o hospodu. V Půrku, u Lolbrů, na kovárně, u Svobodů, v kolektivu, u Jirkovských. To byly ty dvě hospody, o kterých jsme mluvili. V kolektivu se scházeli komunisti, u Jirkovských se scházeli živnostníci a velkostatkáři. A tam u Jirkovských se říkalo jadrně. Zadní část těla dala název této hospodě, kde byl dlouho největší sál Pavlíkova, i když tam vyšší lidi dosáhli na strop rukou. A tu hospodu s tímto peprným názvem nám tak trošku záviděl celý kraj a všichni karbaníci a milovníci piva Rakovnicka jí znali. Tomuto jadrnému názvu nemohla konkurovat ani hospoda na křižovatce Karlovarský státní silnice s Rakovnickou okreskou, kde se říkalo jen na šustně. To proto, že tam auta tak šustí, když jezdí rychle do Karlových Varů, jsme si my děti říkali. No a hospoda u Nezabudic, u řeky Berounky, u Rozvědčíka byla těsně u řeky. A když jsme se tam jezdili na kolech koupat v parném letě, tak jsme netušili, že tuto hospodu u Rozvědčíka spisovatel Ota Pavel tak proslal.

No, ale taky byla jedna další hospoda s peprným názvem u Čuranďáka ve Všetatech sousedních, u velikých dubů, u rybníka. No a hostinský pan Hornov se jmenoval, jako kdybych ho dneska viděl usměvavej, s dolíčkem v bradě, chlupatý v obočí měl srostlý. Měl tak hezký dcery. To musel být zvláštní život těch děvčat. Oni byli starší než já a jezdili do Rakovnický reálky študovat. A jaký asi byly ty jejich dny, toho dospívání, toho dětství, byly poznamenány děním v hospodě, hlukem karbaníků, hele, flek, rétu, ty boty, kalhoty, eso, prce, kule a sedma a za mnou. A než to přijde, tak Haničko, přines metr piv. Já to platím na mě. No a krásná Hanička už odebíhala k výčepnímu pultu a točila pivo do sklenic. A potom chlapi jak vřískali, tak i třískali dveřma. A vedle hospody na dvoře byla vždycky taková vyzděná. No byla tam postavená zeď, ani dveře u ní nebejvaly. Jenom střížka, aby tam nelilo, nebo byl protažený od krab. Protože ta zeď byla vytchérovaná, takže ten celý prostor jak čpěl, tak ale i voněl hořkým tchérem, ale i čpěl štiplavou karbolkou. A ty záchodky vesnických hospod s těmi žlábky, který byly vyspádovaný kolem zdi, ty by mohly vyprávět. No a vzadu byly dřevěné dveře s nápisem AHA a tam chodili chlapi konat velkou potřebu, ale dámská budka byla zvlášť pro dámy. To už vůbec není pravda. To už by byl dneska památkově chráněný objekt, takovej pravej vesnický vytchérovaný záchůdek se žlábkem, že jo? Slyšíte, jak to chroupe? To papoušek večeří slunečnicový semínka.

taneční sály, v hospodách, v hostincích, v kulturních domech. To jsem důvěrně poznal. Viděl jsem na to z vyvýšeného pódia. Za bubnem jsem sedával. No a bubeník nemusí koukat do noc, tak může pozorovat život, dění na sále. A mně stačí zavřít oči a nechat si promítnout ty filmy, co jsem vydával. Držím v ruce kladívkovou čtvrtku, proděravěnou od napínáčků. A čtu: závodní organizace Svazarmu v Lužné pořádá v hostinci u Konopásků v neděli 18. září 1960 v 19:30 hodin posvícenskou taneční zábavu. Vstupné 8 KČS, vojsko 5 KČS. V pondělí 19. září pěkná hodinka. Začátek v 9 hodin ráno. Odchod k pomníku padlých. Odpoledne ve 14 hodin taneční zábava. Vstupné 5 KČS a vojsko 3 KČS. V 17 hodin průvod obcí. Večer v 19:30 taneční zábava. Vstupné 7 KČS a vojsko 5 KČS. Hudba ZKROH, lesní závod Křivoklát, řídí Čenda Lulák. Srdečně zve ZO Svazarmu Lužná. A dole v levém rohu je prkenej plot, u něj je nakreslená slunečnice, perokresba kolorovaná vodovkama, vedle strom zelenavej a tam psí boudička. Před psí boudou je miska se žrádlem a u toho je řetízek, ovšem prázdnej. Bobojek tam leží na zemi, opuštěnej, neboť ten pejsek jde v průvod.

řezníci v bílých zástěrách, to je zajímavý, řezníci to byl nějaký. Vzpomínáte si, jaký měli vyšitý na prsou ornamenty, monogramy? To zdobení kolem těch písmen, to připomínalo šlechtický erby. Ale oni jdou sice ty řezníci se sekirama na ramenou, naleštěný, chromovaný, krásný sekiry v těch bílých zástěrách, ale to byl takovej zvyk vlužný, že každý ten řezník ved na řemínku psa, nejvěrnějšího přítele člověka. Takže jde řada řezníků a řada psů. A my do toho hrajeme. A já mám buben velký. Já když jsem ho sundal, já jsem myslel, že se vznesu a vyletím nahoru do nebe. Jak se mě ulevilo, jak se mě ulevilo, jak ten buben se prones a byl těžkej. Taky jsem sebou po tom průvodu praštil do příkopu stranou takhle a musel jsem si dát 20, musel jsem si vydechnout. To byla dřina nosit velký buben. A jiná nálada byla o masopustu například, o tom bychom si měli hlavně vyprávět. Jiná nálada byla o májích, to byly ty květnový takový. Jiná zase byla o plesech. To byl ples sportovců, ples partajní, ples lesníků, ples hasičů. A po každý za náma, za kapelou bylo nějaký povzbudivý heslo, ducha plný, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak například, nebo vpřed za vítězství socialismu, komunismu a míru na celém světě. A my do toho hráli buky-buky, bugy-bugy, nebo polky a valčíky, a nebo kvapíky a mazurky. Lidi se smáli a měli krimplénový šaty, v takových pastelových barvičkách, pamatujete si, dámy měly krimple a chlapi měli, to ještě tenkrát, nebo už snad byly dederonový košile, dederon, ten nylon z NDR,

Žaninko, nevolej, já vím, že seš taková dneska rozkecaná. Jak jsem řekl, jako když někdo objednává jedno pivo nebo jednoho ruma, pane vrchní, tak ty na mě voláš. Žando, říkal jsem ti, jak jsme v Pšovlkách, to byla vesnice na západ od Rakovníka, tam otevírali nový kulturní dům, to si dobře poslechni. A potom tě ještě, nebo to si necháme na příště, jak se závodilo na prasatech, to asi se nám do dnešní hodiny nevejde, ale otevírali nový kulturní dům. A nebyl tam ještě výčepný pult? První sud piva se slavnostně narážel v předsálí. V předsálí. Ten dům byl nově postavený, všecko to vonělo. Parkety navoskovaný, okna voněly čerstvým, ještě nedoschlým emailovým lakem béžovým. A tam přivalili sud a čestný úkol narazit ten sud dostal místní rodák, plukovník Československé lidové armády ve slavnostní uniformě. Tak vidím ten sud, velký. To nebyla půlka, to byl možná celý hektolitr. Nahoře ty popraskaný, ty zvedšelý. V tomto právě bylo, že možná, že už to dubový nebo bukový, nebo já nevím, z čeho se dělávali dřív sudy. Dřevo bylo příliš zvedšelý a tam bylo rakovnický pivovar vypálený písmenama, jo, nějakou se rozžhavili písmena a přitiskávalo se to k tomu, aby bylo vidět, který sud kterýmu pivovaru patří, tak tam bylo na tom hnědém dřevě černý písmena vypálený. A ten plukovník si vzal slavnostně ten forichtung, takový na takový tyči, to mělo dvě takový madla, hezky mu to jako naštelovali, přesně do prostředka toho špuntu, který tam byl pod tlakem v tom vršku toho sudu. A on takovým jako rozmachem měl ten špunt prorazit do sudu a hned zároveň tam s tou jehlou, která do toho piva, který bylo pod velikým tlakem, dutá jehla, ze který potom se kohoutkem točilo to pivo, jo, do sklenic, tak ta dutá jehla měla hned proniknout až na dno toho sudu a ten uzávěr tý pípy měl uzavřít, aby to pivo nestříkalo. No a my jsme tam tak slavnostně stáli. Kluci ani si nesundali, saxofonisti měli i nástroje na břichu, jim visely saxofony. Trumpetisti nechali trumpety, ale u pultu, no já jsem paličky nechal taky u bubnu, ale vidím to, jako kdyby to bylo dnes, kolem toho sudu všichni čekáme na to první slavnostní naražení toho sudu. A takový hezký chlap to byl. Ten pan plukovník bílou košili měl sváteční uniformu. No a pak se to stalo. Možná, že na to v Čoblikách neboli v Pšovlkách vzpomínají dodnes.

Pan plukovník se rozmáhl, vzal ty madlatý pípy do dvou rukou a chystá se, že ty madla strhne dolů, že teda prorazí ten špunt a ten sud narazí tak, aby se mohlo to pivo točit. Tak vidím jako ve zpomaleném filmu, jak to tak bejvá, když se odehraje nějaká mezní situace, která je tragikomická. Tak to bylo. Vidím ty ruce toho pana plukovníka, jak vší silou drží ty rukovětě tý pípy a směřujou k tomu zašpuntovanému otvoru toho sudu a dál už nebylo vidět nic. Protože se ozvala příšerná detonace. Ono totiž prask celý ten vršek toho sudu. Prkna z vršku toho sudu vyletěla vysoko do stropu a zabodla se tam. Ale jak letěla nahoru, tak rozflákaly ty letící prkna z toho sudu skleněný stínidlo velikánský lampy, která byla nad tím sudem. A jak to sklo padalo dolů, tak vzalo sebou no šmrnclo, ne moc, ale pan plukovník tam stál bledě zeleno-modrej v šoku, ruce rozpřažený, co se to stalo, řekl zoufale. A přinese někdo kapesník ubrousky, ať tady pan plukovník nám nevykrvácí. Ono mu to nařízlo ucho a tvář. Naštěstí jenom tohleto se stalo. My jsme celý byli zaflákaný od piva tak, že jsme byli samá bílá pěna. Kluci, co měli ty saxofony, ty museli tak pečlivě čistit, protože pivo je hned leptá a hned ty nástroje zmatovatí. To bylo zajímavé, že po té explozi, po té strašné pecce, po té ráně, ticho a jenom šumění těch bublinek toho piva. Všichni byli v tom předsálí, jako kdyby byli skamenělí. Pan plukovník konečně, když zjistil, že nepřišel o hlavu ani o ucho celý, tak se začal smát. A my všichni s ním a Láďa Velík, náš basista, který nikdy pro slovo neměl daleko, říkal, ty vole, takovouhle ránu si neslyšel ani z toho největšího kanónu na vojně, viď? A pan plukovník se začal smát a ne, to nebyl ohňostroj, to byla slavnostní salva. Byl otevřený kulturní dům v Pšovlkách u Rakovníka. To mohlo být v roce 1959.

čím jsem chtěl bejt. Promítačem filmu. Protože ten stroj se mně moc líbil, starodávnej, černej, ale byly tam i zlatý, mosazný kolečka, vozubený a do těch se zavlíkal film. Vrzalo to všelijak, sršela uhlíková lampa, ta stála vedle Šenku, u kterýho pan Jirkovský šenkoval pivo. Tak jsem chtěl být i šenkýřem, protože šenkování piva se mně líbilo moc. Tam bylo, ta sklenice se našenkovala a bylo hned vidět, jak to tam přibejvá to pivo. Točení piva do sklenic, to se mně líbilo, protože z té zlatý píby, která zářila, no jako kus zlata, vyčuhovala z ručně malovaného sudu na šenku. Nad tím šenkem byla pumpička elektrická, pumpovala vzduch do sudů, který byly ve sklepě a ten přetlak toho vzduchu vytlačoval pivo nahoru, to stoupalo trubkama, na pravý teklo světlý pivo a na levý teklo černý pivo. A to byl obřad. Tam bylo pivo dobrý, protože oba dva šenkýři uměli půl litr piva natočit naráz. Nedocmrndávali to. Nebyli to cmrndalové, jako ostatní šenkýři, který třeba dolejvali půl litry tím, že měli v jednom půl litru natočený pivo na nadolejvání, aby to pivo mělo správnou míru. To u Jirkovských ne. U Jirkovských si nejdřív dobře vymyli sklenice. To sklo muselo vrzat, když se takhle prstem přejel vnitřek sklenice, tak to sklo muselo vrzat čistotou. Aby totiž, když potom ten piják piva upil, tak aby ta pěna bílá udělala kolem té sklenice kroužek, to pivo muselo kroužkovat, muselo se natočit naráz, nesmělo se do toho pustit hrc, muselo jemně, v levý ruce držel šenkýř tu sklenici, natočenou na šikmo, aby to pivo, který teklo z té pípy, kterou ovládala ruka pravá, zase s tak obrovským citem, jako když kontrabasista pan Staněk ladí struny na base těma kolíkama, jo, jak otáčí. Tak takhle ladil ten proud piva šenkýř pan Jirkovský a ten zlatý proud piva, ty bublinky z té zlatý pípy klouzali po té šikmo držený sklenici a ta hladina toho piva stoupala, stoupala, až vystoupala, až měla správnou míru, správnou hladinu a netvořila se pěna ani moc, ani málo, ale akorát. A pak pan Jirkovský to pivo zastavil a sklenici postavil a byla natočená i s bílou čepicí.

když chlapi hráli mariáš a dopíjeli. Potom, to bylo podívání, jak chramstnul rukou. On si ty půl litry tak seřadil, aby měli uši ty půl litry, aby se dali chytnout jednou rukou na jedno uchopení. Takže do pravý ruky si vzal 4,5 litry plný piva s těma bílejma čepicema pěna, do levý ruky taky 4 a teď, jak balecka. Dnes těch 8,5 litrů slavnostně postavil těm mariášníkům doprostřed stolu a hned v zápětí si všechny ty vypitý sklenice srovnal tak zase, aby mohl do každý ruky vzít 4 sklenice prázdný. Čili 8 sklenic natočeného piva přines, 8 sklenic vypitejch odnes zpátky k šenku, aby je umyl, a to všecko se opakovalo znovu. A takhle se to dělo každý den. A zvlášť v masopustní úterý, protože tam u Jirkovských na sále se strojily masky, který měli na masopustní úterý vykročit do slavnostního průvodu. Dovedete si představit, co to bylo? Co to bylo za podívání, když já jsem viděl, jak se Pepík Žáček, řezník, strojí do hrachoviny, jak ho obalujou hrachovinou, provazama tu hrachovinu k němu přivazujou, řetězy, to byl medvěd. No, tam na stole ležely škrabošky, triviálně potištěný papírový masky. Tenkrát jich bylo, a kdyby člověk měl jednu jedinou schovanou, tak by to byla dnes relikvie.

ty šklebící se tlamy. Když měl někdo červený tváře ta maska, tak tam měla červený koláč z červený barvy, v obočí černý. I zuby měly ty masky. Oči měly vykrájený, aby se mohli koukat. Oni byli tak vymoděný. To na sebe navlíkli všecko to, co našli. Takový ty starý vyházený hadry, který už se skládali ve stodole, který sloužili hospodyním proto, aby z nich dělali strašáky v polích. Když se zasázel mák na každém poli, aby se brabci, kosáci nebo ptáci vůbec jako odstrašili, tak se postavil strašák. A ty hadry se schovávali pečlivě. Do těch se strojily ty masky, do toho slavnostního průvodu na to masopustní úterý.

Tenkrát masopustní průvod, ten první po válce, mohl být až v 46. To mě bylo 10. To jsme si nemohli nechat ujít. Aspoň po otevřenýma dveřma hospody jsme se koukali na to, jak se připravujou ty masky. V hospodě u Jirkovských už tam byla i připravená hudba Josefa Polívky. Bubeník pan Patera tam měl velký buben s činelem a na tom bubnu byla namalovaná hlava indiána a v pozadí palmy a moře. No ale neodbočujme, držme se tématu maškarní průvod masek. Průvod masek, který měl ve 2 hodiny odpoledne vykročit a jít celou obcí. Muzika vychází před hospodu a teď se najednou vyvalí ten roj masek. 2 takový hadrnice báby měly nůše. Co s nůšema? No jo, potom se to ukázalo, proč ty nůše mají.

věznictví. Sedlář a čalouník, krejčí, tři hospody, dva kupci, truhlář, pekař. No a tam všude, když zahrajou před tou živností, je a zatancujou, tak do těch nůší, který ty báby nesou, vždycky něco dostanou. Jedna nůše je na sladkosti, tam jim lidi dávají koblihy pečený na sádle. Jednu koblihu dneska k sníst, tak to by mě brali žlučovody, ale tenkrát je, to byla vůně, posypaný cukrem, uvnitř je marmeláda. Ty koblihy ještě jsou vlažný, kouří se z nich a šišky pečený na sádle a posypaný s kořicovým cukrem. To se všecko sype. To hospodyně, když tam zahrajou před tím číslem, před velkostatkem u černých, tak paní černá ta jim dala koblih do jedné nůše a do druhé nůše jim dala i kus uzenýho. Tady jedna nůše je na sladkosti, druhá nůše je na maso.

a průvod rozradostněně jde dál. Na levý straně je první řeznictví pana Svobody. No, pan Svoboda. Ten má nejlepší tlačenku vůbec, co kdy lidský oko spatřilo. To jsou jatýrka, libový, přední, zadní, kousek ouška, ale jeden kousek je jako druhej. Ten nejkrásnější obrázek, když se do té tlačenky řízlo. Ano, a pan Svoboda v bílý zástěře vychází před hospodu a zatancuje si s maskama. V té bílý zástěře je jako jeden z nich, má na prsou ten řeznický vyšívaný znak VS. Václav Svoboda, tam má monogram napsaný. A dal hned do nůše, přisypal pár párků. No a medvěd už mašíruje zase zpátky přes silnici, kde je pekařství pana Kaválka, a ten dělá tak dobrý ručně pletený housky, posypaný velkejma kusama soli a kmínem, i když tenkrát byl příděl lístkovej. Potravinový lístky byly, tak já nevím, jak to ty živnostníci vyšetřili. Že přece jen do těch nůší každý něco nasypal. Kam to chcete, ty houstičky? Ono se to spolu nepopere. Nasypeme to tady k těm párkům. A nastavuje jedna bába tu nůši, která je vyhražená pro maso a pro slaný výrobky. No a pan Kaválek taky v bílý pekařský zástěře a v čepici vychází před pekařství a tancuje taky s maskama. No to byla taková nádhera. Ono totiž už bylo ve vzduchu cítit před jaří. A po té válce měl to předjaří v duši každej.

a průvodce valí v obcí a lidi se na něj nabalujou, čím dál tím zástup lidí roste. Radosti přibejvá, už se minuli oba dva krámy, obě dvě ještě další hospody, jak u Lolbrů, tak dole u Frančů. Došlo se až nahoru k božím mukám, který stojí u rybníčku, kde bydlí poslední domek, tam bydlí Jiráskovic, kde se říká u Šouvků. Minuli jsme i školu s tím průvodem, to bylo něco pro nás, pro děti, že jsme se mohli koukat na okna školy, které byly zavřený z takového průvodu. To je rej, to je jako v ráji jsme si připadali, protože ta muzika byla krásná a mraky nad náma se honily už před jarní a vrány lítaly a teďko už jdeme zpátky do naší zabrány, kde je zamrzlej rybník a na tom bruslí kluci a holky a jedna maska se nahne, ta, co tam měla ty šišky a koblihy a prout šišek se vysype na led a děti se o to poperou, ale na každýho se dostalo

Už začne taneční zábava. Jak tenkrát ten masopustní průvod šel, kolem nás šel i čas. A byl jednou takovej předjarní den roku 1959. A to bylo krásný se procházet po vyhlídkový cestě na Petříně, kterou jsme taky brigádnicky už od roku 1952, když jsem přišel do školy, tak jsme ji začali budovat. Kolem celého Petřína. Začali jsme nahoře, na severní straně, když se vystoupalo Nerudovou ulicí a Úvozem, tak ta cesta lemovala celý Petřína, končila až v Kinskýho zahradě na jižní straně Petřína. Téměř naproti hradu na vyhlídkové cestě, která se tam rozšiřuje, se stavěl pomník, sokl na pomník. Pískovcovej pomník básníka, dvě múzy, drama a poezie v podobě andělů nesou básníka. A na stuhách, které vlajou, je vytesaný tento citát. Já v duši celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Autorem tohoto pomníku je významný sochař, český sochař 20. století, Josef Wagner. Kolikrát od toho roku 1959 jsem se nad tímto citátem zamýšlel. Já v duši celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snům.

Autorem tohoto citátu je významný básník. Vlastním jménem Emil Frieda, to vám ale už hodně napovídáme, viď, Žaninko, byl hlavním představitelem lumírovské poezie, zemřel roku 1912, je autorem Noci na Karlštejně. No víc vám už napovědět nemůžeme. No tak nám napište jméno tohoto básníka a pište prosím na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku.

Vážení, takže my se s váma pro dnešek loučíme. Děkujeme vám za váš drahocenný čas, který jste nám věnovali. Děkujeme vám za přízeň, za dopisy. Opatrujte se. Opatrujte se a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Hezký večer.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

korunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogán v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodiny ukazují 17.00 a to je o víkendu čas začít brázdit vody dekády 60. let a ponořit se do té úžasné muziky, které se věnujeme na Pohodě velmi rádi. No a o víkendu tedy i se slovem mluveným. Já jsem Lukáš Berný, zdravím vás od mikrofonu a to i za hudebního dramaturga Jiřího Burdu. No a rovnou rozjedeme první písničku, postará se o ní Aretha Franklin.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Roy Orbison nám dospíval a je tady kalendárium 10.10. Tak co se v hudebním světě událo tohoto dne? Narodili se například Dennis Dell, pozdější zpěvák kapely Honeycombs, nebo Alan Cartwright, baskytarista pro Cold Harum. Naopak roku 1963 odešla legenda Edith Piaf. Ve stejný den dorazil do nahrávacího studia Elvis Presley a naspíval většinu 9 z 12 nových písniček do svého filmu Kissin' Cousins. Ta titulní písnička sice proběhla žebříčkem a ačkoliv měla takové ty ingredience tehdejších Elvisových hitů, ten nadčasový hit mu tentokrát, myslím, nepřinesla. Přesně o rok později se v americkém žebříčku naopak objevila písnička Leader of the Pack. Ona byla o chlapci, který se zabije na motocyklu, což v té době rozhodně nebylo téma na hitovou sezónní píseň. A zprvu 86. místo žebříčku Billboard poukazovalo na to, že to asi nebyl dobrý tah, jenomže uběhlo pár týdnů a tahle písnička dívek, které si říkali Shangri-Las, už královala na prvním místě i přesto vážné tragické téma. No tak si ji připomeneme a spolu s ní třeba jeden z hitů pro Cold Harum, Homework. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him.

byly Procol Harum a nyní zpěvačka Otilie Peterson. To byla severoirská bluesová zpěvačka, které se říkalo kmotra britského blues. Ona byla známá především vystupováním a nahráváním se slavným orchestrem Chrise Barbera, ten měl konec konců velmi dobré renomé i u nás v Československu. A Otilie rozhodně uměla zaujmout takovou živočišnou barvou hlasu i tím projevem. A určitě si i ona velmi cenila toho, když s ní ve studiu na harmoniku hostoval slavný americký bluesman Sonny Boy Williamson. Ten tehdy dobře vycítil, že Británie je přímo hladová pro amerických bluesmenech a tak tam vystupoval i s kaplami jako Yardbirds nebo Moody Blues. No a nahrával právě tedy i s Otilie Peterson. My si dáme jejich spolupráci Baby Please Don't Go. No a potom třeba právě zmínění Moody Blues a jejich jedničkový hit Go Now.

To byly Moody Blues, Go Now. Naši republiku už opakovaně navštívil Klaus Wurman, berlínský rodák, který ale většinu toho profesního života prožil v Británii a v Americe. A živil se jednak jako výtvarník, dělal třeba obaly desek Beatles nebo Bee Gees, ale také jako aktivní muzikant. Nejvíce asi spojený se skupinou Manfred Mann, od kterých si za chviličku v příbězích písniček přiblížíme právě jednu nahrávku. Ale to až za chvíli. Teď se dáme Association nebo dvojici Chet and Jeremy.

0: pohode. Příběhy písniček.
1: Manfred Mann, to je skupina, která vystoupila v Československu už v polovině 60. let. Současný Earth Band, klávesisty Manfred Mana, také už v naší republice vystupoval, není to ani tak dávno. No a já už jsem zmiňoval, že i jejich někdejší baskytarista, tady těch původních Manfred Mann, Klaus Wurman, u nás byl víckrát. Je to zkrátka skupina, nebo jsou to muzikanti, kteří mají k naší zemi tak nějak víc blíž než jiní. A my se dnes podíváme na jeden z jejich nejslavnějších hitů, Mighty Quinn. Bylo to už po několikáté, co si v tomhletom případě kapela Manfred Mann sáhla pro hit do repertoáru Boba Dylana. Dřív se jim to povedlo třeba s If You Gotta Go, Go Now nebo s Just Like a Woman. Bob Dylan tu písničku natočil pod trošku jiným názvem Quinn the Eskimo, Mighty Quinn, a to se skupinou Band. Ale ta nahrávka tehdy se mu asi nějak nepozdávala, zkrátka šla do šuplíku. Poprvé v jeho podání vyšla až v koncertní verzi z festivalu Isle of White na albu Self Portrait v roce 1970. Jenomže to už dva roky zněla z rádií právě v podání Manfred Mann. No a cože bylo inspirací písně? Bob Dylan tady zkombinoval literární postavu a herce, který tu postavu stvárnil. Tím hercem byl Anthony Quinn, který hrál Eskimáka v působivém snímku The Savage Innocent. Ten byl natočený podle velmi působivé předlohy knihy V zemi dlouhých stínů. No a ta píseň se stala opravdu obrovským hitem. On ji také brzy už hrál kde kdo. Hráli Hollies, Lulu, Ventures, taky Grateful Dead, u nás samozřejmě Golden Kids jako přítel Quinn. Kuriozitou je, že dokonce i Beatles si zadžemovali během natáčení alba Let It Be. Ta Mighty Quinn v podání ovšem Manfred Mann zazněla také v mnoha filmech, přičemž jeden v roce 1989 dokonce pojmenovala hlavní roli, tam hrál tehdy Denzel Washington. No tak já už přestanu mluvit a už vám ji pustím. Mighty Quinn, Manfred Mann.
0: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Surfing USA, skupina Beach Boys, která si v tomto případě trošku upravila píseň Sweet Little Sixteen Chucka Berryho, no a poslali ji do světa s novým textem a s těmi svými typickými vokálními party. Oni to tedy popravdě původně zkusili vdávat za čistě svoji písničku nebo tedy svoji melodii, a nebo si to možná Brian Wilson zkrátka neuvědomil, že je to až moc podobné tomu Chuckovi Berrymu. Oni ty rock'n'rollové písničky, ty dvanáctky, jak se jim říká, podle 12 taktové formy, jsou si mnohdy opravdu velmi podobné a někdy je těžké říct, kdy už je to moc, kdy už to, tak říkajíc, hraničí s plagiátorstvím a kdy ještě můžeme mluvit o inspiraci. Tak či tak, Chuck Berry se tehdy rychle ozval a firma Capitol, která tu píseň vydala, nechala raději rychle jeho jméno připsat jako spoluautora. No tak si pustíme právě i Chucka Berryho teď, ovšem tedy z let 60. s písničkou No Particular Place to Go.

0: Příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

co i v tomto směru. Nevím, jak na tom byl potom s vařením, ale muzikant to rozhodně byl skvělý. Mimochodem jeho maminka byla z Evropy, ona měla norsko-finské předky. Ten Bobby nešel tedy v tatínkových stopách ani housle, ani piano, ani ta kuchařina, ale nejprve to zkoušel se saxofonem. Jenomže ono se špatně zpívá, když máte na ústek v puse, a tak šel saxofon nakonec do skříně a Bobby se proslavil tedy jako sólový zpěvák. 38 hitů v té, jak Američané říkají, horké stovce Billboardu, tak to z něj dělá jednoho z těch nejúspěšnějších zpěváků dekády 60. let, tedy hlavně této dekády. No ovšem ta další kapela, ta tomu směle konkuruje, protože hitů vydali také nepočítaně. Dáme si Dave Clark 5 a jejich Over and Over.

0: Písnička u nás známá díky Rangers, ale tohle byl originál Nose for Trouble a Dave D. Dozy, Beaky McEntich. Píseň, která sice v jejich podání nevyšla jako takovéto singlové Ačko, takže neútočila na hit parády a nemá tedy ten status hitu, ale já myslím, že i bez toho hitem zkrátka je, že žebříčky na to nepotřebuje. I takové písně máme ve zlatých 60. rádi. Takhle dnes už je před námi poslední blok písniček a já se na vás s další porcí těch písní 60. let budu těšit opět zítra v 17 hodin tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Za svůj osud považuje televizi a také jazyky, lingvistiku a překládání. Vystudovaný bohemista a hispanista ovšem divákům prakticky splynul s francouzským prostředím, respektive problematikou Evropské unie. Rytíř francouzského řádu umění a literatury, novinář a ikona zahraničního zpravodajství České televize. Když jsem před léty moderovala s kolegou Cibulkou Dobré ráno s Českou televizí, patřil k našim nejmilejším respondentům. Věděli jsme, že jeho vystoupení bude zajímavé a přínosné a navíc podané s vervou a zápalem. Někdy takovými, že z nich přeci jenom vyplývala jedna svízel. Totiž, jak toho velmistra slov zastavit decentně. To víte, v případě autority jménem Zdeněk Velíšek jsme se neobyčejně zdráhali. Dobrý den, pane Velíšku, dnes máme celou hodinu.
4: Dobrý den.
3: Dnes by to mělo být poměrně hladké a harmonické.
4: No, uvidíme.
3: Vy jste vždycky tak krásně jiskřil a rozdával radost v tom studiu. Přitom jste byl ve věku otců mnohých těch redaktorů, protože svou druhou televizní kariéru jste zahájil v 57 letech. Ano. Myslíte si, že na vás to televizní angažmá zaúčinkovalo a zapůsobilo jako elixír mládí?
4: No, neřekl bych jako elixír mládí, ale rozhodně na mě zapůsobilo. Především tím, že jsem se musel ohánět, jako to uměli moji mladší kolegové. Já jsem tam nemohl pokulhávat za nimi. Dneska už bohužel mohu pokulhávat doopravdy. A rychlost jsem neznal. Televize je prostě hned teď.
3: A nemýváte někdy zároveň takové zvláštní pocity, když se díváte na dění ve studiu, které mě osobně občas připomíná atmosféru módní přehlídky?
4: No, ale to se změnilo. Já jsem zvyklý si každou chvíli připomínat, že v televizi hovoří především obraz. Obrazovka má hovořit obrazem. No, já když jsem si psal nějaký komentář, tak k tomu byly za každým odstavcem odstavce, které tam chci mít ve obraze. A já myslím, že já jsem nedělal módní přehlídky. Nevadí mi, že tam jsou. Moje kolegyně byly krásné a jsou ještě do dneška. Ale vadí mi to, že ten obraz někdy bezvýznamně provází ta slova. To není televize.
3: Naučila vás televize jinému pohledu na svět?
4: Ano, rozhodně jiným perspektivám, jinému pohledu, a to z mnoha úhlů a na mnoho světa dílů. Měl jsem to štěstí, že jsem je poznával některé a o některé jsem jenom zavadil. No, není jich tolik, jenom 6 kontinentů máme.
3: Mě spíš zajímá, jestli se umíte dívat na svět třeba i na ten zdejší, tuzemský, prostě jinak od té doby, co jste kovaným televizákem.
4: Zejména na ten zdejší svět se dívám asi trochu jinak, protože já vím dobře, jak vypadá přístup k médiím u těch národů, které jsem měl to štěstí poznat osobně. Jednak obecně bych chtěl říct, že Latinoameričané jsou mnohem veselější než my Evropané. Tohle nám nejde, ale za to umíme pracovat. Jenomže mně připadá náš svět zasmušilý, ale oni jsou prostě povahově veselější. Nemluvím teď o těch chudých vrstvách, protože ta úžasná velkoměsta, která vyrostla už i od té doby, co jsem je navštívil, ještě víc a ještě výš, tak tam ty chudinské čtvrti zůstaly. A to mě dělá ještě zasmušilejším, než jsem.
3: Ale vy zasmušile nepůsobíte. Mně se zdá, že si sebou životem nesete kus toho Španěla nebo latinského Američana. Že jste jaksi nasál s jazykem i tu mentalitu a tu usměvavou tvář. Mýlím se?
4: Byl bych docela rád a snažím se o to. I když v rodinném kruhu nevládne třeba taková atmosféra, já se snažím zavtipkovat. Ale nejsem vždycky pochopen.
3: Byli vaši rodiče vtipálci? Jací byli? Pojďme na ně trošku zavzpomínat.
4: Ne, nebyli vtipálci, ale měli k tomu důvody. Ta doba, ta nebyla veselá. Byla spíš hrůzostrašná. Já jsem se narodil v Českém Krumlově, ale ten jsme museli brzo opustit, protože začal patřit k Německu. Ale rod mého otce pocházel z druhé strany hory Kleť, která se stala mojí posvátnou horou od té doby. Byl vesnický, vysloveně vesnický, venkovský a tak trošku rolnický. Se 14 hektary už byly tehdy docela velké hospodářství, ale za to jich tam bylo bratrů. Když si pískli, tak jsme prostě přišli a dělali. Z Českého Krumlova jsme šli do Nymburka. Abych se vrátil i k jiným etapám životním, mého otce brzo se stal hrdinou toho malého města Nymburk. Otec je poštovní úředník původním povoláním, potom ekonom státních lesů, ale to mnohem později. Otec byl přeložen a jako pošťák se brzo zaangažoval, to bylo za okupace nacistické, v odbojové organizaci, která má svůj název Úvod, Ústřední výbor odboje domácího. Na rozdíl od Úvoz, Ústřední výbor odboje zahraničního. No a samozřejmě, že byli neskušení odbojáři, civilové normální, byli brzo odhaleni. Můj otec byl zatčen prakticky v mé přítomnosti. Domů si pro něj přišli a 3 další roky strávil ve vězeních a koncentrácích. Byla to tedy turistika v hitlácích, jak se takovým vozům říká, železničním vagonům. Procestovalo to Německo a Česko od Terezínské malé pevnosti, což byla hrůza sama o sobě. Byl odsouzen, takže se ho tam tuď dostal do věznice. Ta zase byla na druhé straně Německa ve Waldheimu, to je u Severního moře. A pak zpátky do Terezína a odtud do koncentráku, který se jmenuje Flossenbürg. Byl zatčen, tohle musím říct, byl zatčen den před vypuknutím Heydrichiády. To znamená, že kdyby byl zatčen o den později, nebyl by naživu hned v dalších dnech. Protože stané právo vypuklo a to obsahuje popravy vězňů bez soudu, bez lítosti a bez dokazování čehokoliv.
3: Jak jste se protloukali životem v Nymburku vy dva s maminkou, když jste tam zůstali po jeho zatčení sami?
4: Jsem řekl, že to nebyla veselá doba, byla to smutná doba pro moji maminku zejména. Teda nevím, jak pro otce, ale tam to jsem nemohl sledovat, ale maminku ano. Byla skutečně sklíčená a musela velmi pilně pracovat. Dříve byla vychovatelkou, ale nevím, jestli ještě v prvním válečném roce, když se přestěhovala, jestli stihla najít vychovatelské místo. Po válce byla opět vychovatelkou, ještě v Nymburce. Ale ona dělala umělé kytičky doma. Musel jsem taky pomáhat. A to byla úmorná práce. Dělá se to úplně jenom rukama a já jsem se samozřejmě moc nedíval, protože venku na dvoře hráli kluci fotbal a já jsem byl tedy radši na tom hřišti na dvoře. To byl dvůr takzvaných družstevňáků, družstevních domů. Nevím, jestli to družstvo bylo železničářské, ale bylo to blízko železnice. Uvnitř tohoto domu byli sousedi Novotných a jejich dcera Jana byla o 3 roky starší než já a věnovala se mi opravdu poctivě, protože věděla, co prožíváme s maminkou. Otec se vrátil až po 3 nedělích, které uplynuly od konce války. A on nikde. Ještě další 3 týdny nikde. Žádná zpráva. Oni šli až do Prahy pěšky. Potom byl můj otec velmi častým průvodcem na mých procházkách. Jakmile on šel někam, třeba si šel pro nový občanský průkaz po válce na úřad, tak jsme šli ruku v ruce. Já jsem se držel za ruku, ale já jsem se ani v těchto společných chvilkách, ani při žádné jiné příležitosti neptal na to, co bylo. Já jsem věděl, už mě bylo těch 12-13, že to bylo kruté. To jsem věděl. Taky jsme byli v pražské pečkárně jednou otce navštívit jako návštěva uvězněného, asi těsně po soudu. Bylo to někde ve 4. patře nebo tak nějak. Oni je přihnali jako dobytek. Prostě ty vězně do toho patra, kde se konaly návštěvy.
3: Vy jste se dal na gymnázium, na středoškolské studium. Už tehdy byly vaši vášní jazyky, řeči? Už tehdy jste pochopil, že tohle má být vaše budoucnost?
4: Ne, já řeknu pravdu a možná mi ani nebudete věřit. Ono to není tak, že by mě jazyky byly tím nejsympatičtějším, co se dá studovat na vysoké škole. Ale filologii jsem si vybral jako náhradu za nějakou tvůrčí látku. Já bych byl chtěl dělat třeba z tu novinařinu hned tehdy, ale to nemělo cenu, protože to už tu byl jiný režim a s ním veškerá omezení svobody slova. Takže já jsem si musel vybrat něco, kde ta svoboda slova ještě půjde trochu uplatnit, protože to bude cizím jazykem. No a španělštinu jsem si vybral kvůli Julio Iglesiasi.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Po završení vysokoškolských studií pracoval Zdeněk Velíšek chvilku na ministerstvu zahraničních věcí. Pokukoval jste po práci diplomata, to by se mohlo rodičům líbit, ne?
3: Ne, na to pořád ještě platí to, co jsem řekl. Ta doba ve mně nevyvolávala žádnou touhu, abych se stal diplomatem tohoto režimu. Ale takhle jsem přelstil tu dobu, protože filologie znamenala překlady, tlumočení. Ty překlady nechme být, to byly konference u psacího stroje nebo potom počítače a byla to únavná práce, která samozřejmě taky se musela udělat rychle, protože já dostal třeba papír s nějakou řečí, kterou ten řečník říkal za půl hodiny. Tak to nejde ani přečíst, natož pak zpracovat. Ale potom přišlo tlumočení, a to dokonce z cizího jazyka do cizího. Už za studií jsem toho byl schopen. Do španělštiny jsem dělal potom z různých jazyků. A to znamenalo, že jsem doprovázel zajímavé osobnosti třeba právě z Latinské Ameriky. Mm-hmm. Ne ze Španělska, protože mezi mnou a Španělskem byly dvě železné opony. Nemělo cenu na Španělsko pomyslet. Byl tam frankismus. Takže Latinská Amerika. A já jsem tlumočil všelijakým senátorům, poslancům z Latinské Ameriky a s těmi jsem se, nechci říct, spřátelili, ale já jsem poznal, že jim mohu leco říct, co bych byl absolutně nemohl říct na ministerstvu zahraničí.
2: Potom jste několik let působil v Mezinárodní organizaci pro rozhlas a televizi jako koordinátor televizního vysílání. Vy už jste to vlastně naznačil, že vás ta žurnalistika pořád tak nějak zaměstnávala, ale vznášel se nad ní limit režimu. A kdy přišel nápad, že byste to přeci jenom raději zkusil ne ze zázemí, ale před kamerou?
3: To se stalo v 68. To jsem byl ještě opravdu oběma nohama v tom překladatelském řemesle, ale nechal jsem ho. A přihlásil jsem se k tomu, že by mě zajímalo být ve zpravodajství České televize za pražského jara. Zdůrazňuji. To se stalo na jeho sklonku 1. ledna 68. nebo března, já už teď nevím, ale až když byl na scéně Dubček a řekl jsem si, půjdu do toho. Je to pražské jaro. Já sice můžu zatím pomáhat jako začátečník, ale doufám, že později to bude i z mé strany opravdu přínos. No a přínos to byl až moc dobrodružný. Já jsem věděl, že jako začátečník nebudu nikoho znát a nikdo nebude znát mě a já se budu pohybovat na křehkém ledě. Tak křehký led to nebyl, ale docela se pod námi všemi rozlámal 21. srpna, když jsem byl necelé 4 neděle v televizi a šli jsme do ilegality. Já bych byl asi se do ní nedostal, kdyby už se u mě doma nekonala první schůze zcela náhodně. Já bydlím do dneška velice blízko rozhlasu, velice blízko těch tanků, které rachotily, když jsem otevřel okno, ale v té době jsem si uvědomil, že informace, svoboda slova, média jsou něčím velice důležitým v křížových situacích celých národů. A věděl jsem, že rozhlas nebo televize u toho nebudou hrát druhé lhousle.
2: Vy jste ten svůj byt poskytl i kolegům, kde jste uskutečnili různá konspirační setkání, přičemž ty kolegy jste ale nemohl úplně dobře znát. V televizi jste byl krátce.
3: Tohle je trošku jinak. Já jsem vyšel z domu, rodina ještě byla v bytě a dole jsem potkal někoho ze své redakce, nebo z redakce zpravodajství. Ta byla i domácí zpravodajství, nejenom zahraniční. A bavili jsme se o tom, jak se zorganizujeme. Vladislavka, ta ulice, v které se nacházela televize tehdy, ta už byla obsazená, tam to nešlo. Já jsem říkal, no tak přijďte ke mně do bytu. Já už tam nebudu mít rodinu v té době. V zápětí jsem vyrazil s rodinou směr do Břichovice. protože tam bydlel otec mé ženy. Už jsme měli dvě malé děti a já jsem projížděl Slavobránou skřížené hlavně, byli tou Slavobránou, s obrovským strachem, co se může dít, než dojedu na druhou stranu Vltavy. No, dojel jsem až k Cukráku za přítomnosti tanků a nákladňáků ruské armády, kteří jeli právě od Cukráku na Prahu. Tak jsem si řekl, těm asi uniklo, že Cukrák je vysílací místo. A trochu jsem se v duchu zasmál, aspoň takhle. Nechal jsem do Břichovicích rodinu a jel jsem okamžitě zpátky a hned jsme se sešli v mém prázdném bytě. Já můžu říct, že mi nevadilo, že jsem nikoho neznal, já jsem vařil kávu, ale snažil jsem se zúčastnit nějakého plánování.
2: A měl jste tehdy strach?
3: Samozřejmě. Když už se něco organizovalo, tak ten strach šel zpátky, jak si v hlavě udělal místo pro nějaké dobrodružné myšlenky. A naopak jsem říkal, co bych já mohl dělat. Já bych tak mohl referovat, co se děje u nás a naopak zachycovat zprávy zvenčí, ze sousedních zemí, Německo, Rakousko, Francie, ale o tom jsme se nemohli domluvit. Akorát jsme udělali takovou malou skupinu, většinou to byla produkce. Lidé od kamer nebo třeba i nějaký ten úředník televizní, ale tuto mě zcela neznámou partu jsem potom považoval za mé nejbližší kolegy celý týden, protože někdo našel místo, myslím, že to byl krátký film, měl nějakou dílnu nebo co u Palackého mostu, tam jsme se usídlili na ten týden, nevěděli jsme, jestli navždycky nebo na týden, nebo jestli odtamtud odejdeme do Vladislavky nebo na Sibiř, ale tam jsem opravdu měl docela klid na svou práci. Dával jsem dohromady relace a já už nevím, abych vám řekl pravdu, jestli jsem více odpracoval pro domácí vysílání někde, někdo to někam vozil na motorce, nevím kam, nebo jestli se moje věci vysílaly třeba rozhlasem. A počkejte, teď mě napadá, že po dalších mnoha letech mi někdo říkal, já jsem to vysílal, ty vaše materiály. Rozhlasák to byl. Už nevím, jak se jmenoval. A neměli jsme potom další příležitost se setkat.
2: No, vaše materiály televizní se poté vysílat přestaly, protože v roce 70 jste z televize musel odejít. Odcházeli i jiní, odcházeli třeba i do emigrace. Vás to nikdy nenapadlo, že byste odešel z této země? Vy tak jazykově vybavený, tak spřízněný nejenom jazykem, ale leckdy i mentalitou duší s jinými národy.
3: Jo. Co bych dělal ve Francii s francouzštinou? Ta by mě neuživila.
2: Měl jste španělštinu, angličtinu,
3: ano, jistě,
2: němčinu,
3: ale
2: italštinu.
3: Tohle byl jeden malý důvod, ale velký důvod byla moje rodinná situace. Moje žena, vysokoškolský pedagog, nechtěla opustit své řemeslo. Byla francouzštinářka a má za sebou řadu učebnic francouzštiny a se mnou dokonce malinkou řádku knižních překladů z francouzštiny do češtiny. Jinak já jsem opravdu překládal hlavně do španělštiny. Do češtiny jenom u těch hostů, kteří chtěli mluvit s našimi pohlaváry, ale předtím většinou cizího jazyka do cizího. To se mi vyplatilo. I tedy, že jsem si mohl dělat naděje na to, že to Španělsko přeci jenom poznám.
2: Kdy vás normalizace nejvíc doběhla, nejvíc zatěžovala, kdy jste cítil ten její stín nejnaléhavěji?
3: Já jsem o tom nepřemýšlel, ale nejspíš tohle to nastalo v době, když jsem tu televizi opouštěl, protože já jsem nechtěl, aby na to doplatila moje rodina. Nicméně doplatila. A to zejména moje dcera, která ona byla nadaná kreslířka, ještě ne malířka, ale její kresby vidělo potom několik výtvarníků, protože se ucházela o to, aby se dostala na školu výtvarného směru nebo aspoň na vysokou pedagogickou fakultu na předmět kreslení nebo něco takového. To prostě její politická situace znemožnila. Nepustili ji tam. Udělala přijímačky třeba a nicméně ji tam nepustili. Můj syn šel rovnou na vysokou ekonomickou a s tou se dalo leco spodnikat. Dělá dodnes spíš s počítačovým softwarem než s ekonomií, ale vystudoval ekonomii.
2: Vy jste se tedy v normalizaci věnoval překládání, tlumočnictví. Poznal jste určitě spoustu zajímavých oborů, možná i těch méně záživných, to si také dokážu představit. Který z nich byl natolik fascinující, že jste si říkal, tohle by mě zajímalo, to bych chtěl studovat. Bylo něco takového?
3: No, mohl jsem si říkat, tohle by mě zajímalo, kdybych na to měl. Ale na ty odborné konference, ke kterým jsem se dostával, to jsem opravdu viděl, že na to nikdy mít nemůžu, i kdybych ten svůj život ještě jednou přesměroval. Ale já jsem nechtěl. Ani jsem nechtěl. Já jsem se chtěl do té televize vrátit. A taky jsem to udělal, jakmile to šlo.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Zdeněk Velíšek, dlouholetý člen zahraniční rubriky zpravodajství České televize, komentátor světové politiky, vynikající znalec problematiky Evropské unie, Evropy, překladatel a autor knížek na geopolitická témata. Když jste se vrátil do televize v těch už zmiňovaných 57 letech, vím, že jste se velmi těšil, vím, že jste byl nedočkavý na to, až sem vpluje svoboda a vy opravdu vykročíte směrem k tomuto svému vyvolenému poslání. Musel jste zdolávat nějaké nástrahy, nějaká úskalí, třeba technického rázu?
1: Technického rázu v každém případě, protože po 19 letech mi tahleta profese vysloveně utekla. Počítačový software bylo něco, co jsem se musel naučit ovládat, a to pěkně rychle, protože práce v televizi je prostě rychlík.
0: A žurnalistika rozhodně není pohodlné řemeslo. Co vám na to říkali doma? Souhlasili s tím vaším rozhodnutím, nebo si třeba trošku klepali na čelo a říkali, vždyť máš dobré bydlo, co tě tam pálí?
1: To ne, protože moje žena rozuměla velice dobře tomu, proč jsem se do televize vrátil, že to jde o něco jako poslání. A proto měla pochopení větší, než byla její ustaranost o to, jak to všecko budeme zvládat.
0: Říkáte poslání. Kdy jste se cítil, řekněme, důležitý, významný pro to sdělování informací směrem ke společnosti, kdy jste cítil, že se vaše poslání opravdu naplňuje?
1: To bylo od doby, co jsem pochopil, že osud Evropy se trošku volnějším tempem než osud naší země. Ten se zlomil v 89. velice rychle, ale Evropa se začala měnit. Skoro bych řekl, že brzo po válce, protože 6 zemí utvořilo Evropskou unii. K ním se přidávaly další. A já jsem pochopil, že tady je budoucnost Evropy, protože v globalizovaném světě izolace suverenistů je riziko. Dokonce riziko celého národa.
0: Takže v tom jste cítil své poslání, v tom poukazování na evropanství a jeho perspektivu?
1: Přibližování nikoli tohoto sjednocování, ale tohoto zbližování jsem se snažil také nějakým způsobem urychlovat u nás. Dávat lidem vědomí toho, co je evropanství. V globalizovaném světě není možné se izolovat.
0: Já bych se vás ráda zeptala na téma evropské hodnoty. O těch se hodně přemítá, také o tom, zda se k ním dokážeme hlásit. Také se diskutuje o tom, které to vlastně jsou. Co vy považujete za nejsilnější stránky starého kontinentu, které bychom měli akcentovat a vědomě je nést dál?
1: Je to něco, co je teprve ve stavu zrodu po těch letech. Ovšem,
0: jakože si to ujasňujeme?
1: Ne, já jsem chtěl mluvit o soudržnosti. To je, myslím, v globálním světě ta nejdůležitější vlastnost nadnárodního celku, který chce hrát světovou roli. A to Evropa, přestože je to malý kousek Eurázie, Evropa ho chce hrát. A to myslím, že i ti, kteří jsou dneska kvůli své pohodlnosti vlastně proti Evropě. Protože ona chce také určité obětování něčeho, času nebo svých názorů, tradic, které opouštíme a jdeme do nových, chceme si je osvojit. Tradice toho západu, to je druhá vlastnost Evropské unie, kterou bych chtěl vyzdvihnout, že je součástí západního světa, přestože tu soudržnost uvnitř ještě nemá. A tady mi přichází na mysl Visegrádská čtyřka, která se snaží o určitou exkluzivitu uvnitř Evropské unie a myslím, že ji tím jenom zdržuje. 27 je víc než 4. A ta 27 si uvědomuje, že soudržnost potřebuje. A myslím, že spějeme dál k té soudržnosti. Ne k sjednocení.
0: Vy když říkáte soudržnost a obětování, tak mi to přijde vlastně princip každého vztahu nebo rodiny. Vždycky musí být nějaká tolerance a sebepotlačení ve prospěch toho celku,
1: ano,
0: ne?
1: Vždyť konec konců to znamená být rodinou, evropskou rodinou v rámci globalizovaného světa.
0: Co se týká Evropy, tak vás, diváci, už jsem to jednou zmiňovala, nejvíce spojovali s Francií. Dokonce si mysleli, že jste naším francouzským zpravodajem, což nikdy nebyla pravda, vy jste tam vždycky jenom vyjížděl. Přemýšlela jste někdy o tom, jaké by to bylo zůstat na jednom místě delší čas jako zpravodaj, a toužil jste potom?
1: Ne, když jsem srovnal to, co mohu a to, co musím tady doma a co se naučím tady, tím, že těch světů je trošku víc než jedna velmoc evropská, že k ní musím přiřazovat okamžitě automaticky Německo, má-li mi to dávat dohromady smysl. Chtělo by se toho ode mě ještě víc, co se týče té jedné země, ale neuplatnil bych to, co jsem chtěl. Abychom pochopili, kde jako Evropa v té globalizaci stojíme, jakou roli v ním, i když třeba někteří nechtějí, jakou roli v ní musíme hrát, máme-li si udržet to místo.
0: Vydechněme si na chviličku od politiky, geopolitiky a pojďme k takzvanému lifestylu. S čím ve Francii souzníte? Nabízí se mnoho kvalit. U vás si typuju, že ten šarm je vám blízký. Co třeba gurmé jste?
1: Ne, já nejsem gurmán, naopak já jsem velmi prostej ve svém jídelníčku. Není to, prosím, sebechvála, je to vyjádření velké lítosti, když vám teď řeknu, že na těch pracovních cestách jsem jedl housku s něčím.
0: To jste nemohl ale poznat dokonale Francii.
1: Právě, ne přes její jídelníček, ten jsem nezvládnul do dneška, ale mezi těmi jednotlivými reportážemi, když jsem tam vyjel třeba na týden, jsem musel něco zvládnout. Já jsem nechtěl udělat jednu reportáž s tím státníkem. Chtěl jsem udělat ještě 2-3 reportáže jiné. Ty jsem si musel domlouvat během cesty. Už tam jsem se nemohl zastavit někde na oběd.
0: Na školy ve Francii, když trvá přinejmenším 2 hodiny.
1: No
0: že?
1: To ne, absolutně ne. Já jsem opravdu neměl čas, než koupit si něco a sníst to třeba i cestou.
0: Kterou ze svých reportáží jste plánoval opravdu nejpečlivěji, protože jste cítil enormní zodpovědnost?
1: Tak to byl celý řetězec reportáží o české kultuře. Ku podivu, já jsem se o české kultuře nejvíc dozvěděl ve Francii. Protože Francie si vymyslela, že bude mít roky věnované jednotlivým zemím. A rok 2002 byl věnován Česku. A já jsem plánoval co nejvíc reportáží o tom českém roku a podařilo se mi to. Dokonce jednu ze svých jaksi zhrnujících reportáží jsem nazval Na soutoku Sény s Vltavou. No a odvysílala se. Já jsem tam potom jezdil kvůli dalším politickým záležitostem v doprovodu třeba Havla, který, když jsem s ním byl, tak hovořil ve francouzském senátě, což byl úžasný projev. Rád bych, aby se s ním veřejnost seznámila někdy. A to je pozdě už po takových letech.
0: Byly to také mnohé televizní rozhovory, ve kterých jste seděl tváří v tvář pozoruhodným partnerům. Zmiňuji osobnosti jménem Mitterrand, Chirac, Thatcherová, Kohl, Schröder. Potkal jste mezi těmito světovými politiky víc těch, kteří vás při práci podepřeli, anebo tam byla častěji potřeba nějakého zápasu?
1: Já mám samozřejmě poznatky v obou směrech. Nejvíc mě pomohl a dal zabrat zároveň čtvrthodinový rozhovor s François Mitterrandem, protože byl úplně první, který jsem na zahraniční cestě s takovým státníkem udělal. Pak jsem byl se Sarkozym a s Chiracem několikrát, ale Mitterranda jsem zpovídal a já jsem to neuměl ještě.
0: A byl na vás hodný?
1: Právě, že jo. Skutečně byl na mě ten člověk hodný. Neptal se mě, rozuměl jste? To se neptal. Nechával mě mluvit, nechával mě klást třeba nesourodé otázky. Nepřišlo mu to za těžko odpovídat a pomohl mi. Až na konci na mě musel mávat bývalý stálý reportér ve Francii, stálý korespondent. Čtvrt hodina je pryč, mě musel říct. Tak já jsem musel s Mitteránem skončit. Potom jsme si ještě mohli povídat. Třeba se Širakem jsme si hezky popovídali po jednom z našich rozhovorů.
0: Která z otázek, jež jste položil nějakému světovému politikovi, vám už ve chvíli, kdy jste ji pokládal, připadala nejsmělejší, ale přesto jste si ji neodpustil, protože vám hodně záleželo na tom, aby zazněla?
1: No, tak já bez váhání řeknu, to bylo, když jsem dostal naprosto nečekanou příležitost pohovořit s paní Thatcherovou a u té mi vadilo, že Británii nechává v Evropské unii jen jednou nohou. Takže jsem to v podstatě nějakým stylem vyjádřil, proč nejsou plnohodnotným členem Evropské unie jako ti ostatní, kteří se snaží o tu soudržnost.
0: A jak reagovala paní Thatcherová?
1: Paní Thatcherová, což pro mě byla železná lady, já jsem se bál, když mi řekli, že s ní budu mluvit, měl jsem trému a ona mě překvapila medovým hláskem, který se mnou hovořil, jako kdybychom se sešli v restauraci a dávno se znali. Takže mě tímto způsobem jaksi vyřídila tak trochu.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: O své vzpomínky, zážitky se s námi dělí zkušený televizní pracovník, ale také spisovatel, překladatel, tlumočník, myslitel, pan Zdeněk Velíšek. Jsou mezi vašimi potomky osoby podobně zaujaté, zapálené pro geopolitické dění?
3: No, začínám mít pocit, že kdybychom měli víc příležitostí si spolu popovídat, což nemáme, protože vysokoškolský student, který navíc si musí také ještě vydělávat, ten nemá moc času. Akorát máme oba dva velkou výhodu, že nejbližší hospůdka je sotva sejdu doma se schodů, tak je to hned vedlejší dům.
2: A to takže... je tedy řeč o vašem vnukovi.
3: Ano, teď mluvím o mém vnukovi. On studuje Bosnu nebo Hercegovinu, prostě celý ten Balkán, celou bývalou Jugoslavii, jezdí do Chorvatska, konce mým autem jel jako úplný začátečník. Já jsem řekl, co, já teď jsem doma, sedím doma, tak jeď, tady máš kličky. Byl asi 3 měsíce, 4 měsíce byl venku s mým autákem. Ale mě to dělalo docela radost. Já jsem se bez něj v té době obešel, protože jsem byl v nemocnici. On má už dnes úžasné znalosti o Balkánu, což je pro mě politicky prales, že se v tom nevyznám. Ale byl jsem tam také. Byl jsem tam dokonce jako průvodní tým předsedy vlády, pokud nebyl prezidentem tehdy, Klaus. Pak jsem se ještě vrátil dokonce do české základny vojenské uprostřed zimy. Bylo to až, skutečně až dobrodružné. Už jenom tam dojet.
2: Pane Velíšku, myslíte si, že ten váš vnuk míří k žurnalistice? A přál byste mu to?
3: No, že by měl takovéto úmysly, nevím.
2: A druhá část otázky?
3: Přál bych mu, aby to chtěl. Aby se mu to povedlo alespoň takovou měrou, jako mě v té době, kdy už jsem mohl to řemeslo dělat. Protože celá moje první půlka života nebyla taková, abych šel do té novinařiny.
2: Vy jste jistě prototypem muže, kterému práce byla koníčkem, přesto zbyl nějaký čas na hobby?
3: Děkuju vám za to, že jste mě pochválila, že práce byla mým koníčkem. Někdy to byla práce, která neměla ten správný charakter. Například už jako novináře mě velice zajímala čeština. Už jako televizního redaktora, protože jsem viděl chyby v češtině u svých kolegů. Nejenom u svých kolegů, u celé Evropy. Když si evropská média umanou používat slovo koheze a kohezní fond místo slova soudržnost, soudržnost, která je tím nejnutnějším, co Evropská unie potřebuje mít a nemá stále ještě tak docela. A to slovo koheze používá bez rozdílu toho, že tomu jeden rozumí, druhý nerozumí. Svého času, když se to objevilo poprvé, tomu nerozuměl nikdo v mé redakci. Koheze, kohezní, že to je soudržný nebo soudržnost. Fond soudržnosti je kohezní fond. A slovo soudržnost je v úplném stínu.

0: Víte, co je výborné? Já se vás zeptám na vaše koníčky a vy se tady úplně rozpálíte do ruda nad tématem, které bytostně souvisí s vaší prací. Pojďme v závěru opravdu nastolit sklidnění. Když se chcete sklidnit a potěšit, čím to dokážete?
1: Nejsou to už procházky, protože se mi špatně chodí s mými handicapy, ale je to krásná kniha, i když také už méně než dřív, kvůli očím.
0: Tak máme tady audioknihy. A máme rozhlas, pane Velíšku, nezapomínejte.
1: Ano. Já skutečně poslouchám rozhlas víc, než se dívám na televizi, protože ten rozhlas mám takhle v ruce kdykoliv.
0: Tak si na něm laďte něco hladícího.
1: Dobře, děkuji.
0: Já vám moc děkuji za dnešní setkání, které pro mě bylo velmi vzácné a milé. Naším hostem byl pan Zdeněk Velíšek. Naschledanou.
1: Děkuji vám, že jste mě celou hodinu kladla otázky, na které jsem moc rád odpovídal. Ještě víc děkuji vašim posluchačům, které to, doufám, zaujalo. Byl bych velice potěšen, kdyby tomu tak bylo. Děkuji vám.
0: My také, naschledanou. Máte-li chuť poslechnout si vyprávění mých dalších hostů v pořadu Stříbrný vítr, nabízí se několik možností. Web Dvojky, aplikace Můj rozhlas i další podcastové aplikace.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

kdybych byl Renoirem, dívko zutá. Nakreslím tě, než se rozedním.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítám vás všichni u aparátů. Zahájili jsme polko Josefa Konečného, zpívali Miloslav Kabát a Radka Melicharová, hrála Březovanka pod taktovkou Jiřího Vojtěcha. Nicméně polkou, která už v názvu klade takovou otázku. Kdo to ví? Ano, konkrétně, co mě v srdéčku bolí? No, nám nezbývá, než pokračovat, oni si to ti mladí nějak vyříkají. Na úvod obvyklá rozcvička Polka valčí tango. Polku napsal blahé paměti Jaromil Vejvoda na text Václava Zemana, jmenuje se přímo imperativně, prostě je to takový befel. Hrajte, já totiž ráda tancuju, jestli to nevíte. A jako by byla napsána přímo pro Svatavu Černou, která si ji taky s chutí naspívala s Vejvodovou kapelou. Pokud jde o ten valčík, ten je společným dílem Antonína Pechy na text Alice Rosické a jmenuje se Splněná přání. A spolu s Březovankou, tu řídil Jiří Vojtěch, naspívali Radka Melicherová a Jára Červinka. A tango na svůj vlastní text zkomponoval Karel Vacek a nazval Zítra snad. Oč tady doopravdy jde, to nám zaspívají, až na ně přijde řada Josef Opelt a Milan Černohous, doprovázení salonním orchestrem Josefa Vejvody. Přeji hezkou pohodu, ať už nás posloucháte kdekoliv.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, věnovaný naší národní hudbě, ale to všichni dobře víme. Z nepřeberného pokladu písniček generací našich otců, dědů a možná i pradědů si teď nejprve zahrajeme valčík Když jsem já šel tou putimskou branou. Zpívají Jindřich Fritsch a Jiří Škvára společně s krajankou Václava Hlaváčka. Krajanka ještě jednou, ta nám potom předvede, jak od podlahy umí hrát polku. Ta se totiž jmenuje Kominíček. A je to rovněž dílko, u něhož se jméno autora nebo autorů bohužel jaksi nezachovalo. Jiří Škvára si tentokrát zaspívá s Vratislavem Velkem, Brigitou Hlaváčkovou a Ivanou Törökovou. A poté následuje valc, což je taková úspornější, volnější forma valčíku a odpovídá to tak nejlépe i názvu, ten totiž zní Svět se točí dál. A jak známe z astronomie, ta naše zeměkoulička sebou taky nekroutí tak nějak příliš bláznivě. Text Jaroslava Hajka zhudebnil Pavel Zedník, hraje Golčovanka Tomáše Kotěry, který pěvecké party svěřil sobě a Zdeňce Grosové.

Posloucháte U muziky s Eduardem Hrubešem. A je tu chvíle pro moravskou melodiku, lidovou polku Mistřínská. Zaspívá mistříňanka, no taky kdo jiný, a samozřejmě i zahraje. Kapelu řídí Josef Fribord a další lidovou, tu zadumanou Ej od Buchlova, přednese Joška Černý, kterého ovšem nebude doprovázet žádná cymbálovka, ale všestranný orchestr Václava Hybše. A zahraje nám taky Moravěnka. Vladimír Pfeffer zhudebnil vlastní text, takže vznikla Hustopečská dolinečka. Moravěnka nejenom zahraje, ale i zaspívá.

Následuje takový hudební bombonek. Bojané by se teď rádi blýskli i v žánru, který by do nich mnozí ani neřekli. No, řekněte sami, čekali byste vášnivé tango? Copak o ty vášně bychom se ani tak nebáli, ale tango, tanec, který když tam v minulém století přišel, tak býval dokonce z mravnostních důvodů zakazován. No a vidíte, respektive slyšíte a hlavně uslyšíte. Hudbu i text napsal Antonín Pernička a pod názvem K srdci klíč ho naspívali Renáta Jedličková a Jan Sedláček. Opakuji, tohleto skutečně hrají Bojané.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: A to už je zase na čase pustit si pořádnou směs na závěr. Tady je. Prozradím jenom názvy jednotlivých částí. Tuláček, Až nás cesty svedou, Jiřiny, Do lesíčka načekanou, Panenko modrooká, Děvčátko z Ostravy, Cikánka lesácká, Štěstí na rozcestí, Ach bože lásko, Dva šátečky a ta chlapácká U našich kasáren. Zpívá sbor z Otrokovic, hraje šestka Slávy Kunsta. Eduard Hrubeš se s vámi loučí.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Deník Oty Wolfa.
1: Cesta lesem je příjemná. Vládne tu ticho protkané zpěvem ptáků. Vysoké stromy šumí ve větru. Kráčíme úzkou stezkou, pak po mírném svahu dolů, až se ocitneme u malého potoka. Jsme v nevelkém údolí. V místech, která pamatují 15letého chlapce, jenž si právě tady v tomto údolí do svého deníku zapsal.
2: O 4:15 ráno si hledáme stabilní úkryt a nalezli jsme jej. Je v hustém houští, takže se tam nehodí ani sedět, jen ležet. O 5 ráno jdu s lici pro vodu ke studánce, která je pod lesem. Pak jsme poprvé ulehli k spánku a spíme do 11 hodin. Obtěžování sty mravenci. Táta vaří první teplé jídlo po 2 dnech, a to polévku a maso s chlebem.
1: Autorem těchto slov, psaných v den, kdy hořely ležáky a kdy nacistický teror v protektorátu Čechy a Morava nabýval vrcholu, byl Otto Wolf. Příběh tohoto chlapce je rovněž příběhem jeho rodičů a starší sestry Felicitas, zvané Lici. Je to i příběh několika dalších lidí, kteří se v době nacistického běsnění odhodlali k tomu, aby Otovi a jeho blízkým pomohli. Právě tady, uprostřed hlubokých lesů, se chci pokusit postupně odhalovat a rekonstruovat dávné události. Nejsem tu sám. Spolu se mnou je tu zakladatel a hlavní představitel občanského sdružení Respekt a tolerance Luděk Štipl. Tato organizace se zabývá mimo jiné dokumentací historie a kultury bývalých židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a Usově. Je tu rovněž Zdeňka Míčová, která je vedoucí vzdělávacích programů tohoto občanského sdružení. Luděk Štipl začíná vyprávět.
3: No tak teď se nacházíme v lese poblíž Tršic, mezi Tršicem a Zákrovem. V lese se říká Amerika, z hodou okolností. A tady v těchto místech jsou ještě stopy po bunkru. To je jeden z bunkrů, ve kterém se ukryvali Wolfovi během doby 1942 až 1945.
1: Než si povíme, jak se právě tady Wolfovi ocitli, za jakých okolností, řekněme si něco o Wolfově rodině. V publikaci vydané Sdružením Respekt a tolerance a nazvané Výbor z deníku Oty Wolfa a Felicitas Wolfové se můžeme kromě jiného dočíst, že Otto Wolf se narodil v Mohelnici, a to 5. června 1927. V knize můžeme dále číst.
0: Otův otec Bertolt pocházel z Úsova a maminka Růžena byla původem z Lipníku. Otto měl 2 starší sourozence, bratra Kurta a sestru Felicitas zvanou Lici. Wolfovi byli židovského vyznání, hlásili se k české národnosti, jejich děti chodili do české školy i do Sokola, a to i v Mohelnici, která se nacházela v oblasti tzv. Sudet a byla v té době převážně německá. Počátkem 30. let se Wolfovi přestěhovali do Olomouce a Kurt začal studovat medicínu na Masarykově univerzitě v Brně.
1: Vypráví opět Luděk Štipl.
3: Všechno probíhalo v poklidu až do roku 1939, kdy Olomouc a zbytek republiky byla obsazena nacisty. A hned tu první noc po příchodu Wehrmachtu do města někdo zapálil synagogu. Takže 16. března už bylo všem jasné, že židovské obyvatele nečeká nic dobrého. A tak přicházely postupně veškerá ta nařízení diskriminační omezování svobody. Takže pan Wolf vymyslel, že by bylo dobré přestěhovat se do nějaké české obce na venkov, kde by nebylo tolik Němců a kdyby ta šikana byla mírnější, tak se přestěhovali do Tršic. A zde všechno zpočátku bylo podle jeho plánu a představ, ale nakonec se stalo toho, čeho se obávali nejvíc, a to bylo povolání do transportu do Terezína. Ten příkaz platil pro rodiče, pro Felicitas a pro Otu. Kurt v té době už byl v zahraničí, protože ten těsně před dokončením studií si uvědomil, jaké nebezpečí tady číhá na židovské obyvatele a utekl přes Polsko do Sovětského svazu, kde působil jako lékař a jako jeden z prvních vstoupil do svobodové armády, která bojovala proti nacistům na východní frontě.
1: Wolfovi se tedy rozhodli. Do terezínského géta neodjedou. Ukryjí se. A pokusí se takto přečkat válku. Bylo 22. června 1942. Od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha uplynul necelý měsíc. Od chvíle, kdy němečtí nacisté pražské Restlovy ulici dobili pravoslavný kostel, v němž se ukrývalo 7 československých parašutistů, jak víme, žádný z nich nepadl do německých rukou živý, uběhly teprve 4 dny. A právě tehdy, 22. června 1942, si 15-letý Otto Wolf začal psát deník. Z jeho prvního zápisu se můžeme dozvědět, jak se rodině podařilo vyhnout transportu do Terezína.
2: Ve 2 hodiny odpoledne odjíždíme z Tršic do Olomouce k vystěhování. Veze nás Josef Lón. Loučení je těžké a jsme velice rozčíleni. Jedeme dosti rychle, takže jsme v Olomouci o 16:00 odpoledne. Před odjezdem jsem v obecní kanceláři v Tršicích odevzdal klíč od bytu a nechal vystavit pro lidskou totožnost. V Olomouci Hodolanech jsme slezli a řekli jsme Lónovi, že jdeme k lékaři a známým.
1: Wolfovi pana Lóna požádali o to, aby odvezl jejich zavazadla na určené seřadiště. Opět má slovo Luděk Štipl.
3: Ten pan Kočí to udělal, a takže na v tom seřadišti ti úředníci považovali Wolfovi nějak, že tady mají kufry jako za přítomné. To byl geniální plán, protože tím pádem nebylo po nich vyhlášeno žádné pátrání, aspoň pro určitou dobu, a oni získali čas. A ten čas využili k tomu, že vešli do nějaké budovy, odpárili si žluté hvězdy a tajně se vrátili zpět do Tršic. Ale ne do toho svého bytu, ale do lesa, poblíž Tršic, na to místo, kde už měli předem připravený úkryt.
1: A to na tomhle místě, kde jsme teda?
3: To na tom místě. Oni si mysleli, že válka skončí do zimy, to si myslelo hodně lidí v té době, takže to brali jako takovou krátkou epizodu. Nakonec v těch ukrytech strávili bez pár dní celé 3 roky.
1: Udělejme nyní malou odbočku. Svého času před více než 25 lety se deníkem Otty Wolfa začal odborně zabývat, jako první u nás, univerzitní profesor dr. Ludvík Václavek, renomovaný historik, germanista. O panu profesoru, který přestože už překročil 80, stále přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, bude ještě řeč. O možnosti, že Wolfovi tehdy ve 42. roce počítali s blízkým koncem války, mi pan profesor pověděl.
4: Tenkrát v té atmosféře roku 42., když začaly ty transporty, tenkrát nikdo si nemyslel, že válka potrvá ještě dlouho. Bylo vylodění spojenců u Dieb, to byl ten pokusný, bylo 42, že teď ten německý postup se zastavil na tom východě. Obecně civilisté, prostě naši rodičové a známí, a to dlouho nepotrvá. Takže ten otec Wolf, když se rozhodl ukryt tedy rodinu v podzemí, tak byl přesvědčen, že to může trvat tak snad půl roku ještě.
1: O Wolfovi se tehdy staral Jaroslav Zdařil. Otta Wolf v deníku oslavuje písmeny SL, což byl začátek jeho jména, Slávek. Pseudonymy vymyslel i pro další lidi, s nimiž Wolfovi přicházejí do styku. To proto, aby v případě objevení deníku nebyli tito lidé ohroženi. Slávek povoláním zahradník byl zřejmě zamilován do Otovy sestry Felicitas. Ta však prý jeho city neopětovala. Přes léto byli Wolfovi v Zemljance. Když už byla zima, Slávek je ubytoval ve své zahradní boudě. Těžko si dnes představit, co všechno museli Wolfovi ve svém ukrytu prožívat. Stačí si třeba přečíst o tu v zápis ze 7. září 1942.
2: Jsme v boudě a je tam hrůza myší. Ve dne jsou však schovány. O 16:30 jdu pro vodu a je tam tma jako v pytli. Je mokro. V 8 hodin snídáme kávu a chléb. K obědu jsou bramborová polévka a chléb. Odpoledne spíme. K večeři je opět polévka. Myši začínají vylézat. V 10 hodin jdeme pro potraviny. O 11:30 jsme zpět. Je hrozná noc. Já a táta jsme je, myši, rozhánili. Když si dal táta na moment do klína kousek chleba, skočila mu myš do klína i při světle.
1: Měsíce plynuly a konec války byl stále v nedohlednu. Rostla nervozita. Nejenom mezi Vlofovými, ale zejména u jejich ubytovatele Slávka, tedy Jaroslava Zdařila. Ten totiž riskoval úplně nejvíce. Luděk Štipl to potvrzuje.
3: Slávek věděl, že pokud by došlo k prozrazení, že přechovává Židy, tak by byl bez milosti zastřelen. Dalším problémem bylo získávání potravy. On musel získat denně jídlo pro 4 osoby. Jednak to muselo být nápadné a jednak také na to potřeboval peníze. To řešil například tak, že začal pálit tajně slivovici, tu prodával svým známým a za peníze kupoval jídlo pro Wolfovi. Pochopitelně, že tyto aktivity dělal po večerech a v noci, protože přes den normálně pracoval jako zahradník, takže zanedlouho byl pod určitým tlakem, strachem, vyčerpáním, napětím, které si někdy léčil svou vlastní slivovici. Nakonec došlo k dosti ostrým rozepřím a hádkám, ale tomu se nikdo nemůže divit a ten, kdo to neprožil, nemůže rozumět ani soudit. Nakonec ty problémy byly tak velké, že Wolfovi se jednoho dne odstěhovali a tomu Slávkovi neřekli ani, kdy se stěhují, ani kam se stěhují, protože chtěli za sebou zamést stopy, ale zůstali v Tršicích. Tím druhým ochráncem byli manželé Zbořilovi.
1: Jaroslav Zdařil, zvaný Slávek, se o Wolfovi staral téměř 2 roky. Do nového úkrytu Wolfovi přešli 13. února 1944. Zbořilovi je ubytovali na půdě svého domku. Otos i nadále pečlivě vedl svůj deník. Když ho dnes pročítáme, nelze si nevšimnout časté zmínky na adresu Otova bratra Kurta. Například 16. září 1944 můžeme v Otových zápisích také číst.
2: Dnes je podvečer Rož Hašona. O 6. večer se modlíme. Snad i Kurtík bude pamatovat v těžkých chvílích na Boha. Modlíme se za něho, aby se brzy šťastně vrátil.
1: Wolfovi ale netušili, že Kurt byl v té době již téměř rok mrtvý. Nevěděli ani, že v roce 1942 vstoupil do československé jednotky, která se začala formovat v Buzuluku. Přestože měl možnost působit zde jako lékař, tuto nabídku odmítl. Chtěl za každou cenu bojovat. V památné bitvě u Sokolova v roce 1943 byl v hodnosti četaře velitelem družstva v rotě nadporučíka Kudliče. Padl 9. března 1943. Již zmiňovaný univerzitní profesor Ludvík Václavek, který byl mimo jiné autorem předmluvy ke knize Deník Oty Wolfa 1942 až 1945, autorem doslovu byl Ivan Klíma, mi ještě o Otově deníku řekl.
4: Buď mu někdo řekl, aby to psal, nebo to dělal z vlastní iniciativy, aby byla prostě zachována paměť rodiny na to, jak žila v podzemí. Není to myšleno jako umělecké dílo, není to politická záležitost. Těm světovým událostem se pokud možno vyhýbá, respektive to předpokládá. Samozřejmě ta rodina byla neustále pod tlakem materiálním i psychickým. Objeví nás, chytnou nás, je s námi zle, to je jedna možnost, za druhý nemáme co jíst, někdo nás tady najde. Ale při veškerém tom napětí, strachu je patrno, že tam taky obrovská nuda. Takže strach a nuda, to se podepsalo na způsobu toho psaní. To psaní je takové velmi reálné, nejsou tam nářky, stalo se to a ono, tak tam je vždycky, kolik hodin se šlo pro vodu, ještě než lidé, kteří budou chodit, že jaké bylo počasí, kolik těch potravin se jim dostalo nebo kolik se nedostávalo. Potom v létě, kolik lidí, nebo že viděli lidi pracovat na polích, že se někde něco stalo. Řekl bych, že s tím, jak ten chlapec nabýval na věku, tak se jeho rozhled rozšiřuje. V těch 18 letech jakoby věnoval o něco víc pozornosti tomu, co se dělo kolem. Přinesl jim zprávu to, jak přišli ti partizáni na jaře 45 do Tršic a svolali obecenstvo a provedli tam ideové školení, portrétu Hitlera namalovali fouši a tak dále, odtáhli zase, je tam podrobně popsáno. No, tak to tam tedy zachycuje.
1: Zmíněná událost se odehrála 18. února 1945. Ještě předtím byli Wolfovi nuceni změnit úkryt. Luděk Štipl mi řekl.
3: Problém byl v tom, že utajení pobytu Wolfových nebylo dokonalé. Ta konspirace moc nefungovala, takže za chvíli nebezpečně mnoho lidí vědělo, že ti Wolfovi tady někde jsou. Takže i Zbořilovi dostali strach, také na ně doléhaly potíže, starosti se zháněním potravy každý den, takže to dopadlo nakonec tak, že se objevily další problémy, takže Wolfovi se stěhovali zase, bylo to v počátkem března 1945, stěhovali se do nedaleké osady Zákřov, kde jim paní Tichá našla azyl u manželů Oherových. U Oherů se jim žilo velice dobře, protože už nemuseli být někde na půdě nebo v bunkru, ale vlastně bydleli na výměnku, kde byly normální místnosti, postele, nábytek, všechno. Zásobování bylo skvělé, takže vlastně nezbývalo, než se těšit na konec války, který se blížil.
1: O Wolfových postupně vědělo stále více lidí, včetně místního četníka. Nikdo z vesničanů však na ně neupozornil. Lidé byli obdivuhodní a hlavně stateční. Starali se o rodinu, která nebyla ani trochu movitá a která neměla absolutně co nabídnout. Dne 11. dubna 1945 si Otto Wolf poznamenal.
2: Lidi se zbíhají k hospodě. O 8:30 nás odemkli. Přišel pan Ohera, prý je celá dědina plná partizánů. Teď zas přišli od lesa. Vedli je jeden poručík. Náš. Jsou zde do 11 hodin. Ani jsme nemohli poslouchat rádio. Jdu pro vodu a dříví a o 11:30 jdeme spát.
1: Opět vypráví Luděk Štipl.
3: Rudá armáda už byla nedaleko, hřmění fronty se ozývalo stále hlasitěji, jenomže osud píše divadelní hru zvaný Lidský život, která je plná překvapení a zvratů. Koncem války se na celém území zvýšila aktivita partizánů a partizáni působili i tady na Tršicku. To bohužel přilákalo pozornost německé tajné policie, která sem poslala zásahovou jednotku. Ono se jim říkalo vlasovci, ale přesně to byl kozácký prapor číslo 574, který byl specializován na vyhledávání partizánů a jejich pomocníků a jejich následnou likvidaci. Takže Zákřov byl 18. dubna 45 přepaden a tady v tom náhlém překvapivém přepadení a zatýkání narazili kozáci na Otu. Spolu s ostatními asi 20 lidí je odvedli k výslechům, nikdo nevěděl, kde jsou.
1: Poslední deníkový zápis Otty Wolfa má datum 13. dubna 1945, pátek. O 5 dní později došlo ke vzpomínané tragické události. Ottova sestra Felicitas, která deník svého bratra později dopsala, popsala podrobně, co se tehdy odehrálo. Ve filmovém dokumentu, který připravili Luděk Štipl a Zdeňka Míčová, je zachycena právě i tato pasáž. Poslechněme si nyní vzpomínku Felicitas Wolfové v podání Zdeňky Míčové.
5: Přesně v 10 hodin začala bitka. Střílelo se strojníma puškama, lítaly granáty, světelové rakety, dokonce i lehkýma dělama se střílelo. Bylo slyšet jen ruské povely a takový ohromný řev a rachot střelby. Jednu pumu vhodili do Švarcova stavení a hned vyšlehl oheň a dále se rozšiřoval. Vlasovci hrozně řádili. Do každého okna stříleli. Do dveří kopali. Muselo se jim otevřít a teď začali zběsile řádit. 19. dubna 1945, čtvrtek. V 6 hodin ráno po nás všech žádali osobní průkazy a prvního se ptali našeho Otoška, který nevěděl, co má říct, tak řekl, že je u Oheru na návštěvě, že je stelče. Ten velitel těch vlasovců jemu to ale nevěřil a proto řekl se mnou. Otož odhodlaně vstal, bílý obličej jako stěna a šel.
1: Ku podivu nikoho jiného z Wolfovy rodiny vojáci, kteří byli podle vzpomínek pamětníků hodně opilí, nesebrali. U Ottova otce jim stačilo, když jim řekl, že má více než 60 roků. Celé to nemá logiku, ale logiku nemývaly ani další podobné události, k nímž na konci války na území protektorátu Čechy a Morava docházelo. Ze Zákřeva, kde se rodina Wolfova také ukrývala, se přesuneme na nedalekou Samotu, k velkému pomníku. Představuje ženu, která v zoufalství lomí rukama. Co se tu přesně odehrálo? Obracím se na Luďka Štipla.
3: Tak teďka se nacházíme na místech poblíž bývalé osady Kyjanice. V těchto místech stávala dřevěná bouda, kde byli ti mučedníci zákřevské tragédie popraveni. Tím, jak jsme o tom se bavili, že byli teda postřeleni po mučení a potom naházení do té dřevěné boudy, kterou zapálili, tak se má za to, že většina z nich vlastně uhořela zaživa.
1: Ke vzpomínané dřevěné boudě dovlekli vojáci 19 zajatých rukojmí, včetně Oty Wolfa. Tady je začali popravovat.
3: Pro ty Vlasovce Oto byl nečekanou kořistí, kterou nepředpokládali. Oni se znali, že je Žid, tak ho začali krutě mučit. Oni teda mučili všechny ty zatčené, ale speciálně Otu, protože chtěli, aby prozradil, kde jsou jeho společníci, kdo jim pomáhal. A on teda přečkal to strašidelné mučení, kdy mu i dokonce podle těch zápisů vyřezali jazyk. Byl popraven poslední, aby viděl všechno to utrpení a doufali, že třeba ho to zlomí. On neprozradil ani slovo. Byl opravdový hrdina a vlastně zachránil desítky životů a v té době mu bylo pouhých 18 let.
6: Jak se tohle všechno zjistilo?
3: Gestapáci, kteří měli na starosti tento zásah, Geprt a Hikade, byli i ten vedoucí oddílu těch kozáků, byli po válce dopadeni a byli vyslycháni v Olomouci a z těch protokolů se potom tyto detaily dají zjistit.
1: Během jednoho dne se Wolfovi dozvěděli nejenom o smrti jejich Oty, ale rovněž i o smrti staršího Kurta. Paní Wolfová se zhroutila. Její dcera musela v zápětí zažít další šok. To, když chtěla odjet do Olomouce, aby se hnala pro rodiče bydlení. Řidič autobusu jí řekl něco v tom smyslu, že Židy nevozí. Ubělo několik dalších let. Felicitas neboli Lici Wolfová si v Olomouci zařídila modní salon a v celku se jí vedlo dobře. Vdala se. Jenomže přišel únor 1948 a ona o svou živnost, jako spousta dalších lidí, přišla. V roce 1952 zemřela její matka. Bertolt Wolf se pokoušel o vydání deníku svého syna. Dokonce nechal obsát značnou část textu. Nicméně zájem o příběh rodiny Wolfovy v tehdejší společenské a hlavně politické atmosféře nebyl. V roce 1968 paní Felicitas i s rodinou emigrovala do Spojených států amerických. Ubělo několik dalších roků. Koncem 80. let dostal již vzpomínaný univerzitní profesor Ludvík Václavek prvně do rukou deník Oty Wolfa.
4: No tak jsem začal na tom pracovat na konci 80. let. Obcházel jsem tady pamětníky a ten text jsem tedy dostal, tu obsanou třetinu, ale mezi tím celá ta skupina těch olomouckých pamětníků židovských se zmobilizovala natolik, že vyzvala své známé v zahraničí, aby poslali text celý. Mezitím paní Lici, provdaná v Ostravě, odešla do Spojených států a kopii těch textů mě poslala. Takže potom na začátku 90. let jsem mohl pracovat tedy s kompletním textem a mohl se upravovat, ale víc to mohlo až v těch 90. letech, vyšlo, myslím 97 to vyšlo, s pomocí, pan Daníček tam byl involvován tedy především do toho.
1: Díky knize Deník Oty Wolfa se příběh rodiny Wolfových dostal konečně do širšího povědomí. Významnou roli sehráli také američtí studenti, kteří sem počátkem 90. let přijeli putovat po Otových stopách. Vznikl také vzpomínaný dokumentární film a vznikly další vzdělávací akce, které organizuje občanské sdružení Respekt a tolerance. Příběh Oty Wolfa má zejména u mladých lidí mimořádný ohlas, což mi potvrdila i vedoucí vzdělávacího oddělení Respekt a tolerance Zdeňka Míčová.
7: Chodíme do škol, kde studentům promítneme ten dokument, který jsme vytvořili v našem občanském sdružení Respekt a tolerance. Vlastně v podstatě dříve, než děti zhlédnou vůbec ten film, tak se ptáme, jestli si sami vedou deník. A oni odpovídají, že samozřejmě, že ještě pořád i v době internetu to funguje. Tak jim pouštíme film, který vznikl na základě deníku. Oni netuší, co se bude odehrávat. A po zhlédnutí toho filmu se jich ptáme, jestli znali ten deník, jestli věděli o příběhu Otty Wolfa, a oni tvrdí, že ne. Občas někdo řekne, že slyšel o deníku Anny Frankové, ale vůbec netušili, že tady v blízkosti vlastně jejich domova se něco takového odehrávalo, protože my působíme na Šumpersku, Mohelnicku, takže to je příběh, který se jich osobně dotýká, protože je to přímo v jejich kraji. A najednou je ten jejich hluboký zájem, protože zjistí, že ten Otto byl v podstatě v jejich věku. Dále pracujeme vůbec s tím příběhem samotným, kdy vlastně studenti potom dostanou jakoby osnovu a zpátky se vrací k tomu příběhu a zamýšlí se nad tím. Snaží se vybavit si z toho, co viděli z toho filmu, ty důležité momenty. A dále pracují s pojmy, protože dějiny 20. století na školách nejsou úplně dobře zpracované, ale když by se pracoval s tím jedním jediným příběhem, který se zasadí do historického kontextu, tak by studenti dostali povědomí vlastně o druhé světové válce.
1: Jsem nyní na hřbitově v Tršicích, u společného hrobu 19 obětí zákřovské tragédie. Byli to dospělí muži, mezi nimi také ubytovatel Wolfových Oldřich Ohera, ale byli to také chlapci. Jestliže Ottovi Wolfovi bylo teprve 18 let, tak například Vladimíru Švarcovi, který tu sdílel stejný osud, bylo teprve 16. A Drahomíru Markovi teprve 17. A znovu mě jako při podobných okamžicích napadne, co všechno mohli tito a další chlapci dokázat. Jaké zajímavé životy mohli prožít. To už se ale nedozvíme. Jednu šanci ale máme. Nezapomenout. Nezapomenout na Ottu Wolfa, na jeho nejbližší a nezapomenout na ty, kteří tenkrát dokázali nasadit životy za jejich záchranu.
8: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
9: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
8: Český rozhlas Pohoda.
9: Písničky a vzpomínky.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 7. října roku 1926 přišla na svět výjimečná herečka Jana Dítětová. A my si tedy v těchto dnech připomínáme sté výročí jejího narození. Byla nejen oblíbenou divadelní a filmovou herečkou, ale znatelnou stopu zanechala i v našem rozhlasovém archívu. Nezaměnitelný hlas Jany Dítětové si připomeneme na Pohodě v následujícím pořadu.
2: Psí pohádka. To je milé vyprávění o čtvernohých hrdinech od Karla Čapka, jak ho pro rozhlas napsal František Pavlíček v roce 1985. Přejeme pěkný poslech.

0: Někdo si myslí, že největší blaženost přináší bohatství nebo sláva. Jiní zas říkají, že v životě je ze všeho nejhlavnější krása.
1: A to je svatá pravda, mňau? Podívejte se prosím na mne. Oči mi radostí září jako smaragdy, kožíšek se mi leskne jako samet. Nechci se moc chlubit, ale myslím si, že jsem ze všech koček na světě nejkrásnější.
0: A já bych zas řekl, že ze všeho nejhlavnější je mít rád.
1: Však já se taky mám. Nade všecko ráda.
0: Jenže já myslel mít rád někoho druhého a být mu věrný, to, že je na světě největší štěstí.
1: Ale děte, to jsou jen vaše spisovatelské výmysly a fantazie.
2: Já nejsem žádný spisovatel, ale myslím si to samý.
0: Slyšíš, co říká voříšek, čičino?
1: A slyšel jste vy, co říkají lidé? Bližší košile než kabát. Každý má myslet hlavně na sebe.
0: Bane, Mindo, bane, kam pak by se poděl svět, kdyby se například lidi zařídili podle tvých zásad?
1: Nastal by kočičí ráj.
0: Tak toho bych se nechtěl dožít. Jenomže naštěstí ti, co nás teď poslouchají, nedají zapravdu tobě, ale mně. A tuhle voříškovi.
2: Ano?
0: A já jim za to budu o tobě vyprávět.
1: Víte, že bych vám nejradši ukázala záda a řekla čičí čau? Ovšem, kdybych nebyla zvědavá, co přitom budete vykládat o mně. Protože já tenkrát přece taky žila u vašeho dědečka, toho mlináře, co měl kromě mlejna ještě taky velký formanský vůz.
0: A máš tady krásné koně, Mindo, pamatuješ? Valáška Ferdu a klisničku Žanku.
1: A doma babičku, tedy svou paní mámu, co byla na mě moc hodná.
0: Ale hlavně měl dědeček psa Voříška, kterého určitě znali v Podkrkonoší a ve všech přilehlých okresech.
1: To už je zase to vaše spisovatelské přehánění.
0: Prosím, prosím, já uznávám, že úplně na začátku to nebyl pes, ale jenom štěňátko, takové... takové klubíčko.
1: Maličké. Chlupaté nic. Pohozené do trávy.
0: Poslyš, Mindo, kde ho vlastně tenkrát dědeček našel? Někde u Studánky nebo u Slavětína, když se vracel z Formanky?
1: Kde pak by se dědeček vzal u Slavětína? Tak daleko do kopců už tenkrát nejezdil.
0: No kde to teda bylo?
1: Mezi Suchovršicema přece a Rokytníkem. A nejel z Formanky. Vracel se z hospody na rozcestí. Jenže to doma babičce vykládat nemohl.

0: Kde pak si dnes byl tak dlouho, dědečku?
1: Představ si, co se mi stalo. Já si vždycky cestou zpívám, aby mi bylo veselejc.
0: A nebo abys odehnal hejkaly a duchy?
1: No, taky trochu, co bych zapíral. Najednou jsem ti potmě ztratil notu, tak jsem zastavil, kam se podělá, a v tom slyším nějaký vrnění, pištění a kničení. Šáhnu do trávy a nahmatám teplé, huňaté klubíčko akorát do dlaně. Jen jsem to vzal do ruky, přestalo klubíčko vrnět a začalo mi cucat prst. Tak jsem ho dal do kapsy a tuhle ho máš.
0: Pro pána Jána, vždyť ono je to štíně.
1: Mě už napadlo cestou, jestli to není psí mimínko.
0: Žluté, jak zrovna vyloupnutý oříšek. Nazdar, pejsánku. Či pak vlastně si?
1: Ten ti toho poví, chudera malej. Bojí se nebo co? Podívej, loužička.
0: Dědečku, kde pak si nechal rozum? Vždyť to štíně musí pojít bez mámy.
1: To jsem ho měl nechat opuštěný.
0: Nemoh, já vím, ale co si s ním počneme? Potřebuje mámu.
1: Tak mu dáme mléko od naší stračeny a tadyhle nadrobíme do misky housku. Vidíš, šmakuje mu. Hrk, apetit má jako dospělej pes. No a my máme po starosti.
0: Jen si nemysli. Příkladně, štěňátko musí bývat v teple, aby neprostydlo.
1: Necháme ho pod sporákem, já mu tam ustelu na louči.
2: No to mě podržte, pane otče, a co já? Mám jít kvůli nějakému přivandrovalci na mráz?
0: Minda má pravdu, dědo. Má na louči vydržený kočičí nocování.
1: Tak udělám proštíně pelíšek v maštali.
0: To je dobrý nápad. Ve slámě u koní mu bude nejlíp.
1: A udělám to hned.

0: Ženko a Ferdo, nesu vam podnájemníka.
1: Podnájemníka?
0: Tuhle ho máte.
1: A saprlote, no ne, štěňátko, koukni, Ferdíku.
2: No jo, docela mrňavej voříšek. Nazdár, chlupáčku.
1: Pojď mezi nás, voříšku.
0: Vidíš, kluku, nejen, že máš teplý bydlení, ale ještě si navíc dostal jméno. Od týhletý chvíle si voříšek, rozumíš?
3: Jo.
0: Podívejme, začíná už taky rozvazovat. Jenže abys věděl, mezi slušnými tvory se neříká jo, ale nýbrž ano, prosím, rozuměl jsi.
3: Ale nýbrž ano, prosím.
0: Jerečku.
3: Jerečku.
0: A už je lepší. Žánko a Ferro, vemte si ho na starost, jako by byl váš. A ty, voříšku, buď poslušnej a za všecko vždycky zbořile poděkuj.
3: Ale nýbrž ano, prosím, děkuju. Jerečku.
0: Vidíš, jak ti to jde. Tak dobrou noc, chaso.
2: Dobrou noc, hospodáře. Tuhle vyhloubím ve slámě dolíček. Ty si tam, voříšku, zalezeš. Zády se opřeš o mne. Budu tě hřát.
1: A já z druhé strany budu na tebe dejchat.
3: Ale nejbrž, ano, prosím, Žánko a Ferdo, děkuju, prosím.
2: Ale ještě než si dáme dobrou noc, chlupáčku, uděláme si tu na chvíli psí školičku.
1: Správně, Ferdo. My tě, voříšku, něčemu naučíme.
3: Ale vždyť jsem ještě docela malej a hloupej.
1: Drobeček si, to je pravda, ale v malý hlavě je kolikrát víc Filipa, než v kdo ví jaký velký bedně.
2: Čím bychom tak mohli začít? Vzorným chováním?
1: To už voříšek trochu ovládá. Horší je to s jeho capáním.
2: No jo. Vždyť on se, chudina, neumí ještě ani pořádně posadit. Človíčku, teda pejsku, vypadáš, jako bys nevěděl, kde máš zadeček a kde hlavu.
1: No to snad už ví, co, voříšku?
3: Ano, prosím, nevím, prosím.
2: Tak podívej, hlava je tohleto nahoře, co máš ouška a oči.
4: Nenechte se vysmát, Ferdinande.
2: Co si to dovoluješ, ty licoměrnice?
1: Jakoby si je neznal, ta se umí jen vysmívat.
4: Tak abyste věděli, tahouni nevzdělaní, pes nemá uši, nýbrž slechy a nekulí přihlouple oči ani kukadla, nýbrž světla a na zadečku nemá ocásek, ale prut. Tak si to zapište za své koňské slechy, jinak si mezi vzdělanci uděláte ostudu.
3: Pane Ferdo.
2: No, ale taková jedna hrdopíška, kočiči.
1: Naše minda, voříšku. A ty si zapamatuj, že pes a kočka je jako oheň a voda.
3: Ano, prosím. A co mě ještě budete učit, prosím?
2: No, sedět už trochu umíš. Tak ti povíme, jak si máš správně vykračovat.
1: A taky klusat a rozběhnout se tryskem.
2: Tak hezky hlavu vzhůru.
1: A co ten ocásek?
4: Už zas. Vám něco říkat, to je jako házet hrách na stěnu.
3: Minda, prosím, povídala, že nemám ocásek, ale prut.
1: No dobrá, dobrá, ale musíš s ním hezky vesele brdět.
3: Ano, prosím. Já to všecko najednou nestihnu.
2: Jen to zkus. Musíš toho zvládnout ještě víc. Hele, takhle postavíš levou přední nožku.
4: Pes nemá nožky, nýbrž běhy vychytráci zařívám.
1: A daj pokoj, Mindo. Voříšku, nevšímej si ji.
2: Za druhé, dáš semhle zadní nohu. Chtěl jsem říct běh. Za třetí, pravý přední běh. A za čtvrté...
1: Ale voříšku, vždy ty si pleteš přední se zadní a levou s pravou.
4: On si nic neplete, vy ho pletete, protože nevíte, že pes má sice čtyři běhy, ale počítat umí jen do dvou.
2: Víš co, Mindo, nekritizuj a pojď ho taky trochu vyučovat sama.
1: Když jsi tak děsně vzdělaná a chytrá.
4: Klidně, madama. Ony sice psí kroky nejsou tak elegantní, jako když jde kočka, ale pořád vypadají líp než ten váš koňský kalup. Tak pojď, kluku, předvedu ti parádní kočičí krok na promenádu.
3: Já se vás bojím.
4: Proč, prosím tě?
3: Protože máte drápky jako jehly. A prskáte. A lesknou se vám oči. A kožíšek se vám ježí.
4: Ano. To je na mě právě to nejhezčí. Ty tulpásku, když mě budeš poslouchat a sem tam prohodíš, jak jsem krásná, tak se mě vůbec nemusíš bát. Postav se vedle mne a dělej všechno jako já. Pomaličku. A kdyby nám k tomu zahráli, to by se panečku vyšlapovalo.
2: Ale to my vám radši zaspíváme. Já mám koně, vrané koně. To jsou koně mé.
5: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa.
4: Pro pána, už dost. Prodejte boty a kupte si noty. Ale voříšek docela šlapal, co?
2: Ušlo to. Na začátečníka.
3: Děkuju, prosím. Pane Ferdo.
4: Děkovat máš mě, protože ode mne si toho pochytil nejvíc.
3: Tak jak vám, já vám moc krát děkuju. Krásná, slečno Mindo.
4: Prosím, prosím, rádo se stalo. Ale dál už musíš trénovat sám, já mám spoustu schánění a lítání. Poroučím se koňskému panstvu. Či, čau.
3: Já se vám taky poroučím, slečno Mindo.
2: Jenomže rovnou na zadeček, chlupáčku.
3: Když jsem tak ušlej, kdybyste věděli, jak mě bolí nožičky.
2: No tak si potlehnout k nám. Dostání.
1: Ferda má pravdu. Zachumlej se do pelíšku, přitul se ke mně. No a dobrou noc. Hafánku.

0: Tak co, babičku, jak pak se ti líbí?
1: Moc pěkný pejsek, jako malovaný.
0: A chytrý holka, od hodiny by mohl být v městě notářem.
2: Dobré ráno, babičko. Dobrý den, dědečku.
0: No a podobně, Božíšku. Máme radost, jaký jsi udělal pokrok v učení.
1: Až na jednu věc, dědečku.
0: Copak, neviděla jsi, jak si umí vykračovat a skákat? Už se naučili chodit po dvou.
1: Jenže zatím ani jednou nezaštěkal.
0: Cože?
1: Je to tak. Náš voříšek dodnes neštěkl, by ani nezavrčel.
0: No jo, vlastně. Víš, že asi budeš mít pravdu? Ale proč neštěká?
1: Protože ho to nikdo nenaučil.
0: Jenže kde pro něj honem sehnat učitele? Od koní se hafat nenaučí. Minda umí leda mňoukat a prskat a příst.
1: Takže ti, milý dědo, nezbývá, než aby se z toho ujel sám.
0: Co pak, já jsem nějaký afan?
1: To ne, ale máš z toho pojem. Když jezdíš po vesnicích, slyšíš všelijakých alíků, zkus to.
0: Pro pána, tohle já vůbec nesvedu.
1: A vždyť voříšek nemusí neštěkat, jako někde na psím učilišti v Trutnově, stačí trochu. Pes, který neštěká, je jako vemblout bez hrbu. Jen se do toho dej, dědečku.
0: Voříšku, kde pak se douláš?
2: Ano, prosím, dědečku.
0: Pojď sem, budeš se ode mne učit štěkat, neboli promlouvat psí řečí.
2: A ty to umíš, dědečku?
0: Samozřejmě, že to umím. Řekni hezky po mně. Hav.
2: Hav.
0: A teď repete. Hav, hav.
2: Hav, hav.
0: Tak co tomu říkáš, babičko?
1: Co bych tomu říkala? Nic.
0: Tady to máš, voříšku. My se snažíme, div nelezeme z kůže.
1: Jenže štěkáte moc halabala. Napřed se totiž musí hezky zavrčet.
0: Vrr.
1: Tak ne, ty jen drnčíš. Jako když si kluci hrajou na mašiny.
0: Vrr.
1: Ne, pořád to není to pravý, dědečku.
0: Tak víš co, babičko, předveď voříškovi sama ten správný mustr.
1: Pro pána, snad ses neurazil. Když se něco začne, má se to dělat, jak se patří. I ten štěk se musí umět podat se vší parádou.
0: Však právě, jenom to předveď.
1: Takže předvedu. Voříšku.
2: Ano, prosím.
1: Dívej se na mě.
2: Ano, babičko.
1: Až tuhle někde, co ti tluče srdíčko, zhluboka nabereš dech a začneš s ním tam uvnitř trochu jakoby klokotat. Nejdřív jen z lehoučka zabručet, jako když bzučí čmelák. Potom kapku přidat. Jako když Ferda v maštali začne chrápat. A potom spustíš na celý kolo, jako když se tygr chystá ke skoku. Trošku víc procítěně. Musíš do toho dát celý srdce a celou psí duši. A teď? Ne, tak ne, voříšku, takhle. Jedním koutkem, jako pravý anglický lord.
0: No jo, sapra porte, wof, wof. No to má docela jiný šmrnc.
2: Už to umím.
1: Pro začátek to stačí, ale jak říkám, jen pro začátek. Teď to musíš pořád opakovat, vylepšovat, zkoušet a trénovat. Ale radši s tím učením jdi někam ven.
2: A to já rád.
0: To je kravánu zatrápená práce.
1: Však ono ho to zakrátko omrzí.

0: Zlatý oči, jak se říká mezi námi vzdělanci.
1: No jo, vlastně v tomhle punktu babička střelila vedle. Ale ty zas uznej, Mindo, že se to naučil mistrně.
0: Prosím vás, jaké pak mistrovství je třeba na trochu psího hafání? Ale zamňoukat. Krásně. Až jde mráz po zádech. To je, panečku, věda.
1: Říkej si, co chceš, voříšek byl ve štěkání přímo virtuos.
0: Vždyť už se to nedalo poslouchat. Ve dne v noci. V maštali. Ve mlejnici. Dokonce i na kozlíku na voze. K nevydržení.
1: Ale co já vím, Žanka a Ferda si nikdy nestěžovali.
0: Voříšek si je koupil tím, že když se rozparádil, hupsnul občas ze svého místa na kozlíku Ferdovi nebo Žance nářbet. A přeběhl po něm od ocasu až k Chomoutu. Co pak to se sluší provozovat takový cirkus?
1: A já myslím, že to musela být velebná podívaná. Jako když jede okresní hejtman. Nebo sám císař pán.
0: Já si myslím svoje a nikdo mi to nevymluví. Ani tamhle, před hospodou, pan doktor. Takový študovaný člověk. Jde si s dědečkem do hospůdky na pivo a co udělá? Světe, zbor se. On tomu psímu potrhlíkovi podá packu. Viděl to kdy svět?
2: Tak tohle je náš psí kluk, pane doktore. A tohle je pan doktor Voříšku. Považuj si ho a vždycky pěkně pozdrav.
3: Má úcta. Velice mě těší, že mám tu čest. Prosím.
4: Já jsem taky rád, že tě konečně vidím. Zatím jsem jenom slýchal ten tvůj proslavený štěkot. A na památku si ode mě vem tuhle škvarek.
3: Pěkně děkuju, pane doktore. To se hned pozná. Vzdělaný člověk.
2: A teď si divoříšku sednou třeba ke koním nebo do průjezdu. Do šenku pejskové nesmí.
3: Já počkám na dvorku, co se jde ke kuchyni, dědečku.
2: Ale buď tam hodnej, ať na tebe neslyším stížnosti.
3: To je řečí, jako bych neměl vzorný vychování. Podívejme. Dvoreček. Jako dlaň. Naše mlynice je větší. Kde pak bych si tu mohl zdřímnout? Jo? Co mě to šimrá do čeníšku? Co to hladí můj nosánek? Něco tu náramně zavonilo. Vůně jako vánek z rajských končin. Až se mi hlava zatočila. O, ty můj nose, čichej, čichej, užívej si. Jen kdybych věděl, co tu ty čarokrásný pachy a vůně vydává.
0: Co pak si nikdy neokusil jitrničku ty limánku?
3: Mindo, kde se tu bereš?
0: Vyšla jsem si na špacír, jelikož zabíjačkovou vůni je cítit z hospody až k nám do mlýna.
3: Jakou? Zabíjačkovou.
0: Z jednoho takového hloupého čuníka tulpásku. Pojď se podívat, tamhle jsou jelítka. Dali je vychladnout na římsu.
3: Oho.
0: A takhle zase voní tlačenka. Právě jej vytáhli z hrnce.
3: Jej.
0: No. A zrovinka nad námi leží jako zajíčkové na vejřadu 4 tucty jitrniček.
3: Oho.
0: A to jsou největší lahutky z celé té zabíjačky.
3: Jak to víš?
0: Loni jsem si jednu vzala, když se nikdo nedíval. Ale to s to udělám zrovna tak. Houps na okno. Jitrničku šup do zubů. A s pánem Bohem.
3: Prosím tě, Mindo, nedala bys mi kousek?
0: Jen ať se každý postará sám o sebe.
3: Ale když já to nedovedu, Mindičko.
0: No, já to uvážím. Ale ty bys musel za to stát na stráži u dveří a štěknout na znamení, kdyby někdo šel.
3: Jo, jo.
0: Rozumíš?
3: Jo, budu stát na vartě a když se někdo objeví, mě se z té vůně zbíhají sliny, že snad ani nebudu moc záhafat.
0: Žádné povídání. A jdi hlídat. To je nádhera. To je podívaná. Jedna jitrnička líbeznější než druhá. Tamhle se mi třese kus ovaru a tady ouško s bylonkou chrupkou. Tu já nejradši.
3: Mindo, mně se zdá, že někdo jde.
0: Však už běžím. Jen co se ještě natáhnu, prokousek krypáčku.
3: Spadneš, pozor, Mindo.
0: Jou.
3: Utíkej, tak utíkej. Mindičko, ježí na tebe paní máma a řezník schaň. Rákosku na vejprc.
0: Nedělej rámus, nebo nás najde po tvém hloupém křiku.
3: Když já se hrozně bojím, že nás lapnou a zavřou za trest do chlívka.
0: Leda tebe mě se na kobylku nedostanou.
3: Netrapuj tak moc. Já už nemůžu.
0: Neraď, bábovko. Tak jako tak si teď dám pohov tady za humny. Mě pod mě nenajdou. A ty mi radši jdi z očí, než jako div jsem si nepolámala hřbet.
3: Co pak můžu za to, že se zvrhlo prkínko?
0: Tak,
3: kdy mi už dáš ten kousek?
0: Prosím tě. Čeho?
3: No přece jitrničky.
0: To zrovna.
3: Ale ty jsi mi slíbila.
0: Sliby se slibujou, blázni se radujou.
3: Ano. Aspoň malinký štěpíček. Za to, že jsem hlídala.
0: Tudle. Na nejvíš tak špejly.
3: Víš, co jsi? Mindo. Falešnice.
0: A ty zas jeli mánek, co si nechá pověsit na nos bulíka. A
3: kam pak mi utíkáš?
0: Jsi po svých, co se pořád za mnou motáš jako ocásek.
3: Mindo, Mindičko, počkej na mě. Ty jsi ale zrádkyně. Zrádkyně. Falešná. Co si teď počnu? Tma jako v komíně a já ani nevím, kde jsem se odstnul. Dědeček mě čeká v hospodě. Vlastně ne. Hostinci. Ale já za ním netrefím. O, ten se bude zlobit. Kam já se nešťastný pejsek mám vrtnout, když si nevidím ani na špičku čumáčku, natož na pěšinu? Co když mě přepadne vlk nebo loupežnice? Dědečku, pomoc. Lidičky, kde jste, kdo? To jsem si mohl myslet. Nikde ani hlásek, ani pípnutí. Nikde živá dušička, co by se mě ujala. Jaj, co to šimra? Aha, smrčí. Oj. Tady tu jsem teď kobrtnul, tady si na paloučku odpočinu. Dál už nemůžu ani o jednu jedinou pít. Jo? Co je to? Takhle krásně ještě nikdy vítr nespíval? A najednou světlo, že je na mě vidět každý chloupek? No jo, měsíček. Ale ten je, panečku. Jako rybí očko. Jako zlatý livanec. Kovatější úpeněk. Co se to najednou vyrojilo na trávníku? To je ale krása, pejskové. Tancujou. Ale jak? Točí se v jednom kole?
0: To nejsou pejskové, to jsou rusálky a víly.
3: A kdo jsi ty?
0: Já jsem víla Astička z Voříškovic.
3: Já jsem Voříšek. Zemlejna. To je ale náhoda, že jsme se tu sešli, viď?
0: Kde ses tu vzal?
3: Já jsem zabloudil v lese.
0: Tak radši honem utíkej. Sem nikdo nesmí, když tu tancujem.
3: Já bych se jen chviličku díval.
0: To nejde. Kdyby tě zvětřila naše panovnice, bylo by strašně zlé.
3: Jenom jedním očkem se kouknu, jo? Taková nádhera. Co je to zač ta černá s dlouhýma nohama a malinkatýma uškama?
0: Ty jsi nikdy neviděl dobrmanku?
3: Ne.
0: To je naše výlí prima balerína.
3: Prima balerína? A ta druhá má zlatou paruku, viď? To je určitě zlatovláska.
0: Však se taky jmenuje Zlatá kokr španělka. A není to paruka, ale její vlastní účes. Líbí se ti?
3: Strašně, ale ty se mi zamlouváš víc.
0: Kdybys nepovídal?
3: Doopravdy, Asti. Ty jsi ze všech nejpěknější. Hezčí i než tamhleta.
0: To je kolie a je to prý hraběnka.
3: Tak robenata?
0: Ne, to je zas dalmatinka.
3: Tancujou přenádherně, to se musí nechat. Ale proč se žádná ještě ani jednou nepodrbala?
0: Protože víly nemají blešky. To dá rozum, ne?
3: Je.
0: Pro pána, už je tady.
3: Tohle přece není víla.
0: To je naše královna a velitelka, vrchní paní Bernardínka.
3: Teda kus ti řeknu.
0: Buď ticha. Kdyby tě zahlídla, nepřeji si ten poprask.
5: Milé drožky, nevidím tu mezi vámi Astičku. Kam pak se poděla?
0: Už se po mně schání, musím běžet.
3: Nechoď, buď tu se mnou ještě chvilku.
0: To nejde, musím za ostatními, jinak by bylo zlé.
3: Víš co, zatancujem si spolu.
0: A pak ty to umíš?
3: Jakže jsem to neskoušel, ale moc se mi to líbí.
5: Jestli se hned neozve, nesmí zatrest týden na palouček.
3: To ne, paní mámo, prosím. Vždyť je tady se mnou.
0: Pro paníčka, teď si to vymňouk.
5: Ale, co je to za cizí psisko?
3: Já prosím, nejsem psisko, já jsem voříšek Zemlejna. A moc rád bych si s Astičkou zatančil a zatrdloval.
5: Děvenky, utíkejte. Vloudil se mezi nás vetřelec a ty, Asto, ke mně. No tak bude to?
0: Ano, má paní.
5: A teď hop a skok. Za trest oběhneš palouček 100krát dokola.
0: Ano, prosím, už letím. Au! Pomoc!
5: Co se ti stalo?
0: Moje nožka, jej, to bolí.
5: Jen se nepřetvařuj, stejně tě trest nemine.
0: Když já nemůžu stát.
5: Dobře ti tak. Měla si tancovat s ostatními a ne se vybavovat na vlastní pěst s nějakým...
3: Nezlobte se, paní Bernardinko. Astička za nic nemůže. Já si s ní chtěl jenom zatancovat.
5: A podívej, co jsi způsobil.
3: Mě to děsně mrzí, paní mámo. Moc tě ta nožka bolí, Astičko.
0: Au.
3: Prosím, paní Bernardinová, já bych Astičce přivedl pana doktora.
5: Co pak ty? Nějakého znáš?
3: No jej, zrovna tuhle jsem si s ním dával pac.
0: Voříšku, prosím tě, utíkej honem pro něho.
3: Když já bych chtěl od tebe slyšet, že se na mě nezlobíš.
0: Jestli toho pana doktora přivedeš brzy, dám ti třeba hubičku.
5: Já?
0: Opravdu? Nemou duši na psí uši.
5: To by tak hrálo. Koukej se chovat jako slušná víla. A ty, voříšku, upaluj pro pana doktora, ať napraví, co jsi spískal.
4: Už jdu. Vždyť je vás slyšet až u nás v městečku. Tak kde pak máš, voříšku, tu pacientku?
0: Tohle, prosím.
6: Dobrý večer.
0: Tamhle to je vrchní paní Bernardinová.
3: A moje víla se jmenuje Astička.
4: A co povídáš o psí víle? Tohle je přece docela pohledná děvenka. Kapku hubená, ale jinak No, slečinko, přiznejme hezky barvu. Kdo pak vlastně jsme?
6: Víla, prosím. Na moutě, ať se propadnu, jestli ne víla. Jenže pro voříška psí a pro vás člověčí.
4: Aha. A co pak se nám stalo?
6: Au.
4: Aby to tak nebyla zlomenina neboli fraktura. Tady to taky pobolívá?
6: Trochu míň.
4: Tak to bude spíš jen podvrtnutý kotník. Dáme na to octan rozpuštěný v rose a pak nožku pevně obvážeme. Za pár dní jste, slečinko, jako rybička.
6: Ach, to bolí.
4: No, musíme to utáhnout.
3: Pane doktore, ten váš obvaz je asi moc hrubý na takovou křehkou nožičku.
4: A co pak bys mi radil, Kuliferdo?
3: Že bych přinesl jabloňový kvítky a pár stebel hedvábné travičky místo obvazu. To by Astička ani necítila.
4: No, když myslíš, ale pospěš si.
3: Hned jsem zpátky, prosím.
6: Pane doktore, a budu moc zase tancovat jako předtím?
4: Aby ne, děvenko, ale musíte si přitom dávat lepší pozor. Je to tu samý pařez a koření. Pro tancování má být rovinka jako prkno na nudle.
6: Jenže kde by se v lese našlo takové místo?
4: No tak se dejte k divadlu. Tam si slečny baletí a mají podlahu potaženou sametem.
6: Opravdu, pane doktore?
5: Nevěř tomu, Asto. Divadlo a les, to je nebe a dudy.
4: No tak se dejte angažovat u filmu, anebo v televizi. Vy tu pro nic za nic trdlujete na trávníku a tam byste za to měla peněz jako plev a ještě navrch slávu.
5: Kdybyste jí radši nepletl hlavu, doktore.
4: Říkám čistou pravdu. A ty kostýmy, kdybyste viděl, kam se na ně hrabete s touhle řízou, vždyť vypadáte jako v noční košili.
5: Tak dost. Naše odění je utkané z měsíčního svitu a lemované zářivou krajkou svatojánských mušek.
4: Jenomže taková roucha jsou dávno z mohry, paničko.
6: Já si to taky myslím.
5: Ty buď sticha. Jsi těžce raněna, tak seď a nevyskakuj.
6: Pane doktore, prosím vás, jaká je dneska móda? Výstřih do špičky, anebo hranatý, sukinka delší, nebo jen takhle, a nebude se zase nosit vlečka?
4: To vám nepovím, děvenko, tak moc se v tom zase nevyznám.
5: Za to já ti něco povím. Ty se teď hned sebereš a půjdeš se mnou. A
4: počkáme snad na voříška, ne?
5: To není potřeba. Váš obvaz jí docela stačí.
4: Já vím, ale myslel jsem...
6: Královno, prosím ještě jenom chvilku, jen co mi pan doktor poví, jaká barva bude na přes rok v módě.
5: Už jsem řekla.
6: A voříškovi jsem slíbila hubičku.
5: To tak. Hubičkovat se. S kdejakým alíkem. Doktore, my vám děkujeme za pomoc a dobrou noc.
4: Dobrou.
6: Prosím vás, řekněte Voříškovi, že ho moc krát nechám pozdravovat.
4: Já mu to vyřídím, děvenko.

0: Žanko, zastav na chvíli, ať je líp slyšet.
1: Zase to tajemný bědování z lesa.
2: Co pak je, Žanko a Ferdo, proč pak nejedete?
0: Od lesa se co chvíli ozývá jakýsi nářek hospodáři.
2: Co je nám do cizí lamentace, my musíme ze všeho nejdřív najít voříška.
3: A nezaspal dědečku třeba někde na dvorečku u hospody?
2: Kde pak, babičko, tam já prošmejděl kde jaký kout. Tak jsem myslel, že je dávno doma ve svém pelíšku.
3: Kam se mohl zatoulat?
1: Mně se ten smutný hlásek zdá čím dál víc povědomej.
0: No jo, trochu jakoby voříšek.
3: Pravda, že voříšek?
4: Kastičko.
3: Voříšku, voříšku. Podívej, dědečku, opravdu je to on.
2: Ty kluku chlupatej.
4: Kde pak jsi? Ozvi se.
2: On je snad, babičko, na měsíčnej.
3: Spíš to vypadá, jako by se z rovinka probudil.
1: Voříšku, to jsme my, Žanka a Ferda.
2: Pojď honem, jedeme domů.
3: Vždyť je hnedle půlnoc, tuláku.
4: Neviděli jste astičku?
2: Jakou astičku, prosím tě?
4: No přece moji. Vílu.
3: Voříšku, něco se ti zdálo.
4: Bane, tancovala na paloučku a byla krásná. A pohmožděla si nožičku.
3: Pojď hezky mezi nás, povíš nám to cestou.
2: Žanku a Ferdo, my tu pěkně otočíme vůz a trada domů.
0: Hlavně, že jsme ho šťastně našli.
1: Podívej, dědečku, usnul jako dudek.
5: Jak tě živ jsem ho neslyšel, takhle si stejskat.
1: Jestli on se nám, dědečku, třeba nezamiloval.
2: Zdřímnul si pod smrčkem a něco se mu zdálo.
1: No právě. Mladýmu srdci stačí docela maličko na velký soužení. Třeba jenom jeden malej sen.

0: To je řečí kvůli hloupému voříškovi. To je zbytečného fantazírování.
1: Ale Mindo, však ty dobře víš, že babička vůbec nefantazírovala, ale naopak. Trefila hřebík rovnou na hlavičku.
0: No, a co má být? Neměl se zakoukat do psí víly a nemuselo ho trápit marné soužení.
1: Když ona byla tak líbezná a ten večer tenkrát, víš, úplňak svítil tak nádherně, že celý kraj až ustrnul v té stříbřité kráse.
0: A proto voříšek nejvíc vyvádí pod úplným měsícem. Že se nedovede trochu ovládnout.
1: Co pak může vidět kočka o nešťastné lásce?
0: Pch. Když se úplněk schová za mraky, je voříšek samá legrace. A kromě toho se začal otáčet kolem té psí fiflenky, co si ji nedávno přivedli domů doktorovic.
1: Vážně? Tak to jsem rád. Mně by to bylo moc líto, kdyby se voříškovi mělo stejskat.
0: Prosím vás, jako byste nevěděl, co se říká. Sejde z očí, sejde z mysli. To platí pro pejsky jako pro lidi.
1: Bane, Mindo. Bane. Já myslím, že s opravdě

protože on jim nejlíp rozumí. Umí je v pravou chvíli pohladit a oplácí jim upřímným kamarádstvím. A tak si do třetice myslím, že to byla pravda, co jsem říkal na začátku. Nemůže být větší štěstí, než mít někoho rád a dostávat za to lásku stejně upřímnou. Vlastně jenom kvůli tomu jsem dal k lepšímu tuhle pohádku.

0: Na Pohodě jste poslouchali psí pohádku, kterou na motivy příběhů Karla Čapka pro rozhlas napsal František Pavlíček a v roce 1985 v režii Karla Weinlicha v ní účinkovali Eduard Cupák, Miroslava Hozová, Věra Kubánková, Josef Patočka, Jana Dítětová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnes vám v nedělních šlágrech od srdce, při jejichž poslechu vás vítám, nabídnu kromě úvodní trojice orchestrálních nahrávek plejádu zpěváků, to proto, že před týdnem jsem se k ním zachoval trochu macešsky a nechal znít především tanga v instrumentálních nahrávkách svého orchestru. Tak tedy vítejte při poslechu a věřím, že vám dnešní hudební hodinka zpříjemní nedělní popolední čas.

Eva Pilarová a Valdemar Matuška se potkali v dobách společného angažmá v divadle Semafor, tedy v roce 1960, a díky písničkám Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého se blesku rychle stali mimořádně populárními interprety. I když duety zpívali vlastně jenom sporadicky, mohli v té době směle konkurovat tak zavedenému tandému, jaký tvořili Iveta Simonová a Milan Chladil. Nejprve si je poslechneme jako solisty a potom v duetu, kterým úspěšně navázali na svůj semaforský hit Ach, ta láska nebeská. Písničku tentokrát napsali skladatel Karel Mareš s textařem Jiřím Štajdlem a jmenuje se Tam za vodou v Rákosí.

Třikrát po sobě Eva Pilarová a Valdemar Matuška. A na řadu se dostávají další zpěváci, kteří na delší či kratší čas spojili svůj pěvecký život s mým orchestrem. Pavel Bartoň se představí dnes v české verzi legendární italské písně O sole mio, kterou nazvala Jiřina Fikejzová Za rok se vrátím. Tereza Duchková a Zdeněk Plech přidají, a to navzdory tomu, že je popolední, píseň nazvanou Stmívání, a pak dostane dvakrát po sobě slovo Jiří Korn. Nejprve ve své vlastní melodii, kterou autor textu Zdeněk Borovec nazval Tam u dvou cest. A poté ve skladbě, kterou proslavil italský zpívající autor Domenico Modugno, český text napsal opět Zdeněk Borovec, skladbu nazval Ne, maestro, a vedle Jiřího Korna v ní uslyšíte i herečku Naďu Konvalinkovou.

0: Jste připravena, slečno?
1: Ano, maestro.
0: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Slavný americký evergreen Nemohu z tebe spustit oči naspíval Karel Hála česky pod názvem Na sedm strun budu hrát, a to v roce 1968. A jedním z největších hitů Karla Štědrého je o 3 roky starší nahrávka původně německé písničky, kterou Jan Schneider nazval Volá mezi město. Na nahrávce se kromě Karla Štědrého interpretačně podílejí také Jiřina Bohdalová a Darek Vostřel. A pak se Karlové, Hála a Štědrý spojí ve vtipném duetu Nic není gratis, který původně pod názvem Samová píseň proslavili 2 velké zámořské hvězdy, Dean Martin a Sammy Davis Jr.

0: vlastně taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: Po třech převzatých skladbách si poslechneme písničku Řekněte mi zkušení, kterou napsali pro Naďu Urbánkovou v roce 1978 klavírista Milan Dvořák a Jiří Suchý. Dál zazní slavný evergreen Kurta Weila a Bertolda Brechta ze žebrácké opery, který autor textu Jiří Suchý nazval Mekký mesr. Pro mnohé je tahle skladba neodmyslitelně spjata s černobílou podobou filmové písničky Miloše Kopeckého. Ale v dnešní nahrávce s mým orchestrem se v téhle písni představí herečka Daniela Šinkorová.

vyprávět příběh o zločinech, které kdosi kdysi páchal, páše a možná taky páchati bude. Žralok zuby má jak nože,

Kdo dokáže, že je vrah na nábřeží řeky Temže, že

a pomalu se budu pro dnešek loučit, abychom se na Šlágry od srdce sešli zase příště, opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se skvěle a ať se vám daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další 2 hodiny vás vítám u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout, zavřít za sebou dveře a říct si pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někde nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá, nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu, posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. Nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klidu, v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále. Ano, jsme
1: prosím.
0: Tady. Určitě
1: jo,
0: vás posloucháme.
1: No, dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste od tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled. Tak kam teď
1: přišla
0: vyrází?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu. Protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě nikdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu flóru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít se nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve který bydlíme.
0: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, že třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále. Jako, snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila. Jako, a snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte, Tadeáši, opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodného otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mi za to mnozí odsuzujou. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někdy přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknou lůžkovým psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně. Jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě najít si něco, co člověk udělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Když jste se pousmál, zasmál.
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji,
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho, i když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co.
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám. A já si neumím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být v jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa, než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromé věci příliš tahají do fóra takového, nebo na veřejnost. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló.
0: Já vás ano. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Dobře. Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik to určitě nejsem teda.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme, Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím.
0: Musíte stlumit to rádio.
2: Jo.
1: Aha, tak rádio to dělá, to byl bož.
0: Mhm.
1: Já úplně zavřu, tak, a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně, ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval, já myslím, že prostě si myslím, že hodně věcí se moc stahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v Noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní Noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete se dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Januško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, že by čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takový chvíle. Takže bejt na to připravený a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takový chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, ta si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala. Ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No, tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No, tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No, tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, příroda to potřebuje.
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu, protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách. No tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená, jinak je to po baráku hrůza, ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky, když jsou starší lidi, tak si říká, no ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. moc důležité.
0: Ano. To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chviličkou na mysli. Že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc. Tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídáme o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci. Kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresivech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma

0: Já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší. Nevím, no.
1: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept, a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější. Teď.
0: Přesně tak. Ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal. On myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat. On to předepsal neurolog. Neurolog mi to předepsal. No. A ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno. Zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
1: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
0: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v Noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení, dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
1: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
0: A to je zvláštní, když mě tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherné místo. Ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
1: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře. Zkuste si to dovolit.
0: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehta retast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
1: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl. Ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
0: to nevím,
1: všechno, Michale? To jste...
0: Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama, a takže ono se to tak jako kolikrát

0: znát nějaký přísloví, slyšíte třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a vy zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý méně. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavé, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
1: Byl to John Lennon. Michale, já jsem se vzpomněla.
0: Jo. John Lennon, Jako Ono a John Lennon, ano.
1: Opatrujte se zase někdy.
0: To byla doba.
1: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se z opice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. A proto vám chci jenom sluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, dvicední mozkové příhody, trojitou frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po 3 letech, dalo by se říct, z problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život, nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jeruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal, hledal Ježíše a kolik nemluvňátek připravil o život.
0: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
1: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workoholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte, mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
0: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
1: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvo a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
0: To je pravda. Ono je někdy náročné dovolit sám sobě aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no, jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
1: Blbcem, nebýt blbcem.
0: No ano, tak a končíme tím, čím jsme začali.
1: A ano.
0: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných. Kde zmiňoval to právě to slovo.
1: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
0: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
1: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
0: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
0: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malé herny, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, teď je jich dneska málo. A těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí, jo. Takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě v současné době, pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale...
0: Ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako, není to ostuda, prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: je to
1: pravda.
0: Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne,
0: ono to tak dřív
1: je to
0: bylo.
1: Tak. Ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala, že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ráda, ano, že jste ano, zavolala. Ano. Ať jo. Se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň. Díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla a dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě 2x vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak, to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jí měla říct jednu větu, jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to byla? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak je, učinil.
0: To asi je hezké
1: tak.
0: Poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
1: tak otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma, co říkáte?
0: Mm-hmm.
1: No, jedno přísloví říká, slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví a jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dozdržím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na Jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna, jedeme třeba vlakem, autobusem, nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna, no a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče, no a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří, ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé, nikdo na nic nenadává, my se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit, ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o leči, no ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
0: To jsem řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
1: No, to bylo
0: no,
1: teda
0: kranda. Řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak, no,
1: takže
0: já, že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasměje se, to moc oceňuju, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
1: No, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi, a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku z Tylenoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový, Mirko, jako no. Hodně pozdě je to.
0: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
1: Ano,
0: vás pět.
1: Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
0: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jim Skull. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl, jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za dva, za tři měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojej zkušenosti už před xx lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za dva, za tři měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexí, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme ji zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a kdese, jo. Mm-hmm. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete Večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Mm-hmm. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává, takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: No, to já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. Mm-hmm. No, já jsem
0: to
1: tam
0: já taky nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat. Jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji, Soňo, děkuji za zavolání, za vaši otevřenost, teď se vám daří a zase někdy.
1: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska, vítejte ve vysílání, dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla od ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem se polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím schodit ke něco na vozíku, jakdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák právě do nepohody.
1: Měla jsem domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel.

0: A ten druhý má 15 let, ale deset jsem nemohla na něho ani sáhnout. A teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
1: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste si vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
0: Děkuji také za hezké setkání s vámi, dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla svěřit mým osudem.
1: Ozvěte se
0: děkuji
1: zase
0: vám
1: příště. Budeme
0: ještě
1: tady.
0: Jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
1: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jindy potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

To je led, to je úprk. To je, jak by řekla babička, ten rok to je nic. To uteče, párkrát zavřeš dveře, párkrát zaprší, párkrát vysvitne sluníčko a rok je pryč.

Takže dobrý večer, vítáme vás, naši milí, u 124. hodiny našeho pořadu. A i když začátek roku už máme za sebou, přesto vám přejeme to, co se přává. To znamená zdraví, úspěchy a štěstí. I štěstí je důležité, jak se říká v té anekdotě, že na Titaniku byli všichni zdraví, ale štěstí neměli.

A my, Žando, štěstí máme, viď, papoušku. Máme štěstí proto, že jste do našeho života vstoupili vy, naši milí a vzácní příznivci, a obdarováváte nás již. Je to možný? Sedmý rok? Sedmý rok nás obdarováváte přízní. Obdarováváte nás nejen přízní, ale i dopisy a dárky. A teď zase budu zpívat tu ohranou písničku, protože vy jste tak laskaví, že mě promíjíte to, že já vám na ty dopisy nestačím odpovídat. Až nás budete mít opravdu dost, tak nám to napište. Normálně, otevřeně, dejte už nám pokoj s vaším pořadem. Už toho bylo dost. A my přestaneme, viď, Janinko? Co tomu říkáte?

ptáčku jeden, my lidi jdeme životem, ty nakonec taky. Kdo ví, co se odehrává v té malé hlavičce toho ptáčka, že najednou začne jančit a začne zpívat a začne vysílat signály, jako kdyby Milada stála v kuchyni, ale depák, ta teprve vystupuje na zastávce autobusu. A já vím, že když začne Žanda jančit, takže Milada do 5 minut je doma. Představte si to, ten opeřenec malej musí slyšet nějaký signály, který člověk, v tom případě ten její nejbližší člověk, musí vysílat signály Milada a ten papoušek je tady přijímá. Skoro 0,5 kilometru daleko od stanice autobusu a už začne ječet. No a my lidi jdeme životem a naše dny nám reve s rukou čas jako papírový vlaštovky, který jsme si skládávali z popsaných stránek sešitů uplynulých školních roků. A my zjišťujeme smutně, kolik zářících hlav z našich životů už odešlo. Jako takový tesklivý prázdný místa máme v sobě po nějakých jako velkých katastrofách nebo požárech. Kolik toho ty vzácný hlavy těch našich přátel věděli? Auru jsme mohli kolem těch hlav vidět. Velká aura věnčila hlavu spisovatele Hrabala, protože ta jeho hlava to byl kosmos. Kosmos vědění, kosmos poznání. Od Sokrata, Aristotela, Homéra až po Hegela a Nietzscheho a poezii Jesenina a po hudbu Mahlerovu a Šostakovičovu a Mozartovu a Stockhausenovu a Bulézovu. Kromě toho to jeho kolosální vlastní dílo literární. Vlastně hlava každého člověka je vesmírem ve vesmíru. A snad proto se nám zdá, že září. A každá září jinak. Hlava tety Heli, která ztratila nejdřív manžela, pak oba syny, zářila tak posmutněle, potemněle. Hlava strýdy Pepíka, montéra plzeňský škodovky, který byl v roce 1953 na montáži ve Švédsku. Ta zářila, když nám do Pavlíkova přijížděl na motorce značky Ogar, Java Ogar, a měl na kolena, aby mu nefoukalo takový trubice, takový plechový chrániče kulatý. Tak ten už z dálky, když k nám přijížděl, tak ta jeho tvář zářila, byť měl na očích velký brejle jako pilot.

jak jinak září tváře mnohých našich politiků, ješitů, kteří jsou nadutí už tím, že jsou denně na televizních obrazovkách. Tak, Žando, co tomu říkáš? Nezašel jsem příliš daleko, papoušku? Co tomu říkáš? Ti mají v hlavách jiný starosti už proto, že v jejich rukách je moc nad námi. Mají moc, protože ji chtěli získat. No někdo to dělat musí a někdo nám vládnout musí. Já to všecko uznávám. Ale měli by být trošku skromnější. Mohli by být trošku skromnější, ne? Tím by se nám víc přiblížili. Naproti tomu hlavy dobrých lékařů září pokorou největší. Oni totiž nad operačními stoly poznali nejlíp, jak vypadá pomíjivost lidského bytí.

Ale není každý člověk světlem? Vždyť i ten nejprostší z nejprostších, Franta Pertl, boží člověk v Pavlíkově, jak se mu říkalo, těch tam bylo několik, o tom už jsme tolikrát mluvili, boží lidi. Franta byl jeden z božích lidí a když hnal hejno husí k rybníku a vyřvával na celou náves ženský půdem tancovat, tancovat, tak se zdálo, že ta jeho palice září. Ta hlava s velkýma ušima, s tím frňákem, s tím s nosem a masitými rty, jako když řezbář se snaží vyřezat loutku, hlavu loutky a chce dát té tváři tak výrazný rysy, aby byl ten výraz té tváře vidět na dálku v tom loutkovém divadle a spodní čelist ještě na zvláštní šňůrce se na té hlavě loutky přivotevírá. Tak takovou měl ten boží člověk Franta tu palici. Ale když řval tancovat, tak ty všecky rysy té tváře zanikly jakoby v záři toho křičení vyzývající sousedky k tanci. Sousedky se rozchechtaly a začaly jim ty hlavy zářit taky tím smíchem. Ale někdy byl Franta tak smutnej. Proč? To nikdo nevěděl. A Franta nikdy nikomu nic neříkal. On se s nikým nebavil. Franta nemluvil s lidma. Franta jenom křičel, ženský půjdem tancovat, nebo do konzumu dostali chleba. No a když byl smutnej, ta hlava nezářila. Naopak, jako kdyby se utápěla v temnotách.

0: O čem ten Franta mlčel? Když každému slušnému člověku jela huba jako dobře našmírovaný stroj. Ale s nemluvama si lidi vůbec nevěděli rady.
1: To je nemluva. To je takovej nemluva, mávli rukou. Mávli rukou nad takovým nekňubou.
0: Jenže nad Frantou Pertlojc rukou nemávali, protože věděli, že to je boží člověk, který nikdy nikomu neublížil. Ani slovem, natož skutkem. Ani nikoho nepomlouval. Franta měl tvář, sice ostře řezanou, ale hladkou bez jediný vrásky. A my děti, když jsme se dívali do vrásčitých tváří starců, tak jsme vůbec tomu nerozuměli a museli jsme se ptát, jak je to možný. Nechápali jsme, co se těm lidem stalo, proč jsou takový skrabatěný. Protože jsou starý, slyšeli jsme. To jsme vůbec nevěděli, co to znamená, protože jako děti jsme si mysleli, že budeme dětmi pořád. Slyšeli jsme sice, ty děti rostou jako z vody, ale že to je cesta, která je každému určena. Cesta ke zralosti a ke stáří. O tom jsme neměli ani ponětí, protože to bude až někdy dávno, za strašně dlouho. A babička říkala, ty hlupáčku, no to víš, že zestárne každý, když nestačí umřít mladej jako Pepíček Šímojc, který se utopil v remísku. Nebo přece tam ty dva milenci, jak se zastřelili za božíma mukama pod stráží, za to, že jim rodiče bránili v tom, aby se vzali, tak vzal revolver, nejdřív zastřelil jí a pak sebe. Našli je tam ráno, když šli ženský na trávu ležet v příkopě. Tak ty stihli zemřít mladý, nevrásčitý.

Ale Franta Pertlojc, i když už nebyl nejmladší, tak neměl ani vrásku. Možná, že nikdy ani nepoznal, co to je starost. Taky tím, že snad mlčel, tak vlastně ani nikoho nikdy nepomluvil, protože pomlouvání je hřích. Když někdo se nedržel desatera, nepokradeš, nesesmilníš. Co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim. No a pomlouvání, to už byl hřích. A to podle kostelníka a hrobníka, jak starýho pana Podolky, tak mladýho pana Podolky. Starýmu panu Podolkovi se říkalo Drábčík, mladýmu panu Podolkovi se říkalo Momík. Tak ti kostelníci, jak někdo hřešil, tak už podle nich měli se jít vyspovídat a pan farář by jim uložil rozřešení 10x zdrávas, 10x očenáš. Ale pavlíkovští věřící chodili do kostela do sousedního panošího oujezda. Třeba, že oba kostelníci, otec i syn, pan Podolka starší i pan Podolka mladší, pavlíkovský kostel udržovali, dbali o plamen věčného světla, aby nezhaslo, dolejvali poctivě olej do věčného světla a na oltáři i v sakristii měli připraveny svíce, ale nejbližší fara byla, jak jsem řekl, v tom panoším oujezdě. A jaký světlo z každého kostela zářilo? Už jenom ta bělost kostelních zdí.

Když jsem začal rozum brát, tak jsem chodíval do kostela rád, protože tam byly vyřezávaný oltáře, dva po stranách, jeden uprostřed, andělé na nich byli. A když jsem mohl za panem Podolkou vylézt po schodech vystoupat do věže, protože pan Podolka zvonívával, klekání nebo umíráček, když někdo umřel, zněl tak tklivě nad celým krajem z Pavlíkovského kostela, tak jsem vystoupal do věže a teď jsem z věže koukal na to dění. Z takový vejšky viděl jsem náves dole, lidičky byly malí, reklama na mýdlo Helada, klenot pradlen, na štítě domu řeznictví pana Aibla jasně zářila modrejma a růžovejma a žlutejma tónama. A najednou v koutě, tmavým koutě věže, něco takovýho péřovýho, žando, velkýho, spalo, byla to sova. No a pan kostelník a hrobník Podolka, když tam buď zametal, nebo připravoval svíce, protože třeba zrovna se tam připravoval pohřební obřad, tak si přitom vyprávěl při té činnosti, jak lidi nejsou hodný a Bůh, že je spravedlivej. Snad i proto chtěl mít pan Podolka, kostelník a hrobník, pořádek i v tom světě, který měl vedle kostela a hřbitova tak rád, protože vedle hřbitova hned bylo fotbalové hřiště. O tom už jsme sice mluvili. Víte, že ten pan Podolka vášnivě rád soudcoval fotbalové zápasy. On si se trošku zadrhával, takže moc radši nemluvil, jenom ukazoval, zapískal a rukou švihnul nahoru a řekl: diven seš prostej a už se sem nevracej. No a pak si to dodatečně s těma hráčema, který vyhodil z hřiště, když třeba kopal hrob na hřbitově a ten sprosták na tom fotbalovém hřišti přišel na ten hřbitov, tak myslíte, že pan Podolka mu to odpustil, to, co dělal třeba v neděli na tom fotbalovém hřišti? On z toho hrobu na něj křičel: ty mě nechoď na oči a příště to bude ještě horší, chovej se slušně, protože žádnej hřích tě nebude odpuštěnej. Tady ty, co tady leží, ty kdyby mohli mluvit, tak by řekli: vy blbečkové, to, co jste vy, byli jsme i my. A to, co jsme my, a ukázal vždycky takhle dolů do hrobu, budete i vy. Tak se podle toho v životě chovejte, vy bando jedna lidská. To, co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim. Jenom jednu duši máš. A proč tak málo o ní dbáš? A zase zmizel dole v tom hrobě, který právě vykopával.

kostelník, hrobník a fotbalovej sudí. Jak se řeklo momík, tak každej dodával, no jo, momík, a začal se chechtat. Momík je mistr světa ve skoku na špek. Cokoliv, kdo momíkovi nakukal, tak tomu momík věřil. Byť to třeba byla i ta největší pitomost a klukovina. Třeba mu řekli, že pošmistr pan Ráža rozdává na poště balíčky od Unry, tak tam hned běžel a na vyděšenýho pana pošmistra vyhrk, tak si jdu i pro ten balíček s tou čekuládou. Ale to jste si, sousede, splét. Tady já bych vám mohl jedině dát razítko na čelo, aby vám bylo veselo. No, jak to mě to říkali, že tady dáváte ty nějak jako od Unry ty balíčky. Ale depák, sousede, to vás zase vyšplouchli, to jste jim zase skočil na špek. No jo, protože lhát se nemá a pomlouvat taky ne. Cti svého otce a matku svou, jak je to v desateru. No tak, takovej dobrák to byl.

Hrobník, kostelník a fotbalovej rozhodčí pan Podolka, Momík, byl vlastně taky tak trošku boží člověk jako ten Franta Pertlojc. Taky když šel, tak bylo vidět tělo a místo hlavy zářící koule. Víte, že mám čím dál tím větší chuť všecko to, co jsem prožil, začít malovat? Víte, jaký by to byly obrazy? Lidi jdou po návsi, mají těla a místo hlav zářící koule.

světlo a stín, stín a světlo. Když slunce praží, lidi rádi vyhledávají stín stromu a strom je dobrák, poskytne stín i tomu, kdo jde na něj se sekirou a jde ho porazit. Světlo čtyřech ročních dob v zimě touto dobou do místnosti, kde jsem se narodil, pronikalo. My jsme měli tam okno na východní straně. Na severní straně byla zeď, za ní byla stodola, na západní straně byla zeď, za ní byl chlív a do té zdi kopaly krávy a bylo slyšet bučení. A když jsem jako dítě vyšel na dvůr a šel jsem neopatrně a upadl jsem, tak jsem kolikrát padnul do hnoje. Já jsem totiž, mě bylo dopřáno, abych poznal život. To městský děti nemají vůbec ani ponětí o tom, s čím přichází děti vesnický do styku. O tom už jsme tolikrát mluvili, jak babička musela být při tom, když se telila kráva. Co všecko babička musela zastat. Co všecko vesnický děti vidí. No ale o tom mluvit nechci. Já chci mluvit o světle, který bylo pokaždý jiný. V každou roční dobu bylo jiný. V zimě sice svítilo, protože slunce vycházelo, pokud teda vůbec vyšlo, mihotavě prosvěcovalo z záclony, na kterých maminka vyšívala růže, kapradí, tulipány. A mihotavě osvětlovalo bílej ubrus na stole, u kterého jsme sedávali tatínek, maminka a já. V létě potom, protože slunce bylo brzo nahoře, tak už nesvítilo až na kamna, který byly na protější zdi. To svítilo ráno, když vyšlo, ale brzo se vyšplhalo až nahoru na oblohu, takže osvěcovalo jenom parapet okení, na kterým maminka měla rudý muškáty. Stačilo jenom zavadit o lísteček muškátu a už zavonila vůně tak typická pro honzíky, pelargonie, muškáty, jak se říká. Obyčejné, ale přesto tak vzácně něžné květině, která do dneška zdobí okna vesnických chalup.

Pak mě bylo 6 let, jaro přišlo, duben roku 42, a okno se zatemnilo, v místnosti svítily svíce a tam byla rakev a v ní tatínek. Já tu příští zimu, představte si, protože si pamatuju, že jsem šel za vozem, za automobilem, na dřevoplyn to auto bylo, ale mělo takový ledový kytky na oknech, za kterým byla ta rakev. Ornamenty mělo na oknech to auto. Já jsem celou tu cestu šel až na hřbitov. A mně se to tak líbilo, ty kytky na oknech. A najednou přišla první zima po tatínkově pohřbu, ale ty samý kytky byly na tom našem okně. No tak jsem se tam zavřel. Na ten úzký parapet jsem si sedl. Muškáty tam nebyly, ty byly v teple ve sklepě. A zpíval jsem takový smutný písničky. A i jsem bubnoval na okno takový ty bum, bum, bum. A maminka přišla z nákupu. Chlapče, na co si to hraješ? A já jsem řekl, na pohřeb. Na pohřeb tatínka. A maminka honem odběhla, abych nevěděl, jak pláče. A když se vrátila, tak mě z toho okna sundala a řekla, jdi si radši hrát k Pepíčkovi a k Věrušce, nebo ke klukům Kopeckých. Jdi si radši hrát, mají tam loutkový divadlo, hraj radši s nima, Člověče, nezlob se, nebo Dámu, nebo Mlejnek. Ale takový smutný hry, na ty si ne.

Jo, dětství a mládí každýho z nás pobíhá někde tam daleko, jako splašený hříbě, ale přesto se nám někdy to splašený hříbě podaří aspoň na chvilku uchopit a vynoří se vzpomínka.

stín a světlo, tak prostá slova, kolik v nich může být tajemství, iluzí, podle světla zářícího skrz okna. Můžeme usoudit, jak se žije tam, kde světlo svítí, třeskutej jas lustrů s mnoha žárovkami, svědčil o blahobytu selských rodů, než přišel 48. rok. No a zase slabá, skomírající žárovka pod skleněným stínidlem, stahovací lampy nad stolem, prozrazovala žití prosté, skromné. Tam se šetřilo i na žárovce.

Zvláštní pocit v nás vyvolává světlo posledního vagonu odjíždějícího vlaku, nádraží, která se nezhasínají, mají v sobě zvláštní kouzlo, letiště taky se nezhasínají, světla majáků mají v sobě kouzlo, volají do daleka, pozor, tady jsou skály, nebo sdělujou, tady, tudy vede cesta do přístavu, sdělujou lodím. Světla na posledním vagonu odjíždějícího vlaku mají v sobě pokaždé jakoby cosi osudovýho, jakoby nám těmi světly říkali, teďko vám odjíždí trošku život, odjíždí vám den, končí vám prázdniny. Minulost vám mizí a noční vlaky, světla nočních vlaků, světla jisker, ty jiskry kreslily za okny vodorovný čáry. I různý spirály nebo kruhy míhaly se kolem oken, světla ve výhybkách, šipky nebo zelený a červený světlo na semaforech a stažených závorách, které ještě cinkaly.

A nemůžeme se nezmínit o ostrých hrotech, pěticípejch hvězd a v nich to náčiní, srpy a kladiva taky zářívávávaly do večerů našeho mládí. A jedna jediná skomírající, otáčející se silueta bílé labutě, neonu, na střeše obchodního domu v Praze na Poříčí, oznamovala velice nenápadně, že je tady taky svět jiný. Na tu bílou labuť jsme se koukali s takovým nevyslovitelným pohnutím. Jako jsme se koukali do oken kaváren na Václavském náměstí, kde hrávávala hudba. A byly tam zbytky neonů. Kavárna. Hraje orchestr Ladislava Bezubky. Byla slyšet basa a buben a trošku i stišený hlasy tančících lidí. To bylo tenkrát v 50. letech. 10 let po válce. Ale ve válce, v době našeho nejútlejšího dětství, bylo světlo zakázané a zatemňovalo se. Ach, Bože nebeský, to už je všecko tak dávno.

čím jsem chtěl bejt? Promítačem filmu. Promítací přístroj takovej prskající, staromódní. Uhlíková lampa a mezi dvěma uhlíkama sršela taková jasná, třeskutě bílá do modra. Taková asi centimetr dlouhá, jak tomu říct? No, elektrický výboj, který sršel z jednoho uhlíku do druhého uhlíku, tak to hezky vonělo ozonem. A na filmových kotoučích se odvíjel film, vrzalo to všecko, proto se museli zavírat dveře, protože to bylo hned vedle šenkovního pultu pana Jirkovského. Když jsme se scházeli, tak na plátně bylo napsáno Willkommen, protože byla válka. Vítáme vás. Nejdřív německy, pak česky. Ten obrázek na tom plátně, to se tam strčilo sklíčko do té promítačky. Ten obrázek byl orámovaný krásnejma, líbeznejma ornamentama, srdíčkama, holubičkama, růžičkama. A to sklíčko bylo prasklý a slepený. A promítal se film, kde se zpívaly písničky Malý bubeníček, Přišel na chodníček, Královna bílým šátkem mávala mu vstříc. No, válečný filmy, že jo. Ale přesto to pro nás byl svátek a hlavně ten přístroj promítací, který tak prskal a syčel a vrzal a z takového jednoduchého reproduktoru na nás hrála taková škvrčivá hudba a lidi mluvili převážně německy a my jako děti jsme ty český písmena nestačili číst, protože jsme byli ještě malí. Ale pan promítač měl kotlety, knírek a byl úplně jako filmový herec a nebyl vůbec z Pavlíkova a dcery četníka pana Demečka byli do něj zamilovaný a on byl zamilovaný do nich. To nám nikdo nemohl vymluvit, to nám dětem bylo všecko jasné, protože ty filmy byly taky zamilovaný a vždycky končily krásným, veselým a šťastným koncem. Tenkrát se nepromítali filmy s koncema smutnejma, protože toho smutku bylo kolem nás tolik, že se promítali filmy jenom s veselýma koncema.

Stín a světlo, světlo a stín, světlo v té naší malé zemi ležící severně od Alp i světlo všech středoevropských zemích. I ve dnech parného léta je hladivě měkký, v jeho zlatý záři se utápí pole, lesy, řeky, aleje sadů, vesnice s kostelíky na návsích. Ale kantoři hovořili také o světle jiném. Hovořili nám o světech prozářených prudkým světlem. Je to světlo jižních mořích.

Nám bylo souzeno od dětství kreslit svět v tom smířlivém světle středoevropském a všechny lidi v něm se pohybující jsme kreslili. Kreslili jsme tuškou, perem a ty kresby jsem často koloroval vodovkama. Kreslil jsem všecko, co jsem kolem sebe viděl. Hromady dříví, který se právě nařezalo, košíky na půdě, který právě děda uplet, u kováře jsem kreslíval, v čekárnách na nádražích, v parcích ve Stromovce, když jsem potom přišel do Prahy, na tanečních zábavách za bubnem, když jsem měl zrovna pauzu, tak jsem kresl tančící lidi, ale najednou se něco stalo. Přišla smršť. Byla to smršť, která v mý dospívající hlavě rozbouřila hladinu mýho vnímání světa tak, že jsem byl jako omámen. Byly to obrazy, které jsme kromě jednoho, který vysívával už tenkrát v době našich studií v Národní galerii, ty obrazy jsme vydávali jenom z reprodukcí. Vydávali jsme je v knihách. Namaloval je syn nizozemského faráře Van Gogh. Se jmenoval

No a jestliže jsme zpočátku mluvili o auře, o zářích kolem hlavy, tak taková záře z hlavy Van Gogha, která musela vycházet, byla jistě nepřehlédnutelná.

Narodil se v roce 1853 a v roce 1890 zemřel. Van Gogh se zkoušel uplatnit snad i jako kazatel nebo jako horník, než se odvážil vstoupit na cestu umění, ale navždycky zůstal zoufalým samotářem. Ty obrazy jeho raného období byly takový tmavý. Zapšklý barvy měly, protože v nich zobrazuje bídu sedláků a dělníků ve svý vlasti. Truchlivý motivy samý o chudobě, o dřině. To bylo kolem roku 1885. To byly Picassovi 4 roky, ha, mý babičce, byly 2. A Van Gogh maluje obraz jedlící brambor, pod petrolejkou visící nad stolem jí rodina stalíře na stole brambory, ze kterých se kouří. A i když světlo té prosté lampy s cylindrem a stínidlem, to světlo spoře děj osvětluje, barvy jsou temný, zemitý, ponurý, jako celé dílo této doby. Ale jejich obsahovej náboj, odhalující bytí a úděl chudejch lidí až na dřeň kosti, ten náboj je tak silnej, slovy těžko popsatelnej. Ale pak následuje pařížský pobyt, kde se jeho barvy trošku projasňujou, až dílo završuje obdobím pozdním, ta touha po světle a slunci jej zavedla do krajiny blízko Středozemního moře, do jižní Francie, do Provence, do Arles, do Saint-Rémy, do Auvers-sur-Oise, kde vznikly v posledních 40 měsících jeho života v horečnatém tvůrčím opojení. Nejdůležitější obrazy, vzniklo jich téměř 500, a ty založili Van Gogovu světovou slávu.

On vůbec neměl peníze, ten Van Gogh. Jeho podporoval jeho bratr Theo ze svého skromného platu a Van Gogh mu v každém dopise tak dojemně děkoval. Děkuji ti, milý, milý Theo, milý bratře. Dostal jsem zase zásilku peněz. Když jsem musel poplatit dluhy za plátno a za barvy a zaplatit nájemné, tak mě na jídlo zbylo jenom pár franků, ale já se nějak životem protluču, hlavně, že můžu malovat. Tak nějak podobně ty dopisy zněly. Namaloval Van Gogh i svůj portrét, jak postava ve slamáku jde žhavou krajinou do práce, se jmenuje ten obraz. Nese náčiní, plátno, štafle, malka snu a ta jeho postava vrhá na cestě černej ostrej stín, protože slunce žhne. Rád maloval Van Gogh obrazy v noci a to si dával na krempu klobouku řadu svíček, aby aspoň trošku viděl to, co na plátně maluje. Překrásný je záliv řeky Róny nebo hvězdnatý nebe. Cipřiše, jak se vpichujou do nebe, kde jsou hvězdy, ale kolem hvězd víří takový závoje, takový výryv z oblak a ze světel těch hvězd. No, dílo Van Gogha je opojné. A ty obrazy jsou malovaný smrští doteků štětce. Někdy, aby docílil jasné barvy, tak vymačkával barvy přímo stup na plátno.

O Van Gogovi bychom mohli mluvit dlouho, o díle tohoto génia, který tam na jihu Francie doslova vyhořel, maloval bezpočet svých vlastních podobizen. Na jedné z podobizen má zavázanou hlavu, protože si v zoufalství uříz ucho, který daroval svý milence. Pak skončil v ústavu pro choromyslné.

Vidíte, jak by to byla široká kapitola, ale čas není. Impresionismus zobrazoval světlo, atmosféru, náladu v krajině. Dřív se krajiny malovaly jenom v ateliéru. No a kolegové Van Gogha říkali, například slavný malíř Pissarro o svém kolegovi Van Goghovi prohlásil: tento muž buď zešílí, nebo nás všechny nechá daleko za sebou. Obojí se splnilo. Van Gogh všechny za sebou nechal. Během života snad kromě jednoho obrazu, který si koupil jeho bratr, neprodal nic. Úcta a uznání se nedostavovaly. Až po tragickém výstřelu z revolveru Gogh svůj život sám ukončil. A netušil, že se stal jedním z nejvýznamnějších malířů celé historie výtvarného umění.

Van Gogh. Holanďani taky říkají Van Gogh. Byl životem opojen a to opojení vtisknul do svých obrazů i do obrazů těch nejprostších lidí, ze kterými v Arl žil, do pošťáka Rulána nebo uklízečky Gustýny, nebo když maloval kosatce na police, tak nádherný obraz. Tři knihy ležící na stole, tak prostý motiv. Kolik malíř do obrazu vloží lásky, síly, tak tolik lásky a síly ten obraz vyzáří na diváka.

smrtí modrých, růžových, zlatavých, zelenavých tónů. A kolem koule slunce se chvějí jasné tóny žlutých.

I v naší Národní galerii máme jeden Gogův obraz. Obilné pole. Zadívejte se do tohoto obrazu a nechte se opít tou životadárnou sílou tohoto malíře.

namaloval překrásný pole kosatců a slunečnic a slunečnice ve váze. A ta reprodukce těch slunečnic visí dnes v tolika hospodách, kdyby si to byl pomyslel.

teď mě napadlo, vzpomínáte si, jak při svitu svíčky jsme kouzlili s prstama rukou stíny na zdech, jak co jsme všecko uměli, psa jak štěká, ovci jak bečí, ptáka jak letí, netopíra, ježibabu, krakonoše. To stačilo dát dvě ruce dohromady, sestavit šikovně prsty a hned to byla tlama psa. A otevírat a zavírat ty prsty a už a ještě jsme dělali hav, hav, hav, hav a smáli jsme se. A bylo nám tak krásně, protože to byla hra úplně jiná, než si hrajou dnešní děti. To byla hra, kterou nás naučili naše babičky a naše maminky, které se narodily ještě kolikrát ty babičky a dědečkové v 19. století.

I voko, i voko, měla hlava psa. To se palec a ukazováček tak šikovně musel, aby udělal dírečku, aby světlej bod tam byl v té hlavě. V tom stínu tý psí tlamy světlej bok a to bylo voko. No my jsme dokázali takový věci dělat v těch stínohrách. Co vy jste kouzlili nejraději, napište nám o tom. Nebo jaký máte prožitky vy, které souvisí se stínem a se světlem? Napište nám, jo? A Papoušek zase bude z vašich odpovědí losovat.

a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 a připište heslo Láska za lásku. Řekl jsem to správně? Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 120 99 a připište heslo Láska za lásku.

Papouška. Taky vás musí Papoušek pozdravit. Jako, no. Tak, tak, tak, tak, tak. Nedá se svítit, Žaninko. Musíme se rozloučit. Vážení a milí, děkujeme vám za čas, který jste nám věnovali. Děkujeme vám za to, že jste nás pozorně poslouchali. Za dopisy vám děkujeme, za dárečky vám děkujeme, za přání taky. Rovněž přání naše opětujeme. No a buďme na sebe hodní a těšíme se zase na setkání u našeho pořadu příště. Hezký večer.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař, nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.

může být tobogán jako kaple za určitých okolností, ano. A vyprávět vám o tom bude dnes v divadle u hasičů několik lidí. Budou tři, tak jak někdy v kapli bývá.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jitka Mlavská, Jitka Mlavsová a Jiří Suchý. Já jsem